nezlomilo, a tak teď sebou hážu a usnout nedokážu. Jen jsem prošel městem a jsem grogy, zavolejte prosím psychologi, trpí moje ego, kluci dal Himmelhergot. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si chlapče nandej.

pokoje, furt do mě ryje, kreslí černou tuší, co jenom matně tuším. A já, abych řekl pravdu, toho tuším hodně, fantazie kreslí věrohodně, troufne si na cokoliv, má totiž na to školy. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči,

0: byla spolu.
1: Petr Haničinec se v mém životě objevil ještě v Brně v rádiu, kde se mi dostala do rukou nahrávka povídky Oty Pavla Povedený tatínek a já v jeho podání. Posléze to vyšlo na gramofonové desce, kterou umím celou z paměti. Velmi se mi líbilo, jak to Petr Haničinec namluvil. Znal jsem ho z filmových rolí, z televize, o jeho osobním životě jsem nic nevěděl. Ani jsem se jím nezabýval a kdyby po mně někdo chtěl, abych vyjmenoval 10 svých oblíbených herců, možná bych si na něho ani nevzpomněl. Bylo to v období, kdy měl za sebou složitou dopravní nehodu, stále jezdil sám v autě a tak jsem ho jednou pozval do svého pořadu v Brně. Opravdu přijel, byl bezvadný, povídali jsme si o herectví, rolích, také o politice a brzy jsme se dostali k Otovi Pavlovi. Dvě povídky tam dokonce přečetl a já z toho měl až dětskou radost. Pozval mě do divadla na Fidlovačce do Prahy, kde hrál v představení Šumař na střeše. Já tam jel, po představení jsme se potkali a bavili se o naší společné lásce, Otovi Pavlovi. Pozval mě do Bratronic na Berounsku, kde v té době bydlel, abychom si prý mohli pořádně popovídat. Asi za 2 týdny jsme se tam vypravili s fotografem Jaroslavem Rácem, abychom udělali reportáž o tom, jak dnes žije. Samozřejmě jsme mu to řekli předem a on souhlasil. Při té příležitosti si posteskl na mizerný důchod a málo příležitostí si přivydělat. V duchu jsem si řekl, že na to budu myslet a asi 2 měsíce poté jsem dostal v Tišnově, respektive v Předklášteří, zakázku u příležitosti otevření areálu na prodej stavebních strojů. Majitele jsem trochu znal a ten mě požádal, jestli bych si nevzal na starost program, že tam budou pozvaní obchodní partneři a potenciální zákazníci. Poté bude raut. Na nádvoří by mělo být pódium, kde by se měl program odehrávat, raut pak měl být v jedné z hal. Pustil jsem se do přípravy, zabezpečil ozvučení, Věru Špinarovou s kapelou, brněnské muzikálové hvězdy. Nádvoří areálu má na jedné straně plot, za ním teče řeka Loučka, která se po pár metrech stéká se Svratkou. Měl jsem v hlavě Petra Haničince a tak jsem panu majiteli navrhl, že by bylo fajn, kdyby našel v rozpočtu ještě nějaké peníze, protože by se mi líbilo, kdyby tento skvělý herec právě v těchto místech zarecitoval báseň Vítězslava Nezvala Na břehu řeky Svratky. Ve skutečnosti jsem myslel spíš na to, že by si Petr mohl přivydělat. I o tom je někdy show business. Panu podnikateli se myšlenka líbila, řekl, že to bude pěkná tečka programu, navíc lidé se s ním budou chtít fotit, tak ještě koupíme CDčka s povídkami Oty Pavla, aby si je od něj mohli nechat podepsat. Petr Haničinec byl nadšený, přijel ten den už dopoledne, byli jsme spolu v Tišnově na obědě, jeli jsme se podívat do areálu, já mu ukázal, kde bude mít židli a kdo mu pomůže do schodů. Vše bylo připravené, aby jako zlatý hřeb programu zazářil. Proběhlo muzikálové představení, poté jsem vyhlásil přestávku, aby se lidé podívali na stroje. Pak zpívala Věra Špinarová své největší hity. Nádvoří bylo našlapané, lidé byli nadšení. Když Věra dospívala, vylezl jsem na jeviště a ohlásil zlatý hřeb programu, že přijde něco, co se k místu vztahuje, že přichází herecká legenda Petr Haničinec. On přišel, začal recitovat a po prvních 2 větách bylo náměstíčko prázdné, všichni odešli na raut. Došlo mi až posléze, že společnost, která si přišla prohlédnout traktory a bagry, se o poezii příliš nezajímá. Naštěstí se před jeviště postavili muzikáloví zpěváci i Věra Špinarová se svými muzikanty, takže Petr Haničinec nerecitoval do prázdného prostoru. On recitoval s prožitkem naplno, jako by bylo plno. Jeho krásný a pohnutý hlas se nesl prostorem. Věra Špinarová mi potom řekla, že jí u toho mráz běhal po zádech. Petr Haničinec dorecitoval, uklonil se, já ho doprovodil do šatny, omluvil se mu a vyčítal si, proč jsem ho nezařadil na začátek. Ale on to vzal s nadhledem, dokonce mi poděkoval a v klidu odjel. Nicméně já to dlouho považoval za svou chybu a abych to odčinil, pozval jsem ho do svého křesla pro hosta. On se ale necítil dobře, tak z toho sešlo. Zastavil jsem se za ním po nějaké době v Bratronicích Ale to už byl jiný Petr Haničinec. Byl útočný, ostrý, ani ne vůči mně, ale zbytku světa. Pochopil jsem, že o návštěvy nestojí, tak jsem se rychle rozloučil. Tehdy jsem ho viděl naposledy. Nicméně jsem s ním často. Povídky o ty Pavla mám v telefonu, iPadu, prostě všude. Pouštím si je v letadle a často myslím na to, jak v Tišnově v předklášteří recitoval Na břehu řeky Svratky kvete rozrazil. Věra Galatíková nádherně voněla a děkuji osudu, že mi ji na chvíli přivedl do života. Když jsem mýval v Brně v divadle svoji show, občas se dostavil pocit, že si do talk show zvu hosty dost neuspořádaně, byť mezi nimi byly i velké osobnosti. Ale jelikož jsem to chtěl nějak ozvláštnit, začal jsem si tu a tam zvát páry. Jednou Václava Hudečka s manželkou Evou, pak Jiřího Suchého s Jitkou Molavcovou, občas i trojci jako Hanu Hegerovou s Michalem Horáčkem a Petrem Habkou. Nestačil jsem se divit, jak tito lidé byli ochotní jet do Brna za nějakým splašeným moderátorem a cítil jsem zvláštní druh odpovědnosti. Besedy s dvojicemi probíhaly zejména v G-studiu, což bylo dřívější studio Českého rozhlasu v Kounicově ulici, kde šéfoval Petr Gazdík. Právě tam jsem si s velkou trémou pozval Věru Galadíkovou s jejím manželem Ladislavem Frejem. Nebylo složité je přemluvit, oba jsou z Moravy, měli tam kontakty a po skončení naší show pokračovali na rodinný výlet. Bylo to velmi milé, už si nepromítnu nic z toho, co probíhalo na jevišti, ale příznivý dojem přetrval. Nepsali se scénáře, nedělali se záznamy, takže se to dnes ani nedohledá. Já navíc nepatřil ke zkušeným moderátorům, asi to bylo i blbé, nicméně moji slavní a vážení hosté mi to nikdy nedali najevo. Do pořadů jsem se snažil zvát i brněnské herecké hvězdy, aby tam nebyly jen ty z Prahy, ale moc to nefungovalo, ať jsme se snažili jakkoliv. Pražští herci, známí z televizní obrazovky, své brněnské kolegy spolehlivě zastínili. Až na pár výjimek, jako byli Zdeněk Junák nebo Zdena Herfortová. Ale u ostatních to skřípalo. U návštěvníků o ně nebyl příliš velký zájem. Publikum tyto lidi znalo, mohlo si na ně kdykoliv dojít do divadla. Spoustu jich vídávala pravidelně u Stanislava Moši v městských divadlech. Průměrný divák prostě chce vidět hvězdu, kterou zná z televize a s tím se nedá nic dělat. Věra Galatíková s Ladislavem Frejem takovými hvězdami byly. Navíc ještě pocházeli z Moravy, takže tam byly splněné oba momenty. Přišla na ně spousta diváků, v sále bylo plno, lidé byli nadšení a já také měl pocit, že se to povedlo. Zcela spolehlivě jsem poznal, že se večer vydařil a to také díky své mamince, která se sestrou na mé pořady chodila. Když máma řekla, že to bylo pěkný, tak jsem věděl, že se jí to nelíbilo, že to nebylo pro ni, že jí to nebavilo. Když mi ale tehdy řekla, že paní Galatíková byla bezvadná a vzpomínala na historky, které vyprávěla, byl jsem spokojený. Bylo jisté, že se jí to opravdu líbilo. Pak jsem nastoupil do Frekvence 1 a někdy na podzim v roce 2000 jsem seděl v restauraci Gourmesa v divadle na Vinohradech. Najednou tam vešla Věra Galatíková, hned mě poznala a vzpomínala, jak to tenkrát bylo v Brně fajn a jak ráda na to vzpomíná. A pak mi navrhla, jestli bych s ní nejel na besedu a že by jí bylo milejší, kdyby u toho byl moderátor, který by jí kladl otázky. Souhlasil jsem a hned druhý den jsme jeli. Zajel jsem autem do myčky, vyluxoval ho, vysypal popelník a teprve poté jsem jel do hostivic k jejímu domu. Zazvonil, ona vyšla, nasedla a zeptala se, o čem tě mám, Lubošku, vyprávět? Vyrazili jsme, ona začala v hostivicích vyprávět, první pauza byla až někdy v polovině naší cesty u Pelhřimova, kde jsme tankovali. Užíval jsem si to a nemohl uvěřit, že ten krásný hlas mám na pár hodin jenom pro sebe. Vyprávěla mi o režisérech, kolegyních a kolezích, bylo to moc milé a byl to koncert pro jeden krásný hlas, hlavu plnou vzpomínek a pravé lidské moudrosti. Za celou cestu jsem řekl jen 5 slov. Promiňte, mně se chce čůrat. Nikdy jsem nic takového nezažil. Chvíle s ní byly jako pramínek čisté vody. Všechno, co vyprávěla, mě zajímalo. Na představení pak bylo vidět, jaký lidé mají rádi, že je to hvězda hvězd. Dojeli jsme domů, ona mi řekla, že bude ještě jedno takové představení, že mi zavolá podrobnosti. V tom termínu jsem měl jet někam do jižních Čech na besedu s Jitkou Zelenkovou. Ale jelikož jsem se nechtěl o paní Galatíkovou připravit, požádal jsem kolegu, aby s Jitkou jel on. Ona mě od té doby neměla ráda, ostatně ani jsem se tomu nedivil.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Matěj Gregor je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Pan Matěj Gregor je dvojkou na kandidátce Svobodných do Evropského parlamentu, ale také spoluzakladatel odchod.eu. Mm-hmm. Jaký to byl krok, když to hodnotíte teď, těsně pár hodin před volbami, jít na kandidátku Svobodných?
2: Dobrý, protože v minulosti ty eurovolby nikoho moc nezajímaly a říkal jsem si, že tam je to riziko, že znovu to budou volby o ničem, kde se budou říkat prázdné fráze. No ale jde vidět, že se tam dostaly silné evropské témata, že to lidi zajímá, a proto jsem rád, že jsem do toho šel a že těma zkušenostma s Czexitem a ze zkoumáním toho, jak se Evropské unie i politice brání, teď můžu zužitkovat, takže jsem za to rád.
1: No dobře, ale o čem vypovídá teda aktuální stav těch preferencí Svobodných, protože to nejsou žádná závratná čísla zatím.
2: Nevypovídá vůbec o ničem. Když jsme minule měli europoslance, tak poslední průzkum od Data Collect nám dával 2,5%, teď nám někde dávají 3, někde 4, někde 2,7. Jako nic to nevypovídá, prostě se ukážou volby jako vždycky a já už ty průzkumy beru po těch pár letech, co sleduju politiku, úplně s nadsázkou.
1: Počítáte s tím, že se dostanete do Evropského parlamentu?
2: No, počítám s tím, že Svobodní budou mít mandát v Evropském parlamentu, i minimálně jeden, jestli voliči rozhodnou kroužkama nebo nám dají dva mandáty, to už těžko říct, ale věřím, že Svobodní budou v Evropském parlamentu zastoupeni.
1: Vy jste, pane Gregore, velmi mladý člověk. Ostatně před tuším 4 lety jste byl co by 18-letý tady hostem v tomto studiu. To poprvé, možná to byla i první mediální zkušenost, ne?
2: Byla určitě, jo, první větší.
1: Teď už teda jste o 4 roky dál, je vám tedy 22. Mm-hmm. A co vlastně s tou životní zkušeností, která ještě není bůh ví jak rozsáhlá, co očekáváte a co chcete dělat v tom europarlamentu?
2: Chci pořádně zviditelnit euroskeptismus. Chybí nám to, co dělají pro unijní politici, kteří vlastně využívají ty mandáty v Evropské unii, které jsou napuštěné penězmi a vodí tam studenty, točí ty videa, platí ty neziskovky. No a ty všechny dělají tu práci, že vlastně potom řada mých vrstevníků o Evropské unii smýšlí nekriticky. A já si myslím, že je správná chvíle, aby v Evropském parlamentu byl někdo, myslím si, že bych to mohl být já, kdo bude ty velmi štědré prostředky Evropského parlamentu využívat pro přesný opak, který ukáže tu odvrácenou stranu mince v Evropském parlamentu. No a myslím si, že právě mojí nějakou výsadou, nějakým talentem, který jsme s kolegy měli, bylo, že jsme s minimem prostředku a rozpočtu vždycky dokázali nějaké téma zviditelnit, že jsme dokázali být vidět a slyšet. A myslím si, že pokud bychom získali mandát v Evropském parlamentu, tak bychom byli hodně vidět a slyšet. No a na druhé vlně z politického hlediska si myslím, že je čas nastartovat spolupráci zase s Visegrádskou čtyřkou, protože teď se v migračním paktu ukazuje, jak nás hrozně bolí, že jsme ze Slováky, Poláky a Maďary ztratili tu společnou řeč.
1: Jestli vám dobře rozumím, tak téma číslo 1 je poukázat na těžkopádnost nebo možná na nefunkčnost celého toho systému Evropské unie. Rozumím tomu dobře?
2: No, je třeba ukázat na to, že lidé se o tom musí dozvědět v tom smyslu, že dneska je to strašně hodně lidem jedno. Dneska si řeknou lidi, no ten zákaz a auto stejně platit nebude, nebo já nevím, já se v tom nevyznám, mě to je celkem jedno. No a je potřeba někdo, kdo to pořádně roztleská, a já jsem se tady hodně inspiroval v zahraničí, třeba v tom Polsku, v té Velké Británii, která odešla, tam ti europoslanci, to byly osobnosti, známe na politické scéně mnohem víc než u nás, a ty dokázali strhnout ty lidi. A já bych si představoval, že kromě toho, že ty téma zviditelní, tak vytvořím obrovskou občanskou platformu, združím do ní lidi, budu je o tom informovat, budou vědět, že v té práci, že jsou ti europoslanci vlastně se mnou a budeme spolu podnikat ten tlak na tu národní vládu, aby se nestalo to, že se při tak důležitém hlasování, jako je migrační pakt, zase zdrží.
1: A tak mě zkuste přesvědčit, měl byste třeba teoreticky prvního přesvědčeného, co je špatně?
2: S Evropskou unii je špatně to, že se snaží zase dělat centrálně řízený systém, že se snaží rozhodovat o národních otázkách, o kterých by rozhodovat neměla a o kterých při době, když jsme tam vstupovali, říkala, že rozhodovat nebude. To jsou otázky migrace, to jsou ukázky dlouhodobých ekonomických plánů, které bych obecně úplně zrušil, ty nikdy k ničemu dobrému nevedly. A samozřejmě je to i otázka nějaké zahraniční politiky. To všechno jsou věci, které jsou hranicí mezi suverénní a nesuverénní zemí. A Evropská unie, jak se prezentuje, chce být součástí, nebo chce, aby její součástí byly suverénní státy. Jenže v pohledu práva veta, v pohledu migračních paktů, v pohledu Green Dealu dělá všechno proto, aby to bylo 27 zemí, které budou mít všechny stejnou politiku a lišit se budou pomalu už jenom vlajkou a názvem. A to je prostě špatně.
1: Mm-hmm. No a ten samotný systém, kdybychom to z toho vycucili, takové to přerozdělování peněz, tedy na jednu stranu obrovské peníze směrem do Bruselu a potom dotace a někdy pochybné dotace a možná zvětšený prostor pro korupci, to vám je to jedna z věcí, která vám vadí, anebo vy to unesete dobře, když bude fungovat systém dotací?
2: Nenesou systém dotací dobře, ono to hlavně nenesou naše kapsy, protože to daňové zatížení roste. Taky to si myslím, že je to přelomové období v Evropském parlamentu, protože teď se stalo docela velké průšvihy. Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, hlava Evropské unie, tak je vyšetřována za nějakou korupční kauzu. Uvidíme, jestli se jí prokáže vina. No a místo předsedkyně Evropského parlamentu, to už tak vlivná funkce teda není, ale je to taky vysoký představitel EU, tak Eva Kaili z Řecka, mladá nadějná politička, to byla hvězda evropské politiky v zahraničí. No tak byla vyšetřována, zatčena dokonce za praní špinavých peněz a údajně měl docházet k zakázkám ze Saudskou Arábií o skapalněném plynu. A to, pokud bych se prokázalo, tak by to otevřeně znamenalo, že evropský politik hlasoval pro nějakou energetickou strategii, aby mohl vyprat peníze nebo aby splnil zájem cizí mocnosti. To už je vlastně velezrada těch principů Evropské unie a to v Evropské unii evidentně funguje, nemluví se o tom a určitě kdyby se rušily dotace, kdyby Evropská unie nemohla strkat prsty tak hluboko do našich rozpočtů a politik, tak samozřejmě by nebylo co korumpovat.
1: Dobře, ale takové ty dotace, které vidíme na první pohled, že jsou asi nutné, to znamená třeba pro zemědělce, pro producenty potravin, některé pro infrastrukturní projekty, tak ani tam byste vlastně nesklonil hlavu a neřekl zaplať pánbu, že ty peníze tečou.
2: Tak oni ty peníze tečou, jenže oni někde ty peníze museli vytéct, aby mohli téct zpátky. A my je prostě do té Evropské unie posíláme, to nejsou jenom ty členské příspěvky, to je celá řada věcí, na které se skládáme. A víte co, zemědělcům bude nejlépe, když jim nikdo nebude házet klacky pod nohy. Kdyby jim neříkali, co smí a nesmí pěstovat, smí nesmí používat, jak smí nesmí hnojit, jakým traktorem mohou nebo nemohou tu půdu obhospodařovat, tak oni by nebyli tak závislí na těch dotacích. Samozřejmě pro Česko je velká výzva, aby se řešily problémy typu úbytku podzemních vod, otrávená Bečva, to ano, ale to nemusíme řešit centrálními dotacemi z Bruselu, to stačí opravdu sebevědomá politika na ministerstvu zemědělství a životního prostředí, to mimochodem chceme sloučit, na půdě Národního parlamentu a to by pomohlo mnohem víc než ty dotace. Takže já nevidím žádnou evropskou dotaci, bez které bychom se neobešli. Já myslím, že interaktivní tabule do škol si umíme nakoupit sami, o zemědělce se umíme debyrokratizaci postarat taky sami a nepotřebujeme Brusel, který těma dotacema spíše škodí.
1: Jenže, pane Gregore, to říkáte dobře, že bychom měli být sebevědomou zemí a tím pádem debyrokratizace a že by ti zemědělci například nepotřebovali dotace, ale jak to bude potom vypadat, když polský zemědělec, německý, rakouský a bůh ví, jaký jiný ty dotace bude dostávat, bude je přijímat, tak nevede ta vaše úvaha k tomu, abychom se stali nekonkurenceschopnými?
2: Teď co, dotace jsou důvod, proč jsme dneska nekonkurenceschopní a proč ty dotace potřebujeme. Protože víme, že když jsme vstupovali, museli jsme se celé řady odvětví průmyslu nějakým způsobem vzdát, ponížit výrobu, upravit formu a díky tomu ta naše konkurenceschopnost klesla. Je otázka, jak to s dotacemi bude do budoucna, protože tímhletím zvolením začíná takzvaně ten cíl Fit for 55 a Green Deal a už se ty dotace úplně přesunou z těchto věcí, jako jsou infrastruktury, průmysl, všechno do té zelené politiky. A to už víme, že jsou dotace, které jsou naprosto jako destruktivní pro náš průmysl. No a taky je otázka, my ty dotace dneska máme, zítra je mít nemusíme. Polsko mělo zmražené dotace za to, že porušovali právní stát podle výkladu Evropského dvoru tím, že měli nějaký jiný přístup k sexuálním menšinám. Maďarsko zase mělo pomražené dotace, protože odmítalo jednotný přístup vůči energetice a zahraniční politice. A stejně tak si může Evropská unie v budoucnu najít, že Česká republika taky udělala nějaký hřích, moc ostře mluvila o migračním paktu, odmítla nějaké přerozdělení a ty dotace můžeme takhle lusknutím ztratit. A já si myslím, že je mnohem lepší, abychom budovali stát, který na těch dotacích není závislý. Máte pravdu, že by to poznačilo a byl by to pro tu ekonomiku šok, ale je to do budoucna jediný lék, který z Česka udělá opravdu konkurenceschopnou zemi.
1: Vy jste velmi mladý člověk, znamená to, že se pohybujete bezesporu mezi svými vrstevníky, kteří různé věci vidí různě. Jo? A teď je velká móda tedy hovořit o těch genderových věcech, o těch menšinách, o tom, o počtu pohlaví a tak. K tomu se vy jako mladý člověk stavíte jak?
2: Tak podle mého názoru to je, řeknu, ostřej globalistická agenda. To jsou nějaké globální proudy, které jsou na západě, které tady jdou a ti mladí lidé o tom vlastně nepřemýšlí nebo nemluví se o tom dneska proto, že by to téma přirozeně vzešlo z potřeb mladých lidí, ale bylo prostě násilně strčeno do našich životů tím, že nám řekli, víte, měli byste to řešit. No a hodně lidí se o to zajímá, ani neví proč. Samozřejmě je to brutální menšina, na kterou se hodně svítí, takže to vypadá větší, než to doopravdy je. No já se na to dívám tak, že to samozřejmě škodí, protože je to něco, co způsobuje velké psychické problémy mladým lidem. Teď jsem viděl děsivou studii jako budoucí učitel, kterou jsem zaznamenal, že až 55% lidí, kteří projdou změnu pohlaví, tak spáchají sebevraždu. Jo, téměř 70% se o to pokusí. To je studie, kterou si můžou lidi dohledat. Myslím, že se to jmenovalo Transgender Suicide Analytic nebo něco takového. No a je to děsivé, protože jde vidět, že tohle je prostě za prvé podle mého názoru je tato genderová ideologie proti přírodě, proti našim hodnotám. Samozřejmě definujeme, co jsou to hodnoty. A je OK, jestli to někdo chce dobrovolně zkoumat, jestli se o to chce zajímat, ať se o to zajímá, ale ve škole a na akademické půdě, kde to vidím dnes a denně, tohle prostě nemá místo. A je velice špatně, že se to děje.
1: Pane Gregore, ucházíte o to být europoslancem, neboli si říkáte o mandát, abyste rozhodoval o věcech, spolu rozhodoval. Kolik uznáváte pohlaví?
2: Za mě jsou dvě. Muž a žena.
1: A nic mezi tím neexistuje?
2: Tak samozřejmě jsou nějaké odchylky, jsou nějaké odchylky hermafrodity a takhle, ale to prostě nejsou pohlaví, to jsou nějaké prostě vady, to jsou nějaké vrozené vady sexuálního charakteru nebo genetického charakteru, ale pohlaví, tak jak je přirozeně známe, pokud je ten správně, tak je skutečně muž a je žena.
1: Vy jako zástupce svobodných v této chvíli máte pocit, že se musí nějak pohnout s tím, čemu se říká migrační pakt?
2: No pohnout, musí se uhnout. Podle mě se musí uhnout. A tady vidím velké selhání toho Evropského parlamentu, protože my jsme v migračních otázkách ztrátili právo veta už vlastně v době Lisabonské smlouvy a tím pádem úplně vetovat to nešlo, ale šlo se tomu postavit a to nerespektovat. A tady dovolím pro diváky velice zajímavý příměr. V Polsku vyhrála volby koalice obyvatelská, vedena Donaldem Tuskem, bývalým předsedou Rady Evropské unie, poměrně silným zastáncem jednotné migrační politiky, jednotné Green Dealové politiky. No a ani on neměl odvahu, neměl ty koule, jak u nás na Ostravsku říkáme, ten migrační pakt podepsat. Protože ti europoslanci z opozice, ti euroskeptičtí, vyvinuli tak obrovský tlak, říkali, co by ten migrační pakt znamenal, že i premiér, který to vlastně podporuje, necítil, že má mandát na tohle kývnout a Poláci řekli ne. My jsme řekli, že jsme se zdrželi. Je to peklo. My máme na kandidátce Roberta Kociana, který ten migrační pakt jako právník dost podrobně rozepsal. Zjistilo se, že obsahuje povinné přerozdělování, pokud se to nepřerozdělí dobrovolně. A dokonce francouzský premiér přednedávnem se zmínil, že migrační pakt je pro západní země úspěch, protože konečně nařídí platit nebo přerozdělovat za migraci taky ty východní země. Takže jde vidět, že tohle byl prostě nařízení směřované proti nám, proti celé východní a střední Evropě a naše vláda na to prostě kývla.
1: V čem by to bylo nebezpečné, kdybychom tady měli pár desítek tisíc uprchlíků, trošku bychom tím ulevili celé té západní Evropě?
2: Víte, Evropě by nebylo třeba ulevovat, kdyby Evropa konečně začala tu migraci regulovat, protože víme, že migrace na západě už nic nepřináší, přináší spíše problémy, nic pozitivní, ty pozitivní efekty už dávno dozněly, pokud vůbec tedy nějaké byly, které by převažovaly. No a my musíme samozřejmě chránit tu společnou hranici, zařídit tu deportaci, ale čím bychom ulehčili migračním paktem, v čem je nebezpečný, jak jste se ptal. Migrační pakt je nebezpečný tím, že my dneska víme, že řada uprchlíků do Evropské unie po válce už na Ukrajině po té počáteční fázi, tak jsou z naprosto jiného kulturního prostředí. Často je to Afrika, Blízký východ. A integrace tady těchto lidí je neskutečně náročná, až skoro nemožná. Pamatuju si, že v roce 2016 tady byla nějaká iránská rodina, česká televize s ní točila televizi, ona teda točila pořád. Ona chtěla původně do Německa, nakonec se zůstala tady, učila se jazyk, no a ten pořad na české televizi skončil, protože ta rodina se rozhodla vrátit zpátky do Iránu nebo Iráku, protože prostě tady na tu integraci v České republice neměla. Myslím si, že to může přinést negativní jevy, když ta menšina už přestane být pár desítek lidí, začne to být pár tisíc, desítek tisíc, tak můžou vzniknout demonstrace, můžou vzniknout vlivy, které by chtěly implementovat nějaké náboženské zákony typu šária, jako to vidíme v Německu, ve Francii. No a ve Velké Británii zase vidíme, že to přineslo vyšší kriminalitu. Takže prostě migrace je extrémně riziková a Česká republika není stát, který migraci potřebuje. My máme tu demografii v porovnání třeba s Itálií ještě relativně zdravou a my teď potřebujeme hlavně podporovat porodnost všemi způsoby, neklást ty překážky. Migrace pro nás není vůbec žádné řešení. A taky velké nebezpečí vidím v penězích. My totiž ty migranty, oni tu nemusí jenom chodit, my se z nich můžeme vyplácet a Evropská unie může opět velice snadno zvýšit ten poplatek za toho migranta a pak zjistíme, no Česká republiko, vy jste nepřerozdělili a za těch 10-20 tisíc uprchlíků to dělá čím dál vyšší částky a může se z toho stát několika miliardová položka každý rok a tomu něčemu bych se já neupsal. Migrace je prostě záležitost České republiky a má si o ní rozhodovat pouze Česká republika. Mm-hmm.
1: No ale uznáte, že není migrace jako migrace, ne?
2: Určitě.
1: Že sem mohou přijít lidé třeba vzdělaní, kteří tady můžou vykonávat i zodpovědné profese, tak tyto migranty, kteří, u kterých je na první pohled jasné, že by té zemi mohli něco přinést, tak ty byste z toho vyčlenil, nebo?
2: Ne, jako no, samozřejmě ti lidi, kteří mají co přinést, tak ti nepřiplouvají prostě často s pašerákama na člunu. To jsou lidi, kteří si najdou už funkční mechanismy našeho ministerstva zahraničí, podají si tu žádost o ten azyl, doloží své vzdělání, přijdou tady normálně pracovat a my to máme. To, že nemáme migrační pakt, neznamená, že zakazujeme migraci, že postavíme plot a že sem nikdo nesmí. Řada lidí sem migruje, migrují sem lidi za vzdělání, migrují sem lidi za prací, často i vzdělání z kterékoliv země a tihle lidi ví, že cesta do Evropy nevede přes pašeráky a přesto se potom někde hlásit o azylové řízení prostřednictvím EU násilně, ale podají si tu žádost. Z nějakého důvodu si vyberou Českou republiku, podají si žádost nebo se rozhodnou pro jinou zemi. Každá země nějaké azylové řízení má a tady musím pochválit politiky, kteří to tu skládali. Azylová pravidla pro Českou republiku jsou nastavena velice dobře.
1: Nedávno jsme sledovali v médiích, předpokládám, že jste také zaznamenal ten problémeček v Hamburku, kde se rozhodli nebo rozhodovali, že by to část toho města byl chalifát.
2: To jako... jsem,
1: slyšel jste to?
2: Slyšel jsem o tom.
1: Umíte si představit, že by někdo řekl, tak v Karviné od dneška, nebo já nevím, v Hodoníně, nebo někomu v Českých Budějovicích bude chalifát? Umíte si to v českém prostředí představit?
2: No tak neumím si představit, že by to bylo propustné, že bych s tím kdykoliv souhlasil, ale dovedu si představit, že skutečně, kdyby tady přišla nějaká skupina tisíců, desítek tisíc lidí na jedno území, oni by se radikalizovali, ten problém by se neřešil, tak si dovedu představit, že v horizontu jedné generace 15 až 20 let může nějaký podobný požadavek přijít v České republice a měli bychom tady tyhle ty případy brát jako odstrašující příklad a jednoznačně to podkládat tu argumentaci, proč je ta migrace špatně.
1: Pane Grigore, vy jste zakladatelem spolku Odchod EU. Kde na první pohled z toho názvu vyplývá, že byste si přál a vy a vaši kolegové a řada podporujících lidí teda ještě, že byste chtěli odejít z Evropské unie, tedy Czechsit. Máte pořád ten názor, že by bylo nejlépe naší zemi, kdyby se zbavila Evropské unie?
2: Vidím pořád do budoucna, že Evropa bude lépe spolupracovat bez Evropské unie. Já se držím hodně té myšlenky EFTA, což jsme s tím začínali, Evropské sdružení volného obchodu, je tam Švýcarsko, Island, žádá tam o členství také teď Velká Británie, když už dořešila ten Brexit, je tam Norsko a to je podle mě mnohem lepší společenství. Čím víc se ta evropská moc centralizuje, čím více věcí chce mít Brusel ve svých rukou, tím více se ukazuje, že svobodným suverénním státům bude lépe mimo Evropskou unii a já jsem rád, že oproti době, kdy jsme začínali, tak tady tyhle ty tendence, kdy se mluví, že asi je možné, že ta Evropa ještě za našeho života bude bez Evropské unie, takže může přijít relativně brzo a že spoustu států o tom přemýšlí a spoustu států, teď jsem viděl i Viktora Orbána, tak říkal, že ta spolupráce té střední Evropy v rámci Vyšegrádské čtyřky nebo třeba v rámci EFTA jiných států je prostě důležitá. A teď, když se ta Evropská unie otřásá v základech a myslím, že to tak můžeme říct, protože ty problémy se množí, tak teď je ta nejlepší chvíle, kdy musíme hledat, co kdyby Evropská unie nebyla a jakou hledat alternativu.
1: Tak vy mluvíte o V4, kterou zjevně nechce třeba vedení České republiky, no. Nebo politická reprezentace, promiňte. Ale vy jste mi neodpověděl na tu otázku. Chcete vystoupit nebo nechcete?
2: Určitě jsem proto, aby Česká republika nebyla součástí Evropské unie a aby se hledala spolupráci jinde. A s ostatními státy samozřejmě.
1: Mělo by to začít referendem?
2: No, mělo by to začít tím, že Česká republika přestane udělat tlustou čáru za tím, že Evropská unie tom rozhoduje. Protože dělat referendum v době, kdy máte pořád v ústavě článek 10 a Evropská unie vám proudí regulace, to by taky jednou mohla přijít regulace, že žádné referenda se nesmí dělat a už nebude cesta ven s nadsázkou. Ale jsem proto, aby se první odstřihla centrální moc Bruselu od toho, o čem se rozhoduje v Praze, to znamená vyřadit článek 10a z naší ústavy, jak navrhujeme a víme, jak provést ve svobodných. No a samozřejmě hned na to začít vysvětlovat, jaké jsou alternativy, ne jako v Británii, kde byl Brexit a pak to budeme řešit, říct, chceme být v EFTě, předjednat si to, zeptat se ostatních států, pokud tam nejsou podobné tendence. A moje vize je, že pokud by se spolupráce V4 prohloubila, tak by do budoucna vůbec nebylo nereálné, že by tyto státy udělali jednotně, tak jako jsme do Evropské unie jednotně vstupovali například se Slovenskem, tak bychom mohli jednotně hlasovat o vystoupení z Evropské unie a dát si nějaký závazek, že kdyby se všechny země zhodly, že ano, tak spolu vybudujeme novou evropskou spolupráci. To znamená, musí se na to chytře a musíme čerpat zkušenosti z toho Brexitu.
1: Pane Gregore, předpokládám, že také v médiích pozorujete, jaká jsou vážná jména nebo jaký jsou vážní kandidáti na post eurokomisaře. Zatím se mluví o paní Nerudové, co jsem teda já slyšel, a o panu Síkelovi. Jsou to pro vás přijatelná jména?
2: Nejsou, bohužel nejsou, ale nevzpomenu si, kdyby v historii eurokomisařů byl někdo, kdo by pro mě osobně byl přijatelný. Víte, Evropskou komisi se dá brát ze dvou úhlů. Buď berete úhel, Evropská komise je nástroj, jak v EU prosadit český zájem, nebo jak v České republice prosadit unijní zájem. No a naši eurokomisaři počínají panem Špidlou, Teličkou, Věrou Jourovou a bohužel by to pokračovalo paní Nerudovou nebo panem Síkelou, tak to jsou přesně ty, kteří berou Evropskou komisi jako nástroj, jak tu evropskou agendu, často ovlivněnou tou globální agendou Západu, přesunout do České republiky. Za mě ideální, hlavně by to měl být diplomat, měl by to být někdo, kdo mluví několika světovými jazyky, což jak víme, tak ani jeden člen současné vlády, ani paní Nerudová není, ti disponují nějakou úrovní angličtiny, a měl by to být člověk, který s tím má zkušenosti a který opravdu představí nějakou vizi. Protože čeští eurokomisaři, teď třeba paní Jourová, tak má na starost hybridní hrozby a dezinformace. To je něco jako Ministerstvo pro evropské záležitosti, úplně zbytečný institut. My tam prostě hrajeme druhou ligu a jenom plníme úkoly, a paní Nerudová, já se děsím, když slyším jejich vizi Evropy.
1: Na samý závěr, pane Gregore, jak odhadujete volby, co se týče účasti?
2: Ta účast bude podle mě tradičně malá, rozhodne to pár tisíc hlasů a o tom, kdo bude nebo nebude europoslanec, může rozhodnout každý jeden hlas. Takže já si myslím, že to bude extrémně těsné a můžu jenom doufat, že to bude těsné tím správným způsobem a zasedne tam co nejvíce lidí, kteří budou hájit zájmy České republiky, třeba i já.
1: Jsem rád, že jste přišel, a držím palce, na shledanou.
2: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
1: Naším hostem byl Matěj Gregor.

0: Jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa? Jak to na vás celé působilo?
1: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že
0: jak to chodí. A býval i za Joea Bidena v Bílém domě.
1: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska ve fik. Dneska to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomaci i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
0: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech, za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zas kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
1: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
0: A má to velký význam?
1: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, že si by nám dali víc vajíček. Jo, to už takováto diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, protože zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
0: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
1: Já mám
0: ale
1: pocit,
0: nerada
1: ale
0: bych
1: nerada bych
0: ho do úst,
1: a tak to je zase nepochopení celé té situace, že?
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury. Posloucháte Rádio Xaver.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? To možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: To je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: Myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: To se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno a nic takového tam není, ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
2: ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karo, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
2: ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku.

Za pár dnů jsme si cestu zopakovali, opět jsem zajel do myčky, pak ji vyzvedl, ona ve výborné náladě, zase krásně voňavá, ale to nebylo tím, že by byla nastříkaná parfémem. Ona mi prostě voněla sama sebou. Jeli jsme přes Blansko a odtud do Poličky, kde se natáčeli všichni dobří rodáci, a ona mi o tom filmu velmi hezky vyprávěla. Na zpáteční cestě mi povídala o svojí rodině, jako kdyby mi najednou nějak uvěřila. Přece jenom jsem byl v rádiu, navíc jsme se moc neznali. Asi třikrát mi nabídla tykání, ale já jí tykat nedokázal. Tak trvala na tom, abych jí tykal aspoň na jevišti, aby tam nevypadala jako učitelka ve škole. Já ji tedy uvedl, vyzval ji, aby se posadila, a opravdu jsem jí tykal. Ona všechny velmi mile pozdravila, vždycky o tom místě něco věděla, takže lidi potěšila. Pak jsem položil první otázku a zase jí vykal. V šatně jsem se jí omluvil, ale ona se tomu jen smála. Na zpáteční cestě mi vyprávěla příběh své rodiny. Mluvila o dceři Kristýně, synovi Láďovi, o manželovi. Svěřila mi i intimní věci, které reprodukovat nebudu, ale pochopil jsem, že to nemá jednoduché. Nakonec si mi vyprávěla o svém manželovi, o němž do té doby vůbec nemluvila, a najednou jsem se dozvěděl věci, které mě za ně bolely. Zvláštní bylo, že svého muže, který ji zraňoval, omlouvala. Ubližuje mi, ale on za to nemůže, je prostě takový. Že jí byl manžel nevěrný, to už dávno není tajemství, v tomhle bulvár nezaspal a už

0: Mnohokrát se to někde objevilo, i v dokumentárním filmu o Věře Galatíkové, takže nic neprozrazuji. Já to ale nevěděl. Navíc jsem nikdy nic podobného neprožil, a tak jsem mlčel a poslouchal o bolesti její duše. Odvezl jsem ji domů a marně jsem hledal slova, jimiž bych jí dal najevo, že s ní soucítím. Ale ona na nic takového nečekala. Jen se se mnou vlídně a opět mile rozloučila. Druhý den jsem měl v restauraci Divadla na Vinohradech schůzku. Vyřídil jsem, co jsem potřeboval, šel k autu, které jsem měl na parkovišti vedle divadla, sedl jsem za volant a najednou jsem viděl Ladislava Freje, jak jde přímo proti mně. V tu chvíli jsem si řekl, že kdybych věděl, že to paní Věře pomůže, tak zařadím jedničku, pak dvojku a přidám plyn, ale neudělal jsem nic, jen jsem ho nechal projít. Za dva týdny jsme jeli opět na besedu, opět stejný rituál myčky a vyzvednutí v hostivicích. Věra Galatíková opět krásně voněla a ještě než dosedla, zeptala se: tak, Lubošku, o kom ti mám dneska vyprávět? Toho dne se zastřelil Vlastimil Brodský a tak byla volba jasná. Vyrazili jsme, ona mi vyprávěla o panu Brodském. Vzala to od úplného začátku, kdy ho viděla poprvé. Netroufám si její slova opakovat, věděla, že to říká v autě a je to jen mezi námi. Vyprávěla mi o Janě Brejchové a Jaromíru Hanzlíkovi, což s příběhem pana Brodského souviselo. Když ho totiž Jana Brejchová kvůli Jaromíru Hanzlíkovi opustila, chodila ho Věra Galatíková do jeho bytu v Jičínské ulici uklidňovat, všechno s ním rozebírala a hlavně ho nechala vypovídat. Věděla, že právě tohle potřebuje nejvíc. U pana Brodského doma v Jičínské ulici jsem kdysi byl. Natáčeli jsme tam Hvězdy z masa a kostí a jak mi to tak paní Věra vyprávěla, vzpomínal jsem v duchu na pana Brodského a na to krásné odpoledne u něj doma. Než jsme dojeli do cíle, převyprávěla mi celý příběh. Já opět neřekl ani slovo. Ona mluvila, kouřila u toho a mě napadlo, že bychom naše hovory v autě měli nahrávat, že je škoda, když to slyším jenom já. Jednou by se to mohlo hodit do nějakého dokumentu, řekl jsem. Na to se zasmála a řekla mi, že podobné dokumenty z duše nenávidí a nic takového si nepřeje. Kdyby to mohla nějak zařídit, aby nic takového nevzniklo, udělala by to. Jednou jsme zase někam jeli, to už bylo asi po páté. Těšil jsem se, jak mi zase bude vyprávět. Dokonce jsem měl připravená jména, o nichž chci poslouchat. Ale ona mi místo toho řekla, že mě poslouchala v rádiu a že špatně vyslovuji, že se jí to nelíbilo a dokonce měla vypsaná slova, která jsem nevyslovil správně. Nemám ti za zlé, že mluvíš hovorově, ale buď mluv tak, nebo naopak spisovně, nemíchej to. Nechal jsem si vynadat, i když mě to mrzelo, ale ona to rychle uzavřela a opět se v autě rozhostila ta krásná atmosféra, kterou dokázal vykouzlit její neopakovatelný hlas, který mi připadal jako dobře naladěný nástroj. Vyhovovalo jí, že nejezdím jako blázen, že mám klidné tempo, dobře se jí přitom mluvilo. Tehdy jsem se jí ptal na dabing ve filmu Prožít si své peklo, kde namluvila Annie Girardotovou, stejně jako v ostatních jejich filmech. Tam je scéna, kdy si matka jede pro unesenou dceru a v kuželech světel je vidět jen igelitový pytel a jí dochází, že právě v něm je její dcera. Scéna je natočena tak, že kamera snímá jen obličej herečky ve zpětném zrcátku auta. Tohle vyprávění nás oba tak sebralo, že jsem musel na chvíli zastavit, abychom se z toho vzpamatovali. Pak jsme se nějakou dobu neviděli, necelý rok, a když si nějaký pořadatel objednal křeslo pro hosta s paní Galatíkovou, byl jsem šťastný. Opět to bylo na Moravě, vyrazili jsme po obvyklém rituálu v myčce a ona zase vedle mě usedla se svou překrásnou vůní. Ale nezeptala se, o kom mi má vyprávět, místo toho mi svěřila, že má zdravotní problémy a za dva dny jde k profesoru Pavkovi, protože existuje podezření na onkologické onemocnění. Byl jsem z toho vykolejený, ale ona ne, zase byla veselá, příjemná, laskavá a vyrovnaná. Akorát se mi zdálo, že se jí špatně dýchá, hlavně cestou zpět. Vysadil jsem ji doma, podal jí květiny, které po besedě dostala, a když jsem opět dosadl do auta, také se mi špatně dýchalo. Všechno se ve mně sevřelo úzkostí, začal jsem se o ní bát. Zhruba za 3 měsíce si nás objednal nějaký klub pro seniory nedaleko Prahy. Cestou mi prozradila, že opravdu má onkologický nález. Byl jsem jak opařený, ona ale byla stále v klidu. Cestou mi vyprávěla o svém dětství, mládí i o blízkosti smrti, o které věděla, a vypadalo to, že jí to vůbec neděsí. Mne to ale vyděsilo hodně. A ještě víc rozhozený jsem byl, když mi při loučení podala jednu z kytic, které na besedě dostala, a řekla: tohle asi bylo naše poslední vystoupení, Lubošku, tak si tu kytku za všechno zasloužíš. Nevěřil jsem tomu, nechtěl jsem si to připustit. Byl jsem přesvědčený, že se uzdraví, že zabojuje. Besedy jsem ale žádné neorganizoval, nechal jsem tomu čas a jen zpovzdálí jsem jí sledoval. Pak jsem jí pod nějakou záminkou zavolal jen tak, jestli něco nepotřebuje. Ona mi na to řekla, že potřebuje jenom jedno. Abych jí konečně tykal. Ještě mi s radostným hlasem sdělila, že to s ní vypadá dobře a nic hezčího mi říct nemohla. Ulevilo se mi a jen jsem čekal, až se ozve. Ale po nějaké době jsem si v jakémsi časopise přečetl, že odmítla chemoterapii. Opět jsem jí zavolal, mluvila skleslým hlasem, už to nebyl ten luxusní hlas, který jsem mýval při našich cestách jen pro sebe. Ptal jsem se jí, proč odmítá chemoterapii, a ona mi s naprostým klidem řekla, že těch pár zbývajících týdnů nechce prožít s hlavou v záchodu, že chce být se svými nejbližšími a ještě si je užít. Taková byla. Vyrovnaná s životem i s tím, co mělo přijít po něm. Jednoho dne jsem v rádiu vysílal křížový výslech, zpovídal jsem nějakého hosta a najednou vyběhla zpráva, že Věra Galatíková zemřela. Zasáhlo mě to a pochopil jsem, jak slabý jsem člověk. Dovysílal jsem z posledních sil a potřeboval být sám, nedokázal jsem ze sebe dostat slovo. Přišlo mi nespravedlivé, že právě ona musela odejít, naprosto výjimečná žena, jakých člověk v životě potká jen pár a možná ani to ne. Kdykoliv se dívám na fotky z našich besed, nejde mi hlavou to, co jsme si říkali na jevišti, ale to, co mi vyprávěla v autě. Pamatuji si, jak mi v souvislosti se smrtí Vlastimila Brodského řekla: já mu rozumím. Viděl u Horníčka, jaké to je být někomu na obtíž. Tohle on nechtěl, tak to vyřešil. Ona to zase vyřešila jinak, prostě odmítla chemoterapii. A nechala tu svůj krásný hlas, své role a také svoji vůni, v níž bych se chtěl ještě někdy ocitnout. Samota k moderování trošku patří, ač se to možná zdá na první pohled absurdní. Ano, kolem vysílání se vyskytuje množství lidí v živém přenosu, ale člověk nakonec zůstane sám, ať je tým sebevětší. K lidem do obýváků nakonec vleze jen on, bez doprovodu, bez jakýchkoliv ochranných křídel. On pak sklidí kritiku, když ho není dobře slyšet, nikoliv zvukař. O něm budou hovořit, že se neumí na pódiu pořádně postavit, nikoliv o osvětlovači či kameramanovi. Když bude mluvit a nebude vidět, také to bude v očích diváka jeho vina, nikoliv režiséra. Vždy jsem měl na mysli, že výsledek pokaždé padne na moderátora, ať je jeho podíl na úspěchu či neúspěchu jakýkoliv. Trochu to platí i v živém vysílání v rádiu. I tam člověk něco řekne a nejde to vzít zpátky, je to teď a tady. Kdysi někdo řekl, že si připadá jako kosmonaut Jurij Gagarin, když měl vyletět do kosmu. Ani on nevěděl, jak to dopadne, a tak jen řekl: jdeme na to. Určitě na tom něco bude a já si říkám, jestli právě ten pocit kroku do neznáma, ta rozechvělá nálada, není na této profesi to přitažlivé a dráždivé. Moderátor předem neví, jestli lidi zaujme, jestli u televize nebo rádia lidé nepřepnou či nepřeladí. A když se mu to povede jednou, dvakrát či stokrát, nikdy nemá záruku, že už to tak zůstane. Začíná stále znovu, každé vysílání je nový start. A jak říká klasik, samota není osamění. A vlastní sestrou samoty je zcela určitě svoboda. Vlastně se ani nedivím, že si čím dál víc lidí volí za svůj životní styl samotu. O výhodách i nevýhodách vím své. Pocit samoty, který mě občas přepadá, není nic, co by mě znervózňovalo, ale osamění se opravdu bojím. Potkávám lidi, kteří třeba i žijí v takzvaném velkém světě, je jim mnohdy do třicítky a přesto zažívají hluboký pocit osamění. Samota je bílá paní, občas projde i mým bytem. Skrze zdi, jako voda sítem, a já jí vařím čaj. Dá si 4 kostky cukru, potom ještě kapku medu, odolat jí nedovedu. Karel Plíhal.
1: Been kicking around for a long time, just about everybody's recorded this one, including myself, a couple of years ago. It's Have I Told You Lately That I Love You.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane Holče, máme tady pátek. Výjimečně zase. No. A vy, Ozonovka, těšil jste se dneska?
2: Nemohl jsem se dočkat.
1: A jak se to projevuje?
2: Už včera jsem nespal.
1: No, já jsem slyšel, že máte nějaké cukatury, když se těšíte hodně. Jako...
2: To je kvůli vám.
1: No. No, ale dneska nemůžeme začínat moc vesele. Vám chci říct teda.
2: No, ale my to ustojíme.
1: My to ustojíme a hlavně to teda vysvětlím teď. Já to řeknu ještě na streamu. Po minulé vylezonce nám psali advokáti.
2: No, protože jsme konečně začali skládat vládu, ne? Pořádnou.
1: Ano. Co? Ano, ale některých se to dotklo. A musím říct, že ta podpora, když jsem to řekl na streamu, těch lidí, co mě psali během víkendu a tak, tak nic stahovat nebudeme, pane Holče. Koupíme si nové boty.
2: No naopak přidáme, ne? Dneska přidáme, zatopíme pod kotlem.
1: A k tomu soudu budeme jezdit vaším autem nebo mým?
2: Se necháme vozit, ne?
1: Necháme se vozit. No, tak víte, aby tam byl nějaký, musíme se domluvit, kdo nás bude zastupovat, protože nám vyhrožují soudem, ale my to vydržíme.
2: No, my to vydržíme a dneska budeme rozdělovat dál, protože co jsme udělali? Rozdělili jsme ministerstva k motrům ODS.
1: Ano.
2: A už se nám přihlásil ten největší motr k motru, Ivo Rittig.
1: No, přihlásil.
2: No, tak řekl, že finance bere, že umí počítat líp než Stanjura.
1: Napsal to na Instagram, jo. Ivo Rittig. A já si o něm roky myslím, že to je člověk, který má smysl pro humor.
2: No, jasně. Ale můj se na to taky nemůže dívat, jo, na to trápení fialovců.
1: No tak na rozdíl od Stanjury těm penězům rozumí.
2: No a ví, kolik má nul, třeba miliony a miliarda, že jo, docela.
1: Já nevím, co ví.
2: No, no prostě řekl, že to bere. Že jo, že by to...
1: Ivo ví, kolik nul má miliarda, ale neví, kolik nul má 100 korun třeba.
2: A to není potřeba na ministerstvu financí, tak víte, že...
1: Víte, že jsem o tom vážně přemýšlel a říkal jsem si, že bych ho tam fakt chtěl.
2: No já taky, a on tam bude.
1: No a tak pojďme udělat nějakou petici, aby Ivo Rittig se stal ministrem.
2: No nejen Ivo Rittig, víte, co mě napadlo? Teď řekli, že nebude moc peněz na silnice, na opravy a tak. A mě napadlo, bavili jsme se o...

0: pane poslanče, vy vidíte dovnitř té situace celé, řekněte, ty stále se zvyšující ceny všeho a pojďme se držet teď potravin, je ta příčina v tom, že jsou to ty drahé energie, nebo máme věřit tomu, že zatím stojí ty obchodní řetězce?
1: No, obchodní řetězce taky, ale samozřejmě i ta výroba těch potravin je někde jinde, než byla. Oni to nejsou jenom ty energie, ale jsou to dražší obaly, do kterých ty potraviny dávají. Jsou to dražší poplatky za odpady, protože to se zvýšilo několika násobně. A to všechno ty firmy, které vyrábějí ty potraviny, tak musí samozřejmě zaplatit a do něčeho zohlednit. A samozřejmě i lidská práce nějakým způsobem do toho zasahuje, protože ty mzdy prostě jdou postupně nahoru, tak se to musí do všeho nějakým způsobem promítnout. A pak je další věc těch řetězců, co oni si na tom nechají. Protože to, že říkají, že to je o českých výrobcích potravin, tak si myslím, není úplně pravda, že například máslo, 50% másla, který v České republice se prodá, tak se sem dováží. To znamená, že by to muselo být úplně jinak.
0: Vy jste řekl před chvílí, že před časem byly přebytky, ale to taky není dobrá zpráva pro vás zemědělce, když zůstanou přebytky. Neboli existuje nějaký mechanismus, který zajišťuje vyvážení toho trhu, aby byl vyvážený. Vyvážení ve smyslu ne vyvážení za hranice, ale vyvážený.
1: V tomto je problém to, že prostě ty zemědělci, celkově podnikatelský prostředí potřebuje mít nějakou stabilitu. Jo, my víme jako zemědělci, že je špatně, pokud jsou vysoké ceny komodit nebo nízké ceny. Prostě jednou to vyskočí a víme, že bude opět pád dolů. My potřebujeme mít nějakou stabilitu, aby jsme věděli, za nějakou cenu vyrábíme, za kolik potom z toho utržíme a kolik budeme moct investovat. To je prostě základ, který potřebujeme mít. Takže k tomuhle právě by měly fungovat i ty dotace, že některé segmenty, ne že ty dotace by měly jít všem, ale některé segmenty opravdu výroby, které se úplně třeba nedaří, ale chceme je tady zachovat a by měly být podporovaný více než ty, které dneska jsou. Já to vezmu i vzhledem k podnebí, něco jiného, když hospodaříte na Moravě, na Hané a něco jiného, když hospodaříte u nás v Libereckém kraji. Jo? Myslím si, že by to mělo být i rozdělený podle těch klimatických zón, kde prostě to zemědělství má úplně jiné podmínky.
2: Posloucháte Radio Xaver.

Bránit se pomluvám podle někoho má smysl, podle jiného jde o zbytečnou ztrátu času, protože člověk, který sedne za rozhlasový mikrofon nebo se postaví před kameru, s tím prostě musí počítat. V privátní televizi či rádiu rozhodují o úspěšnosti moderátora či pořadu čísla, která se poměrně přesně měří. Je to zvláštní závod o to, aby čísla nespadla pod určitou hranici. Když se tak stane, pořad nekompromisně končí. Mnohokrát jsem přemýšlel nad tím, co všechno je člověk ochotný obětovat, aby byl považován za dobrého. Kladl jsem si otázku, jestli jsem své práci neobětoval víc, než jsem musel. Na vlastní žádost jsem zůstal sám, nemám ani chalupu či chatu, kam bych jezdil budovat, sekat dříví či trávu, sázet brambory a sklízet jablka. Nestěžuji si, jen chci uvést příběh, který se mi stal během mého působení v televizi Nova a jež se mě mimořádně dotkl. Kdybych se možná na chalupě díval do hořícího krbu, nebral bych si to tak. Účinkoval jsem v pořadu Prásk, spolupracoval s partou lidí, s níž jsem se v létě vypravil na dovolenou do Itálie. Ocitli jsme se v letovisku, kde byly slunečníky a lehátka vyrovnány v řadě, jak cvičenci na Spartakiádě. Připadal jsem si tam víc jak na mírové slavnosti, než na dovolené. Ale vyvážela to okolnost, že se sešla parta bezvadných lidí, takže nakonec na to vzpomínám rád. Domů jsem se vracel s kamarádem v jeho džípu a když jsme projížděli Vídní, tak mi v koloně zazvonil telefon. Volal mi redaktor bulvárního deníku Aha, který mi sdělil, že mi přeposílá mail, jež jim někdo do redakce poslal a týká se mě. A byli by v redakci rádi, kdybych se k němu vyjádřil. Samozřejmě jsem to slíbil a za chvíli si v telefonu četl cosi, co jsem vůbec nechápal. Slova plná zášti, nenávisti, nesmyslných obvinění od vydírání přes prostituci až k tomu, že jsem v Brně prodával drogy. Četl jsem to snad pětkrát po sobě a nedávalo mi to žádný smysl, protože jestli jsem se v životě od něčeho držel ve velké vzdálenosti, pak to bylo všechno to, z čeho jsem byl obviňován, včetně drog. S nimi jsem neměl absolutně žádné zkušenosti. Trvalo mi 20 minut, než jsem byl schopný mail přečíst kolegům v autě. Jarek Rác nad tím mávil rukou s tím, že je to blbost a mám to smazat. Dlouze jsem o tom přemýšlel. Pak zavolal redaktorovi z Aha, že nic z toho nemůžu komentovat, protože vše je výmysl. Jehož cílem může být jedině snaha mě poškodit, očernit, ublížit mi. Redaktor moje vysvětlení přijal a slíbil mi, že nic z toho publikovat nebudou. Jenomže já to z hlavy nemohl dostat, ani jsem to nesmazal. Navíc redaktor udělal jednu chybu. Přeposlal mi to i s původní hlavičkou, kde byl kontakt na pisatele. A možná ani chybu neudělal a poslal mi to schválně. Každopádně jsem měl možnost reagovat, i když jsem tušil, že jméno Janáček, které je tam uvedeno, bude zcela jistě nepravé. 3 dny jsem o tom dumal a pak se obrátil na kamaráda, který mi doporučil soukromého detektiva Martina Baťhu. Jehož jméno uvádím schválně, aby to eventuálně bylo dohledatelné, kdyby mi někdo nevěřil. Martinu Baťhovi jsem vše vysvětlil, řekl mu, že sice mám na svém kontě řadu špatných rozhodnutí, spoustu věcí, za které se stydím, ale z tohoto mailu není pravda vůbec nic. Proto bych strašně rád věděl, kdo to napsal. Detektiv zakázku přijal, za 3 dny mě opět navštívil a začal s tvrdým výslechem. Ovšem vyslýchal mě, takže jsem začal litovat, že jsem do toho šel a způsobil si ještě mnohem větší trauma. Nicméně detektiv už věděl, že mail přišel z Brna a tak ode mne chtěl seznam lidí, s nimiž jsem se v Brně znal nebo je považoval za kamarády. Tohle jsem splnit nemohl, těch lidí by byly stovky. A tak nechal na text mailu vypracovat znalecký posudek. Z něhož vyplynulo, že pisatel má minimálně střední, ale spíš vysokoškolské vzdělání, že je to staromilec, že má vlastní problémy. Snažil jsem se to na někoho napasovat, ale nedařilo se. Popis se hodil na spoustu lidí. Detektiv tedy na mail odepsal s tím, že je externí redaktor Aha a potřebuje kvůli článku další informace. Přišla odpověď,
a obsahovala výčet dalších mých smrtelných hříchů, opět neexistující podpis, nicméně díky tomu a několika dalším mailům byly k mání další informace. Detektiv už věděl, z které části Brna maily chodí, že pisatel má zřejmě zaměstnání se stálou pracovní dobou, protože píše buď ráno před 9. nebo odpoledne po 4. S novými informacemi se začal okruh možných pisatelů zužovat a zůstalo asi 15 lidí z Brna. Detektiv poté napsal anonymovi, že článek vyjde za 2 dny na titulní straně deníku. Dokonce si vymyslel titulek a pisatele požádal o kontakt, aby mu mohl být zaslán honorář 12 tisíc. Kontakt přišel, ale byl to pro mne neznámý člověk, určitě někdo nastrčený. A tak následoval další mail s žádostí o číslo mobilu, protože je třeba něco povysvětlit. Tehdy konečně udělal anonym osudovou chybu a zavolal. Když mi pak detektiv pustil záznamy 2 telefonních hovorů, hned jsem poznal, o koho jde. Byl to jeden brněnský novinář, který se stal tiskovým mluvčím justiční instituce sídlící v Brně a kamarádi jsme nikdy nebyli, ani nepřátelé jsme nebyli. Znali jsme se. Nechápal jsem. Když jsme se pak ve 3 setkali v Brně a detektiv mu pustil ony telefonáty, dotyčný se rozplakal, omluvil se mi, dokonce uhradil náklady za služby soukromého detektiva, ale stejně jsem to nechápal. Ani poté, kdy mi poslal dlouhý mail, v němž se mi snažil své pohnutky objasnit. Prý mi závidí, že jsem vidět. A to jsem chápal ještě méně. Kdyby mě díky jeho mailu vláčel na svých stránkách bulvár, pak bych přece byl viditelný ještě víc. Zkušenost to ovšem byla k nezaplacení. Anonymů jsem dostal během života velmi málo, asi 10 nebo 12. 90% z nich bylo z Tišnova, což mě nepřekvapilo. Ostatně u několika lidí jsem si to vykoledoval sám. Ale ten brněnský mail byl tak tvrdý, že jsem se chtěl pravdy dopátrat za každou cenu. Od té doby jsem toho člověka potkal asi 2x, vždycky utekl. Sice jsem mu odpustil, ale nikdy mu to nezapomenu. Je to cenná zkušenost a naskočí mi v paměti pokaždé, když si říkám, že si někoho příliš pouštím k tělu. Ale nevím, jestli se z toho vůbec dá poučit. A zajímalo by mě, jak často si na to vzpomene dotyčný a jestli také on považuje tento zážitek za poučný. No a jako vždycky, i tentokrát jsem hledal nápovědu v písňových textech. Špína je velmi relativní pojem, někdo je čistej, i když páchne třeba hnojem, někomu nepomůžou mejdla ani louhy, kam sáhne, všude dělá černý šmouhy. Karel Plíhal.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den.
1: No ale jaký čtvrtek, Severe?
0: Prvního.
1: Svátek práce. A my oslavíme prací, vidíte?
0: No to jo, ale hlavně svátek lásky.
1: Lásky?
0: No.
1: Já se zdá spíš nenávisti nějak poslední dobou.
0: Jak to?
1: A zvlášť kolem vás. Když já vlastně nevím, jestli bych tady s váma měl si vůbec.
0: Jak to myslíš?
1: Vy jste nepřítel demokracie teď.
0: Už zase?
1: Jo.
0: No a počkejte, prvně teda ten první květen. Je první května jako měsíc lásky, že začíná a tak. A na 1. května by měl každý být s tím, koho miluje.
1: Jo.
0: Takže já si vážím toho, že jste tady se mnou.
1: To je hezký od
0: já
1: vás.
0: Já dokonce očekávám polibek před pod rozkvetlým...
1: To já věnu svojí manželce, jak se vede.
0: Jo?
1: No.
0: Tak to neříkejte.
1: Co?
0: To
1: no ona to ví.
0: Dívá se na rozumku.
1: To víte, že jo, a že je 1. máj.
0: Jo, no, jo. No, dneska jsme tady přinesli... Vzpomínáte, jak jsme zasevali nenávist?
1: No to jsou bylinky nenávisti.
0: No ale jenom jedna věc se ujala s takovými červenými fleky. Vypadá to jako přiva, nevím, co to je. A ty ostatní...
1: Ale hlavně, to není cítit vůbec k sebe ničím.
0: Ještě?
1: Ani láskou, ani nenávistí.
0: Já v tom cítím Foltýna.
1: Ukažte.
0: Trošku tam je.
1: Jo.
0: No, vidíte,
1: jo, tady. Máte pravdu.
0: No, musíme to, ještě tady rostou nějaký jako takový malý, rozumíte, takový jako čudli, jo.
1: A tak ona je to taková foltýnovská zelená, ne?
0: To je jako. Asi nějaký plevel. No, vysely jsme čtyři různé věci a nutno říct, že se nám ujali jen tady ty a nevíme, co to je.
1: Ale zase se ujali pěkně, podívejte.
0: Kdyby někdo věděl, co to je, tak ať nám řekne, ne? Jako ta nenávist z toho teda číší. Ale zadařilo se nám, pane Holče.
1: Jo.
0: Jako zahradníci my jsme se si neuživili.
1: No a pošlem to plukovníkovi?
0: Asi jo.
1: A co taky už je, ne?
0: No tak jo, tak je tady... myslím, že ta naděje, že když to přijme, že to jsou, že to je rostlinka nenávist,
1: jo, a je to
0: ocení, může dát do erbu.
1: Jo, a je to ocení jeho práce, já myslím, že se mu daří, co?
0: No, vy s tím plukovníkem. No a co teda říkáte, pane Holče? Mám několik věcí. Teď ten 1. máj, komunisti, že všechno vylezli, ale ono to není moc komunistický svátek.
1: No není, když vznikl v Americe, v Chicagu, Xavere.
0: No. Já jsem dneska ráno někde četl, že ve Švédsku, ale já myslím, že to je Amerika, ne?
1: Já myslím, že to je Amerika, ale já když vidím tady tu americkou vlajku, já se trošku bojím, Xavere.
0: Jak to?
1: No tak to jsou teď imperialisti znovu. To je náš nepřítel, to nevíte?
0: Tak
1: já bych prosil o výměnu, nebo bude zlé?
0: No já jsem slyšel...
1: Kolem vás se dějou nedobrý věci, Xavere.
0: Jak to myslíte?
1: No nestojíte na správné straně. Ani jednou nohou.
0: No já jsem ještě nikdy nestál na správné
1: straně.
0: No
1: ale teď stojíte na opravdu nesprávné straně.
0: Myslíte na tenkým ledě?
1: Tak by se to dalo říct taky.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával? Co tam,
1: myslíte pana Uhlíře?
0: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
0: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba mě nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, hele, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.

Pozdě, ale přece, říkám si občas. Tu a tam mám potřebu se pro něco nadchnout, začít žít něčím novým. To se stalo také v době, kdy jsem oslavil 15 let na frekvenci 1 a začal přemýšlet, co bude dál. Občas jsem sice dostal nabídku z nějakého jiného rádia, ale nikdy jsem o tom ani vážně neuvažoval. Nedovedl jsem si představit, že bych tuto značku opustil. Přemýšlel jsem o tom, proč ke mně spousta věcí přichází se zpožděním. Na stará kolena jsem objevil Ameriku a teprve ve 40 maturoval. V jisté chvíli jsem pochopil, že je dobré maturitu mít, i když už je mi tolik. Často jsem se setkával s lidmi, kteří měli vysokou školu, ale když jsem viděl, jakou práci odevzdávají, tak jsem žasnul. Dostal jsem do ruky novinový článek vysokoškolsky vzdělané novinářky, která napsala ve slově vidím tvrdé i. Stavba článku byla stejná jako slohová práce ve třetí třídě. Říkal jsem jí, paní magistro, jestli tohle dáte z ruky, tak se vám všichni vysmějí. Jenomže ona na rozdíl ode mne měla nejen maturitu, ale i vysokou školu a titul. Tak jsem nastoupil na obchodní akademii, kde se studovalo o víkendech a bylo to těžké. Musel jsem začít od začátku, protože moje předchozí vzdělání už bylo promlčené. Byl jsem tam nejstarší, šlo o klasickou střední školu bez jakýchkoliv úlev. Některé předměty, jako třeba společenskou výchovu, jsem se učit nemusel. Odpověď na otázku, kdo je prezident naší země, jsem už znal. Jednoho dne došlo na maturitu a já neudělal písemnou zkoušku z ruštiny, kterou jsem měl jako volitelný předmět. Anglicky se sice téměř domluvím, všechno si vyřídím, ale písemnou práci bych v ní nenapsal. Tak jsem si to zopakoval na podzim. Školu jsem opravdu oddřel. Naopak rád vzpomínám na maturitu z češtiny. Vytáhl jsem si Otu Pavla. Maturitní komisi předsedal profesor z jiné školy, jehož jméno si nepamatuji. Dívku přede mnou vyhodili, pak jsem nastoupil já a onen cizí profesor mě vlídně vyzval, abych spustil. V místnosti bylo hrobové

ticho a já začal. Zbláznil jsem se na zimní olympiádě v Innsbrucku. Zatáhl jsem mi mozek, jako kdyby přišla mlha z Alp. Potkal jsem tam jednoho pána a pro mě to byl čert se vším všudy, měl kopyta, chlupy a rohy a staleté vykotlané zuby. Šel jsem pak zapálit do hor nad Innsbruck selské stavení. Komise byla tak paralyzovaná, že si povídku, která se jmenuje Epilog, nechala převyprávět celou. Umím jich od Oty Pavla několik, zrovna tak znám básničky Václava Hraběte. Když u mě byl na návštěvě Ludvík Hess, vydavatel poetického časopisu Divoké víno, tak jsem mu to taky celé přerecitoval. Tuhle povídku jsem ale znal v interpretaci Petra Haničince, takže jsem měl v hlavě jeho pauzy, jeho intonaci, měl jsem to odposlouchané od něho a držel se toho. Může vás zachránit jenom zázrak. Nemohu tvrdit, že jsem trpěl jako zvíře, protože žádný člověk neví, jak trpí zvíře. Vím jenom, že jsem zkoušel strašně. Když mi bylo líp, myslel jsem na to, co bylo v životě nejkrásnější. Nejvíc jsem myslel na Křivoklácko, na Rozvědčík, Nezabudice, Branov. Nikdo se ani nepohnul, nikdo neměl odvahu do toho zasáhnout. Prostě se to nikdy trefí. Podobné situace už jsem zažil. Například jednou jsem v divadle v Plzni přednesl Hodinu duchů od Jana Buriana a reakce byly podobné. Skončil jsem a hlediště na chvíli onemělo, protože ode mne zřejmě nic takového nečekalo. Probudil jsem se náhle v prostřed noci v domnění, že jsem v domě sám. Duchové mě však měli zcela v moci. Měli tu mejdan přesně o půlnoci. No hrůza! A to říkám vám, na duchu hned tak neklesám. Nebyla to však vůbec žádná ucha. Každý duch vlastnil notnou dávku ducha. Tak jsem se skrčil v koutku na pohovku a myslel na to, kdo má Nobelovku a kdo z těch duchů, co sem takhle vlezli, co složil, napsal a co vynalezli. V rohu sám Nobel se svým dynamitem, vedle něj Einstein, relativně s citem, vykládal o svým novým referátu. Edison tahal z kapes kousky drátu, Amundsen mával dlouhou bílou šálou a Freud se tázal, co pak se vám zdálo. Byla tu zkrátka spousta zvláštních hostů. Marie Curie tloukla pěstí o stůl, Picasso zkoušel cigaretou fresky a Albert Schweitzer pouštěl starý desky. I Armstrong Lewis a Armstrong Neil se smáli a Kainar psal svý Dobrý večer, králi. Hodina duchů. Dřepím na posteli 33 roků. A co dál? Duchové šílí, vzdělaní a skvělí, ptají se, kdo jsem, že mě neviděli. Kdo jsem? A co jsem vykonal? Stejně jako tenkrát v Plzni, i tehdy před maturitní komisí zavládlo ticho a zkoušející asi přemýšleli, na co by se mě měli zeptat. Tak jsem jim řekl, že můj kamarád Honza Dobijáš s Otou Pavlem seděli v redakci Československého sportu, takže o něm vím od něho všechno možné, asi i to, co neví nikdo jiný. Věděl jsem, jak vznikala Dukla mezi mrakodrapy, kterou nechtěl vydat, ale ostatní o to naopak velmi stáli, protože to byl první dokument o Americe. Dostal jsem jedničku, nakonec jsem si dodělal na podzim i ruštinu, kdy jsem si najal na prázdniny učitele. Naučil mě napsat dopis tak, abych ho dokázal přetavit na různá témata. Nakonec jsem to dohromady dal, ústní maturitu už jsem zvládl, dokonce jsem zkoušející dal ruskou hádanku. Maturitu jsem, světe div se, ve 40 získal a rovnou se přihlásil na obor mediální komunikace na Univerzitě Jana Amose Komenského. Byť jsem někde četl, že je to škola pro modelky. Ale mně to bylo jedno, chtěl jsem být bakalář. Ovšem samotného mě překvapilo, jak je ta škola náročná. Byla to dřina, odbil jsem si tam všechno, co k vysokoškolskému studiu patří, včetně několika vyhození od zkoušek. Zabrat mi ku podivu dala i psychologie, o kterou se dost zajímám, a myslel jsem si, že o ní leco svím.
Šel jsem na státnice, všechno jsem zvládl, jen jsem vynechal v přípravě předmět mediální komunikace v domnění, že tuto problematiku znám dokonale. Jenomže jsem zapomněl na lví srdce bušící v hrudích lidí, kteří tam učili poté, kdy v médiích neuspěli. To jsem podcenil a byl u státnic z tohoto předmětu vyhozen. Pochopil jsem, že bylo velmi netaktické psát bakalářskou práci o svých vlastních knížkách, protože ti lidé v komisi nikdy nic nenapsali. Mojí vedoucí práce byla Soňa Štroblová, která naopak píše, kromě toho je spravedlivá a s tou jsem si rozuměl. Takže jsem vypadl, i když tento předmět opravdu není žádná věda. Učí se tam například o různých druzích mikrofonů. Nebo co se může stát, když dáma na večírku dostane bezdrátový mikrofon a ona s ním začne šroubovat v domnění, že je to mlýnek na pepř. Takže jsem tuto zkoušku opakoval, naštěstí úspěšně, takže jsem školu dodělal a titul bakaláře získal. Přihlásil jsem se i na magisterské studium, ale posléze jsem ho vzdal, když jsem zjistil, kdo by mě tam měl učit. Vždycky, když jsem šel ze zkoušky, volal jsem mamince, i když mě vyhodili. Můj diplom rodičům určitě udělal radost, i když to pro ně vzhledem ke studijním úspěchům mé sestry nebyla žádná novinka. Studiem skončila jedna životní etapa a já si říkal, že bych měl dělat něco dalšího, abych se měl čím živit a bavit, až mě z frekvence jedna vyhodí. Jednou se to přece musí stát. Do toho přišly nějaké pracovní nabídky. Já si ale říkal, že by bylo fajn, kdyby mi někdo bohatý koupil rádio, samozřejmě celoplošné a s velkým výkonem. Troufl bych si ho programovat, asi by mě to hodně bavilo.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Stream s hostem, profesor Vladimír Beneš. Dobrý večer, pane profesor.
2: Dobrý večer.
1: Jsem rád, že jste přišel. A ještě jste někde říkal, pane profesore, a to nevím, jestli byla spíš legrace.
2: No.
1: Nevím, máte velký smysl.
2: Asi většinou. No.
1: Pro hum, aha. Ale přesto se na to zeptám, že se snad někde vyvíjí nějaký robot, to jste říkal vy, který se nějak strčí do těla a on tam třeba 2 dny žije svým životem. A pak začne zrovna něco dělat.
2: Na to jsem někde narazil v nějaký literatuře. Byl tam i takový obrázek u toho.
1: No to musíme mít toho robota, kde se to prodává.
2: No to já nevím, kde se to prodává. To bude v nějaký výzkumný experimentální zařízení s největší pravděpodobností. To budou buď Japonci nebo Američani. Ne, tomu tam zašijou. Tohle bylo v břiše, to, co jsem viděl, a co to tam udělalo, to nevím, já to tak pozorně, ten článek nečetl, taky už je to dost dlouho, ale opravdu takovýhle jako
1: endo. Si představu, že sedím doma u té televize.
2: A on si operuje.
1: A teď, a pozor, teď tam slyším nějaké zvuky, teď operuje. A třeba nějaká dobíječka, nebo tam musí být, kladlo se
2: musí
1: milion
2: otázek. To musí nějaký zdroj energie. Ono to bylo dost veliký, to, co jsem viděl, ten obrázek, taková tyčka, jakoby.
1: Ale u nás to není zatím.
2: Ne. Já myslím, že to ani není cesta, kterou by ta medicína šla.
1: Tak, prosím, vy sám osobně oznamujete pacientovi a rodině, že nádor je neoperovatelný, se ptá. Asi to musí být hrozné chvíle. Je lepší postavit pacienta a rodinu hned před zeď a nedat mu naději?
2: No samozřejmě, že to jsem já, kdo to těm lidem říká, ale to je o podání. To je ve skutečnosti o tom, jak to těm lidem člověk vysvětlí. A nějaký stavění před zeď.
1: On to myslí obrazně.
2: Já vím, že to myslí obrazně, ale to tam není, to neděláme. Každý člověk má v sobě naději. To je jedna z nejsilnějších emocí. A i ten člověk, který má neřešitelný nádor, který se nedá třeba operovat opravdu, nebo i když ho operujeme, tak víme, že zrecidivuje, a víme ze statistik, že s tím přežije 12 měsíců, tak já mu přeci nemám právo tu naději vzít. Já mu ji musím nechat, tu naději. Tu já mu nemůžu rozmlouvat. A ve skutečnosti to ani v přírodních vědách nejde, protože to není jak v technice, kde A vede k B. V medicíně to A nemusí vést k B. Tam je opravdu neuvěřitelná, ne spektrum možností a neuvěřitelná variace toho, co se může stát a nemusí. A samozřejmě, že jsou výjimeční nádory, který zahubí během týdne, ale na druhou stranu i to, co je super zhubné, tak může vydržet leta, že jo? Ty výjimky tam jsou. Takže já to vždycky těm pacientům vysvětluji, a ono je to i zcela správně, že je to Gaussova křivka, tohleto. A já nevím, kde ten pacient je na té Gaussově křivce. Uh-huh. Jo, takže tohleto je, my nejsme v Americe, kde je na to ta společnost nastavena, aby se mu řeklo, ano, máte 6 měsíců, zařiďte si, že jo, všecko, co ještě potřebujete a takovýhle. To není evropský styl, tohleto, takže my se v tomhle chováme, si myslím, mnohem jako milosrdnější. A medicína není jenom o tom léčení, ale i o milosrdenství. Že?
1: Já bych se ještě s dovolením vrátil k vašemu tatínkovi, protože mně se moc líbí historka. Já vím, že už jste někde říkal, ale grand finále profesní vašeho tatínka. Já. Nevím, proč je to takové milé. A ne každý to slyšel. Řekněte to.
2: Tu hemisferektomii, půlka mozku.
1: Někde v krči to bylo, nebo?
2: V krči. My děláme pár dětí vždycky v krči za rok. A jedna naše doktorka je tam trvale. A tam je vcelku aktivní dětská neurologie. A oni se zabývají i epilepsií. A u jednoho typu onemocnění prostě řešení pro ty nestišitelné epileptické záchvaty je hemisferektomie, což znamená uříznout půlku mozku, která je stejně nemocná. Že? A mě tahle ta operace byla vždycky šíleně protivná. Nesedělo mi to a nikdy jsem o to jako nejevil zájem. Ta holka, co tam je, taky ne. No a najednou neurologové to chtěli, tu hemisferektomii. Tak jsem uvažoval, co, a samozřejmě jsem si vybavil, že táta je dělával, když byl v Motole. Tak kolipa mu mohlo být 75 a 80. Tak jsem řekl, tati, nezašel bys to tam jako do té krče udělat, a on vyrazil rád. Neuvěřitelně se bavil, Ten personál se taky bavil, táta vyfik excelentní operaci, měl to vcelku rychle hotový a byl na sebe neuvěřitelně pyšný, velmi oprávněně. No ale co čert nechtěl, za 14 dní tam byl druhý pacient s tím tež, což normálně člověk vidí jednoho za 20 let, že jo. A tak jsem nad tím ani moc neuvažoval a říkal jsem, hele, tati, ve středu jdeš do krče, je tam zase hemisferektomie. Řekl, ne.
1: A jak si to vysvětlujete?
2: Taky... Já nevím, já si myslím, že si to vyzkoušel, že si sám sobě prokázal, že to prostě umí. To umí, že je schopen tohleto ještě udělat, že jo. A jednou mu to ale stačilo.
1: A popravdě měli jste obavu, jak to dopadne?
2: Ani ne. To, táta byl natolik zodpovědný, že by, kdyby si myslel, že to nedokáže, tak by to rovnou jako odmít. Jo? On v tomhle měl táta fantastický čuch.
1: Zážitek pro ty kolegy.
2: To určitě byl. Mě teďka se přiznám, že mě mrzí, že jsem tam nešel se na to podívat, protože to muselo být jako
1: určitě
2: výborný.
1: Říkají ale... anesteziologové a tak říkají, já jsem jednou si zaoperoval se starým
2: jako,
1: Benešem.
2: No, jako ty instrumentářky, ty byly z toho nadšený. Ty byly jako opravdu, těm se to líbilo, těm anesteziologům asi taky, takže ono to je fajn, ale myslím si, že právě takhle jako ta jednorázová akce toho táty bylo nesmírně chytrý a nesmírně takový jako...
1: Už se stalo někdy, že váš syn, který dělá tu profesi, přišel pro radu, nebo to tak nechodí?
2: Ona to není ani rada. Samozřejmě, já jsem tátovi taky, když jsem sloužil jako mladý sekundář, tak jsem zvedl telefon, že jo, starý nebyl doma, tak jsem zavolal tátovi. To byla jedna z výhod, že jo, toho rodinného zázemí. Tak syn to dělá spíš tak, že se poptá. Jo, takovým tím stylem jako, hele, já bych šel tudy to, takhle bych to udělal, já mu buď řeknu jo, nebo mu řeknu, že si myslím tohleto, tamhleto, ale že by vysloveně jako chodil moc pro rady, to ne.
1: A to, on vám dnes on může to třeba, umí, takže. Chápu, ale jsou komplikované věci.
2: Ale jo, samozřejmě, že diskutujeme.
1: Mladý Karel taky chodil za starým Sovou.
2: Ale no jo, vlastně. No. A pak starý Sovšova šel s ním někam na vesnici dělat praktika.
1: No, on přece říkal, že to je to, co chce každý doktor zažít, operovat po boku svýho syna.
2: To, tak... No, tak já byl s tátou na sále asi 4x za život, možná ani to ne. A s mladým jsme byli spolu na sále taky asi 2x nebo 3x, když byl ještě na škole. Jo, jinak jsme se nějak v tomhletom míjeli a asi je to i docela dobře. Já nejsem nějaký příznivce toho nepotismu, který si myslím, že vede ke koncím civilizací a všem možným neplechám, takže jako v tomhletom duchu to nějak nefunguje, ale samozřejmě pošle mi snímky a říká, hele, to bys udělal, to samozřejmě, a já se vždycky zeptám, tak to si dělal tenhle týden. A
1: to takhle.
2: To jo.
1: No a stěžuje si někdy na to, že to je těžký s tím jménem?
2: No, to jsou takové věci, o kterých moc nemluvíme. Ono je to těžký a lehký na jednu stranu. Jo. Na jednu stranu je to lehký, protože člověk po škole přijde do špitálu a už to zná, protože v tom vyrost, že jo, a denně se o tom mluvilo, takže nepřijde do nového prostě a není tak úplně vyděšený z nového prostředí a z nových věcí. Takže v tomhle je to výhoda. Pak je to logicky ta výhoda toho, že se člověk poradí. Ale pak jsou tam taky nevýhody. Já cokoliv jsem kdekoliv přednes, že jo, prvních 10 let kariéry, tak řekl, no jo, tomu napsal táta, jo, a takovýhle. A ono to velmi brzo začalo být naopak, protože táta moc obratný s tímhletím není, takže jsem udělal diapozitivy a takovýhle, takže nakonec jako víceméně jsme si v tomhle to moc nepomáhali. Jo, to ani nebylo nutné, ale výhoda to je to víc výhoda než nevýhoda, to bych jako lhal. Jo, že se dědilo to a medicína je tovarišská. Vy se to od někoho učíte. A jestli je něco, co v té medicíně je důležité, tak je to uvažování. A to jsem nepochybně jako od táty pochytil. Ten systém prostě toho uvažování a takovou tu určitou kreativitu, to, že v tom dokážu nacházet to zajímavé a to, co jako by třeba stálo za to zpracovat a udělat z toho publikace podobně, tak to mám nepochybně od táty.
1: Rozumím. A když tak o tom ještě přemýšlím, tak kdybych ležel jako běžný pasant v nemocnici a přišel za mnou docent Vladimír Beneš a já bych říkal, to je dobrý, ten jeho táta je ten slavný Beneš. Když Bonnie Woodman možná zavolá tátovi. Takhle bych asi uvažoval jako pacient a to určitě tak je, to si neříkejme, že ne.
2: No já ale ne, že bych tam šel za ním něco.
1: No to ne, ale jako, říkám si.
2: Jako asi jo, kdyby bylo, takhle, je pár věcí, s kterýma já nepochybně mám v republice nejvíc zkušeností. Jo, takže předpokládám, že kdyby něco takového přišlo synovi, takže mě poprosí, jestli bych to nepřišel udělat, ale to bude jeden za pět let. Jo. Stejně tak, jako dělám tyhle ty věci třeba u nás na klinice já. Jo, to je jasný, že jo? To je logický, protože to je něco, čemu se říká volume dependent outcome. Výsledek závislý na objemu. Čím víc toho operujete, tím lepší máte výsledky, protože to víc umíte. Jasně, jo, když děláte něco jednou za rok, tak je to dobrodružství, že jo. A co je základní vlastnost dobrodružství? To je riziko.
1: No jasně,
2: to no, a to nenesu já, to nese to ten pacient.
1: Takže rutina tady hraje ve
2: rutina hraje ohromnou roli.
1: Pacientů.
2: Ohromnou.
1: A ještě jsem slyšel, pane profesore, že na některých pracovištích to chodí tak, že ten zkušený člověk, ten profesor, který tam jako je duše toho, tak může sedět v kanceláři a takhle se na tu operaci dívat.
2: Jo, to tam máme taky. To můžeme.
1: A děláte můžeme. To někdy?
2: Ne. Já si to promítnu potom, když je to nějaký případ, který třeba potřebuju do přednášky, nebo který je zajímavý a chci si ho někde schovat, tak si stáhnu to, co jde z toho mikroskopu a pak si to nějak sestříhám, ale že bych nevím, jestli můj nástupce to nesleduje, asi občas se koukne, on je v tomhle tom takový pečlivější, než jsem byl já, ale já jsem vždycky jako těm lidem věřil a nějak. Jako pak ovšem, když je malér, tak samozřejmě se o tom musí mluvit a musí se to probrat, protože chybu může udělat každý, ale nesmí ji opakovat. To už je blbost, když ji opakujete. Jo.
1: No jo, ale vy říkáte v nějaké přednášce, když vám doktor řekne, že nedělá chyby,
2: Tak od něj utečte.
1: Tak utečte, no.
2: No tam jsou dvě možnosti, buď vám lže, tudíž je nepoctivý, no a za nějakým takovýmhle nepůjdete, že jo. A nebo si těch chyb není vědom, no to je snad ještě horší.
1: Jasně.
2: Jo, tam není, já u toho vždycky dávám za příklad svého přítele Václava Hudečka.
1: Váš kamarád mýho zlatého.
2: My jsme někde seděli a já mu říkám, ty Václave, jak často trénuješ? Na housle. A on se na mě kouknul jak na úplnýho blba.
1: Denně.
2: Říkám, no přesně, jasně. Denně. A já říkám, jak dlouho? A on říkám, 4 hodiny.
1: Jasně.
2: Jo, k tomu má 20 koncertů. A tak jsem pak, a to začal, když byl takovýhle capat,
1: že jo. Vaše dítěte, no jasně.
2: Jo, jako od dítěte, takže já, když jsem šel na 12 letku, tak on už byl známý po republice, já, když jsem šel na vysokou, tak on už byl světový virtuáz, že jo. A já, když jsem říct do prvního člověka v 25, a to ještě byly pitominy, že jo, tak on už...
1: Zbíral mě... ceny.
2: Jo. A cokoliv se naučíte v dětství, tak děláte líp. Kdokoliv hrál tenis od dětství a měl nějak, tak to poznáte na první pohled, kdo se to naučil až v dospělosti. A tohle je to též. A já mu říkám, ty Václave, uděláš chybu? A on se na mě zase kouká jak na úplnýho idiota.
1: Samozřejmě.
2: Říkám, no samozřejmě.
1: Jasně.
2: Jo, když to od nás se očekává, že ji neuděláme.
1: A jo, takhle. No
2: jo, to není možný prostě. To není možný. Jo, fajn, kdyby nás to učili od 2 let věku a ve 8 letech věku jsme se dostali k těm těžším případům a v 15 letech jsme operovali ty vrcholy a v 25 šli do penze a už jenom koučovali a hledali zase další talenty, tak by to bylo něco jiného, ale vy byste se nechal operovat 12-letýho kluka.
1: Jasně.
2: No. No. Jo, takže to je ten rozdíl.
1: Pane profesore, jsem velmi rád, že jste přišel. Já jsem teď rozhodnutý někdy v budoucnu pozvat vašeho syna, kdyby... Byl ochotný.
2: Bude.
1: A kdyby nebyl, tak pozvu vás znovu.
2: Přijdu rád.
1: Máte o čem vyprávět a vám to asi říkají každou chvíli a já si moc vážím toho, co děláte, pane profesore.
2: Děkuju moc krát.
1: Děkuju
2: a děkuju za pozvání.

0: to teda mělo vypadat? Vy říkáte ne kapitulace, na druhou stranu ne vítězství Ruska. Byl byste ochoten v těch vašich myšlenkách a z toho, co čuju na tom Facebooku, jo, z toho vycházím, obětovat tomu míru kus ukrajinského území ve prospěch Ruska? Ano nebo ne?
1: Jo, to si musí říct Ukrajina sama, to je teda první věc. Ale mně to jako přijde, že vlastně tohle bude docela určitě krok, který jako podpoří ten apetit toho Ruska to jako zkusit vlastně znovu. Protože se vlastně ukáže, že jim to vyšlo. Že jim ta agrese vyšla, tím pádem tudy vede cesta. No tak když vím, že tudy vede cesta, no tak prostě jenom dojdu k závěru, že asi beranidlo nebylo dost velký, musím si pořídit větší a prorazím to dál. Jo? To znamená, tohle to je ten zásadní problém, který já tam vidím.
0: Dobře. Vy jste řekl před chvílí, že paní Uršula řekla, že dá peníze na evropské přezbrojení, a to s dovolením.
1: Evropa, asi ne, von der Leyen ze svýho teda asi nebude. Ale prostě
0: ale to je dá to kdokoliv, to... promiňte, já dokončím tu otázku, ať to dá kdokoliv, tak to budou peníze moje, vaše
1: no,
0: a daňových poplatníků. Vy jste tak mě neuvedl, že to bude 800 miliard eur, podle včerejších tedy médií. Domníváte se, že je možné, že toto jednou občané Evropské unie, ať jsou odkudkoliv, ocení jako mírové gesto, nebo si budou říkat, to jsou vyhozené peníze?
1: Jo, no tak pokud chcete mít ten mír, tak prostě musíte mít správně postavenou obranu. Jo? A to je, myslím si, v touhle dobou už zcela zjevné. A my nemůžeme už spoléhat na to, že nás ochrání tady nás půl miliardy Evropanů, že nás před tím 140 miliony Rusů ochrání těch zase nějaký, já nevím teďka, kolik jich je, 200 milionů Američanů, nebo kolik jich je.
0: Máte na mysli NATO?
1: No ne, my potřebujeme skutečně vybudovat v rámci toho NATO silný evropský pilíř obrany. Takže já jsem rád, že se Evropská unie jako chytila v tomhle ohledu za nos, že se změní i nějaká pravidla, tak, aby bylo možné podpořit obranný průmysl. Ještě jednou, obranný průmysl je naše tradiční odvětví.
0: Jasně.
1: Československý zbraně zajistili svobodu Izraeli, jo? A když bych šel víc do historie, tak bych řekl, že vlastně jediný, co se ukázalo, jako že zbraně, se kterými můžete dobít Sibiř, tak byly taky jako tady místní arzenál v rukou československých legionářů. Jo? To znamená, a
0: vidíte,
1: chodit,
0: jaký tak, jste vlastenec.
1: Tak přesně, já jako jsem rozhodně tady v tomhle ohledu, co se týče toho našeho obranného průmyslu, tak já říkám, my máme Evropě co nabídnout. Jo? Takže pojďme tedy se tímhle způsobem podílet synergicky na zvýšení evropské obrany. Jo? Máme na to.
2: Hraje vám Radio Xaver.

Sestra Radmila je o 4 roky starší, nikdy jsem jí moc nerozuměl, což přetrvalo dodnes, ale ctím ji jako starší a rozumnější, chytřejší a vzdělanější sestru. Je racionální, pragmatická, vystudovala pedagogiku, má doktorský titul, je ředitelkou základní školy v Tišnově, navíc úspěšná komunální politička. Vždycky hodně četla, což předpokládám, že dělá dodnes, a naše zájmy se v dětství hodně míjely. A to vlastně přetrvalo. Máme stejný hardware, ale software nikoliv. Já mám zřejmě o hodně levnější. Nejsme sourozenci, kteří vzájemně a detailně sledují navzájem své životy a mají pocit, že by měli nějak zasahovat. Já jí do ničeho nemluvím a ona mě zaplať pámbu taky ne. Oceňuji a vždycky jsem oceňoval, že statečně přijímá styl života, jaký jsem si vybral já. To musím uznat, protože by to mohlo být taky tak, že by si to představovala jinak. Na rozdíl ode mne založila rodinu, má manžela a syna. Tím pádem udělala z naší maminky tchýni a babičku, statínka tchána a dědečka. To mě samozřejmě těší, protože rodiče tím pádem netrápí, že já sám jsem rodinu nezaložil. Zkrátka jsem to neuměl. Sestřin manžel je duší nádražák, ostatně z nádražácké rodiny pochází. Dnes vede naší rodinou restauraci v Chaloupkách, která se časem proměnila v hospodu. Tu po sametové revoluci mý rodiče koupili, ovšem já sám jsem tam už předtím po vyučení pracoval jako vedoucí. Nebyl jsem však v téhle roli žádný zázrak. Studoval jsem vedle toho hotelovou školu a hlavně moje hlava už se nacházela v úplně jiném světě. Byla plná muziky a problematika správné pivní pěny, gulášů a kasírtaček se mě dotýkala jen v nezbytně nutné míře. Měl jsem nepořádek v papírech, nerozuměl jsem účetnictví a moje tamní jediná spřízněná duše, paní Jindra Vejrostová, měla plné ruce práce s tím, aby hasila požáry, které jsem nechtíc zapaloval. Byla to úleva, když přišla revoluce a s ní možnost podnikání, které se rodiče chopili. O hospodu si požádali, byla jim přiklepnuta a já jim ji jako zaměstnanec restaurací a jídelen Brno venkov předával. A vyšly najevo strašné věci. Například ve skladu bylo 20 kilo kmínu. Z legrace někdo spočítal, že je to zásoba na několik desítek let. Kde se tam kmín vzal, netuším. Asi jsem si ho při objednávkách s něčím spletl, nebo jsem zaměnil deka za kila, kdo ví. Ovšem moc bych za to nedal, že tam těch 20 kilo je dodnes, kdy to vede můj švagr. Restaurace v Chaloupkách byla vždy vyhlášená domácí kuchyní, kterou vařila moje máma. Stojí na hezkém místě, kde je cíl mnoha rodinných výletů a díky lyžařskému vleku je tam živo po celý rok. Naši si vzali úvěr a zmodernizovali ji, za mého působení se tam ještě topilo v kamnech, takže personál vedle obsluhování přikládal. Maminka šla s dobou, když se začalo diskutovat o kouření, hned vytvořila nekuřácký salonek, sledovala gastronomické trendy, takže se tam lidi těšili. Mýval jsem vždycky velkou radost, když někdo z českého showbiznisu nebo z mých brněnských kamarádů se tam zastavil a dal si od mamky perfektně uvařené jídlo a stejně perfektně je obsloužil táta. A pak mi o tom vyprávěli třeba Štefan Margita s Hanou Zagorovou, Věra Galatíková s Ladislavem Frejem nebo Jitka Molavcová. Ale čas nezastavíš, táta už práce nechal úplně a stará se o psa a zahrádku. Máma tam jde občas pomoci, ale restaurace v Chaloupkách už je jiná. Naposledy mi přišla SMS-ka od kamaráda Jirky Sokola, který se tam stavil na kole s nějakou partou. Psal, že tam byli na obědě a duch paní Veselé už tam není. Odepsal jsem mu, že duch paní Veselé je naštěstí doma. Můj synovec je rovněž v týmu restaurace. Je to slušný chlapec, nefetuje, nepije. Má narozeniny den po mně, 26. prosince. A jak říkala Helena Růžičková, lidé narození kolem Vánoc mají sice hezký život, ale komplikovaný. Naštěstí Honza je výjimka, která potvrzuje pravidlo, protože zatím nemá život komplikovaný v ničem. Jen se bojím, aby někdy na Heleně na slova nedošlo. Jí dost často osud dál za pravdu. Když dnes do Tišnova přijedu, zjišťuji, že tam nikoho neznám.
Už je to skoro 20 let, co jsem odešel. V poslední době se mi stává, že mě osloví někdo z mladých kluků a holek. Zrovna onehdy na jedné benzince se se mnou chtěli vyfotit mladí rodiče s miminkem s tím, že jsou také z Tišnova. Tišnov je dnes jiný, než býval. Fotbal na ulicích už se nehraje a děti ryby rukama také určitě nechytají. Navštěvují kroužky a hrají fotbal či tenis pod vedením trenérů, psychologů, výživových poradců, motivačních asistentů a já nevím koho ještě. Navštěvují různé specialisty, kteří řeší jejich problémy s čtením, psaním či počítáním. Pro všechno jsou stanoveny přesné diagnózy. Nikdo už o dítěti neřekne, že je blbec. Nýbrž dyslexik, dysgrafik, dyskalkulik, dyspraxitik či dysortografik. Stačí si vybrat. Dnes je všechno takové vznešené a často falešné. Pan učitel Gracias odpočívá na hřbitově, stejně jako naše babička a samozřejmě řada dalších lidí, které jsem si v podvědomí se svým životem spojil. Často si na ně vzpomenu. V místech, kam jsme chodili jako kluci kouřit, je dnes městský park, hotel Květnice na náměstí, kam jsem jako dítě chodil za tátou a pak se tam vyučil číšníkem, je zavřený a chátrá. Cukrárna, kde byla naše babička vedoucí, už také není a kluci v létě místo, aby chytali pstruhy do ruky, jezdí do Chorvatska nebo letí na Malorku. Jakoby se tam kus mého života zastavil. Nedávno jsem se byl podívat na kus zříceniny hradu Vickov, kde stával pionýrský tábor. Sedl jsem si na kámen, který vylézá ze země a já na něm sedával roky a čekal jsem, až se od někud ozvou hlasy děcek a začne hrát kytara. Vydržel jsem tam sedět asi 3 hodiny a neozvalo se nic. Tak jsem v duchu poděkoval, že jsem to všechno prožil a odjel zpátky do Prahy. Tak dal jsem sešit do kapsy a starou tornu na záda si hodil a vydal jsem se přes lesy tam, kam jsem kdysi s touhle partou.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No, mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod to obviněvat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk odvedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetr se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, která někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN. A teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
2: Začal bonzovat.
1: Vypovídat musí každý. Ale
2: no jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.

Mostecké uhelné a k další své knížce jsem se dostal také díky presklubu. Měl jsem v pořadu člověka, který měl blízko k politice a on mi nabídl, že mě seznámí s chlapíkem, co má informace týkající se kauzy Mostecké uhelné. Řekl, že se mu líbily moje knížky Doživotí a Jak se vraždí v Čechách a potěšilo by ho, kdybych se ujal i tohoto. Tak jsem se jednoho krásného dne ocitl v luxusní vile v Praze 6, kde jsem dostal nejen zmíněné materiály, ale k ním také asi 4-hodinový výklad. Celou dobu jsem přemýšlel, proč mi to ten člověk dává a jestli je to vůbec pravda. Začal jsem si fakta ověřovat a zjistil, že dotyčný mi nepravdu řekl jenom v jedné nepodstatné věci. Vše ostatní sedí a tak jsem se do toho dal. Věděl jsem, že mám v ruce dobrý materiál. Začal jsem schánět jednotlivé účastníky, ony privatizátory, jimiž byli Marek Čmejla, Jiří Diviš, Petr Kraus, Antonín Koláček, Oldřich Klimecký. Jelikož už ve Švýcarsku probíhal proces a dokonce byl na světě první rozsudek, všichni byli obrnění hradbou agentur a právníků a zdálo se nemožné se k ním probojovat. Ale já věděl, že bez nich to napsat nelze. Tím pádem se příprava protáhla asi o rok. Jak jsem se postupně do příběhu nořil, zjišťoval jsem, že jedním z důležitých lidí je jistý Jacques de Grotte, belgický manažer, který v minulosti působil jako vysoký manažer Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. V 90. letech byl zakladatelem Appian Group, která sehrála v podvodné privatizaci Mostecké uhelné klíčovou roli, za což byl posléze odsouzen k peněžitému trestu. Věděl jsem, že už má svá léta, je ročník 1927 a také jsem věděl, že žije v Bruselu. Ale nedařilo se mi k němu dostat. Každého jsem s tím otravoval, až jeden expolitik mi řekl, že by mi možná mohl pomoci. Za 2 dny mi volal a chtěl vědět, proč se s ním chci sejít. Vše jsem mu vysvětlil a týden na to jsem letěl do Bruselu. Jacques de Grotte se mi věnoval celý den. Měl jsem 2 tlumočníky, bylo mi jasné, že to bude složitý rozhovor a navíc jsem se nechtěl splést. Byl to důležitý člověk a díky němu jsem získal ucelený příběh. Je o tom, jak se začalo u nás podnikat, jak se obchodovalo s cennými papíry, jaká byla tehdy doba. Chtěl jsem, aby se na to čtenář mohl podívat ze všech stran a hlavně zevnitř. Běžný občan si tehdy koupil kuponovou knížku a připadal si jako kapitalista, aniž tušil, že ve vyšších patrech se odehrávají naprosto neuvěřitelné obchody. Ani se nedá říct, že šlo o kriminální delikty, protože tehdejší zákony to všechno umožňovaly. Budoucí manažeři si vypůjčili od Mostecké uhelné 2,5 miliardy korun díky tomu, že tam měli svého člověka. Navíc to byly peníze z fondu rekultivace krajiny, kam je Mostecká uhelná povinně dávala. Peníze i s úrokem vrátili, ale těch transakcí bylo víc a šlo o vysoké částky. Když knížka Jak se těží miliardy, skutečný příběh Mostecké uhelné v roce 2015 v nakladatelství Olympia vyšla, věnoval jsem ji Miloši Zemanovi, který je v ní několikrát zmíněn, protože jako politik se této privatizaci věnoval, ale spíš spolu s ostatními politiky nevěnoval. Kdyby politici byli důslední, kauza by nevznikla. K takové pro nás všechny nevýhodné privatizaci by nedošlo. Byl jsem i na místě činu, jak se říká, a překvapilo mě, že lidé, kteří tam tehdy pracovali, nedali na nikoho z manažerů dopustit. Kniha vznikla navzdory několika tlakům, aby nevyšla. Dokonce mi byla nabídnuta nemalá částka za to, když si ji nechám v počítači, ale ještě lépe, když ji vymažu. Ale já to neudělal už kvůli tomu, jak jsem se na ní hodně nadřel. Dostal jsem za ní 2. cenu Egona Ervína Kiše a ještě s vtipnou souvislostí. Totiž další, kdo si tuto cenu za rok 2015 přebíral, byl Václav Klaus za své cestopisy. O to víc mě mrzelo, že jsem si cenu nemohl převzít osobně, protože jsem měl plánovanou besedu se čtenáři někde daleko. Když jsem knihu připravoval, setkal jsem se s takovým množstvím bahna, že se mi nepodařilo se ho hned tak zbavit. Patřily k němu informace, které byly sice zajímavé, ale do této knížky nepoužitelné. A tak jsem začal pracovat na jejím pokračování, které nakonec vyústilo ve zcela jinou knihu. Nazval jsem ji Politické kauzy. Ty vyšly 2 roky poté v nakladatelství Daranus. Jsou v ní příběhy z české politiky, které svého času zaměstnávaly média a veřejnost.
miliony v krabici od vína, kterou obdržel hejtman David Rath, láska premiéra Petra Nečase k ředitelce jeho kabinetu Janě Naďové, jež způsobila pád vlády. Podezřelé obálky šéfa věcí veřejných Víta Bárty. Utajovaná, leč neutajená lánská schůzka místopředsedy ČSSD Michala Haška a jeho kolegů s prezidentem Zemanem, která měla vyhodit ze sedla Bohuslava Sobotku. Záhadná privatizace Severomoravských dolů, podivný nákup letadel Kasa a další. Jasně, všechny tyto kauzy si člověk může vyhledat na internetu, přesto jsem chtěl, aby vznikla knížka, protože si pořád představuju okamžik, jak se jednoho dne Bill Gates probudí, někde zmáčkne nějaký čudlík a všechny informace z obrazovek milionů počítačů zmizí. Knížky ale zůstanou. Psal jsem to jako povídky, způsobem, jemuž by každý měl porozumět. Lidé samozřejmě věděli, oč se jedná, ale šlo o zkratkovité informace. Jenomže každý příběh někde začíná a někde končí. A o to mi šlo, popsat příběh jako celek. I tato kniha má svoji audioverzi, kterou namluvil Václav Knop. Krade se ze zvyku dál, ale už jinak a víc a o mnoho hůře se krade. Nejtěžší ze všeho je ukrást si lahvičku starého poctivého ticha. Kamínek samoty nad hlavou. Chvilku štěstí neotrávenou tak mnohým neštěstím kolem. Josef Kainar. Tehdy jsem zjistil, že když píšu takovouhle knížku dlouho do noci, je špatné pak s tím jít spát. Tak jsem si vyrobil vlastní terapii. Když jsem psal o politice, v určité chvíli jsem to zabalil a pak psal o Las Vegas. Původně to měly být články pro jeden web, ale když jsem to ukázal panu nakladateli, chtěl po mně knihu. Tím pádem jsem psal dvě knihy najednou a také křest měli krátce po sobě. Bylo to stejné, jako když si hokejista jde občas zakopat fotbal. Knížka Moje Las Vegas vznikla tedy jako vedlejší produkt a nikdo nevěřil, že se bude prodávat. Ani já ne a bral jsem to od nakladatelství Olympia jako riskantní počin. Nevytvořil jsem totiž bedekr, spíš jsem chtěl čtenářům přiblížit místa, která jsou pěkná, mimořádně zajímavá a stojí za to se s nimi seznámit. Taky jsem jim chtěl přiblížit atmosféru tohoto neobvyklého místa. A to nejen svými vlastními slovy, ale také prostřednictvím fotografií Jefa Kratochvíla a Jakuba Černého. Faktem je, že posléze mi hodně lidí říkalo, že se knihou orientovali při svých cestách do Las Vegas a byli rádi, že se jim dostala do rukou. Psalo se mi to dobře a narazil jsem přitom na spoustu zajímavých detailů a příběhů. Některé se mi staly, tak říkajíc, v přímém přenosu. Například jsem se chystal psát o ceduli, kterou nepřehlédne nikdo, kdo do Las Vegas přijede. Welcome to Fabulous Las Vegas. Vítejte v báječném Las Vegas, která je umístěna na začátku, respektive na konci nejživější třídy z kasiny. Její autorkou je Betty Jane Willis. Věděl jsem akorát, že je to výtvarnice a chtěl si o ní zjistit něco bližšího. Tak jsem její jméno zadal do vyhledávače na internetu a vyjelo mi několik článků o tom, že právě tento den, 19. dubna 2015, ve věku 91 let, doma v Overtonu zemřela. A něco podobného se mi stalo ještě dvakrát. Las Vegas je knížka, kterou mám rád, protože mi vyvážela psaní o Mostecké uhelné a politických kauzách, byla to jakási hygiena. Vyvážení příběhů o špíně, kterou jsem se probíral na českém severu. Mám napsanou knihu o dalších politických kauzách, ale zatím ji mám v počítači. Čekám, až se vyřeší Čapí hnízdo, aby tento

běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera.

král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Na férovku a se mnou ve studiu jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
2: S obrovskou ctí, já jsem slyšel, že dneska se budou rozdávat funkce v radách vlády a já jsem Petrovi před časem prorokoval, že dávám tomu půl roku a v nějaké radě taky skončíme, jakých je nepřehršle a přece jen prostě lidi nejsou, takže i na férovku dojde. Takže jsem tady, abych dal o sobě vědět. Pane premiére, doufám, že posloucháte a dneska se tomu trošku pověnujeme, jestli a proč a komu to slouží?
1: No, radši dávej si pozor na jazyk, protože se začínají přepisovat národní dějiny a to je vždycky nebezpečný okamžik. Každopádně.
2: Já všude, Petře, chodím se slovníkem. V zásadě už se slovníkem, protože víš, jak je to s fakty.
1: No jasně, vidím, že jsi poučený Švejkem, dobře, a Jaroslavem Haškem.
2: No a nedávno jsem měl s Otakarem Foltýnem v metru a to vám budu vyprávět, bylo to zážitek.
1: To prosím tě lidem sděl, to je skvělá zkušenost. Každopádně, my jak tady teď sedíme, tak vláda tlačí sněmovnou takzvanou mediální novelu, v níž je nejen teda zvýšení televizní a rozhlasové daně, co já tomu tak říkám poplatky, je to prostě daň, a je to proto, že nic není zadarmo, ani práce pro vládu Petra Fialy a samozřejmě vidíme, jak stále víc obě média pro tu vládu dělají. Takže tohle je jedna věc, ale v té...
2: Já jsem myslel, že nezjištně a teď začínáme pocit, že tam je trošku zjištnosti.
1: Za chvíli zjistí, že je to, jak říká Petr Fiala, korunka ke korunce, takže budeme platit oba víc za to. Pokud teda si neudělal čestné prohlášení, že nevlastníš notebook, mobil, laptop, televizi a vlastně žádný elektronický zařízení.
2: Ne, já to mám jako luxusní těžítka. Já jsem tak daleko, že jsem si tohle všechno pořídil a mám to jako luxusní těžítka, která v podstatě čas od času musím voluxovat, oprášit a to je tak všechno, na co to mám.
1: No, ale aby toho nebylo málo, tak nejenže nám teda Fialova vláda zvyšuje mediální daně, neboli poplatky za veřejnoprávní média, ale v té mediální novele je ještě jedna hrůzostrašnost a sice nové zadání pro obě veřejnoprávní média a sice, že na zadání vlády budou odhalovat dezinformace. A to už je něco, co z těch veřejnoprávních médií skutečně dělá obyčejný vládní nástroj, protože za prvý my nemáme de jure definici dezinformace. A obě veřejnoprávní média jsou dost těsně spjatá s vlastní legislativou a musí se pohybovat mezi jejich vlastních zákonů. A tady v podstatě se dostáváme, pokud to projde, do roviny mimo zákonnosti, protože nikdo nebude vědět, vlastně vláda si definuje vlastní dezinformaci a na její zadání to budou obě veřejnoprávní média odhalovat, což je opravdu jak z Orwella. Ale ono, aby toho nebylo málo, tak vlastně vlastní legislativní rada vlády konstatovala tenhle ten fakt, že nám prostě chybí právní definice dezinformace a že tohle je nebezpečná nová realita, případně protože skutečně se vláda i obě média případně dostávají nejen do potíží, ale do zákonné tísně. A obě média vlastně bojují i o důvěryhodnost veřejnosti, která samozřejmě propadá nebo upadá. A teď přijdou s tímhletím a ještě ten návrh přišel z pera Pirátů a vicepremiér vlády a ministr pro místní rozvoj a šéf Pirátů Ivan Bartoš, nevím, jestli mu to ujelo mezi rty nechtěně, nebo jestli opravdu už jsou takhle otrlí, tak skutečně řekl, že to bude na zadání a objednávku vlády, to odhalování dezinformací.
2: Víš, co nejhorší je, že mu to v podstatě, jeho to nestraší. Je vidět, že on v tom nevidí rozpor. Myslím si, že se mu v podstatě líbí, protože to si dobře nastínil, že obě dvě veřejnoprávní média nebo média veřejné služby se dostanou do vazalství, protože v momentě, když nevíš, co máš dělat, jak to máš dělat, ale chce se to po tobě, že to dělat máš a řekněme si na rovinu, že bohužel tam funguje tak trošku zákon policie České republiky. My to známe milovníci westernů, že to jsou ty čárky na pažbě, neboli čárkový systém a kvantita rozhodně neznamená kvalitu, ale kvantita je požadována. Tak to bude tak trošku, jak ze starého dobrýho Švejka, ty prostě něco hledáš, najít to musíš, splnit to musíš, jinak ty frčky nebudou a rozhoduje o tom instituce zvenku, která je samozřejmě principiálně spolitizovaná a prostátní a to jsou prostě ministerstva, Takže pokud to nešlo po pohodovém, dobrém a se zvýšenými poplatky, tak teď to půjde pěkně byrokraticky, po zlém a čárkově.
1: No ale to ještě není konec výčtu hrůzostrašností vlády Petra Fialy, protože já si myslím, že úplně to nejhorší, co ze všeho toho je z té série, tak je to, co jsme si tady oba museli napsat před sebe na papír, aby jsme to správně ocitovali, protože ten název toho nového vládního orgánu je tak strašný a orwellovský. Já ho přečtu: Rada pro paměťovou agendu. A já, když jsem si ten název přečet, tak okamžitě jsem opravdu viděl toho Orwella a ten jeho slavný citát: kdo kontroluje minulost, kontroluje... Kdo kontroluje minulost, kontroluje budoucnost, je to tak?
2: A kdo kontroluje... A hlavně, kdo drží přítomnost...
1: A kdo ovládá přítomnost, ovládá přesně budoucnost. A...
2: No, totiž ty jsi mě dobře nahrál. Já jsem si totiž naivně, jak já jsem takový optimista věčný, tak jsem si nejdřív myslel, že to bude pro nás, co nám nepomáhá Gingo Biloba, čili co zapomínáme a co chodíme světem, sám vidíš, tady ten papírek mám, já tomu vždycky říkám DC a soupis dne, co mám udělat, na co nemám zapomenout, tak jsem si říkal, paráda, už na nás někdo pamatuje, konečně bude nějaký speciální vysílání, speciální zprávy, speciální tablety Vlastimila Válka pro nás zapomnětlivé. A ono je to horší.
1: No mě to totiž, ono to do sebe perfektně zapadá. Prostě vláda Petra Fialy má, jak tomu říká, svůj narrativ, hlavně západní, prozápadní.
2: Teď jsem se zase oklepal.
1: A no, to se oklepeš ještě asi několikrát dneska. A samozřejmě, že teď ovládají současnost, potřebují ovládnout teda tu minulost, a protože se blíží sněmovní volby, což je ta budoucnost, tak aby to ovládli dokonale. A já se
2: protože
1: říkám,
2: statistiku jak, už mají na své
1: statistiky
2: straně.
1: Statistiky už mají, tak teď ještě ty dějiny, to je, já jsem si vzpomněl na Roberta Zárubu, přepište dějiny, tak teď se přepisujou ne hokejový, ale možná politický. Ona toho vysvětlila šéfka úřadu vlády Jana Havelková, vlastně, že to bude tenhle ten už 21. orgán, mimochodem
2: přesně,
1: poradní vládní, že to bude... Že bude propojovat vlastně určité instituce. A já úplně vidím ten řetězec, ten konglomerát, který už funguje, a sice vláda, ta to posílá, teď si teda kupuje veřejnoprávní média obě, tam zasednou vybraní experti, kteří za sebou často mají neziskovky nebo instituce navázané na stát a na vládu, a do toho budou ještě už ty zmíněné neziskovky, které když si taky rozklikneš a podíváš se na jejich financování, tak prostě vládu žádají nebo jednotlivá ministerstva o dotace. Tak tohle to bude to propojení institucí.
2: A ne kluci a holky, co spolu mluví.
1: A já jsem si jenom vzpomněl na dvě takové příšerné zkušenosti, který vlastně mi nastínili, jak to může vypadat. Za prvý, když byly květnový dny, kdy slavíme teda vítězství a konec druhé světové války, tak já jsem v Českém rozhlasu, jel jsem v autě a náhodou jsem prostě naladil, tam byla, no já nevím, si tomu říká debata, každopádně byl tam jistý starší historik z Akademie věd, který se zabývá našimi moderními dějinami a vlastně jeho odbor píše i osnovy dějepisné pro školy. A proti němu tam byl Tomáš Kvalňa, což není historik, ale to dneska vůbec nevadí, když jsi držitelem a šiřitelem správného vládního narrativu.
2: Tak to byl pan Radar, ne? Jestli dobře pamatuju, teďka na polobotkách, lakírkách, jak probíhal brdama a hledal to vhodné
1: místo. No a v podstatě jako se to celé točilo kolem toho, kdo nás osvobodil víc, jestli Američani nebo Sověti nebo Rudá armáda. A ten historik samozřejmě říkal, prostě nemůžeme přepisovat dějiny, neblázněte. To neznamená, že kdo konstatuje to, že nejvíce na osvobození Československa podílela Rudá armáda, že musí být nějak obdivovatel Putina nebo něco, prostě nechte toho šílenství. No a Tomáš Kvalňa mluvil tak hezky, že on navíc samozřejmě byl vzhledem ke svému věku a mediální ostřílenosti mnohem zdatnější než ten starší pán, takže co bylo nejhorší pro mě, asi nad ním mediálně vítězil. Ale já jsem jenom čekal vlastně, že to skončí tak, že Tomáš Kvalňa řekne, 45. nás osvobodili naši západní přátelé z Německa. To byla jedna dost tristní zkušenost toho, jak může vypadat přepisování dějin, a že já si ho pamatuju z doby totality, ale tehdy ve prospěch Sovětského svazu, potažmo Ruska. Dneska se to obrací jenom ve prospěch hlavně Ameriky. A druhá zkušenost je z České televize. Vidíš obě veřejnoprávní média, o které se dneska hraje. Tak tam byla historie CS, pořad, na který se občas podívám. A oni tam pozvali historika, docenta z Pardubické univerzity Michala Téru, který se zabývá i ruskými dějinami. A on napsal knihu Zapomenutý ostrov, která se vlastně popisuje tu pozici Česka a i střední Evropy, která se nachází mezi tím tradičním Západem a Ruskem a jak se to, jak ty dějiny vlastně, jak západní, tak ty ruský, nebo západní a východní přes tu střední Evropu různě šly a ovlivňovaly. No ale on měl ohromnou smůlu v tom, že se to vydání té jeho knihy trefilo zhruba do ruské invaze na Ukrajinu, kdy najednou tady vznikla potřeba správného vládního narrativu a on v podstatě oni ho pozvali do toho pořadu, aby ho denunciovali. Mm-hmm. A já jsem si říkal, to bylo něco tak hnusného, mě to připomnělo okamžitě totalitní československou televizi. Tak když jsem si teď ve spojitosti s Radou pro paměťovou agendu vybavil tyhle ty dvě zkušenosti, tak mě... No, kdyby to byl Švejk, tak bychom se smáli, ale já myslím, že je to spíš ten Orwell a ten moc k smíchu není, protože v jeho románu 1984 je i to slavné ministerstvo pravdy a já mám pocit, že tady už opravdu ho máme, akorát se tak ještě nemenuje.
2: A stahuje se to neskutečně cíleně? Vidíš, že to je ještě za pomocí toho, že se klasicky vytváří ty byrokratické svazy, se přibudou placení úředníci, to se ostatně už vlastně s tím spojuje. Nikdo není schopen ti vlastně popsat, k čemu by to mělo jako vést, čemu by to mělo pomoct. Mě totiž fascinuje jedna věc, jo, že já když od toho odhlídnu, vem si, my nemáme neustále peníze na školství. A já si vždycky nejvíce myslel a byl jsem k tomu jako vedený a dokonce mám pocit, že naše dějiny to neustále potvrzují, že jestli někdy se tomuhle státu dařilo a ta společnost byla odolná, tak jenom v momentě, když investovala do vzdělání a fakt se vzdělávala. Jo, že se prostě ukázalo, že ty lidi se nenechali tak úplně jako lacině manipulovat, nenechali se tak úplně lacině zastrašit, byli schopni nějak sebezáchovně fungovat, měli nějaký morální kredit v sobě. To, že samozřejmě těm režimu se to nelíbilo a tyhle lidi cíleně likvidovali, počínaje Hitlerem, konče až opravdu několika fázemi komunistického režimu, tak to se bohužel, mám pocit teďka zatlačováním některých, zase jako má tendenci opakovat, ale přinejmenším to začíná v tom jemným, jak zase nejsou peníze na vzdělání. A místo toho vymrskáme do všech možných pseudorád, pseudoinstitucí, poradců pro něco, národních ambasadorů pro mého oblíbeného ministerstva pro vědu a výzkum. Mimochodem, já se musím Heleny Langšádlové zastat, je viditelnější než ten nový
1: ministr Ženíšek. Já vím, že ti chybí, já to vidím.
2: Je to tak, prostě musím říct kolega politolog a opravdu se tam nechal rozředit, jak cukr na pětiminutově vyhřátý dlažbě dnešního dne.
1: Takže ani on nemá lajkisky, chci říct.
2: Asi on ani nemá lajkisky, ale mám pocit, že má lajkisky u paní předsedkyně, čímž to ustojí. Ale vidíš, že vlastně jak bývalo, a my jsme já si pamatuju do dneška takový pravítko z dětství, že jo, halíře dělají talíře s odůvodněním, tak tohle je podobný, jo, že tyhle ty všechny instituce vlastně rozmělňujou realitu, rozmělňujou, co je pravda, co je lež, rozmělňujou hlavně veřejný tok peněz, vytvářejí ty bratrstva těch lidí, co spolu mluví a co mají jakoby patent na to rozhodnutí a vytvářejí přesně, jak ty říkáš, takovou tu kulturní ideofrontu, která prostě nevpustí nic jiného, co zavání jako nepěknými otázkami, promýšlením faktů, dovoláváním se nějakých historických reálí. Je to zkrátka šílený, protože jako to 89. není tak daleko, aby jsme se už jako chovali a uvažovali takto a zase jako vytlačovali nepohodlné. Plus nejhorší je, že jako to rozmělňuje i to nehezké slovo na N, které já nedokážu říct a opravdu se zní úplně...
1: Mělo by být trestný, já to říkám.
2: Já od vejšky jsem se oklepával, netušil jsem, že mě ta doba doběhne, že dneska každý bude narativec, ale v podstatě rozmělňuje to, co je pravda a co je lež. Jasně, hele, politika je vždycky ohýbání a hledání v lepším případě kompromisů, ale na druhou stranu akademici jsou od toho, aby jako, jak se říkalo, nastavovali zrcadlo době, jak se ve své době říkalo, a možná už je to zase charakteristický, ano. A ne vytvářeli tyhle ty pseudo-byrokratický orgány, které fakticky budou znamenat, že se prostě zaplatí ti loajální, kteří dlouhodobě šlapou ve prospěch určitých lidí, určitých stranických značek, protože řekněme si na rovinu, že za rok stejně nic nezmůžou a nepohnou a jenom dál zvýšejí nedůvěru lidí ve stát, ve státní instituce a hlavně v realitu, no, pravdu, vymahatelnost pravdy.
1: Ty jsi zmínil novýho, já mu říkám, prostě vládní cenzor Otakar Foltín, vy jste se potkali v metru,
2: no, máš skvělou zkušenost, ale ještě,
1: to je skvělý. Jenom ještě k tomu se dostaneme, ale on byl šéfem vojenské policie a já jsem si v té souvislosti vybavil výroční zprávu pro změnu vojenského zpravodajství.
2: Mimochodem dobré čtení.
1: Dobré čtení, které, já bych řekl, asi s ohromnou odvahou dneska konstatovalo, že samozřejmě, že tady jsou cílení klidně dezinformace z Ruska, jsou tady dezinformace i z Ukrajiny, z Ameriky a tak dál, ale že se dneska z boje proti dezinformacím bohužel stává boj proti nepohodlným a nevládním názorům. A mně to konstatování přišlo, opravdu říkám, v dnešní době, zvlášť na čtyřeknu státní instituci, velmi odvážné a díky za to, ale je to tak a já jsem si teď
2: Taky jsem dlouho mimochodem o vojenské rozvědce dlouho neslyšel.
1: Jestli nebyla zrušená, nebo odhalená byla nejspíš a teď těžko říct, v jakým je stádiu.
2: Aby z nich neudělali vládní
1: radu. Ale já jsem si teď vzpomněl to, co teď jako razí to heslo, to krédo svoje Otakar Foltín, že každý má právo na svůj názor, nikoliv ale na svá vlastní fakta. No a já jsem poslouchal, myslím, že to bylo v české televize, my dneska od ČT ani od ČRO neutečeme prostě. A tam mluvil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který se prsil tím, jak kolik už bude teď starobní důchod, protože zvýšilo nějaké 300 a řekl a chlubil se tím, jak důchodcům výrazně stoupla kupní síla, protože v poměru k průměrné mzdě důchod průměrný stoupl. Ale už, a vidíš, ať jsme u těch faktů, ale Marian Jurečka zapomněl na to, že naše reálná mzda velmi výrazně poklesla za poslední 2 roky, nejvíc vlastně v celé OECD, což je teda, což je talent, ale je to tak, Petr Fiala říká, děláme, co je třeba. A tohle to už k tomu nedoplní jako fakt. A z toho pak, když to tam k tomu připojíš, tak zjistíš, no nakupní síla důchodu průměrného reálního mohla klidně poklesnout, i když se jeho poměr k průměrné mzdě zvýšil. A tohle to je přesně to, jak se dělá politika a zvlášť média, za prvý, to říkám já jako člověk, který dělá v médiích přes 30 let, vždycky platí pravidlo a logika, že média se víc věnují vládě protože, a tudíž moci, protože samozřejmě moc má zodpovědnost, moc taky bývá korumpovaná ráda a než opozici. U nás je to naopak, většina médií se pořád víc zabývá opozicí a vlastně většina nepohodlných zpráv bývá vytěsňována. Buď se nedostane do těch hlavních médií téměř vůbec, nebo tam projdou jako formou titulku v podstatě a pak to nikdo neanalyzuje, proč se to děje a tak dál. A už se dostáváme k tomu, no jo, a co jsou vlastně fakta? My jsme, všichni máme teď dost poslední a já bych řekl velmi varnou zkušenost s covidem, kdy nám i od příslušných, jak se říká dneska, expertů, vakcinologů, virologů, epidemiologů byly jako fakta předkládány jejich vlastní tvrzení a pak se ukázalo, že to úplně fakta nebyla. A proto já říkám...
2: Plus za mě nikdo neříkal, že to je prostě průběžný výzkum, jo? Protože samozřejmě. Já zase jako před odborníky smekám, prožili si svý, zvlášť takový, kteří opravdu na koleně vymýšlejí takový ty zlepšováky, jak tím virům předcházet, ale ti byli féroví v tom, že říkali, podívejte, řeknu blbě, dělám to v garáži, na koleně, je to nějaký patent aktuálná, bude se vyvíjet a to podobné fungovalo i v těch lécích a viroticích, ale oni to přesně vydávali často za absolutní pravdu. Kdo nesouhlasil, už byl okamžitě nepřítel společnosti jako celku, ale mimochodem já to zažívám i dneska, já jsem se přiznám, je to strašný, někde se stala chyba, potřebu vyhlížím metru zase mého oblíbeného ekonoma Křečka, abych to s ním probral.
1: Ty to děláš metru.
2: Já mám tyhle rozhovory metru.
1: Ty se dostáváš k pravdě v metru. Ty číháš metru
2: na pravdu. Já se projíždím tak přesně. Ano, přesně. Někdo té pravdě stříc, já teda číhám podzemí v metru, vybírám si cíleně určitý zastávky, já jsem zjistil, že většinou
1: a to tyhle... Underground, víš to, jsi dizident.
2: Hele, já to dělám programově, jo, protože víš co, potřebuješ na to mít, já si ty jízdenky sbírám, až bude potom 23. odboj, jako když to najdu. Hele.
1: No a do životopisu dneska, hele, dizidentství se hodí. Spojím si na Sašu Vondru.
2: Ano, odbojová skupina Lítačka, tomu říkám pracovně. A já se přiznám, že třeba na mě taky dopadá úplně jako velmi alternativní pocit, a to je ti člověče inflace. To je ti furt zdražování. Já furt tak sleduju a zjišťuju,
1: no, tak,
2: že,
1: počkej, to
2: že
1: propadáš
2: se tak zlevňuje,
1: nesprávnému narrativu.
2: Že já už potřeba... začínám, přestávám na to mít prachy, jak se zlevňuje.
1: Říkám, propadáš nesprávnému narrativu.
2: A je to tady zas?
1: A je to tady.
2: No, Kačku já bych... ti za tohle slovo, hele, a odjíždíš se po zlaceným Rolls Roycem.
1: No, víš co, já vlastně bych řekl, co je nejdůležitější asi pro demokracii, nebo mnohem důležitější než nějaký boj proti dezinfo, ať už je to cokoliv. Všichni víme, že je to lež je pořád lež, přesně, stejně tak jako pololež. A tak je důležitý kritický myšlení. A já mám pocit, že vlastně dneska Fialova vláda je pro mě první vládou od roku 89, která se snaží potřít kritický myšlení. Každý, kdo vlastně se jako nenechá vymít tou propagandou, tak je nepřítel státu.
2: Ne, hele, řekněme si na rovinu, že a nemusel by to dělat automatický Jiří Paroubek, kde taky všichni viděli Rudě, když už řekl ráno, že vychází slunce a dobrý den, jo. A už jiní řekli, že to je podezřelý, ten něco zase plánuje. Ale hele, otoč si to a představ si v podstatě od 89. ty premiéry. A představ si, že by někdo s tímhle přišel. Je vypískaný, buď se mu jenom v lepším případě vysmějou, nebo končí u těch lidí, že prostě už mu nikdo prostor nedá, a nebo opravdu ho začnou vnímat fakt jako novodobýho lamače a vyhledače čarodejnic a pověstný nosič kladiva.
1: No, vidíš, a proto se Petr Fiala samozřejmě jmenoval jiným správným demokratem.
2: No, můžu ti říct, že mě začíná děsit, netušil jsem, tenkrát to řekl jeden můj kamarád, učitel, praktik a moudrý to muž u piva. Hele, nejhorší je, když se ve vládě sejde příliš učitelů, to většinou jako vzdělání od kašle, abych to řekl kultivovaně. Jo, bylo to dobrý Aha. pivo, dobře jo. hořký jo. a to víš, jo. a my tam nad tím slovníkem Otakara Foltýna jako mluvíme kultivovaně.
1: Pašlovský.
2: Tak. Každý si nosí svá fakta, aspoň kilo a půl, aby to prostě mělo nějaký efekt. A tak jsme si tak mezi dobrým Godhajem o tomhle povídali. Hele, a měl absolutní pravdu. Vem si, kolik je učitelů ve vládě, vem si, kolik je tam akademiků ve vládě. Musím rovnou říct i kolik sebekriticky, kolik politologů a fakt se Svoboda zatím tak neutahovala a nesvírala, jak se utahuje teď. Děje se přesně to, o čem jsme se tady bavili na přelomu roku, když jsem říkal, hele, začíná nám mekartismus, je to tady. Je to strašný, mě to i mrzí a já tady teda s dovolením vytáhnu svou undergroundovou metrózní zkušenost, protože potkal jsem Otakara, plukovníka Otakara Foltýna, to víš, že jsem neodolal. My jsme nedávno že měli takovou diskuzi, myslím, že na Primě, že jsme se bavili o jeho funkci a o tom, jak teda vzpomínal, kdo má patent na pravdu a pokud nesouhlasí s Otakarem Foltýnem, že už je Putino vítáč a pátá kolona všech pekelných sil, tak to víš, že jsem neudolal, protože já ho mám docela načtenýho. Jo, teď to zní až stalkersky, ale načtenýho jako akademika.
1: Já, od ne akademika. Putina, Foltýn.
2: Tak. Putina jsem Putina si taky načítal, protože ono musíš načítat úplně všechny.
1: A Putina se drží v undergroundu. Nějaký
2: ale Petře, já když dozrával, tak jsem načítal i tebe.
1: No, to je jasné.
2: A načítám stále.
1: Takže, no, máš složky, ne?
2: Ale
1: to, já mám taky složky.
2: Jen to furt ztrácím, proto doufám, že mě ta rada pro paměťovou agendu trošku poradí a pomůže. A udělá systém, to je základ. A tak to víš, že jsem neodolal, říkám, pane plukovníku, já vás zdravím, tak jen si chci ještě tady, jako když jsme vedli tu debatu, teda skrze 360 na dálku, tak se jenom chci doptat a to víš, že mě to nedalo, říkám si, dobře, rozumím, strategická komunikace zní to vznosně, někoho teda na půl roku, už to mně přijde, že je takový, jako když někomu něco dáš a zároveň to slíbíš a nemáš a nevrátíš, jo. Takže takovým tím slibem nezarmoutíš. Ale říkám, fajn, tak třeba je hyperaktivní a mají jako nakročeno, vědí, co chtějí dělat. A já jsem říkal, víte, mě to nedá, furt ostatně o tom volám ve veřejném prostoru. Vy jste z bezpečnostní komunity. Jste člověk, který je jednak vojákem, ale měl i blízko vlastně k policii, že ho byl i vyšetřovatelem, sám na to ostatně jako nepěkně doplatil, když chtěl prošetřovat zbrojní zakázky. Hned na kluka sedli, vytvořili pseudokauzu, vytlačili ho. Tak jsem si myslel, že o to bude pokornější a říkal jsem si, víte, ono by se třeba nabízelo se teďka zaměřit, když jsme si prožili tu šílenou tragédii se střelbou na filozofické fakultě, ale už jsme si prožili těchto tragédií několik a nikdo se tomu nikdy systematicky nevěnoval, typu jak jakoby posílit tu soudržnost, odolnost, citlivosti společnosti, ale i schopnost prostě vědět, co takovýhle krizový chvíli dělat, kde zjistit informace, jak postupovat. A on ti úplně jakoby vypruzeně typu, že takovouhle věc, proč by? A já říkám, no možná třeba z toho titulu, že to za prvé nikdo nedělá. Za druhý jako je potom lačná celá společnost. Za třetí, zaplať pánu, ještě to stále nemá znamínko opozice nebo vláda, já nevím, pravice nebo levice, konzerva nebo komunisti, čili z mýho pohledu jako obrovský potenciál. A za třetí říkám, protože to extrémně potřebujeme, protože fakt to nás, prožívali jsme sluný okamžiky a víš sám, že my jsme anomální ještě generace, protože my jsme ještě zažili branou výchovu, která znamenala, že nám dali plynové masky, které nefungovaly a my v anonymitě plynových masek jsme se samozřejmě stloukli, hlávali se, já nevím, na co vy, my na korejskou válku.
1: Ale fungovali v tom, že ono se v nich nedalo dechat. Já si pamatuju, jak se vždycky zapařili takový ty plexiskloní nebo skleněný oči.
2: To my samozřejmě ještě ty choboty jako různě točili, stahovali.
1: A to jsme si ty choboty ještě utěsňovali navzájem, víš, jako v rámci.
2: No tak vidím, že to bylo všude stejný. Samozřejmě soudružka učit učitelka zůstala někde na kraji lesa a my prostě okamžitě s odůvodněním, že se hrajeme na korejskou válku, někteří na Vietnam, tak jsme to tak jako pojali. Jo? Vrátili jsme něco zmasakrovaného a proto ten socialismus taky padl, protože měl nedostatek kvalitních plynových masek. A to byla moje poslední braná bezpečnostní zkušenost. Jo? A teď máš spoustu generací, které mají v podstatě akorát takový ty, čím více občanky a čím více výchov gramotnosti, tak tím mám pocit, že tím je to horší, co teda slýchám. A jsme de facto nepopsaný listy. Říkal jsem si, teď by to bylo krásný, protože ta Foltýna, ten vypadá každou chvíli vždycky jak výsadkář, který chce vyskočit, ale on úplně jako opravdu na to reagoval opovržením, že prostě na něm vidíš, že teďka vede svatou válku, která se jmenuje jenom bavme se o Putinovi, nebo bavme se o, já nevím, pátých kolonách, kdy já jsem mu ale rovnou říkal, víte, mně přijde třeba nešťastný, když teda beru, že jste něco jako lékař přes strategickou komunikaci, tak jsem zatím ještě nezažil lékaře, který přijde a řekne, tahle ta nemoc, proti které bojuju, je blbec a teďka diagnózy další a všichni si řeknou perfektní, tak to teda ty rakovině nandál, vyhrál. Jo a řekněme si, Otakar Foltýn takhle začal, že jo, nejdřív pourážel lidi, kdy já se spoustou těch manipulantů naprosto nesouhlasím a řekněme si, že jsou na všech úrovních a na všech frontách. A to byl jeho zatím příspěvek ke strategické komunikaci. Tak mě tímhle hodně překvapilo, pochopil jsem, že fakt to je nastavený, že opravdu ta vláda a ty orgány jí blízké jsou fakt mentálně v krytu, bunkru, bojujou svého druhu válku a vůbec neuvažujou nad tím, že jako ta společnost furt čeká, kdy někdo dá konečně slovy Petra Fialy signál a začne tu jako realitu nějakým způsobem pročišťovat v tom, co je smysluplný, co je blbost, co ti dává nějakou odolnost, schopnost se orientovat v bezpečnostně složitým prostředí, mít nějak něco, co by se dalo nazvat sebedůvěru, schopnost prostě v riziku se rychle rozhodovat. Oni tím opovrhujou. No, takže fakt jako my jsme se pak rozešli přátelsky s tím, že zase
1: nebyl jsi
2: někde,
1: zadržen.
2: Ne, zase se metru někde potkáme. Nevím, jestli nepřijde
1: vypuštěn
2: třeba
1: do undergroundu znovu.
2: Už třeba s nějakým strategickým konceptem kolegů, kteří si mě vemou stranou a řeknou, příteli, pojďme si promluvit o strategické komunikaci. Ale musím říct, že mě to zamrzelo, protože znám jeho texty a přišlo mně, že tam vždycky byl jako člověk velmi pragmatický, zkušený, reálí znalý a reál života. A fakt jsem si myslel, pro Bůh, když to vidí v zahraničí, hele, příklad Finsko, Estonsko, Nizozemí, Německo, Itálie, Francie, mohl bych pokračovat. Prostě státy, které si prožili nějaký velký neklid, anebo v případě třeba Estonska, že jo, kyber otřesy, v případě Finska do dneška s tím pracují svou občanskou válku, kdy fakt bojovali přes ženu jenom s běžkama v ruce a kulovnicí na jeleny a statečně se bránili. Ale pochopili, že fakt je důležitý, pokud chceš prostě mít houžev na tou odolnou společnost, která drží pospolu, tak prostě musí být každý ten jednotlivec, musí mít férový informace, ideálně rychlé, pravdivý, použitelný a musí mě být pěstována ta odolnost. No, tady je naopak vidí, že z nás chtějí udělat ovce.
1: Ty, co jsi popsal teď vlastně, jak on s tebou mluvil a to, že vede svatou válku, to je vlastně strašidelné zjištění, protože to je přesně případ i zmíněného McCarthyismu, kdy se lidi na základě atmosféry, ani ne na změně nějaké legislativy, to přesně. Se obejdeš bez změny jediného zákona, ale na základě společensko-politické atmosféry se říká radikalizujou a přesvědčí se o nějakým vlastní misi a vyšším poslání a vlastně ta zapálenost trumfuje jakoukoliv racionalitu a rozum a zodpovědnost i k těm ostatním lidem, kterým to mnohdy může zničit životy, což byl případ McCarthyismu mnoha lidí.
2: Přesně.
1: Ale mám pro tebe dobrou zprávu, jinak. Ty jsi zmínil, že jsi měl poslední zkušenost s branou výchovou.
2: Já myslím, že mi chceš doporučit, ať jezdím tramvají. To dělám teda taky, ale tam čeho moc nenastupuju.
1: To hele, nevystupuji z undergroundu, ale underground je dobrý, ale chci ti říct, to možná byla poslední zkušenost tvoje s branou výchovou, ale teď se to vrátí a budeme všichni mít možná novou, další, asi se už teda demokratickou neboli hodnotovou, protože Petr Pavel, který ho taky zachvátilo dezinfo, prostě mu posedlo hlavu, tak řekl, a teď opravdu si nevymýšlím, protože zrovna v jeho případě s jeho minulostí, když řekne prezident, že je potřeba zavést hodnotovou přípravu obyvatelstva, tak to já jsem, když jsem to čet poprvé, tak jsem si myslel, tomu postrčil Putin, to je putinovský dezinfo, to je klasický, tohle nemohl říct Petr Pavel.
2: Že by měl nabrat další tiskový mluvčí,
1: jsem to podruhý, viděl jsem tam Andreje Babiše, říkal jsem si, tohle mu postrčil Andrej Babiš, to není možný. Četl jsem to po třetí a už jsem pak viděl, že to je pravda, že i on tohle myslí vážně, že Petr Pavel, bývalý aktivní svědomitý komunista a prostě rozvědčík totalitní armády, bude chtít zavádět znovu v demokracii hodnotovou přípravu obyvatelstva.
2: Hele, voják. Voják a prostě starý osnovy nevytlučeš, co se mladí naučíš, jako když ve zralém věku, protože to není stáří a navíc pod důchodovou reformou pana Jurečky, to je v podstatě postarší juvenil, náš pan prezident, tak v postarší juvenily, jako když najdeš. On vytáhne v podstatě jenom starý osnovy, vyškrtá se slovo soudruh a jinak se pojede dál.
1: No to určitě, protože on navštěvoval leninský kroužky a já si myslím, že na Pražském hradě by mohl obnovit leninský kroužky, kterýma by
2: že tam je který
1: by procházel celý národ postupně, třeba podle příjmení abecedně. A mohl by, to mě napadlo, tak má manželku, což bývala politručka v totalitní armádě. No a politruci ti dohlíželi a bděli nad, tehdy se tomu říkala ideová připravenost mužstva, tak dneska by to mohla být hodnotová připravenost obyvatelstva. Takže by to mohli dát dohromady.
2: My jsme vlastně taková jedna velká napsanej bojová rota, mám pocit, ten náš národ. Ne, jak zjišťu, ne, hele, je to fakt, že mám pocit, že někdy ten Hašek, jak se kolikrát říká, že Kennedy nezemřel a všechno je jinak, tak já říkám, Jaroslav Hašek nezemřel a furt to někde píše a snad píše k tomu i dramaturgii a řeší to, protože ti řeknu, tohle už, jako si myslím, že i tohle už by se ani Václav Havel nesmál a neříkal by, že teda toto už jako to už je dada příliš, jo. Tohle už je hodno Jaroslava Haška, myslím, že i na Kafku už by to bylo moc. A jako nepochopíš to, je to hlavně je to hloupý, blbý, jo, fakt, že vidíš, že zatím jsou furt jenom slogany a není zatím ani jako žádný reálný zlepšení, že by si prostě řekli, tak pro Bůh, tak možná bychom se poprvé měli třeba věnovat k tomu, aby lidi měli lepší šanci prosadit se, uspět v kariéře, v životě, domáhat se svých práv, že by je to možná stabilizovalo a tu společnost sklidnilo. Nebo jenom, kdyby se prostě řeklo, přátelé, konec vášní a pojďme jako si ty věci posuzovat v čase a v reálu. Protože, hele, jako blbne se všude. Ale krutá pravda je, že snad vyjma amerických voleb, které teď jsme nuceni sledovat, se nikde neblbne tak, jak mám pocit, že se začíná blbnout u nás. Že všude vidí, že ty státy začínají tak trošku jako zase ustupovat z těch ideologických pozic a zjišťovat, že ten svět je všednější, šedější, že jsou tam hlavně materiálně ekonomický zájmy. No jenže problém je prostě, když máš vyžranou státní kasu, vyžraný rozpočty domácností.
1: Počkej, třeba i nemáme vyžranou, než je dezinfo, protože minister financí Stanjura tají státní rozpočet.
2: Myslíš, že se máme tak krásně, tam, že on to tají? A
1: počkej, se tam bude velký plus, proto to tají.
2: Ale pro koho? Tomu, že... Cynicky řečeno. Ne, jak já ti říkám, jako já na to, že tuhle tu zemi opustila inflace a daří se nám neskutečně takhle, hele, máme se proti velké části světa se máme krásně.
1: Proti Zimbabwe se máme dobře.
2: Jo, je to pravda, že přesně musíme si taky vytahovat, jako by moje oblíbené království Lesoto by taky mohlo do toho promluvit. Ale hele, na to, že ekonomika v podstatě se drží zuby nechty, lidi svým způsobem stát neotravujou a doufají jenom, že stát nebude otravovat je. Na to, že máme vládu, která říkala, každý druhý úředník nechce klepe a čeká, kdy pro něj přijdeme a zrušíme. A mezi tím buduje nejen rady vlády, rady úřadu vlády a všechny možný další jako funkce podporující další funkce, tak prostě mě fascinuje ta bezostyšnost mocných a států, že v situaci, kdy fakt těm lidem nedávají a spíš berou, že ještě do nich tím klacíkem dloubí. To pro mě je jako vlastně, úplně nejúdivující.
1: Jak jsi zmínil počínání vlády, vzpomněl na jednu věc, tak samozřejmě Fialova vláda je známá tím, že sotva se dostala k moci, tak přepsala většinu svých klíčových slibů, potom i vlastní programové prohlášení.
2: A nedrží mimochodem ani to druhý.
1: A nedrží ani to druhý, no ale teda vlastně musím říct, že Martin Baxa, ministr kultury, který je teda za ním jde, jak se říká, to prosazování mediální novely, tak i on v rámci fialismu, řekněme, slíbil, za funkčního období naší vlády se televizní a rozhlasové poplatky nezvýší. Tečka. No vidíš, Dneska tady sedíme a sněmovna o tom právě jedná. A kdo je garantem toho? Martin Baxa.
2: Ale já jsem si jistý, že celkově ten náš daňový rozklad, základ, kosočtverec, obdelník, nebo jak to měl pan premiér tehdy pojmenovaný, prostě ta naše základna chudoby se vlastně příliš nezmění.
1: No možná máš pravdu, já jsem řekl, že se zvýšil, nebo že chtějí zvýšit televizní a rozhlasovou daň, ale vlastně newspeakem Petra Fialy řekněme, že se mění struktura televizní a rozhlasové daně. Nezvyšuje se určitě.
2: Bezesporu. Prostě hele, za těžítka doma se platí víc a určitě to dostaneme v kvalitnějším zpravodajství. Mně se hlavně líbí, že se hlavně úplně programově o tom nevede žádná debata. Musím říct, že mě trochu mrzí, že jsem říkal, to za to nemá Česká televize ani Český rozhlas zapotřebí, že ani vlastně nepřistoupili s ničím, kde by jakoby nějak tak jako obhajovali si, proč to potřebují, nebo k čemu to konkrétně povede, nebo do čeho se zainvestuje, co se zlepší, co se rozšíří. Štve mě to. Jo, fakt, že mě to štve, že to je zase prostě postavený typu, prostě tak to je, soudruhu jsme ve válce a prostě ve válce se nepolemizuje a nepřemýšlí.
1: No já si myslím, že...
2: Na to, aby se argumentoval.
1: Jako člověk z médií, já myslím, že třeba šéf České televize nebo i Českého rozhlasu Souček a Zavoral moc dobře vědí, jaký průser pro ně vláda chystá s tím novým zadáním, že jim bude zadávat odhalování dezinformací, ale... Protože současně, jak se říká, impérium služeb a protislužeb, oni žádali a dlouho tlačili na vládu, ať zvýší ty poplatky a ona to teda provedla, tak vlastně radši jsou sticha a nechají si klidně tohleto příšerné zadání vnutit a pak nebudou vědět, co s tím. A vlastně ve výsledku to může uškodit jedině jim, protože veřejnost si moc dobře všimne, až tam skutečně začnou přicházet zadání z vlády, aby něco odhalovali.
2: To víš, jo? Plus druhá věc, jak tam pustíš čertovo kopítko, tak už ho nikdy nedostaneš zpátky. A tohle je institucionalizovaná vydíratelnost. A já jsem teda hodně překvapený, Petře, a to mě teda dost mrzí, že víš sám jako novinář, že tady je spousta novinářských stavovských organizací. Je tady spousta doajenů oboru, kteří už to fakt nemají zapotřebí a nikomu svým způsobem už nic nedluží. A do značné míry by to bylo pro ně věc prestiže a nějaké osobní cti. Je tady spousta doajenů žurnalistiky jako akademického oboru a je v podstatě ticho.
1: Jo, no možná nechtějí jako, vypouštět dezinfo.
2: No hele, jako musím ti říct, že v podstatě u mě nenápadný pirátský ministr, abych to řekl správně, Šalamoun.
1: Je?
2: Ale ne, já myslím, nebo že... Právě, on strašně máte příjmením. No takhle, každopádně...
1: Je to ministr, ne ministr.
2: Je to ministr a předseda legislativní rady. Šalamounsky rozhodl, tak to elegantně opíšem, že on se pod to nepodepíše, že on se s tím nestotožní, ale to je v podstatě svého druhu jediný jako institucionalizovaný oponentský názor. A já jsem si říkal, kde je pen klub? Kde jsou různý syndikáty?
1: Počkej, ale teď jenom došel ten rozpor. On je pirát, on je za piráty.
2: On je pirát a dokázal se svému sekčnímu šéfovi
1: zepřít. Ale je to zadání, které vzešlo z pirátského ministerstva.
2: Ano. Ano.
1: Neuvěřitelný,
2: z ministerstva pohřebnictví a stavební výzdoby, protože zatím to je jenom stavební výzdoba, zatím to není stavební výstavba. Takže já beru, že se dokázal vzepřít Ivanu Bartošovi a řekl, Ivane, jakou tohle svítit nebudu, je to Šalamoun.
1: Tak to jo, v tomhle případě jo.
2: Duší a argumenty. Ale, protože on je nějak Šalamoun.
1: Já myslím, že Šalamoun.
2: Prostě Šalom. Ne, každopádně, jako ten jeho argumentář fakt byl jako velmi věcný. A mimochodem, já jsem tak trošku čekal, co můj hrdina z metra udělá, plukovník Foltín, protože pokud je pro strategickou komunikaci a pokud si uvědomuje, že k něčemu nemáme odůvodnění, legislativa na to nepamatuje, nemáme ani zbla šanci to vymáhat, protože to prostě neexistuje. Takže se ozve a my si řekneme, je to hrdina, měří všem stejně, padni komu padni, je to výsadkář morálky. No, zatím jezdí metrem, no, nevystoupil. Jo, ale hele, je to prostě celkově blbě, protože samozřejmě ono to dopadne tak, že kdo kritizoval média veřejné služby, bude kritizovat dál a má oberanidlo navíc. Kdo je slepě hájil, nebo prostě optimisticky hájil, nebo prostě hájil, bude to dělat dál, ale fakticky ti lobbysté za těmi politiky, blízko těm sekretariátům, získali klíče ke dveřím, které se jmenují pojďte si tu nezávislost otevřít a pojďte si vzít, co chcete, protože co to je, že jo? To je v podstatě, to už tam můžeš házet informační kampaně v lepším případě. Pak se můžeš dostat do toho, že se v podstatě budeme bavit o tom, co je dobrý ekonomický růst, špatný ekonomický růst,

0: dali. Co myslíš?
1: No já si myslím, že přijde okamžitě vicepremiér, který to vysvětlí jinak. Načež bude následovat další vicepremiér, který to vysvětlí jinak a další ministři. A bude to připomínat to, co tady běžně zažíváme už 2 roky ohledně penzijní reformy, kdy si vím, že nám v podstatě nikdy nikdo zatím neřekl úplně popravdě, co tam bude a v kolika půjdeme.
0: To je asi největší jenom balík dezinfa.
1: No to je úplně ukázkový, jo, to je, a mimochodem to mě zase Otakar Dolfoltín uklidnil, že tohle komunikovat tomu vůbec nebude.
0: Nebude,
1: tak,
0: nebude.
1: Tak zase pochopil, že tohle je nekomunikovatelný, že, protože to naše, my dva demografičtí experti, kteří jsme řekli za méně a později, tak krutě na naše slova dochází, ale to je mimochodem úplně ukázkový. Ale já mám taktiku a já podezřívám, že Petr Fiala to udělal celé z toho titulu, aby příští léto řekl, přátelé, já jsem tu slovní pyrotechniku tam pouštěl, jestli si Český rozhlas či Česká televize všimne, nevšimli a já na to upozorňuju a říkám vám jako Petr Fiala číslo 3, protože teď má druhé období, to premiérské, a všimni si, že Petr Fiala, v podstatě on je de facto teď už 3, protože byl Petr Fiala akademik, v disentu, nabírající zkušenosti, přesvědčený konzervativec. Pak byl Petr Fiala politik, ministr školství, opoziční předseda ODS. A teď je Petr Fiala premiér, který prochází úplně jinýma chodbama, zasedá úplně v jiných místnostech, listuje těma knížkama, říká, kdo tohle mohl napsat a že to mohlo vyjít a že to lidi četli, nechápu. No a mám tušení, že příští léto přijde na scénu Petr Fiala číslo 4 a optikou zkušenosti Karla IV. Řekne, vše bylo špatně, úplně jinak. Chci vám tady, že tyhle a tyhle instituce selhaly a u nás ve spolu to budeme dělat takhle a dejte mi šanci.
0: No vidíš, teď jsi mi nahrál oslý můstek, když jsi zmínil Karla IV., tak když já jsem se vrátil tady k Radě pro paměťovou agendu, pořád mě ten název fascinuje. Hele, a pořád se ho nepamatuju, teda mimochodem, ale mám ho, držím tady ten list s tím názvem. Tak já nevím, co myslíš, dozvíme se třeba, že husiti přišli z Washingtonu, Cyril s Metodiem z Kanady, nebo co nás čeká?
1: Já bych si hlavně proklep Jiřího z Poděbrad, protože on byl strašně nemoderní, protože jednak varoval před Turkem.
0: No ale Poděbrady obecně jsou východně od Prahy, víš to?
1: Taky.
0: Tady to smrdí trošku.
1: Při řece, takže to je hele, strategické místo, otrava pitné vody, demontáž důležité říční trati, plus do toho ber, že on byl v podstatě de facto by se dalo říct antiběc muslimů a antiislamista, což je taky dneska už krajně podezřelý, spanských poměrů, takže ani tak, ani onak další podezřelý a nikdo se s ním moc nepaktoval, čili to je v podstatě Viktor Orbán 2.0. Hele, jen no, tak někdo neprojde, člověče.
0: No hele, musíme říct, protože ta rada má začít fungovat už v létě, tak já bych řekl, že aniž by muselo být nutně venku tropický počasí, že nás čeká pěkně horký léto a vlastně být vládou, tak jak ona se snaží teď jet dobrý PR a marketing, tak bych si prostě, abych angažoval Roberta Zárubu, ať ještě jednou namluví to přepište dějiny, ať zakřičí. A tím bych to odstartoval.
1: No já bych hlavně chtěl všechny posluchače vyzvat, prosím vás, svévolně neutíkejte na zahrádku, ke grilovačce, k rybníku, natož k moři, protože hledá se 6 placených úředníků pro tuhle radu a zbytek teda bude neplacený, ale za to velmi prestižní. Takže přátelé, buďte na telefonu, my s Petrem uděláme to stejné, třeba si na nás vzpomenou.
0: Hele, úplně jak jste řekl těch, že se hledá 6 placených úředníků, úplně vidím, až se najdou, zaměstnají se a v tu chvíli Petr Fiala vydá na Twitteru, snižujeme počet státních úředníků.
1: A schválně, jak to Česká televize s Českým rozhlasem vyhodnotí?
0: Každopádně zdravím posluchače a ne padejte na mysli.
1: Držte se. Vy s námi, my s vámi a slunce prý taky ještě chvilku vydrží, takže témata nám politici dělají a třeba vznikne rada i pro nás. Pro nás všechny.
0: Ježíš, jen to ne. To se trošku bojím, už dopředu.
1: Hele, vy teď víš, že my ty manuály bychom dali dohromady velice rychle.
0: Manuály, jo.
1: Já furt čekám, kdy mě zavolají, aby teda si nechali vysvětlit, co je to dezinformace. Já už mám takových hele, definic, že...
0: Ale já myslím, že takových, řekl bych tak, 35 definic je někde poschovávaných na ministerstvu vnitra Víta Rakušana.
1: Já myslel členové vlády, že mám vždycky definici dneska s ministrem průmyslu na téma energetika. Takže přátelé, držte se, topit zatím ještě nemusíme, je to dobrý.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
3: Děkuji za pozvání, Alex.
2: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
3: Esteticky brutální.
2: Kde jsi na to přišel?
3: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
2: No.
3: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to za první splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus. Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. Teď vidíme důsledek.
2: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje, ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
3: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaký námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku. Pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
2: Může, ale nemusí. Řekni, že
3: ale nemusí. Ale samozřejmě nemusí.
2: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohoto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb.
3: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
2: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
3: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
2: No,
3: to
2: říká slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
3: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, vy s tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
2: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
3: To jsem.
2: Tak, parlamentní listy. Nikdo to nepopřel. Vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích?
3: Je to...
2: Vojáci, armáda, je to možné?
3: Hele, v Česku začíná
2: krok po kroku
3: být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si ha, ha, ha, a hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
2: Promiň, díky Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže jsi mu vděčný.
3: Jsem. To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet, oni jsou dva. Jeden. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
2: Ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
3: Nic nenaznačujeme.
2: Může to být schoda.
3: Už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď se ho bohužel čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místa je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježíš Maria, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, a sice poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
2: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Díky takovým novinářům...
3: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
2: No, v uvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako povl a žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
3: No, a... Mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
2: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
3: I vojáci samozřejmě mají nějakou svoji hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
2: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
3: Ano.
2: Vymění si náčelníka generálního štábu?
3: No, já doufám.
2: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají tak jako jedním hlasem.
3: Já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohle to změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, takže by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
2: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit, já jsem si to četla několikrát, ten titulek, nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
3: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Pojď se na výraz Petra Fialy, jeho řeč těla je tak nepříjemná. V tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že my se nechce, náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, nepochopitelná, on pochválil německý hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem. Tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
2: Fiala... To by Němci nechtěli, věř mi.
3: Já to chápu. Nezná na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy. Hmm.
2: Já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nandal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
3: Jo.
2: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán ten ruský v roce 27.
3: No, aby taky ne, protože i z Německa...
2: Měl tu debatu. Debatu.
3: Jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národních zájmů Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí a víš, jak to je. Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází vohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení. Stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýhokoliv odporu.
2: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
3: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si čurá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval.
2: No, pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Dubaje na golf. Šéf té firmy, nebo ta firma, má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví, za služby samozřejmě. A tak mi přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš? Dá se to porovnat?
3: To určitě, ale já bych se skoro...
2: Tak to je drobnost proti tomu, ne?
3: Jasně. Petr Fiala má mimochodem rád slovo drobnost. Když někde chybí desítky miliard, tak říká, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velký zakázky na ministerstvu zdravotnictví. A vlastně Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože minister Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně dožít celý funkční období, a že to nikomu nepřijde divný, protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
2: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihomoravském kraji jako premiér?
3: No jasně, protože on se sám pojistil a víš jak, že se stal prvním místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v TOPce? Vlastimil Válek.
2: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
3: Ne, ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva, ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby už tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
2: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus? Hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to...
3: No já bych trošku oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, když někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jako my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy, a vidíš, a nikomu to tady v Česku, nikdo o tom nemluví, Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný, a v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
2: No v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
3: Jo, no. To určitě. No.
2: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpočetnější, nejsilnější konvenční armádu. Tak možná už nešel ten premiér Fiala už to nějak jako ladit?
3: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo, prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%, ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%, jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3%, 5%, že to musíš utratit. No tak prostě začneš utrácet, když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt těvka, když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrábali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, aby se to vytáhla na těch 5%.
2: Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
3: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí, oni dávají nějaký 3,5%. No.
2: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá. I vy jste v tom měli ve Velzonce trošku problém.
3: Měli.
2: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
3: Není to žádný Vysocký, viď?
2: Přesně tak. No, tak...
3: Já se úplně, prosím tě, lektím... No, vizualizací.
2: Můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
3: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. Proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. A vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud
2: je
3: o...
2: Je co.
3: Je čím dál tím víc. Pokud je o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady vys Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy. A najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
2: No i Friedrich Merz nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, což je ještě hodně daleko.
3: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jaký známe, Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
2: No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
3: No, jasně.
2: Děkuji, že jsi přišel. Jsme na konci.
3: Díky za pozvání.
2: Budu se těšit na příště.
3: Já taky.
2: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Kapsy mám,

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: tak řekni sakra to svý, nevadí, zase bude líp.
1: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
2: Zeptal se, kolik myslíš, že mi je? A dřív, než jsem stihl něco říct, řekl, chlapče, bude mi 80, ani ne za měsíc. Seděl jsem v baru nad Brnem a druhou whisky pil, když tenhle chlapík podivnej se u mě zastavil.

spad a že chce velký plzeňský hned začal vyřvávat, když se číšník došoural, hned mu v očích začalo hrát. Když se napil, skoro zasvítil a začal povídat. Na světě jsou jen tři věci, pro který stojí za to žít. Starý psi a malí děti a velký plzeňský. Ženský se stará jen o sebe,

vlak. Řek mi, já to všechno vyzkoušel. Dnes vím, že všechny krásy pozemský jsou jen starý psi a malí děti.

krutostí. A když je člověk v nesnázích a neví kam a s kým, jsou tu starý psi a malí děti a velký plzeňský. Víc moudrosti než celý svět měl ve svým obočí. Dopil pivo a prostě jen řekl, že si odskočí.

0: potom jsem jenom v hotelu z okna svýho pokoje viděl, jak sbírá drobný, co jsem nechal na stole. A tuhle noc se mými sny nemíhaly ženský, ale starý psi a malí děti a velký plzeňský.
1: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
2: Ksaver, chápete, jak je fakt ta vláda ten režim v rozvalu úplně, že jim už nefunguje vůbec nic, když víte, že máte být Fialou takovouhle kauzu, takovýhle rozměrů, úplně bezprecedentní. A vy tam posíláte na spravedlnost svoji místopředsedkyni, aby to zametla, tak si dáte sakra bacha. Normálně, kdyby vám to drželo ještě, aby byla kádrově proklepnutá, čistá takzvaně. Aby se jí nestalo to, že tam přijde a okamžitě si musí odmáznout titul magistry. A on vyřeší tu kauzu tak, že k ní přidá další kauzu. Tak to víte, že už je to fakt špatný. A druhá věc je, teď ona je podvodnice známá, ještě než si začala psát ten magisterský titul. Pamatujete si spokojenýho důchodce pana Pavla z Vysočiny?
3: No jo, který, to je ona.
2: To je ona, kterýmu se tak dobře žije s nižším důchodem.
4: Celý pořad podtrženo sečteno s Petrem Holcem můžete sledovat už teď.
5: Na XTV.
4: Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: 81. díl? Je to možný?
1: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
0: No jo, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
1: Myslíte výšku?
0: Výšku.
1: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
0: Pak to se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
1: Ne.
0: Ano, jasně. A do večera se scvrknete. Na tu původní, zkuste to.
1: Mám to zkusit, jo.
0: Tak to funguje lidský tělo.
1: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
0: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno. A nic takového tam není. Ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
1: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
0: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
1: No já jsem ten případ blondýny, která pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
0: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
1: Ne.
0: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm. Ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134.
1: Ano.
0: Neboli asi to nemá velkého významu. Ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karo, zapisujte si to. Kopanec do varlat.
1: Ano.
0: Kopanec, víte, co je?
1: Jo.
0: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
1: 3200 kostí.
0: Jeden kopanec.
1: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
0: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala k něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
1: No to už bych byla mrtvá.
0: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
1: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
0: No. Takže jenom...
1: No až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
0: No,
1: pokud zrovna nejste politika, není před volbama.
0: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
1: To je pravda.
0: Jste věděla?
1: To jsem věděla, no.
0: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
1: Ne, já jsem leváka, žvíkám na levo.
0: No, tak to tady mají, mám to tam napsat?
1: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
0: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
1: Yeah. Tak to já jsem, a o zelených očích tam není nic?
0: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
1: Ježíš, a nemohlo by to aspoň shodit najednou, že by to bylo nějak poznat
0: to
1: trochu?
0: Tak pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
1: Já vůbec nevím, jak to počítal, chudák. To jsem musel hrozně nalítat u toho.
0: Strašně, no. A je tady 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18,

0: 21, 24, 0. To je dost.
1: To je hodně.
0: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
1: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
0: No, mně by stačilo za každou vločku halíř.
1: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
0: Já bych to zdanil.
1: To jsou furt pěkný peníze.
0: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
1: No počkejte, to brzo taky přijde.
0: No, já si to myslím.
1: No to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
0: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
1: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
0: To byla druhá, vlastně promiňte.
1: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
0: Musíte zákon.
1: No, já si myslím.
0: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
1: A to funguje na všechny lidi i na děti?
0: Na všechny lidi.
1: Tak já to zkusím na Magdalence.
0: Na Magdalence? No. Tak tam nebudu 8 třeba a potom 4.
1: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
0: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
1: Já jsem teď přemýšlela jako...
0: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
1: Já se to umím představit.
0: 160 porodů.
1: No ale to je blbost samozřejmě.
0: No není to blbost.
1: No ne, to je blbost. Jako je, tak nemůžete...
0: Kopnul vás někdy někdo do varlet? Tak jak to můžete hodnotit?
1: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ale nikdo nezná obě.
0: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
1: No to je taky blbost, jednotky bolesti.
0: Jo.
1: No, to jsou takový jenom pohádky.
0: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
1: Protože tam žádný neměl.
0: Pak se zjistilo právě, no.
1: Že tam neměl.
0: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
1: No každopádně věděla, jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
0: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
1: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
0: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
1: na
0: sam?
1: Nádraží.
0: No kdekoliv.
1: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
0: No, to je pravda.
1: No.
0: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ona na to odpovídala velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
1: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
0: Ale?
1: Takže ono je spíš možné,
0: to
1: že...
0: To dělali u mě tu statistiku.
1: Asi, a ono je spíš možný,
0: že... statistická nula.
1: Vy jste takzvaná statistická chyba. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
0: No v dnešní době ano.
1: Jo.
0: A ještě by možná za to dostala metál někde.
1: Kde?
0: Tak nějaký Tommy tu, ty by to brali jako...
1: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
0: Jako když Američani toho Bin Lády nachytli. No, pomstili celou Ameriku.
1: To je pravda.
0: No, teď je o tom dokument.
1: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
0: To je úděl lidí, kteří nespí.
1: Mm-hmm.
0: Že najednou se vám rozšiřují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
1: No já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
0: Jo. Takhle nízko. Já jsem měl včera skoro osmičku a dneska už jsem zase na 6,5.
1: Co to způsobilo?
0: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím.
1: Tak to já u sebe vím teda.
0: Jo?
1: Hmm.
0: A taky možná koupil jsem si novou tašku. Když se mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
1: Vy už
0: možná
1: nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí?
0: Mám taky, ale tu mám tak na... některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
1: Tak ale to není od vás příliš kamarádské, že?
0: Pravé kůže, neekologické.
1: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
0: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje byla tak levná, že byste mi položila telefon.
1: Nepoložila telefon, to byste se měla
0: zeptat.
1: A to jsem
0: dostal ještě 1000 korun slevu.
1: To je moc hezké.
0: Od pána, co tam prodával v tom obchodě, fanoušek.
1: Tisíc korun. No, tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Jaký se za váma přijdu poradit?
0: Přijďte.
1: No.
0: Přijďte, vaše dopisy v koši nekončí, ale víte, že mě to už napadlo?
1: Jakože bych měla.
0: Tak vy splňujete všechny podmínky výběrového řízení a aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního, jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
1: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
0: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno.
1: Kultura.
0: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
1: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
0: Jo?
1: Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
0: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila a chtěla byste být ředitelkou, tak to tam pošlete.
1: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
0: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
1: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
0: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne.
1: Aha.
0: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, za co dostávám do držky, a to je to, že žádné začerněné smlouvy prostě nehrozí.
1: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
0: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade. Bohužel.
1: A něco tutlá.
0: Tak, žádný. A určitě, no poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT archiv nebo něco. No a je to.
1: ČT senior.
0: Já si nemyslím, že to je ČT senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří
1: pravda.
0: Se na to dívají.
1: Já taky.
0: A já jsem na to koukal, a to nebo já už jsem senior?
1: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
0: No ne, tak nechoďte kolem horké.
1: Ne, v žádném případě.
0: Kdy se senior stává seniorem?
1: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
0: U mužů?
1: No, ne, u vás.
0: U vás?
1: U vás osobně.
0: Jako na 5 u nás? Nebo já tomu nerozumím.
1: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
0: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
1: Tak.
0: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale... Neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno. A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
1: Já si to teď nevybavuju.
0: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval.
1: Aha.
0: Ale jsou tam takový jako fakt průsery někdy. Já jsem si říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
1: Jo, ale to je klasika.
0: a nebo kdo přijde na večeři.
1: Taky mi to něco říká, ano.
0: 5. přes 9. No. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
1: No tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
0: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humoserky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
1: Ne?
0: Četnický.
1: Jo, četnický humoresky, tak no, ty byly velice hezký.
0: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali manéž třeba, no, tak manéž dobrý, ne? Manéž.
1: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
0: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
1: Já nevím, tak to...
0: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
1: Ne, já vím, ale tak
0: musíte to někde splatit.
1: Než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzala k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
0: To se bohužel stalo.
1: To už je prodaný.
0: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
1: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
0: No.
1: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
0: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
1: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
0: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
1: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem jako chodíte?
0: Tak já mám ještě dalších 130 vyžehlených.
1: Tak to už to rovnou vyhazujte.
0: A mám dneska ponožky bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmím mít ty ponožky takový, jak normálně klasický ponožky. No, ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
1: No, to nevypadá úplně.
0: A to se v 90. nosilo.
1: V 90. se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
0: No.
1: Ještě tak... na roláku jste měl ty 3 sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
0: No, tak já je to budu vrátit a řeknu tě vyměnit za černý.
1: Ne? To už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
0: Ponožek
1: takhle
0: takhle
1: se
0: víc.
1: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
0: Proč?
1: Že to cirkuluje.
0: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
1: Já mám...
0: Což můžete spatřit i tady, že já mám pokaždé jiné tričko.
1: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
0: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedné šaty.
1: No, to je pravda.
0: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale tomu se říká plizovaný šaty.
1: Plizovaný, ano. Tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
0: Halenka.
1: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
0: 8 milimetrů, no.
1: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
0: Ale studentská halenka je tedy poplatná oné lidové písni, protože je tuze tenká. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
1: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
0: A cítím i vaši vonavou kůži až sem.
1: Ježíš, to bylo krásné.
0: Ne, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
1: Z čeho?
0: Víte, že byl... pan Donald Trump v Riádu.
1: Jo, a ženy tak mávali vlasama, já jsem to viděla.
0: No.
1: A on dělal takový to gesto a šel dál.
0: Takhle to dělal.
1: Jo.
0: Takhle. To děláte opačně, to jsem dělal takhle. Takhle.
1: Takhle, no tak až budu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
0: No. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
1: Fakt? To jsem vždycky
0: to
1: chtěla mít doma na zahradě.
0: To je geniální.
1: Je.
0: A víte, proč to je? No, on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával se zástěrou McDonald's za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump. Chápete to?
1: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
0: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
1: Všemi krypty mazaný.
0: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
1: Statementy, no on má i dobrý nápady.
0: Jo.
1: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
0: Ale.
1: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
0: Co to dneska je?
1: Tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
0: Tak počkejte, oproti...
1: To je baráček.
0: Oproti tomu, co tento stát dluží, 7 milionů.
1: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát... A když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
0: Taky jsem to četl. Není to tak, paní.
1: Ale jo, tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. A soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
0: Soud? To bylo u soudu?
1: No.
0: Kauza.
1: No.
0: Takže on to zapřel původně.
1: No to já nevím.
0: No když to bylo u soudu, tak se k té pohledávce neměl pan Horák.
1: Vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, kteří jste zašantročil?
0: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil, třeba vašich 7 milionů, no. Tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
1: Jo, po koruně.
0: No ne, tak pokorně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
1: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
0: Práce na zahradě.
1: No.
0: Staral bych se vám o výřivku. Hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
1: Magdalenky.
0: To Magdalenky, Karolínky.
1: Já jsem to pochopila.
0: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby se Magdalenka zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
1: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
0: No a co byste chtěla víc? Hezky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů.
1: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
0: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to, já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy, ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
1: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
0: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče zahradníka něco, tak já si myslím, že vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
1: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma, nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti já, kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky a se to ani nedovím.
0: Ne, nelžete.
1: Ne, fakt.
0: Honzo, nelže, víte, jak jsem na té radě, jak mě to pro všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
1: Pane zahradníče.
0: No, Já si myslím, že byste byla spíš takováhle. Já jsem si na vás totiž vzpomněl. Nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
1: Uh-huh. A to je český?
0: No to je film pro pamětníky.
1: No ale český?
0: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
1: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská. To je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
0: Jako, že by to bylo Dulské?
1: Třeba.
0: Ne. Paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
1: Odpustky.
0: Posluhovačku. A matka představená ji tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to dotká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta tam hrozně hezká scéna, jak je to film pro mamděníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
1: ano,
0: něco jako budete v jejím věku vy, tak ona prostě ta posluvačka si přijde stěžovat.
1: Že je těhotná.
0: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě, když cizí lidi viděla. Ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo, aby řekl, on mě... správně česky by to začínalo vo.
1: Jo.
0: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo, no ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
1: Nevhodně se choval.
0: Ale tahle ta říkala, že on mě váš syn mačkal. No
1: a jak to...
0: Dívám tak rozdychtěně na vás.
1: No já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo.
0: Já chci to,
1: čemu se říká spoiler, víte?
0: Ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
1: Ne, já chci spoiler.
0: Spoiler ten, že vy jste paní Dulská.
1: A kdo hrál paní Dulskou?
0: Nevím.
1: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
0: Já si myslím, že to ani nebyla příliš... Nenajdete to rychle?
1: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte.
0: Režim letadlo?
1: Režim letadlo, no aby nás...
0: A to je co?
1: Tak kdyby nám někdo volal.
0: Letíte
1: třeba,
0: někam?
1: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš k Saverem, tak ho pozdravuj.
0: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás znám.
1: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
0: Já vás znám, abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
1: Morálka paní Dulské. Hele, to je film z roku 1958.
0: No, tak to nic nechce.
1: A to vypadá, že ta omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
0: Ano.
1: To sedí.
0: Asi jo. No. Ale paní Dulská, kdo byl? Jste se ptala, ne?
1: No to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Krejčík, tak to je Zdeňka Baldová.
0: Zdeňka Baldová?
1: Zdeňka Baldová, Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
0: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
1: Ten mačkač.
0: Mm-hmm.
1: No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
0: No.
1: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
0: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmíte se. Stišno by u nás.
1: A to užívala orálně, nebo se
0: její
1: v tom koupala?
0: Maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema. V Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako snědej hezky. A ona přijela a zjistilo se, že v tom. A je 17, 18, taky nějak byla strašně mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle?
1: No.
0: Tak to ti najednou takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje jak...
1: Neptun.
0: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna, jo, takže otěhotněla v tom Bulharsku. Hmm. No a lékař řekl, že není komprosandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. Jako, to byl nějaký...
1: Jako, to byl nějaký nevěřící Tomáš.
0: No to byl nějaký... No, no ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy. No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
1: Do té slané vody.
0: No, na tu pláž.
1: A našli?
0: No nenašli právě. Nenašli.
1: Taky ho vzala vlna.
0: Asi ho vzala vlna, ale pak jsem viděl chlapec, jak se jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby ne, a byl takový jako italský typ, no, z Bulharska, ale.
1: Jo, jo, ale tak zase to je hezký.
0: No,
1: tak... To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
0: Jo? A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Nesébr, nebo...
1: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
0: Černé písky, nebo zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
1: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
0: No, tak
1: dávejte... My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde je klidné moře.
0: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
1: Otěžek.
0: V nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačka.
1: No a jak to dopadlo s tou paní Dulskou teda? Tak byla spokojená babička? A...
0: No nebyla, ona odešla, ta, ne, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to. No, ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Dulský, aby si to nechala vzít.
1: Ježiš.
0: Dokonce je to dal prachy. No. A no, ona se pak rozhodla, že ne, jako to je se nějak ta jiná, že ty nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
1: No jo, ale tak ho měla přes... s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Dulskýho.
0: Dulskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no, s otěžkem.
1: Možná pořádá ty pochody.
0: Ale je to strašně, já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
1: Z roku 58.
0: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo. A jak paní Dulské záleželo na pověsti, no, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
1: To je známý.
0: Kde je výborný Marwan a Smolík se jmenuje ten herec.
1: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
0: Jo? To vůbec nevím, že chlastal.
1: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
0: Říkal pan Donutil, ha, ha, ha. Promiňte, ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
1: Mě hrozně.
0: Fakt,
1: jo? No jo.
0: Vy jste faninka?
1: No, vy jste klasika.
0: Jo.
1: To je klasika, to je něco jako morálka paní Dulské.
0: No dovolte, no paní Karol, teda v žádném případě, neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
1: Ne, spodskou. To je taky umění.
0: Taky?
1: No jasně.
0: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? To...
1: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
0: Filantropové?
1: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
0: Ti, co rozdávají prachy?
1: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
0: Stranám?
1: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
0: To je divný, že?
1: Tak různí lidé, bohatí, mají různé manýry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
0: Potřebujeme peníze na něco?
1: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
0: Jo?
1: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel...
0: Jsem dlouho nic neutratil.
1: Navíc teď... vy jste neslyšel, že teď jde o všechno?
0: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
1: Teď jde o všechno. No, tak
0: co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
1: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
0: Myslíte?
1: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
0: A když jsme v té Evropské unii, ne?
1: Právě proto.
0: Tak oni se nás tam zastanou.
1: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
0: Toto řekla.
1: Jo, jo, jo.
0: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lejenová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
1: No počkejte, to není vůbec rozumnej nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
0: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
1: Kam?
0: No nevím.
1: Kdybyste potřebovali, já mám ještě trochu místa ve slamníku.
0: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
1: Říkám, to tak já... tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
0: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
1: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
0: Paní Karol, jsme na konci.
1: To je dobře. Budu se těšit na příště. Na mějte příště. Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
0: Jo. A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
1: No já už teď taky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Z Denveru vede silnice na západ na Fairplay. Není nějak špatná, ale není ani nej. A po hodině po dvou jízdy dostaneš se k městečku Grand. Jsou to vlastně dohromady tak 2, 3, 4 chalupy a vrakoviště aut, co nejdou už dát dokupy. Odbočka na Georgetown a jeden zakouřený kšeft. Tam každý večer točí pivo zrzavej Ir. On říká, odkud přicházím, já na to, že chci bír. On vyprávěl mě příběhy a já u toho pil. Bavil jsem se výtečně, ale nerozuměl mnoho. De facto jen částečně, de jure ani slovo. Ale aspoň nějaký pocit mě z jeho řečí zbyl. Říká, když seš happy beat, ty musíš ztratit nějaký dveře a potom vrátit. A narodit musíš moc dobrý znamení. Rozumíš? Mě říká. Když chceš happy být, ty musíš získat, mít a pak pískat. Život mě říká, je velký umění.

0: When you want it to the sounds.
1: Co nejvíce česky by bylo, když chceš bezvaží, musíš umět ztrácet, zadní vrátka mít, a těma se pak vracet, a narodit se musíš na zastávce dobrý znamení. Když chceš bezvažit, musíš něco získat, musíš něco mít, a pak si můžeš pískat. Jo, život žít je velké umění. Pod poštář skryt nejmilejší knihu. Na sever jít, když táhne tě to k jihu.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Nutně musel, kdyby chtěli, hledat ten ministr spravedlnosti, se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci. A oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV.
2: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Sabra, já to viděl. Já jel po Vinohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už šely tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politrička.
1: Neříkejte mi to.
2: Jo, jeli. Slavili. Tak zaspomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Ksaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. No. Vy to nevidíte, sledujete to.
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že

0: internetu dneska v noci na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
1: Jahoda.
0: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká jahoda, co to je za potupu.
1: A na knedlíku není špatný oxavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
0: Pro mě ne.
1: Je dobrý.
0: Tak,
1: myslím, Lipanka.
0: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct. Krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
1: Zdech je dobrý.
0: Mirka Němcová, paní Němcová, ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
1: Ne, Mirka.
0: No ne, tak má jaký titul určitě, ona bakalářka, jako já?
1: Ne, rohlíkářka.
0: Rohlíkář?
1: Rohlíkář.
0: Co to znamená?
1: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
0: Tak je to
1: zůstane.
0: Jo, tak to...
1: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s ním.
0: A to je taková legenda, to nebude
1: jo, jasně.
0: Pravda.
1: Myslíte, tak co? Že... Já mám legendy rád, ne?
0: Legenda je to dobrá.
1: Ona se taky povídá legendy, tak co?
0: No, ona se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo? A u vás tam bylo Adonis.
1: Adonis,
0: no.
1: To je hezký.
0: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane Holče, to jste vy.
1: A to, já myslím, že jeden Čiči Tornádo v televizi stačí, ne?
0: Jeden Čiči Tornádo? Jedna?
1: Jedna, nebo jedno?
0: Jedno?
1: Jedno Čičítko?
0: Čičítko je, pozor, je Čičítko, je.
1: No počkejte, a co to je? Čiči, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně české televize. No, Chichy.
0: No to je umělecký jméno.
1: Ale je to Chichy ona, Chichy on, nebo ono? Nebo oni?
0: To je
1: my?
0: To tornádo.
1: To je... Já jsem se na hru k sebe teď dočet, na Seznamu, a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. Svěží televizní vítr.
0: Psal někdo? Čičinka. A kdo to psal?
1: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
0: Ježiši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize a já doufám, že to tam zazní.
1: A přijde Čičinko mezi vás?
0: Myslíte Čičinu?
1: Čičinu.
0: Já myslím, že by mohlo přijít tornádo.
1: To si můžete vyžádat, ne?
0: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řehák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk. Taky.
1: A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
0: To nevím, já mu, ale je to takový poctivý člověk.
1: Tak to jsou tam všichni.
0: Když přišly stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet, ocitoval.
1: Všechny, jo?
0: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řeknu tady po vzoru pana Řehaka.
1: Jo, a tak to je tam taková partička dobrá, ne?
0: Dobrá, dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
1: Dobrý kolektiv.
0: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevím.
1: Fakt? No, má metafory, jo? Hyperboly, jo?
0: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprechr.
1: Aha.
0: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno a my jsme často vedli učené disputace.

0: o hudebních pořadech a tak.
1: Wow.
0: A vždycky to skončilo, a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. To je základní dramaturgický postup. No tak, prosím vás, já se teda stydím. Myslíš, že Čiči Tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
1: To jsem tam neviděl. A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo totiž v tom titulku. Čičina je svěží vítr a zbytek je zatuchlý.
0: Tak jak to? My jsme taky svěží vítr. My jsme Adonis a Jahoda.
1: No.
0: Pane holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík, Čičina. Udělat takovou partu.
1: No ani ne.
0: Ne, ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu, to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy. Pravda a láska začne vyvádět.
1: Točíte, ale Xavre, to mělo magický účinek, ta Aljaška.
0: Jak to?
1: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odkud fouká a začal chválit Trumpa.
0: Vážně.
1: Vážně. A to není žádný převlékač kabátů, to pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
0: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi.
1: No vzpomeňte si, jak nepodrazil Piráty a nezradil.
0: No tomu se říká krysička.
1: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
0: Spíš krysa. A jednou provždy mu to zůstane. Promiňte, můžu říct vychcanost?
1: To je lirický výraz, bych řekl.
0: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost. Ne. Ať je to...
1: Myslím, že vymočenost je horší než vychcanost, jo?
0: No ale ne, tak vymočit se není vulgárně.
1: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak?
0: Tak já
1: jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
0: Splynutí? To musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk nic ještě jako... Nic prostě, je to... Je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
1: Chuj větší ňuňátko.
0: A to je jedno ňuňátko. A to je lepší než Knedlík, ne ňuňátko?
1: Všechno je to dobrý. Mastikulka.
0: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle, když...
1: To nejsem, ne? Já na tohle nejsem.
0: Ne?
1: Ne. Vy byste si ho
0: pochoval. Jak jsem přes ním?
1: Honzík.
0: Jo, Honziku.
1: Vy jste si ho pochoval?
0: Jo. Já bych se pochoval.
1: A to by byla teda ale facha, jak se bude pochovat si Knedlíka. No tak mu není úplně jako...
0: Tak...
1: Pan doktor Pospíšil si bere pejsánky, štěňátka do náručí.
0: No, já bych si vzal pana...
1: A tohle není štěňátko úplně, Lipánek. To pozor.
0: Ne?
1: Už takový vyrostlejší pejsek.
0: Jo, takhle. A kdybyste, vy jste ten reportér, kdybyste náhodou byl někde dělat reportáž, on tam byl, řekněte mu, že pan Xaver by si ho rád pochoval.
1: Já už nedělám žádný reportáže.
0: Neděláte?
1: Ale když ho uvidím, když ho se potkám na Vinohradský v tanku, tak mu to řeknu.
0: Jo, to udělejte, prosím vás. No. A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane holče, já jsem z toho byl úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan Všehomíra, jako člověk, který má ten přesah, jo? I do té historie, i do té budoucnosti.
1: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl já.
0: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě, prosím vás, okomentujte. Jedna je, jak on sedí, prostě pan ředitel školy, a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři, a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
1: Čekáš pan doktor, až sestřička otevře dveře a řekne?
0: Další.
1: Jo.
0: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak, pak ještě fotka, jak všichni stojí a Ursula úplně nalevo sama.
1: Ksavere, víte, proč to mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl a nefotit ven. A když tam sedí takhle a čekáte, až se otevrou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete. Tak už se jenom bojíte a třesete.
0: Mě tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Otevřete tu bonbon jen. Ale... aby ukázal to dobrý srdce.
1: Jo. A víte, kdo mi tam chyběl?
0: No náš?
1: Náš světový lídr.
0: Světový lídr Fiala, on prý byl na dovolení.
1: Proto to tak taky vypadalo.
0: On plaval.
1: Protože kdyby tam seděl světový lídr, Xavier náš, tak to vypadá úplně jinak.
0: No není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
1: My jsme Evropani.
0: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
1: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
0: No to mi řekne.
1: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
0: Porazit Putina.
1: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
0: Tam je korupce?
1: Trošku.
0: Na Ukrajině
1: trošku,
0: korupce?
1: Trošku, někdy, trošku.
0: No počkejte, to je vážné obvinění.
1: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku linku.
0: I poté, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík, když ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat. Prý.
1: Ten byl plný demokracie.
0: No?
1: Jo. Tak i poté, Xavier.
0: I poté, pane Holče, to je šlendrián.
1: Tam totiž, víte, proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk, Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
0: Ne.
1: Aby nebyl cenový kartel na benzín? No, nějak na to pak zapomněl a trošku to šlo nahoru ty ceny, ale...
0: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má
1: je
0: kapačky.
1: Teď na infuzi? Pořád nevíte?
0: No. Ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka, posílá...
1: Markéta? Nějaký, Vaňková?
0: Posílá nějaký pitlíky, říká, tomu tam přisypte. To mu dělá...
1: Bílej prášek, myslíte? To jde na pozbuzení?
0: Jo.
1: To je na dobrou náladu, ne? Všichni se svijou?
0: Je to na dobrou náladu, tak... je to rozdrcený acylpirin prý.
1: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
0: No. A já teda být panem Stanjurou, tak chodím kanálama.
1: No tak on radši leží v nemocnici, ne? Na těch kapačkách.
0: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysy nebo na co. Pozor.
1: Jak zavolal.
0: To je jako Stachanovec.
1: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.
0: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne? Jsou uveřejně.
1: Víte, že ani moc ne.
0: Ne? Vy jste takový, ale vy jste hrozně jako tak obrouhnul, pane Holče.
1: Proč obrouhnul?
0: No tak
1: já znám ty lídry, jako to myslíte, nemůžeme no, všechny kandidáty.
0: Ještě u posledních voleb jsme tady seděli a říkali, že tam bude kandidovat Kolotočář a tam bude to Zelinářka a Meda a všechno. A teď, jak kdyby se nás to netýkalo, vy tady
1: týká,
0: sedíte a
1: říkali, tak ty známe, ale... Mně stačí tyhle, Xavier.
0: Umíte si představit, co se stane v tom Moravskoslezském kraji?
1: Umím, docela dobře.
0: Já vám řeknu, oni z toho Stanjury udělají paštiku.
1: Paštiku, no tak...
0: Proti němu jde Konečníková, pan...
1: Konečná, Xavier, neřík.
0: Co jsem řekl?
1: Xavier, nechte to.
0: Řekl jsem něco špatně?
1: Jo.
0: Paní Konečná, pan Reichl... Babišák.
1: Zazvoní zvonečkem,
0: no.
1: Co?
0: Babišák, motorista, pan Gregor, nemůže zbít z toho Stanjury ani no, prosím, nic.
1: Skončí
0: popel.
1: Na té kapačce, Xavier. Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
0: Prognostik ještě.
1: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
0: To je velmi transparentní, pane Holče, já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férový chlap?
1: Jo, že to přiznává tu porážku, ne?
0: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
1: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný ksavr, ne? To už nám řekl pan premiér.
0: Já tak... právě... To jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom, tam bydlí v té Opavě...
1: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
0: Že, někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst té Opavě.
1: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
0: Z estetických důvodů se mě o tom nechce hovořit. Jako
1: na, třeba IT by vás napadlo? Nebo?
0: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych to řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje. Jo.
1: Ježmarja, hlavně ne, Honzík.
0: Honzík, to je bojovník, pozor.
1: Je dobrý.
0: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. to je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
1: Je to smutný, ne? Vlastně, když člověk zná, jako díky tomu jejich otci, to je rod, ne? Což byla taková jako autorita herecká i, já bych řekl, jako společenská. A teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
0: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme, jo. Český Gaben, byl národním umělcem. A to dával kdo ty? Tady ty národní umělce.
1: No, tak režim, ale...
0: Režim?
1: Režim, no, Ksavr.
0: Ne, to nedával ten svaz těch herců a tak?
1: Já myslím, že národní umělce, neli, jestli to předával jako na Pražském radě, ne?
0: Ne, pane Hoče, to nemohl.
1: Ale jako, co?
0: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
1: Můj si to vzali, no, Ksavr, ale dobrý.
0: Já bych si to taky vzal.
1: Já bych
0: si s dovolením toho národního taky vzal.
1: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě do voleb. Že to dostaneme.
0: Jako kdo?
1: Já už jsem slyšel
0: jako Adonis a Jahoda.
1: Zákulisí, že nás to nemine.
0: Co to je nás?
1: No, vás a mě. Že budeme pozvaní do Strachovky a dostaneme...
0: Diplom?
1: Taky, že budeme umělci.
0: Jako registrovaní umělci za 6000 měsíčně, nebo na kolik?
1: Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
0: Mně by stačil zasloužilej. No. Já bych to, a kdyby mě to komunista na Hradě dal, tak já bych se nestyděl za to, tak jako se nestyděli ti národní umělci, že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
1: Tohle není žádný komunistický prezident? Má to odmakaný, Ksavr?
0: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no, tak nebo pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista, víte, jak se říká, jednou fízl. Vždycky fízl.
1: A nevíte, nepřednesu už dneska nějaký projev?
0: Kdo?
1: No, Pávek, já jsem od něj trošku dostal strach. Dneska, víte.
0: Jak to?
1: Tak... No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávný v té funkci. Takže dneska to je na 20. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu, a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
0: V tom, v tom životopise.
1: Aby mu... To může být škodolivost třeba, chápete?
0: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku,
1: ano.
0: A on to přijal.
1: A hrdině to obhajoval, no, a šířil to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
0: Měl?
1: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
0: Já musím říct, že říká se mi to těžko, pane Holče, a vás to zabolí taky. Ale on ze všech porevolučních projevů nebo ze všech porevolučních prezidentů má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak bilak.
1: Já teda se musím trošku ohradit.
0: To byl Vasil.
1: Já si Vasila pamatuju. Mm. Musím se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to... Už je tam méně toho...
0: Tak to je atmosféra.
1: Jo, dokážu už tam propojit těch pár vět.
0: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast,
1: kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vypilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává míň už teď.
0: No a On má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
1: To víte, myslím, že asi ne.
0: Víte, kde je pan Půr?
1: Já Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
0: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
1: Já myslím, že udělal jeden díl, ne?
0: Tak ten jsem já slyšel. A to už nepokračuje.
1: To už je tak dva roky, ne? Nebo...
0: Fakt to nepokračuje? To by byla
1: škoda. Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
0: No, já jsem se právě moc nepídil.
1: Aha.
0: Celkem bylo jedno.
1: Není to škoda?
0: Tak je to škoda, ale říkám vám, před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
1: Ale já vás poslouchám.
0: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak Bilak.
1: No je to postura, ne? Na prezidenta.
0: Hm?
1: Jak Bilak, on mluví jak gumák, Ksavere.
0: Gumák? Hm? Co to je?
1: Jako lampasák.
0: No to
1: tarotní,
0: je,
1: no.
0: Lampasák, no.
1: A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
0: No, já už přemýšlím, pane Holček, kdo bude po něm? No to za chvilku.
1: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Ksavere, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. No to bude druhá pětiletka.
0: Myslíte? To vám říkám. Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Ksaver na hra, takže ještě mám počkat s tím?
1: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude druhá pětiletka.
0: A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
1: Taky to bylo dobrý.
0: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak.
1: Pan tak Kapek. To byste mohl taky, ne? Hm? Byste z umění jste vzešel, ne?
0: Zkušený. Jak jsem vzešel z umění?
1: Teď jste drnkal, zpíval, ne? Hrál jste na kytaru, to, jste velký kytarista.
0: To hraju pořád.
1: No, tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
0: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec ve skrze národní.
1: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste se registroval?
0: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi tři písničky. Pane Holče, jedno oko nezůstalo suchý.
1: No to chápu.
0: No, tak to jenom,
1: abyste... Kdy jste byl u Luxíka?
0: U Luxíka ne.
1: Ne?
0: Já jsem byl u Středí Pavla číslo 2.
1: A
0: Luxík musel nastartovat lotě přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel,
1: jo?
0: Aby se mohl poklonit mému umění.
1: A vybíral jste, ne? Nehrál jste no, gratis snad, ne?
0: Tak vybíral, řekl jsem si 20 Eček za to.
1: No, tak...
0: To není tolik,
1: jo.
0: Ne? Za 3 písničky. Mimochodem, ne, nechcete zahrát písničku?
1: Teď ani ne, ale jsem si říkal...
0: Já bych vám dal slevu.
1: Kolik bere Iva Pasderková? Trošku zvyšte tarif, Ksavere.
0: Tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte 3, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
1: Jste Ksavere Čípák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se,
0: tak
1: kolik...
0: Tak vytáhněte 20 euro a já vám zaspívám.
1: Kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku? To je tak podle mě 800 tisíc.
0: Tak Bolek, jo.
1: Bolek. Už dostal od brněnský ODSky tak 30 mega, tak když si vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
0: Víte, že to je moje slabý místo, ten Bolek.
1: Moje taky, já bych to taky kasíroval.
0: Ale ne, tak on je...
1: Ksaver je to smutný, ne? Když se stane z talentovaného klauna prodejnej klam, ne? Úplatnej.
0: Já nevím.
1: Co?
0: Říká se mi to těžko, no. Nebudu ho hájit, ale nebudu... V Brně jsou podle mě dva velcí umělci. Byli 3. Než jsem se přestěhoval do Prahy.
1: Jasně.
0: A teď jsou 2, a to je Hana Ulrichová a to je Bolek Polívka. A jsou to pro mě jako ikony.
1: No tak počkejte. A Petr Fiala, ten... To není podle vás velký umělec?
0: Ne.
1: Vy jste neviděl teď jako...
0: To se za Loutkový divadlo se to neudělal.
1: Vy jste neviděl Ksavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu, kde vystupuje s Pasderkovou?
0: Já jsem to viděl na Facebooku.
1: Vy jste nesledoval, když přestahoval program teď?
0: No,
1: to bylo nejlepší, Ksaver, to bylo nejlepší sledoval. Číslo.
0: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás, názornou agitaci.
1: Mm-hmm.
0: A za tento proevropský krok jsme dali profesora na tabulici,
1: mm-hmm.
0: se slouží. zrušíme korunu, zavedeme euro.
1: Ale pozor, ono to zavedeme i nezavedeme. To je profesorský, to je fialovský.
0: No.
1: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
0: No ne, ale... víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
1: Myslím si, jak plný chcanek, nebo co?
0: Ne, to se říká, to je přirovnání.
1: Jo?
0: No.
1: Jste a to znám ještě alternativní jedno... tam z Brna.
0: My jsme velmi... To ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
1: Jo? No jaký?
0: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
1: Jo, dobře, dobře.
0: Je to přizprostlý zase.
1: A jo, tak
0: to, ale je to,
1: to od vás čekal.
0: Nebudem to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
1: Jo.
0: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte tu... A dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
1: jo,
0: abyste pod tu tabulicti mohl položit kytici rudých květů.
1: Já myslel hromádku eur.
0: Nebo hromádku eur, ale tu můžete klidně převodem na to charitativní
1: máme,
0: konto Xaver v nouzi.
1: Vy jste takový loupežník.
0: Poslal jste tam někdy něco?
1: Ne.
0: Na konto Xaver v nouzi?
1: Ne.
0: To vy jste takový na kačku zase, no.
1: Nejsem, já posílám těm klukům z Milionu chvilek.
0: Posíláte, jo?
1: Posílám, tak oni teď věli s kasičkou.
0: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
1: Pošlete. Protože už chystají tady demonstrace a akce, takže...
0: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mě ten Michprt. Víte, co je Michprt?
1: No, počkejte, tak... nemluvil byste tam někdy na jejich akci? Nepozvali vás?
0: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když na mě něco, což je tak jednou za čtvrt roku, kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
1: Jo?
0: Mají tam jahodu a...
1: No, tak.
0: Na vás budou mít Adonise.
1: No.
0: Já, pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
1: Za tu zradu.
0: Za tu zradu.
1: Za tu zradu, Ksavre. To je zrada jak toho 21.8.60, ne?
0: No právě proto, víte, ono to nese...
1: Ksavre, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
0: Má on nějaký slib.
1: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
0: Ne.
1: Mimo jiné, prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
0: Ne.
1: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už nevím, ten chlap. Ksavre, ten si z nás fakt dělá prdel.
0: No co? Tak on nemůže jinak.
1: On to nemá v té tváři, ale on si z nás dělá prdel nonstop.
0: Tak já vám říkám, že ten to má v té tváři úplně natvrdo napsaný.
1: Jo?
0: Vy jste moc mírný člověk.
1: Jsem, no tak to takže, se o mě ví. No tak držím zpátky. Jako...
0: Jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
1: Fakt? Cynik? No, no, ale... Já chci v profesorovi vidět to dobrý.
0: Ne?
1: Co?
0: Kam jste dal tu tušku?
1: Do toho.
0: Proč? Co to, no, toto je za zvyk, pane Holče? Jako vy jste jako generální tajemník tady, nebo?
1: To jsem. To jsem.
0: Tušku vložit do...
1: To jsem.
0: Tady naší krásné knihy hříchů.
1: Všude musí být generální tajemník, ne? Ksavere, co byste si tady počal?
0: Já vím. Však víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
1: To je můj 21. srpen, Ksavere, tohle. Co?
0: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku a ještě pořád to tak je, zatím jenom na právníky.
1: Jo.
0: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
1: A by se taky něco mohl poslat.
0: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám dnes bude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
1: Jo. Michal Ševera. Bylo znova 10 i v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, Ksavere?
0: Michal je výborný.
1: Je?
0: Víte,
1: je,
0: že to je Michal Spíšel? Hmm? To vám je ta chytrý člověk.
1: Tak se dívám, představte si, že
0: já jsem s ním byl na večeři, on mě pozval do vietnamské restaurace, tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne? A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli, a on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.
1: To je možný, Xavere.
0: Jo.
1: To je možný.
0: Tak.
1: Tomášova na hodnotové kapičky pro soudruha Stanjuru, aby přežil kandidaturu, a na duhové plavičky pro vrchního nuteliéra. Xavere, víte, co teď zjistili, když je tady nuteliér? Že ten jeho nákup slavný s tou nutelou v Německu,
0: no.
1: Takže ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma dvěma rokama.
0: Neříkejte mi to.
1: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že Nutella bude v Česku levnější než v Německu. Protože tehdy říkal, že se na to podívá. Že takhle to nejde.
0: No.
1: Co? Tak já nevím.
0: Hlavně říkal, že teď jde o všechno.
1: To jde.
0: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo jenom o něco.
1: Teď
0: jde o všechno.
1: Teď jde i o Česko. Xavere.
0: Já si myslím, že dopadne strašně on, volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajincům.
1: Já bych mu to přál, Xavere.
0: Ne.
1: To. Jo,
0: já mu to nebudem nikomu přát nic špatného.
1: Jo, jo, já jsem hrubiánac.
0: Když je to zlatý člověk, kdy ten pan posl doma tak rád. Bernd,
1: jo. Dagmar Kadlecová na Wilsonku od Azalky, Xavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alena Vítková na Wilsonku od Azalky a tady Dagmar Kadlecová, tady je chyba asi.
0: Takže poděkujeme oběma, ne?
1: Alena Vítková a Azalka.
0: No. Azalka Krušnohorská,
1: no.
0: Je z Krušných hor.
1: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Naděžda Formánková posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane Holce, vidíte.
0: Piškotky, to jsme tady
1: měli. Paní doktorka, to...
0: Probírali, no.
1: To se hodí, to jsem rád.
0: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal.
1: Dávám.
0: Že granulky dáváte, jste říkal.
1: No to je žrádlo, piškot je za odměnu. To mi si vymáhají, Xavere.
0: No já si taky vymáhám už kolik let tady.
1: Pejsek.
0: Zkuste to někdy. Uvidíte, jak já funguji, mi dáte piškotek a
1: jo. Jo,
0: no.
1: A budete hodnej?
0: Budu kňučet a tak, zkuste to někdy.
1: Daniel Klement na Wilsonku, přístav Pravdy, mistrů Xavera a Holce. Tomáš Pokorný na špunty do uší pro mistry z přístavu Pravdy, ať k ním dnes nedolehne nic z těch pokryteckých blábolů krále Dutohlava na Vinohradské. To vidíte, Xavere, no? Já jsem říkal, že už jsem je tam potkal v tancích.
0: Jsou to hodně lidi.
1: Jsou, to jo, to jo.
0: Byl jsem vám od covidu poprvé v supermarketu.
1: A kde nakupujete jinak, Xavere?
0: Já nenakupuju.
1: Vy máte nějakého posluhovače?
0: Tak já nemám peníze. To jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
1: Já ne, já jsem zíral, když jste mi řekl, že máte osobního barbera, jak tomu říkáte.
0: No to jo, to no. Mám. To mám.
1: To si může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
0: No ale ten to dělá jako charitu. Vidí starého pána, tak přijde a zadarmo...
1: Xavere, vy jste bídnej lhář, jak tady ten.
0: Jo. Ale... Chci říct, že jsem byl v Lidlu a že je tam všechno tak strašně drahý. Pane Holče, ta inflace...
1: Inflace není, Xavere. To nešište jeden z info. Inflace není a nebyla.
0: Kdo to říkal? Jo? No, tak já vám říkám, že...
1: No nebudete lahát.
0: Na všechno. Chtěl jsem si koupit Hermenin, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
1: Chcete říct, že zdražilo jídlo, nebo co?
0: Zdražilo všechno.
1: To snad ne.
0: I poštovní známky.
1: Já jsem
0: i vločky na poznám.
1: Xavere, teď začíná země živitelka. Myslíte, že vyrazí nuteliér? Přednést, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
0: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on... Jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to prostě... Bohužel prý rozdíl několika mnoho kategorií.
1: No tenhle je lepší, ne?
0: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus. Tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
1: Jste zlej dneska.
0: Tak já jsem
1: Podívejte zlej. Se na něj.
0: Na koho?
1: A řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
0: Je to 2% Klause, ta hlava. a řekněte, že ne.
1: Ksevra si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
0: No zlobili jsme. Zlobili jsme, tak máme Fialu.
1: Přišel trest.
0: Nedá si zjet. Podívejte, máme krásný čas. Dneska musíme každý si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou ruský okupanti. Za chvátčiky. Brežněv na to byl alergický. Že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chvátčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že? Že nás tady no. Obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
1: A musíme děkovat i profesorovi, ne? Za to, jak se máme dobře.
0: No.
1: Dneska jako je děkovnej den, ne?
0: No, tak co? Měl by, jestli potkáte nějakého Ukrajince, tak zeptejte, co pak dělal dědeček? Před 57 lety. A on řekl, no seděl na tanku a střílel v Národním muzeum.
1: To snad ne, co?
0: Ne? To ne.
1: Já jsem se vrtěl kolem toho ještě rozhlasu po té Vinohradské a tam ta ukrajinská vlajka furt vlaje.
0: No protože pan ředitel je před posaránek.
1: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za český rozhlas?
0: To nevím. Myslím si,
1: já si myslím, že ne.
0: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten
1: kanál?
0: Ten ředitel, no, mají kanál,
1: na českém rozhlase?
0: Vysílá tam něco ukrajinsky, no.
1: Fakt?
0: To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral. Nebo Nevoral. A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když ho uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno vysela.
1: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
0: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
1: Tak to se nadáte do pořádku, ne?
0: Tak to je v pořádku, ne? Pane Holče, jsme na konci. Děkuju. A dnes zásadní sdělení Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
1: No, čičinku netroufneme se.
0: Čičinu netroufneme, čiči tornádo. Děkuju a nashledanou.
1: Já taky, Xaver.
2: Posloucháte Radio Xaver.

srpnové slunce zlátne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka, navždycky ztrat

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Kdo by řekl, že by si přál mít právo na informace cenzurované, nebo jak to bylo?
2: Právo na korigované informace.
1: Korigované informace.
2: Xavere, víte, že já kolem sebe ještě vidím lidi, kteří jsou tím postižený? A že se propadli do toho, že mají rádi právo na korigované informace?
1: Ale...
2: Teď se mi stalo, seděl jsem někde, řekněme, já nechci říkat přesně kde, a běžel tam politický komentář.
1: Ano.
2: Který byl logicky, byl velmi realistický a tudíž nebyl samozřejmě vstřícný k téhle vládě, protože se týkal jejich v úzovkách úspěchů nebo hlavně neúspěchů.
1: Ano.
2: No a tam seděli dva lidi a říkali, tohle to přeci není možný, to není pravda. A to byly statistické věci, to jsou tvrdý data. A já jsem říkal, proč se vám zdá, že to není možný? A říkali, no protože takhle to přeci není. Já jsem říkal, no ale tohle to jsou tvrdý data, nemůžete, to není pocitová záležitost. To jsou prostě věci, které jsou jasně daný. A říkali, no ten člověk musí stranit Babišovi.
1: A je to tady.
2: Já jsem říkal, helejte, vy jste důkaz toho, že... Vy si nechcete připustit realitu a vlastně realita je pro vás, ta vás dostane někam, jako vytáhne vás z vaší komfortní zóny a zdá se vám to vlastně, že vám někdo podsouvá nějaký dezinfo nebo něco. Místo aby to ve vás budilo náhodou jako potřebu si to konfrontovat, jestli to náhodou nemůže být pravda, jestli ta vláda zase mu nemůže tahnout i neúspěchy. A zjistil jsem, že takovýhle lidi jsou.
1: Co? Ale já nikoho takového neznám. A proč takový lidi sem nepřivedete? Aby jsme jim trošku nalili optimismu a vysvětlili jim, že oni nastoupili cestu směrem do slepé ulice.
2: No já vám musím říct, že oni dělají v jednom médiu. V jedné televizi.
1: Opravdu? Na Barandově?
2: To jsou... Ne. Ale to jsou...
1: Tak ve Šlágru to musí být.
2: Taky ne, ale to vidíte, to jsou lidi, kteří vlastně mají vliv na veřejné mínění. A na nich je vidět vlastně tohleto, že si... Oni vlastně... Vidíte, jaký vliv na ně má profesor Fiala? Oni popírají realitu stejně jako on.
1: Já nevím, pane Holče, to přece už každý vidí.
2: No každý ne, já vám říkám, že každý ne.
1: No ne, tak oni to nevidí třeba z nějakého důvodu.
2: No a já vím z důvodu vlastní politické preference. Ale každý máme nějakou politickou preferenci,
1: Nemyslím si.
2: Ta by nám neměla vytlačovat realitu, ne?
1: Nemusí to být z důvodu preference politické, může to být bohapustý kšeft. Ha.
2: Jo.
1: Teď koukáte, jak ta redaktorka z toho newsroomu. No a já vím, že to nerad slyšíte.
2: Ale tohle to nebylo tak.
3: Posloucháte Radio Xaver.
4: Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
2: Ahoj Xavere.
1: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
2: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
1: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 aréně a říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
2: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
1: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje.
2: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat, no.
1: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
2: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi

0: napasovat.
1: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
0: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
1: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Mm-hmm. Jak to prosím tě je?
0: No nejde to.
1: Nejde to?
0: Nejde to. Queen měli v obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavej sbor třeba, jo, nebo 30-hlavej sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddy nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddy nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddyho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta vejška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddyho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
1: Písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání nebo od Freddieho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
0: Ano.
1: Všechny do jedné?
0: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá... Jeden
1: třeba
0: autor...
1: Barcelonu?
0: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Nedbarta, tím toho zdravím. Dělali jsme takový společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho. Mm-hmm.
1: Tvoje slova úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
0: Moc hezká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není povinnost.
1: To je ten klip s tou uklízečkou takový.
0: Tak,
1: jo.
0: Tak.
1: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
0: Ano. No ne, pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
0: Takhle, a bereš to jako z pohledu, jako, že jsi zpíval... Jo, no jenže počkej, já ti neznám
1: jako zpěváka. Můžeš to nějak vysvětlit?
0: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: Ne, prostě, já si říkám,
0: ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií, pro tebe není nějak spojený se sexualitou?
0: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Vypravy.
0: No, a no. No nic, to je tak
1: souvisí to
0: nějak? Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle tom nemám propojený. Ale

0: Ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgasmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgasmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kuci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queenie. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale, no nic, no.
1: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
0: Je to tak?
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
0: Baví
1: prosím
0: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
0: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
0: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky stoprocentní, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionalita.
1: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým?
0: Jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. Zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
1: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
0: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát znot, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyštavuju.
1: Jsi spíš srdcař,
0: než? Spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme, a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni měli to kouzlo a díky tomu se stali tím
1: že harmonicky autem. Nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne.
0: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
1: Kolega Mozart
0: víš, že to
1: tomu říkal kontrapunkt.
0: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
1: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
0: My jsme měli 2 ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během 2 zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
1: kdo má, v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
0: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak to producent?
0: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
1: jo,
0: ten
1: divák... Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
0: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někde i zapomenout trošku třeba, jo? No. Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
1: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
0: Určitě.
1: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
0: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jako tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
1: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
0: Všechny.
1: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky, a třeba z poslední doby jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
0: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svýho života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchto z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, od což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo, takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
1: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
0: 100%. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát We Are The Champions na naprostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší třeba 45 nebo dvouhodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle ten šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocenej. ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by sis nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to We Are The Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by sis nedal na konec.
1: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musíš zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
0: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr, jo. A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat, jo. Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná, dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
1: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti tak Loriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
0: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
0: Ne.
1: To je jenom studiovka.
0: To je jenom studiovka. Ale zpíval jí živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by jí živě dal?
0: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
1: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
0: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten, nevím přesně, jak se mu říká.
1: Žlutý s těma páskama?
0: A je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl tři ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně, jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70. byl opravdu útloučkej.
1: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu v nejbližších dnech?
0: Jsme včera začali naše letní turné.
1: To znamená, včera bylo 15.
0: července. Včera bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teď podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí. Tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivízt do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
0: Ksaver, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
0: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch. Hraje vám Radio Ksaver.

0: David Beňák je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor David Beňák je odborníkem na začleňování a integraci menšin. Dokonce jste působil donedávna na Ministerstvu práce sociálních věcí jako náměstek pro tuto problematiku. Dnes také kandidujete do Evropského parlamentu. Ale řekněte mi, pojďme tím začít, pane Beňáku, daří se v Čechách integrovat menšiny mezi tu většinovou společnost?
1: Já si musím jednu věc musím opravit, než odpovím. Byl jsem jenom ředitel odboru na Ministerstvu práce sociálních věcí, ale no, k tomu té vaše otázce. No úplně všechno se nedaří. Něco je lepší určitě a v něčem máme posun a právem si můžeme říct, že se to daří, ale těch věcí je poměrně málo. Bohužel tak, abychom vlastně to úplně posunuli do nějakých velkých pozitivních oblastí, tak to ještě máme do toho daleko.
0: Domníváte se, že někde v budoucnu je splnitelný cíl, aby romská komunita byla plně integrovaná do většinové společnosti?
1: Já si to strašně moc přeju. No. A dělám proto za sebe maximum. Když jsem vlastně začínal v této oblasti, to bylo nějakých 20 let, tak jsem si říkal, dělám to všechno proto, abych jednou mohl říct, nebudu potřeba. No, dobře, tak stále potřeba jsem, ale já pevně doufám, že snad aspoň ta generace našich dětí, že to snad budou moci říct.
0: Jak se to dělá? Jak se začleňuje? Co je ta vaše práce, co vy těm lidem vlastně radíte?
1: No, zaprvé vysvětlujem nějaké jevy, proč se dějí, proč vlastně třeba na některá opatření, která se nastaví třeba na úrovni státu, proč vlastně ta reakce není taková, jak se od ní očekává, takže to je první, že vysvětlujem, proč to nefunguje, nebo rovnou máme to štěstí a pomáháme nastavit ten systém tak, aby to fungovalo a posunulo a měnili si ty věci tak, jak bychom potřebovali. Když, ale pravdou je, že ten život je tak jako pestrobarevný, že si samozřejmě ta cesta vždycky nějak jako komplikuje. Jo. Takže nejvíc asi trablů máme v oblasti trhu s bydlením a ve vzdělávání. Jo. Ale jsou samozřejmě další oblasti, kde nám to drhne, ale tyhle dvě oblasti nám křičí nejvíc.
0: A konkrétní nějaký případ, kdy vezmete v uvozovkách někoho za ruku a řeknete, tak pojď, já tě teď vyrvu z toho Chánova nebo od někud jinud a budeš bydlet na jižním městě, v Praze nebo v Brně, v Králově, Polí, no tak to děláte také?
1: Tuhle práci jsem dělával jako student, když jsem zakládal informační centrum v Bílině, kde jsem žil a zakládal jsem tam vlastně nějaký poradenský centrum. A pak už jsem to dlouho vlastně nedělal vymýšlel jsem vlastně programy, které tohle měly dělat. Takže třeba na Černém mostě se nám to, myslím, dařilo. Pracuj, bydlíš, pomáháme ti s lepším dalším. Jo. A fungovalo to.
0: Problém toho, že to soužití mezi Romy a zbytkem obyvatelstva v mnoha případech skřípe, stále fungují ta geta, stále slyšíme, že je problém, že třeba romské děti nechodí do škol anebo chodí nějakým prapodivným způsobem. Případně, když člověk přijde na návštěvu věznice, tak tam vidí dobrou polovinu lidí romského etnika. Kde je ten problém, pane Beňáku?
1: To je otázka, kterou si pokládám já sám už 20 let, protože si myslím, že do toho tématu vstoupilo nemálo peněz, myslím, že hodně peněz, za těch 20 let to budou desítky, možná stovky miliard. A byli i politici, kteří se snažili to pozitivně ovlivňovat a přesto to úplně nefungovalo. A je to asi proto, že tady je pořád taková historická animozita mezi jak Romy, tak neromy. Pořád to funguje a nevíme, proč se to děje. Snažíme se tady dělat kampaně, akce, kdy ukazujeme, že Romové mají vysoké školy, fungují jako já, prostě fungují úplně běžně, platíme daně, pracujeme, fungujeme pro komunitu, pro společnost. A takových jako já je mnoho. Já nejsem úplně jako jedinečná nějaká výjimka.
0: Nemůže to být tak, že Romové prostě nechtějí?
1: Určitě část takových lidí mezi námi je, ale stejně tak je to i v případě té majority.
0: Tomu nerozumím?
1: No je část určitě majority, která nechce, aby se někdo integroval.
0: Jo, takhle to myslíte. Tak třeba ti, kteří mají dobré zkušenosti, a nedávno jsme tady hovořili s zástupcem asociace podnikatelů západočeských, Romem, a ten říkal, že řada podnikatelů má dobré zkušenosti a je pro. No tak na druhé straně, víte, ukázaná platí se říká ne. Když uděláte tu špatnou zkušenost, tak se třeba potom, a to platí i třeba v těch sousedských vztazích. Já jsem kdysi měl za sousedy Romy a neměl jsem sebe menší problém. Naopak jsem si u nich nechával klíče pro případ, až je někde zapomenu v práci.
1: Jo, já myslím, že tak, jak vy to říkáte, takže to prostě tak je. Je ale pořád řada těch, kteří mají i tu negativní zkušenost. Jo? A ta nějak jako v tom běžném lidském životě mám pocit, někdy převažuje. Byť znám spousty lidí, přesně to, co říkáte vy. Skvělí sousedé, skvělí zaměstnanci, kolegové v práci. Nebyl problém.
0: Takže vlastně se tady shodujeme na tom, že generální řešení, například nasypat do toho spoustu peněz, neexistuje.
1: Ano, ukazuje se, že to není jenom v penězích, je to v těch vztazích, jo, jak zlepšovat ty vztahy, přesvědčovat se navzájem, že můžeme spolu fungovat, bydlet, žít, pracovat.
0: Vy jste jedna z nejvýznamnějších osobností té romské komunity, ostatně přednášíte i na filozofické fakultě ty věci okolo práce s romskou komunitou a s dětmi a tak. A napadá mě, proč jste se z této pozice jako rozhodl kandidovat do Evropského parlamentu? Co od toho čekáte?
1: Já od toho očekávám, že mi to umožní některá témata otevřít, diskutovat, měnit třeba i legislativu, byť samozřejmě legislativu primárně vytváří Evropská komise, tak přesto ale Evropský parlament na to nějaký vliv má. Takže protože třeba tady máme pořád vysokou míru diskriminace a ta se netýká jenom Romů. Stačí, když jste 50+, tak si najdete, jako nenajdete si úplně snadno práci, matky samoživitelky, zdravotně znevýhodnění, jo. Cizinci, kteří tady žijou legálně, pracují, prostě tak mají taky samozřejmě problémy.
0: Vy jste, mimochodem včera mi došly do schránky už ty hlasovací lístky, tak jsem to tam prověřoval, vy jste na kandidátce hnutí ANO, čím jste přesvědčil Andrej Babiše a celé vedení ANO, že vás dali na kandidátku. Co oni čekají od vás zkrátka?
1: Já si myslím, že čekají to, že jsem platný člen té kandidáty, snažím se samozřejmě oslovit romskou komunitu a další voliče, aby ANO dali hlas. A o to se opravdu snažím, takže dělám kontaktní kampaň velmi intenzivní a vysvětluji těm lidem, proč kandiduju a proč má smysl volit ANO a mě.
0: Dobře, ale v okamžiku, kdy se tam dostanete, budete mít mandát, tak co budou ty vaše zásadní cíle, protože nepředpokládám, že chcete sednout na loď a nechat se vést.
1: To určitě ne, to není můj styl. Vždycky já taky musím mít nějaký styl, jako nějaký cíl. Takže pro mě na prvním místě je efektivní boj s diskriminací. V současné době třeba v České republice máme antidiskriminační zákon, ta legislativa tu je, ale vlastně nejúčinnější zbraní je antidiskriminační žaloba. Jenomže ta vám bydlení, práci nebo ošetření od lékaře prostě nedá. Jo? Za půl roku, za rok, než soud rozhodne, tak to samozřejmě jste úplně jako někde jinde. Jo? Takže potřebujeme něco opravdu silnějšího a pokud Česká republika tu motivaci sama nemá, tak je potřeba vytvořit tlak.
0: A co si představujete silnějšího?
1: Například to, že budou třeba silnější, že některá ta přestoupení budou řešena vysokými pokutami, kde se bude rozhodovat do 30 dnů a podobně.
0: Počkejte, to mě musíte vysvětlit. Vy mluvíte o situaci, že je někdo, ano, například z romské anebo z nějaké jiné komunity, zaměstnaný někde a ten dotyčný podnikatel ho vyhodí, nebo ta firma,
1: ano,
0: tak vy chcete, aby byly větší pokuty.
1: No, když ho vyhodí právem, tak ne. Ale tady se bavím o situaci, že třeba muž, který mu je 53 let, žádá o práci a prostě tu práci nedostane, protože mu je prostě 53 let. A jeho jediná obrana je podat si stížnost na inspektorát bezpečnosti práce, anebo podat žalobu. Ale ta žaloba, než jí soud posoudí a rozhodnění, no tak to uběhne možná i rok.
0: Ale to se týká 53-letého jakéhokoliv muže.
1: Samozřejmě.
0: No. A vy se domníváte, že byste tam, protože vy nemáte zákonodárnou iniciativu, ne, ne, pokud vím, tak si říkám, co tam s tím můžete dělat, když
1: můžete
0: tam
1: ovlivnit samozřejmě výběr komisařů, kteří se zaváží takovou legislativou se zabývat a že nově zvolený parlament evropský bude volit nové komisaře nebo vysluhovat souhlas s jmenováním těch komisařů. A druhá věc je samozřejmě, jak vlastně může silně ovlivnit samozřejmě evropský parlament nějakou politiku Evropské komise a rozpočtu.
0: Pane doktore, co říkají vaši známí, zejména by mě zajímalo příslušníci tedy té romské komunity, na ten váš krok, že jste se rozhodnul kandidovat do Evropy?
1: Většinou se potkávám s pozitivními ohlasy, protože ano, vnímají pozitivně, a to přinejmenším ze dvou důvodů. Za prvé, když byl pan Babiš ministrem financí, tak vlastně nedělal žádné problémy při tom, když se vykupovaly Lety u Písku, a protože se to vlastně řešilo víc než 20 let a vlastně očekávalo se teď, co s tím. A tehdy vlastně pan Babiš nevytvářel jako ministr financí žádné speciální podmínky, překážky a podobně. A druhá věc, která mě těší ještě víc vlastně, a to je to, že Helena Válková tehdy za ANO prosadila zákon o odškodnění vlastně sterilizací žen, nezákonných sterilizací žen. A teď běží vlastně ten proces odškodňování.
0: Dobře, a teď k té komunitě, co říkají?
1: No, říkají, že jako s Babišem bylo líp v úzovkách, takhle mi to říkají, jo. No na mítincích, že jsou rádi, že kandidují za ANO, že s tím se mohou ztotožnit, že mají problém prostě s pěti koalicí a...
0: Já vím, ale neříkají třeba, Davide, teď s tebe bude papaláš a už budeš v tom Bruselu.
1: Ne, to ne. Jako bojí se samozřejmě o jednu věc, abych jako na ně nezapomněl. To jo, to se bojí. A ptají se mě, ujišťují se, jestli se budu vracet do České republiky a jestli se s ním budu bavit. To samozřejmě, že budu a samozřejmě, že bez svých voličů nemůžu být.
0: 17. místo kandidátky vypadá zvenku jako velmi nevolitelné a předpokládám, že vy spoléháte na preferenční hlasy, ano, z romské komunity.
1: Nejen z romské komunity, ale zejména, ano.
0: A slibují vám je?
1: Slibuji.
0: Doženete romskou komunitu k volbám?
1: No to uvidíme ty výsledky 9. června, že ho se zveřejní, tak to uvidíme 9. června, ale pokud jde o to, jak vlastně reagují lidé na moji kampaň, tak reagují pozitivně a říkají, budu tě volit, budu vás volit.
0: A celá ta kandidátka hnutí ANO, tak jak je poskládána, tak to hodnotíte jak?
1: Já myslím, že je docela zajímavě odborně postavená, že tam jsou lidi s různou zkušeností, což je dobře.
0: Je tam ta paní Dostálová, myslím,
1: ano,
0: v čele?
1: V čele je paní Dostálová, která má zkušenosti s regionální politikou, s evropskýma fondama, pak je tam bývalá hejtmanka, je tam pan Bžoch, který má starosti v ANO zahraniční věci a dlouhodobě se tomu věnuje. Je tam pan doktor Knot, velký diplomat, úžasný člověk, který
0: pan
1: třeba...
0: Pan doktor Knot, to je...
1: Který vlastně se angažoval ve prospěch třeba romské komunity a vlastně pořádal taková sportovní soustředění pro romské děti.
0: Počkejte,
1: v Norsku.
0: Náš pan doktor Knot?
1: Ano.
0: To vůbec o něm nevím.
1: No.
0: To je člověk, který významně pomohl XTV, když jí bylo nejhůř, ale že
1: to zase nevím,
0: to jede,
1: já.
0: No, vidíte. A pan doktor Knot je, myslím, na 9. místě.
1: Jo.
0: No. A řekněte ještě, v okamžiku, kdyby vám to nedopadlo z toho 17. místa, kdybyste nebyl zvolen, tak jaký je další váš plán? Zůstanete v hnutí ANO, budete usilovat řekněme, o senát, o pozici na kraji někde nebo příští rok do sněmovních voleb?
1: To nechávám otevřené. Myslím, že o tom budou také rozhodovat ty výsledky těch voleb. Ale pokud budou nějaké nabídky, tak určitě o tom budu rád jako mluvit, jednat.
0: Takže plán konkrétní nemáte. Když se tam nedostanete, jedete dál v aktuálním stavu, ale plán politický nemáte na nějaké veřejné.
1: Pro mě je to otevřená věc zatím. Mhm.
0: Proč jste opustil Ministerstvo práce a sociálních věcí?
1: No, já ne. Byl tak rozhodl tak za mě jiný. Ten důvod byl takový, aby došlo k efektivnějšímu řízení agendy. To znamená, že se spojily dva odbory a podle vedení mělo, jako mají za to, že se to bude líp řídit, když to bude spojené a neoddělené. To znamená, že to nebude dvě hlavy, ale jen jednu.
0: Takže jste byl vyhozen, nebo to místo bylo zrušeno. Ano. Odešel jste takzvaně v dobrém, nebo cítíte nějakou hořkost?
1: Já hořkost necítím a já doufám, že jsem odcházel v dobrém.
0: A jak hodnotíte působení pana ministra Jurečky?
1: Myslím si, že pokud je třeba o to zlepšit situaci v České republice, tak když jsme se spolu párkrát o tom bavili, tak jsem vždycky měl pocit z toho, že to myslí dobře. A ne vždycky jsou ale zvolené vhodné nástroje.
0: Co to znamená?
1: Že někdy ta legislativa, třeba, která je připravovaná, tak z mého pohledu je víc restriktivní, víc užší. Jsou to takové kotrmelce, které třeba mediálně, a třeba taky neviděl jsem to úplně to zákoutí, co bylo zatím, ale třeba takové ty tanečky s Hradem kolem třeba důchodové reformy a tak, sledoval jsem to jenom jako divák. Jo. A tohle mě třeba jako hodně mrzelo, že si myslím, že to mohlo být zvládnuté líp.
0: Pane doktore, velmi mě zajímá váš názor na píseň již velmi starou, a to je romská menšina pomlčka sociální dávky.
1: No, to je opravdu stará píseň, no. Víte co, já to mám tak, že...
0: Stará, ale věčně zelená.
1: Ano, nespochybnuju to tak nějak. Já to mám tak, že ti lidé, kteří jsou v té dlouhodobé nezaměstnanosti a jsou na těch sociálních dávkách, tak vlastně ta příčina toho jako tkví nějaký jako historii. Jo. A tehdy se to zvládalo těžko pro kohokoliv. Si vzpomene na rok 93, 4, 5, 6, jaká byly čísla nezaměstnanosti. Jo. Takže vlastně Romové často bohužel byli ti nejposlednější, na které se jakoby myslelo v úzovkách. Jo. Na tom trhu práce. A to bohužel se stalo tak, že vlastně v tom vyrostly jedna až dvě generace. A myslím si, že tenhle stát, tím, jak má nízkou nezaměstnanost v současné době, jednu z nejnižších v Evropě, tak by měl vynaložit maximum prostředků na to, aby aktivizovali tuhle skupinu lidí. A lidi, kteří mohou pracovat, tak aby pracovali. Ale to vyžaduje nějakou intenzivní práci. A to se neděje.
0: U těch dávek, já často vidím někdy nebo občas na sítích, že někdo řekne, že Romové, konkrétní rodina dá tam třeba i tu složenku, že vlastně mají spoustu dětí, mají ty vysoké dávky, což vyvolá takovou tu diskusi, která není úplně třeba příjemná. Mm-hmm. A tak to mi řekněte, chtějí Romové ve většině ty dávky a vydrží s tím a ten svůj život nějak žijí, a nebo většina z nich by ráda pracovala?
1: Já si myslím, že většina ráda z nich by pracovala. Musím teda říct, že řada z nich pracuje na černo.
0: Tak už jsem to chtěl pochválit.
1: No, protože...
0: Že já znám teda i Romy, kteří pracují na bílo, jo, to aby, ano. Víte, abychom to...
1: Já jsem to nemyslel tak, že bavím se o těch, kteří jsou na těch dávkách, o těch se bavíme. Takže řada z nich si přivydělává, pracuje. Není pravdou prostě, že by nebyli líní a nesnažili se uživit své rodiny, ale bojují prostě s tím, že ta diskriminace je prostě extrémní. A druhá věc, tento stát účinně nebojuje prostě jako s šedou ekonomikou. Jo. To znamená, když si, že existuje nabídka, no, tak existuje taky poptávka.
0: Dobře, ale to, co říkáte vy, tak to je porušení zákona.
1: Souhlasím s tím. Já to neschvaluji, já to jen popisuju.
0: A kolik takových lidí existuje?
1: No já si myslím, že jich budou tisíce.
0: Neboli v tu chvíli státu unikají velké peníze.
1: Ano.
0: A vy jim říkáte jako začleňovač, plaťte z toho daně.
1: A já jim říkám jako začleňovač, změňte tu legislativu tak, aby se to firmě nevyplatilo dělat a ty lidi zaměstnávala legálně, protože ti lidé si to zaslouží, ti lidé pak vlastně mají třeba pracovní úraz, nemají a jsou třeba, nedej Bůh, invalidní, nemají z toho nic. A když dojdou do stáří, tak jsou uznanými seniory nebo pobírají, jako jsou v důchodu, že, ale bez nároku na důchod. A pobírají sociální dávky. Jo. A to je přece jako špatně.
0: Jo. Poslední otázka, oni se ty volby blíží. Budete se kroužkovat? Když
1: já?
0: Budete házet lístek?
1: Ano.
0: A druhý kroužek, já se tak ze zvědavosti ptám, jak to bude vypadat. Já bych asi taky si dal kroužek v tom tajném,
1: jasně.
0: Ve veřejném ne, to bych se styděl, ale a tak ta vaše, ta listina, kterou tam budete vkládat, to takhle velké, jsem se díval, a můžete využít dva kroužky, tak a sobě nesmíte dát dva kroužky.
1: Ne.
0: Řekněte, jak to, jestli to není příliš intimní otázka, já vím, že to je každého věc.
1: No, za sebe já si to samozřejmě jako rozmyslím, ale určitě jsem odhodlán ty preferenční hlasy využít.
0: A ještě nevíte pro koho?
1: Ještě ne.
0: Jsem rád, že jste přišel a držím vám palce. Nashledanou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl David Beňák.

Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz. Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té

0: Nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200...
1: 3300 a něco.
0: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo?
1: Bylo, blížili jsme se tam.
0: Za trojskou unci dolarů.
1: Bavíme se v dolarech.
0: Dolarech, což je teda už hezká částka.
1: No.
0: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
1: Určitě, je to nejlepší doba. Já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850. V roce 2013 stála $1250. Nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně jsme na $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže je určitě ideální doba.
0: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
1: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy $5000 za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
0: $5000
1: za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla $4000 až $6000 za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
0: No,
1: jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufl říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
0: Což je ta věc, promiňte,
1: ano.
0: Od které bylo odstřiženo Rusko.
1: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
0: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
1: Přesně tak.
0: Ne
1: přesně.
0: Částečně.
1: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
0: No, to padá zvláško jako pozor.
1: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat a je to pravda.
0: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem? No, tak bylo nebo nebylo?
1: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. Jo, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit. Zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal. Ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda odstřiženo bylo, abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu a oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů a vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund a náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, je to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jihovýchodní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Thajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel.

0: znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená takové ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a to Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
1: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu a je to je levnější, je rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
0: já budu smělý a opravím vás, můžu?
1: No opravujte.
0: Tohle, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. Tuto chvíli...
1: To říkám, ne?
0: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě nesla odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
1: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv. A jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
0: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby se diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla. Ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata, což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
1: Určitě ano, ale já se ptám, ano, jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
0: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a v politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka,
1: Odvážná
0: myšlenka. No, v některých případech ano, když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité. Dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala z mého pohledu bezcenné nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
1: To myslíte vážně, co teď říkáte?
0: Ano, to myslím smrtelně vážně. Teď nevím, co se ptáte.
1: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano, můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. To ano, se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
0: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
1: ale...
0: Ale
1: jste v XTV, pane Vláčku.
0: Takže na rovinu jedeme.
1: Ježíš Kriste.
0: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovaly se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznes.
1: No,
0: Jiné vysvětlení to nemá.
1: No takhle se to z vás pomohlo. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka v Evropě, ve světě, Bůh ví kde, nakupuje zlato.
0: Jednoznačně.
1: No jednoznačně. Máte nějaký příklad?
0: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím tam. Protože tam mě hodně, hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun. Začala nakupovat. Dneska má něco...
1: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku.
0: Tak.
1: Řekněte teď tady...
0: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky, s tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roků po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
1: Česká.
0: Proto ji právě zmiňuju. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období. A i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun. Ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. No, tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
1: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět. To jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy. Tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
0: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů. Dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici. To znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují. A takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
1: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někde vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka, předpokládám, že sedí na velké množství zlata. Ono stačí se podívat...
0: Neboli sedí... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu, a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to pohádka, ale řekněte.
0: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
0: No, to poslední papež, který se to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát.
0: Určitě.
1: Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační, protože jak nám říkala juniorní...
0: Ale jsme Fix TV, můžeme.
1: Říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Můžeme za roh. Víte, co? Někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
0: se tam... Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie. do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
0: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
1: Takže může rozhodnout.
0: Může rozhodnout.
1: Sedí na tom.
0: Sedí na tom, sedí.
1: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
0: Ano.
1: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme, pan Vlášek, člověk, který spolu řídí firmu, a za chvilku to všechno zazní,
0: ano.
1: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
0: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
1: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
0: i víc.
1: I milion, nebo miliony. A já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
0: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli, já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále, ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, tak nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh vůbec ne, jo. Ale vy si pamatujete určitě před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já se to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, a kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocný, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
1: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
0: No já naštěstí v tomto moc nevěřím.
1: Nevěřím.
0: Já tady dám na ty věci, na tu analýzu, jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
1: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
0: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
1: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudovy hrby.
0: Reklamní okénko.
1: Reklamní okénko klidně. A my to tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spoluřídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
0: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
1: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost XTV,
0: ano.
1: Tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
0: Ano.
1: Takový člověk má 30% slevu.
0: Na vstupní poplatcích, ano.
1: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
0: Přesně tak.
1: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
0: No já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
1: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
0: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%, takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, když si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku, je skutečně zásadní.
1: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
0: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba. Jsme si říkali,
1: no ne, někde. Říkali jsme, že to začalo v červnu.
0: No, tak blížíme se dvou letům, ale ještě tam nejsme.
1: Jo, ne? Blížíme no. se ke dvou letům.
0: Ano.
1: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé, vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
0: Ano, to můžu potvrdit.
1: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 24-48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkám
0: ano,
1: to dobře.
0: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
1: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
0: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat.
1: No, jasně,
0: v rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
1: Kdo z vás to má?
0: No jistě.
1: Jak říkali Jiří Paroubek.
0: Ano, ano.
1: Těším se na další díl. Připomenu zlato@mince.cz, 30% telefonní číslo a tak.
0: Ano.
1: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
0: Na to se těším.
1: Taky se těším. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Toho 4. října večer nastane nějaká apokalypsa. Že nás někdo odsune někam na východ. Že sem přijede 4. října vítězně Putin na, já nevím, bílém koni nebo na tanku nebo na čem, pokud vyhraje Andrej Babiš. Takové to jako ještě větší přilévání oleje do ohně, který už stejně je sám o sobě obrovský. Tohle je podle mě největší rozdělení společnosti, větší než jsme zažili za covidu, větší než jsme zažili během prezidentské volby, a ono se to sčítá. Je tam efekt sněhové koule, kdy ta rozdělenost společnosti se vlastně jenom prohlubuje a ti lidé jsou víc a víc naštvaní, víc a víc na sebe nepřátelští.
2: Celý pořad Podtrženo sečteno s Karolínou Stoněkovou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Xaver, já to viděl. Já jel po Vinohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už jeli tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politička.
1: Neříkejte mi to.
2: Jeli. Slavili. Tak zaspomínali. Teď to pro ně byli šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Xaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, jestli...
2: Jel tam knedlík.
1: Ježiš.
2: A měl to v obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: No, tak mě můžete potom říkat jako super knedlík.
2: Kdybyste chtěl?
1: Nebo já nevím, jak.
2: Tak u něj se to ujalo, no tak...
1: No pozor, já jsem se vám díval na... internetu, dneska v noci na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká Jahoda, co to je za potupu.
2: Ale na knedlíku není špatný, Xaver. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, lipánka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct. Krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má nějaký titul určitě. Ona bakalářka, jako já?
2: Ne, rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
2: Rohlíka.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že? Občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
3: Here's a new record of ours called Home that we'd like to do for you now. If you fellas are ready, we'll do it about like this. Well, I've been a traveler most of my life. Never took a home, never took a wife. Ran away young and decided to roam. Want to see my mama and my daddy back home. Home where the river runs cold, the water tastes good.

0: www.petrohlec.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili Den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili nejdražší ceny elektřiny v celé Evropské unii. A to musíme dodat, že jsme současně tu elektřinu si sami lacině vyrábíme doma. A druhý vítězství, takový Pirhovo, já bych řekl příznačný pro fialovskou éru, je, že soud zablokoval podepsání smlouvy o dostavbě Dukovan s Korejci, protože to zažalovali Francouzi, kteří byli z toho vyhrazení. Takže nakonec došlo na to, že se podepsala aspoň smlouva o smlouvě budoucí. Tak nevíme, jak to dopadne nakonec, ale už teď můžeme říct, že ty škody budou nemalý, bude nás to stát určitě řádově miliardy to zpoždění. Bůh ví, jak to dopadne.
2: No, já bych řekla, že už nás to stojí miliardy teď a stojí nás to právě na těch cenách elektřiny, ve kterých jsme tak krásně na špici, aspoň v něčem jsme zase první v Evropě. Problém je, že ta dostavba Dukovan je vlastně do značné míry přeceňována. Ono totiž je to velmi často prezentováno jako počin, který by u nás měl ceny elektřiny zlevnit. Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím zablokoval, tak ty mají vlastně jenom nahradit dva jiné už dosluhující bloky. Takže to má být náhrada v podstatě kus za kus, leda, že by se výrazně prodloužila životnost těch stávajících bloků, třeba až někam na 100 let. A ono tam není možno v tuhletu chvíli v těch Dukovanech postavit těch bloků ani víc, jednoduše z toho důvodu, že tam není dostatek vody pro chlazení. Takže to, co se prezentuje jako velké rozšiřování naší jaderné kapacity, zas tak velkým rozšiřováním není. To je jeden základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží, to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najde na plný výkon a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat, a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl a samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s

0: nedostatkem energie. To jsou prostě fakt jenom pohádky. Ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat. To je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
1: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno, to svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme postavit nebo dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být Pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky, vláda, ono tu dostavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to není pravda, tak by teď mohla říct, no podívejte se, za to může Babiš, že jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem, ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak to vlastníte 100%, tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom vůbec o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacině elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začal mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit, tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví i o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako hlavní energetický závod tehdy v Československu. A potom samozřejmě po pádu komunismu v roce 1993 se část akcí dala na burzu a on z toho vzniknul takový hybrid, že 70% vlastní stát, neboli i my dva, co tady sedíme, a 30% se nechalo drobným akcionářům, což jsou buď fyzické osoby, nebo i firmy. A samozřejmě, jak už to bývá, ČES, on mu stát vytvořil takový kvazimonopolní postavení a prostředí pro podnikání, ale ta 30% minorita soukromníků v podstatě to často ovládá a chovají se, jako kdyby ta firma byla jejich. A teď došlo na to, že se něco musí stát s ČESem, aby vlastně se mohly snížit ceny elektřiny u nás. A došlo i na takovou jako paradoxní situaci, že i třeba zástupce části těch minoritních vlastníků Karl Schnobr začal říkat, no my jsme vlastně pro, abyste nás vykoupili, protože když nás vykoupíte férově, dáte nám nějakou férovou cenu, tak těch 30%, které od nás vykoupíte, tak 30% to bude, o to se navýší zisk státu. A tady je nutno říct, že ČES je firma, která ročně generuje asi 30 miliard zisku plus minus, a nějakých téměř 20 miliard dává do státního rozpočtu jako takzvanou dividendu. Takže teď jde o to, jak to ekonomicky udělat, aby ČES mohl fungovat podle strategických zájmů vlastně české veřejnosti, což znamená zlevnit elektřinu, a současně mohl nějak dál fungovat a rozvíjet se, aby to nebylo prodělečný.
0: Tak to je nakousnuto hrozně moc téma dohromady. Já to vemu od toho ČEZu a potom se dostanu k té ceně elektřiny, protože ono Je to velmi často mediálně a politicky spojováno. V podstatě se klade rovnítko mezi tím, že zestátníme ČEZ a bude levná elektřina. A předtím teda chci hodně varovat, protože takhle úplně jednoduše to není. Za to zase je to další tak trochu fáma na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČEZ kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů. To v žádném případě ne. Na druhou stranu, ono je fakt, že ti sami akcionáři v tuhletu chvíli už cítí, že vlastně ty ceny jejich akcí jsou poměrně tak vysoko, že už to asi o moc víc nepoleze a že teď je vlastně pro ně velmi příznivá chvíle prodat. Takže kdyby to probíhalo formou ne samozřejmě zestátnění, ale formou prostě, že stát nabídne tržní cenu.
1: To je potřeba říct, že také se to koncipuje, že nikdo vlastně nechce to jako dostátnit jako komunisti v roce 1948.
0: No, tak já si nejsem úplně jistá, co by třeba komunisti teďka zrovna v tu chvíli chtěli, jo? kdyby se dostali do vlády.
1: Většina opozice, tak řekněme.
0: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces toho, té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČEZ bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudotrh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje, vzhledem tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky, vede k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má tu ten hlavní problém. Hmm. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k lipské burze a k přeshraničnímu obchodování s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v uvozovkách problémky s těmi Dukovany, tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti teď problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně my.
1: Nechtěli být Čechama.
0: Nechtěli být v podstatě Čechama. No. A tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém, ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci, taky vlastně chtěli tam tu propustnou soustavu. A Skandinávci se taky zabejčili a taky řekli, ne, my do toho nejdeme. Ale my Češi, my jsme na lipské burze, to znamená, že my máme vlastně tu propustnou soustavu s Německem. A proto ten německý problém, ten německý fanatismus, že si zavřou svoje stabilní zdroje, se začal promítat do naší přenosové soustavy a proto máme u nás ty drahé ceny.
1: No, vy jste zmínila Francouze, to je, Francouzi jsou na rozdíl od nás nejen pragmatičtí, ale i sebevědomí, tak prostě nenechají se vydírat a ničit Německem. Ono mimochodem, když jsme u Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou, tehdy polostátní, a dneska už státní, vlastně téměř takový jaký kvazi monopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to jenom, že se to netýká jenom Česka a ČEZu, že vlastně podobný problém úplně, nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A ona to dostátění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak je logicky, otázka se nabízí, jestli by ta firma byla schopná vyplácet tu dividendu zpátky, posílat ty peníze do státního rozpočtu, což je jedna věc, jako vlastně jak ten ekonomický model, jak se případně vyplatí to vykoupení těch minoritních akcionářů. To je jedna věc, o které se mluví v souvislosti s drahou elektřinou. A druhá věc je samozřejmě to, že bychom měli odejít z lipské burzy. A já si pamatuju, když se o tom začalo mluvit, že přesně ten princip, který se teď popsala, tak nás prostě ničí a vydírá cenově příšerně. Tak si pamatuju třeba šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu, který řekl, no to my prostě Němcům nemůžeme udělat, protože přes Němce k nám teče plyn a teď se ještě vrátím k bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme se vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě, jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, které, když řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky hájí svoje vlastní národní zájmy. A až pak je možná prostor na nějakou případně i přeshraniční sousedskou solidaritu. Tak teď jenom vysvětlit to, jak případně, jestli odejít z té lipské burzy, aby jsme se vymanili okamžitě z tohohle ničivého systému, který jste popsala.
0: No, ta Lipská burza je v podstatě jenom nějaká platforma, která je spíš okrajová. Tady důležité je prostě mít to sebevědomí a tu odvahu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té Lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že proto, že Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci. Jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země. My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zlé kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se stoprocentně nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dále, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se a odejdeme z Lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
1: Jenom, a to je čistě politické rozhodnutí, to není nic jiného.
0: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky ty solární, tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný svinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. To není kvalitní elektřina. Ne. Prostě ty soláry na střeše jsou vhodné pro případ nějakého blackoutu, pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné pro to, aby to dodávalo v některých situacích, kdy zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě. Ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Mm-hmm. Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na jaderné energii.
1: No, já se obávám, že tady máme jistotu jednu, a sice, že s touhle vládou se tohle to už nestane. Za prvý teda už zbývá, řekněme, 5 měsíců do voleb, to je jedna věc. A i kdyby se náhodou, kdyby v nějaký obdobě zůstala po volbách, tak si myslím, že na to nenajde odvahu ani potom, protože my vidíme od téhle vlády prostě v Evropské unii ohromnou servilitu. Pokud šlo o migrační pakt, pokud šlo o Green Deal, dokonce za našeho předsednictví Evropské unie byl Green Deal finalizován a podepsán v té finální podobě, od které teď ta vláda, která ho schválila nebo pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu, i když dobře vědí, že přesně to je ten problém, tak to je jedna věc. Druhá věc, která je tam politicky taky neprůpustná, a to je to, že by si chtěli nasmlouvat energie na východě, protože jdou do voleb s tím, že nás odstřihli od energií z východu nebo hlavně z Ruska. Takže oni v podstatě, když to řekneme natvrdo, tak budou klidně nás jako občany i naši ekonomiku ničit tou nejdražší elektřinou v Evropské unii, jenom proto, aby nemuseli udělat nějaký politický úkrok a případně i najít sobě odvahu prostě pro politické prosazení tohodle řešení, což je ironie, protože jestli to by bylo tak populární mezi lidma, že by to museli před volbama všichni ocenit, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, kterou potřebujeme k životu všichni, tak, ale oni to přesto neudělají.
0: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle. Mm-hmm. Zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky. Tak tady u té energie to skutečně je schopno začít fungovat velmi rychle. To znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
1: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě, protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí, a stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku. Tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČES, která přeci jenom má, zaprvé, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií. Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČES se stal plně státní firmou?
0: No v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše tím malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme u těch malých akcionářů, tak že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhletom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném, a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČES bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude, to přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhletím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozptýlené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál. ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky. To je nepředstavitelné. Hmm. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takové to odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout, a tak se na ně zaměříme, dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
1: Ono jde vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři, akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat zisk a pro ně čím dražší elektřina, tak tím lepší, tím větší zisk, to je pravda. Ale pochopitelně ČEZ tím, že je dominantním, je jedničkou ve výrobě elektřiny a současně i prodejcem, takže má opravdu velmi silné postavení v tomhle ohledu na trhu s elektřinou a přece jenom ovlivňuje významně naše ekonomické životy. Takže vlastně takhle oni to zdůvodňují, že by skončilo to, že by vlastně 30% majitelů ČEZu chtělo co nejdražší elektřinu, prostě protože chtějí co nejvíc vydělat a stát by tím pádem měl na řízení té firmy a třeba i to řešení větší vliv. Tak...
0: No, tak to podle mě odůvodní úplně špatně, protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČEZ, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud jí hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. My ji pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. A teď si představte, jaký to je paradox. Jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jakože jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí. No, a navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jakože mají nějaké holporty s Ukrajinou a s Ruskem, no, a tak dále.
1: Posmíváme, udělali jsme z nich třídní nepřátelé svoje.
0: Děláme z nich nepřítele, ano. No, a najednou z těch třídních nepřátel na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu osolí.
1: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energií, energetiky, ministra průmyslu našeho Vlčka, protože on o tom chudák nic neví. On byl asi možná populárním starostou, oblíbeným, ale o průmyslu a energetice neví nic.
0: No, jsem na to už přišla taky, ale on mě začal vyprávět o tom, že taky do toho musím trošku zapojit fyziku, abych tomu mohla
1: rozumět.
0: Jo,
1: tak to je zajímavý. Taky vám mohl možná vyprávět o tom, jak běhal dobře 15-stovku. Ale vy jste taky zmínila to, že od téhle vlády nečekáte už nic. Já od ní čekám jednu věc, a sice, že na podzim skončí a že jakákoliv příští vláda česká najde odvahu odejít z té lipské burzy a zlevnit nejen nám, občanům Česka, ale vlastně i průmyslu a našim firmám elektřinu, protože by nám to všem strašně pomohlo. protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahý ceny energií.
0: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější energii je jenom jediná. Rebelie. No, rebelie vůči Evropské unii. Bez toho prostě levnější energie mít nebudeme.
1: Rebelie, volby a konec vlády, výměna vlády. Tím se loučím s diváky a posluchači pořadu, kdo to zaplatí.
0: Nasledanou. Radio Xaver.

kolik drahocenných rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodění hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil. Co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlejících.

0: kolik obrázků a skic si tuškou z narpy pro mne maloval. A z malých kostek stavebnic nejvyšší věžák světa budoval. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející. Ani nevíš, co mi dá za tvé oči hřející. Ani nevíš, co bych dal za tvůj úsměv na líci.
1: Hraje vám Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Všude možná na sociálních sítích a v médiích ještě pořád rezonuje výrok předsedy Českého ústavního soudu pana Josefa Baxy, který naznačil, že pokud by volební kampaň, která nás teď čeká, eskalovala za hranice zhroublých mravů, ústavní soud by mohl zasáhnout. A musím říct, pane prezidente, vydržte, já se to upřímně bojím.
2: Vydržte? Ne, to nemůžu vydržet, prostě tento výrok je konec světa a k tomu se nedá vůbec nic prostě říci. Ústavní soud vůbec není od toho, aby tyto věci komentoval, aby se těmi věcmi zabýval.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz.
4: Mlád 29 let a 9 měsíců. Dost starý hledět zpět do dětských střevíců. Sa příliš mládych přezíral, co každý z vás má zásluh. Sa hluchý dost bych předstíral, že spoléhám se na sluch, hovořím k vám. Vzrůst nedaleko dřepu a úsměv na ruby. A ústa plna střepů náhradou za zuby. Mám oči, které nebrečí, byť nechtějí se smáti. Mám kolena, jež neklečí, když má mi někdo dáti, tak možno žít. Já žvaním tu a tam a slova nechybí. Však jistota ta tam a vládnou pochyby. Je pofiderní poslání, jež odvahu mi vrací. A nedostatek vzdělání dnes nahrazuji prací, tak tomu jest. Lze s plným pupkem mžourat a sáti tokajské a poté krotce kňourat veršíky lokajské. Lze kráčet cestou vyjetou a nepohlédnout zpátky. Lze snadno býti poetou a nestvořit řádky, jak mnozí činí. Dát tupcům pocit lordů, být dvorním holičem, mít roztlemenou mordu a kušnit o ničem. Pět dámám verše o mracích a dostat ránu kyjem, pak omluvit se v rozpacích, že dosud vůbec žijem, tak možno přežít. Nuž promiňte mi prosím, promiňte vážení, že dosud hlavu nosím, která je k myšlení.
5: Já přerozličné verbeži, tím sloužím proti smutku, též do krku mi nesněží, což výhoda je v skutku pro moje mandle. Ač tu a tam je boule, obzvláště pod pleší, však v jádru je to koule, tvar, který potěší. I posměváčci přiznají, toť hlava dá se říci, když podle ní ho poznají i páni úředníci. Razítko podpis. Má hlava je teď vzata beze všech předsudků a zbývá ptát se kata po jeho úsudku. To odborník je nesporně, souť hlavy jeho chleba a předvést může názorně, k čemu je hlavy třeba. K životu prostě.
4: Je tedy hlava v suchu anebo v paruce a zbývá v tomto duchu přejíti na ruce.
5: Je obvyklé, že prstů pět má každá ruka zdravá, ale co si je ti vytrpět, než poznáš, kde je pravá a kde je levice.
4: Věs milý tvore boží, to lze si ověřit, že lépe nežli zboží lze ruce speněžit.
5: A stvrdí ti, kdo žebrají, i rozšafní, i skoupí, že za hlavu jim nedají, co za pět prstů koupí, prakticky vzato.
4: Byť měl si hlavu schopnou, jednou se poštěstí,
5: že botou do ní kopnou a svážou zápěstí. Však poctivec i parazit smí lokty čelit davu a pěstmi může prorazit, aniž si rozbil hlavu, nárazy o zeď. Máš cizí ruce tisknout i s tváří kamenou. Máš vždycky něco risknout, když spevný v ramenou. Smíš pižlat srdce na dlani, či zardou si ti ptáče, pak stačí trocha pokání a decilitr pláče, lid tomu chce. Ač oholen a umyt, vždy trochu špinavý. Máš dobře city tlumit, ba nemít pohlaví. Smíš hnípat, vždy však ve spěchu, a polichotit blbu. Vždyť předpokladem úspěchu jest implantace hrbu, svět si ho žádá. Tak pardon, je to osud, že všichni láteří, proč nevyrostl dosud hrb na mé páteři. Co dítě spal jsem skrčený, když trápili mne půstem, a tudíž chodím zpřímený, sapidi mužík vzrůstem, jak račte vidět. Šla krása jiným dětem, a tudíž sudičky mne učinili skřetem na úkor hlavičky. Když vyňali mne z kolébky, já neplakal jsem dosti, tak dali mozek do lebky a trochu výřečnosti, dost smutný dar. Já záhy nožky zvedal a vlastním vzpomínku, že v začátku jsem shledal, že vlastním maminku. Však se známy vše s rodinou, já poznal první zmatek, ač maminku mám jedinou, mám velké množství matek, které mne chtějí. Nuž věru není slastí, když děti shledají, že jednou zve se vlastí a jindy partají. Že matkou je kdo zažádá, je matkou lidské plémě, pak matkou zve se armáda a v zápětí pak země, matička naše. Já utržel jsem šrámu, no marno počítat. A že jsem zlobil mámu, lze těžko vyčítat. Pak dorostl jsem natolik, bych spokojil se krotce, že matek vlastním několik, však jednoho jen otce, konečně jistota. Jak byl jsem tomu rád, že vlastním tatínka. Však řekli, že i stát mne bere za synka. Pak ten jejíž zvalý sluníčkem se za tatíčka povznes, vrah tatíčkem, lomb tatíčkem, a od tehdy až po dnes jsem adoptován. Nuž umím číst a psáti, však na tom nedosti. Já učil se též lháti, zbraň proti podlosti. Kdo dobrem čelí násilí, jen zřídka vděčnost splodí, vždyť na konopnou košili zas konopí se hodí, chceš-li látat. Dost šprýmů, pojďme k věci, mistři mne učili, že lépe než žít v kleci je nemít košili. Teď nemám ani kalhoty a mráz mi chladí plece, a mistři tančí do noty a pokřikují z klece, že prý jsem zradil. Prý nepodléhat zášti a zlu se vystavit. Když po tváři mne praští, mám druhou nastavit. A oni krejzlík pod krkem a zášť jim čiší z očí, a žáčka ženou postrkem jen do dveří jim vkročí sluníčkům našim. Pak řekli, že prý žebrat je věcí nemužnou, je třeba dary nebrat, pohrdat almužnou. A sami sedí přežraní a almužny je živí, a žáčci chodí zedraní a hlad jim z očí civí, bída a nouze. Nuž ponechejme mistry cvelikat na hřadě. Ne každý je dost bystrý pro místo v úřadě. Kdo silný je a stydí se, nechť obsluhuje veslo. Kdo hubu má, ten hodí se na poslanecké křeslo, případně na trh. Smíš vrahem být či ševcem, nebo být dramatik. Pak nezápolíš s dřevcem a smíš být pragmatik. A nebo staň se písařem, měj pero za suspenzor. Nic neumíš, buď bachařem, jsi impotent, buď cenzor, anebo fízl. Bůh dal nám místa dosti všem podle určení. Však často, což je k zlosti, čert místa vymění. A pak jsou zlotrů právníci a z mordýřů jsou svědci. Pak z umělců jsou horníci a z impotentů vědci k obrazu svému. Když domovník je knězem, kněz čistí ulice. Když lékař chodí s dřezem a pere spodnice. Pak blázen střeží reaktor a řezník básně píše. Pak z cenzora je redaktor a švec je vládcem říše k obrazu světa. Já rukama jsem měřil o chleba starosti. Své hlavě pak jsem svěřil byt bala moudrosti. Však hlavu jsem si roztřískal a octl jsem se dole. A tu mi rarach napískal, bych vyměnil jim role, prý třeba změny. Má hlava tudíž dřela pečujíc o chleba a ruka podepřela, kde mravů potřeba. Však otřel jsem se o ševce a žehral na verpánek. Výsledek jizvy na lebce a rozražený spánek, prašť jako uhoď. Já hledal cestu pravou a našel útěchu, že spojit ruce s hlavou povede k úspěchu. Však zapomněl jsem nebohý, ač ševce mohu zmlátit, že verpánek je třínohý a nesnadno jej zvrátit, zavládl hrobař. Šli ruce s hlavou k čertu, náš názor shodne se, že hrobař nezná žertu, je vážný z profese. Chce diskusy jen s mrtvými a nezná volných sobot. I nečekal jsem s jinými a prostě práskl do bot. A teď jsem tady. Poslání. Dnes profesor i žák ví, že končí legrace, když hrobař šoupe rakví a čeká ovace. A z vodorovné polohy, že nejsnáze lze vstáti tak, že se opřeš o nohy a ruka pomáhá ti, hlavou pak mysli.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Děkuju, dobrý den. Děkuju za uvítání.
1: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat. Vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
2: Děkuji.
1: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada. Vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání alavity, tak co se stalo?
2: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom

0: umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy, z části to nejsou ani Syřané. To jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí Alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, protože jsem sama dostávala přes UCAPy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jaksi ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jak my bychom si třeba přáli, aby to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát. Nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alawité, navíc tady se často říká, že Alawité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Assad, tak pouze některá místa byla pro Alawité, jinak to je sunnitský stát, nebo hlavní jsou sunnité, takže tam mnoho těch portfolí bylo pro sunnity. Takže Alawité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti Alawité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama a zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera byli u Bibiho Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference. Jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jakoby vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
1: Tak a to by se museli konat volby? Také, vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šara se stal tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
0: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak teda ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. A v tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15. tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na Maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho, mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
1: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4 až 5 let?
0: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
1: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
0: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil, vůbec ne. Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze, čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale
1: z čeho?
0: Odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říci, Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe syrská přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
1: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bašár Asad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď nikde
0: nic? Evropané splnili svůj cíl. Asad už tam není. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení, že Asad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí, různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat si úplně nejsem jista, to je na jedné straně. Na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
1: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná, dá se jí vůbec vládnout?
0: Dá, ale silou, force.
1: Musí, takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bašar Asad vlastně?
0: Musí přijít nějaký vůdce, který by byl, neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Šara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý a tak jaksi ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Asad, mladý Asad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme a další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my a je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Asad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechceme Asada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna.
1: Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude, ale očividně,
0: já jsem prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek. A tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků. A takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
1: Když jste zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to, reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
0: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem, tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci, se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary v Damašku a výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odezdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády. Protože dneska tam není armáda, tam jsou prostě ty HTSka, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů.
1: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak by mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa? Jak to na vás celé působilo?
0: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já
1: opravdu?
0: Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak to
1: chodí. A býval
0: i
1: za Joea Bidena.
0: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska ve fik. Dneska to tam jako dneska mu to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom mundůru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zas kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
0: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
0: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, že si by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jak si celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, že zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
0: Já mám
1: ale
0: pocit, nerada ale
1: bych
0: no, nerada bych
1: ho. Do úst,
0: no. A tak to je zase nepochopení celé té situace, že? A takže...
1: Ale tak on tam, pardon, on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně pracovně, že... Uh-huh. Že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko
0: asi
1: by
0: tak,
1: mohlo jednou přijít.
0: Asi tak, no. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestli nejsem nejtěv, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka, nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není nejtiv, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, tam řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
1: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donaldu Trumpovi, děkoval
0: ano,
1: Americe,
0: ano.
1: Děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří na Ukrajině. je teď míč v současné době na straně Ruska, údajně zítra si má Trump s Putinem
0: telefonovat.
1: Tak vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války, to, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
0: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli z toho začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdánému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Tak jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách, ale vraťme se tedy. Já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
1: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu. A
0: já si myslím,
1: jak to zvládne?
0: Já si myslím, že asi nebude. Jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jak si, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina. Bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Jo, třeba ještě vraťme se k tomu želenskému oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočil úplně jinam. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. Nevrací nás to zase zpátky?
0: Upřímně nechápu. Toto prohlášení skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
0: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuji.
0: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi. Posloucháte Rádio Xaver.

0: všech serverech zpráva, že oni se nějak Američani domluvili s Rusama, že tam bezpečně přijede a odjede.
1: Není to taky zločin?
0: No já nevím. Oni evidentně mají nějaký kanál, jak spolu komunikují.
1: No jo, ale
0: taková... Proč spolu nevyjednávají o míru?
1: No to teda vůbec by bylo nejlepší, kdyby bylo boxerské utkání, jo, kde jeden prezident proti druhému prezidentu a který by tomu druhému natáhl, tak ty by to vyhráli.
0: Já jsem se přemýšlel, jestli něco takového bylo třeba za druhé světové války. Že Hitler jede někam, jede se podívat na bitvu u Stalingradu, tak zavolá Rusákům, Rudé armádě, prosím vás, jede se tam podívat vůdce, buďte zhovývaví. No, zná toto historie, tento způsob?
1: A ne, to, o tom já jsem nic neslyšel. Já jsem se třeba přečet o tom, že Winston Churchill, který ho všichni považují za zachránce civilizace světa, člověka, který v bezvýchodné situaci dokázal Hitlera zastavit a porazit s americkou pomocí. Představte si to, že on v létě 39, před vypuknutím druhé světové války, měl údajně, mě to říkal jeden expert, který to studoval, v britských médiích pozicí šílence, šaška, směšné figurky, protože přece celé veřejné mínění té Británie tenkrát říkalo, to je výborný, že máme toho Hitlera za spojence. Jo? On zastavil ty komunisty v Německu a teď, na co my bychom stavili nějaký váleční lodě, my teď máme kámoše, ten on nás nenapadne. A jenom ten blázen Churchill chodil a říkal, bacha, bacha, ten nás napadne. No taky proto, když vypukla druhá světová válka, tak byl okamžitě jmenován premiérem. Víte proč? No on nikdy nebyl. Celá politická scéna Británie byla ráda, že má kámoše. No pak bylo všechno jinak, jo, ale já tím chci říct, že ty kotrmelce jsou dost běžný, dokonce jsou to kotrmelce úplně až absurdní. Tohle by nikoho nenapadlo. Má to ještě jeden dovětek. Víte, proč on potom prohrál volby a už nebyl po válce takový slavný?
0: Už byl starý.
1: Ne, no my, co jsme vítali toho Hitlera, jsme se na toho hroznýho člověka, co měl pravdu, nechtěli koukat. No on nám připomínal, že jsme byli blbí, jo? To nechcem, ať zaleze, ať neotravuje. Vyhrál to, to je dobrý, jo? Ale on nám dokazuje, že my jsme byli hloupí, tak pryč s ním.

0: Xaver.
1: A to nejlepší na závěr, aneb co bychom se bez Trumpa v Bílém domě nedozvěděli, a to je i financování některých českých médií. Tady v tom případě se ukázalo, že hlídací pes získal od ambasády Spojených států amerických významné peníze. Parlamentní listy se zeptali na pana Neumanna z hlídacího psa. K tomu řekl, dotace z ambasády Spojených států amerických na nás nemají vliv, tvrdí novinář, 200 000 dolarů pro hlídacího psa. Oslovený expert řekl, ztráta prestiže, pád do žumpy tohoto investigativního webu. Jak to vidíš ty? Můžeme mluvit ještě o nezávislosti toho webu Hlídací pes?
2: Tak to není jenom tenhle web. Tím, jak se to zveřejnily ty informace, velmi záslužně se zveřejnily informace o všem, co tady bylo financováno ze Spojených států, tím, jak Donald Trump zrušil tu vládní agenturu, ale ono to proudí ještě jinými směry, to ono to přes ministerstva, různá zahraniční obrany a tak dále, ale tím, že se zveřejnily ty částky, tak jakoby se ukázalo trošku, kdo je kdo, nebo jakoby co za čím mohlo stát, a pak jsou ty jakoby motivace mnohem zřejmější, že jestliže sem skutečně proudí ročně kolem miliardy na nejrůznější projekty, které se tváří velmi, velmi nezávislé, velmi bohulibě, takové ty evropské hodnoty a Open Society Fund a Bakala Foundation a podobně, to jsou všechno jako bohulibé projekty, které jako šíří svobodu, demokracii a nevím co, ale všechno je to tedy silně dotováno Spojenými státy, což je sice hezké, že chtějí Spojené státy tady mít demokracii, ale oni to samozřejmě nedělají, protože by měli přebytek státního rozpočtu a nevěděli, co s penězi. Oni dobře vědí, proč to sem dávají a proč to různě přes americkou ambasádu či přes jiné nějaké nadace sem proudí, protože to, co tady Rusové, Číňané, já nevím, kdo další, humpolácky dělají přes agenty a přes nějaké ovlivňování tímto směrem a přes nějaké hackery a dezinformace, tak Spojené státy dělají mnohem elegantněji tím, že tady jako prostě sem naženou obrovské peníze.
1: A páchají tady dobro.
2: Páchají dobro, ale oni tím samozřejmě prosazují nějaký svůj vliv, svoje zájmy, tady podporují projekty, které podporují Spojené státy a ovlivňují veřejné mínění. 4 z velkých agentů pro jakoby měření veřejného mínění jsou placeny z amerických peněz. Částečně, neříkám, že úplně, ale tak to je, pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou uděluje organizace, která je podporována Spojenými státy. Jo, to je krásný koloběh jako života a minimálně je dobře to vědět.

Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
2: Falešně.
1: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
2: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhej.
1: Dobře. No a vrátil se domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3., takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební mítinky, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbabile, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
2: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal Vajíčkem a tak dál a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř, jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopností ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Jo, to vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla,

0: A celkovou atmosféru ve společnosti?
1: No, tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Spolu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytvářejí především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
0: Tak, Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, a já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že, nervy.
1: Takový je staročeština, archaická
0: čeština. No, ale krásný
1: čeština.
0: Slovo.
1: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi. Podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojištích?
0: Jasně.
1: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří. Nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
0: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli, jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
1: No těmhle dvěma.
0: Těmhle dvěma.
1: Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
0: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu Spolu má 15,9%, neboli už je vidět bitcoinová kauza. Stan 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
1: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme dvouprocentních politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
0: Ano, 14,8 podle no. SAN.

0: ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů?
1: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
0: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do Poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
1: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
0: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
1: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
0: Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
1: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
0: ne,
1: nebo
0: jakože někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
1: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry, to je všechno černá labuť, Xavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu míni. A tento rozdíl jsou právě ty nepřiznané sympatie. Mimochodem něco podobného měl i Sládek, republikáni. To už je tak stará vesta, že jenom my dva si na ně pamatujeme a někdo jiný. No, takže ano, těch nepřiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran, pro mě radikalismus není nadávka. Radikalismus je prostě druh orientace. Tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty jsi sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost teze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
0: No tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní de Croa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
1: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka. Ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl a ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět, pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
0: Jo, a kolik takových je na světě?
1: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
0: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní de Croa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
1: Jejich nebo Blažkovi?
0: Blažkovi, bohužel.
1: Jenom Blažkovi?
0: Já ano.
1: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní de Croa je takovej střelec, dejme tomu.
0: No.
1: Nechci říct, že je středená, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
0: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl. Já tě, myslím, znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat. Slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
1: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce, tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu. A to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
0: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
1: No tak já čekám, v minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jedno. To znamená Putin-Zelenský a Putin-Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost k severu. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
0: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris, jenom aby nám někdo...
1: Boris? Já jsem řekl Boris.
0: Ty řekl Boris, jestli jsem dobře slyšel,
1: Maria.
0: To si pleteš s panem Šťastným. To je úplně někdo
1: jiný. A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
0: A nebo s Borisem Beckerem.
1: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
0: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
1: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat. Jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
0: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
1: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
0: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa, zatímco ti, co mají, a ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
1: Radar.
0: Ti, co mají radar...
1: Přeřek pro změnu ty.
0: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar, se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
1: No já bych chtěl být radar, nevím jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo? A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo? Propast třeba, do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
0: Bys chtěl být.
1: Bych chtěl být.
0: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu,
1: no.
0: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali,
1: no.
0: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
1: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
0: Chceš jít. Tak to je.
1: No dobře, ale když si nevšimáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
0: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
1: Víš, k severe.
0: Jednoznačně kompasáci.
1: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat podruhé.
0: Řekneš jednu?
1: Jo, samozřejmě zradu svých spolustraníků v roce 2003.
0: Takhle nemůžeme skončit. Musíme skončit něčím
1: optimistickým zvoláním. Takže možná, že už jsem ti to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobošíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým, takže si vybereme Šoloma Alejchema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reutschwanz, rozhovor dvou přátel, a jeden říká druhému: pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
0: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože ano, jsem to od tebe slyšel mnohokrát.
1: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoloma Alejchema jsem ti myslím neříkal.
0: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne. Já to znám od tebe vždycky u kafe.
1: Tak víš co, tak jestli máme minutu, tak si to řekneme. Podme. Máme minutu?
0: No jasně.
1: V 50. letech byl boj proti buržoazní genetice. A jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedená topičem Skotelným, která si odhlasovala, že genetika je buržoazní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tím topičem a uklizečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklizečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře. Potom postříkali DDT mušky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, úctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů, no a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především tobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
0: Říkáš to často, když se loučíme. Já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
1: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kundorovská příhoda pobavila.
0: Děkuju, ahoj.
1: Ahoj.
0: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Vedle data zrození a jeho hodiny, vedle každodenních starostí o zdraví rodiny a také vedle vody ve sklepě, když plavou brambory, vedle gotického chrámu svaté Barbory, vedle Prometea k Pamíru spoutaného řetězy, vedle orientace na víru, vedle matky Terezy, vedle 6000 roků starých čínských váz, vedle času, který nedožene ani jeden z nás, vedle krále Líra, psaného ve verších, a vedle všeho, co tu vystupuje v rolích vedlejších, od severního Poríní až po jižní Karpaty, hlavní roli hrají dukáty. Též pro dukáce sehnu, mám ten pohyb rád, dobře se tím uvolňuje stuhlost v kříži zad, rád slyším jeho cinkot, obdivuji jeho svět, co neumím si ale absolutně představit, že by mámu nebo dítě někdo do útulku dal, snad kdyby dukát si to žádal, no to bych potom bral. Vidím se s ním denně, mluví ke mně z rozhlasu, potkávám ho na ulici, klaním se mu do pasu. Jak se vede, pane dukát, přeji hezký den, jak se daří vaší paní, jak jste se mnou spokojen, v hlubinách vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl. Volám z plných plic, nemám rád krvavé pálky, kde se lidé chodí prát, kde po sobě střílej z dálky, leda že by pro dukát. Nikdy neskřivil bych na hlavě kus vlasu příteli, pro dukáty ovšem zabil bych i v neděli. Dukát si mě bere stranou, říká už to jednou zkus, než si řeknem nashledanou, vydrž pravdy aspoň kus. Ušetřte mě, pane dukát, tuhle pravdu nesnesu. Zazvonil a zatřpitil se, pokračoval v přednesu. Od té doby, co se podle mýho začal točit svět, učím vraždit, loupit, krást a pokud možno závidět. Ty se dobře, bratříš, falší, nejsi vůbec špatný žák, ale přijde druhý další, který umí taky tak, taky tak.

0: Irena Bartoňová-Pálková je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Bartoňová-Pálková je odbornice na úklid, to bychom mohli říct na začátku. Mimochodem také jste podnikatelkou a jste bývalou viceprezidentkou Hospodářské komory České republiky a také zastupitelkou Středočeského kraje. A to není tak důležité teď. Vy jste absolventkou Britského institutu úklidových věd.
1: Ano.
0: V životě nevěděl, že něco takového existuje a že se takové caviky dělají kolem úklidu. Řekněte mi, co to znamená, že jste vystudovaná odbornice na úklid.
1: Víte, úklid se bere jako něco podřadného u nás v České republice. A já, když jsem přijela do té Anglie a myslela jsem si také, že prostě jako co mě tam budou učit, jak mám držet koště a hadr, nebo čím to bude, tak jsem byla velmi překvapena, protože ta věda toho úklidu je vlastně velmi logická a jednoduchá, ale složitá v tom, že máme spoustu typů úklidů v různých oblastech, protože jak si málo kdo uvědomuje, ještě než vyjdete z domova, tak se tam uklízí a uklízí se ten dům, v kterém bydlíte, musí se uklízet ta ulice nebo ta silnice, měl by se uklízet ta zastávka, ten autobus nebo tramvaj nebo letadlo nebo i vlak, to je jedno, nebo i to auto, do kterého si sedáte, tak se musí uklízet a musí se uklízet hlavně ty budovy, kam jedete. To je od nemocnice počínaje přes různé továrny a to začínáme mikročipama, končíme třeba zpracováním masa nebo různými potravinářskými provozy, anebo naopak zase těmi opravdu hodně zamaštěnými povrchy, jako jsou továrny na výrobu aut, pneumatik a tak dále. Ale také si povídáme o úklidu třeba LDNek nebo různých zdravotnických zařízení, krámů, obchodních center, prostě uklízí se všude.
0: Takže ten úklid, když to řekneme, tak to obecně tak má tolik zákoutí všelijakých,
1: ano,
0: že to unese prostě obor vysoké školy.
1: Přesně tak.
0: No, vy jste ještě prezidentkou Asociace úklidových firem. Prosím vás, co to znamená, to asociace, která sdružuje firmy, které provádějí úklid, co si pod tím mám představit?
1: Představte si pod tím, že úklidu se právě týká mnoho zákonů. A těch mnoho zákonů se prolíná různými typy úklidů od zákona o ochraně zdraví lidu až po chemický zákon, odpady a tak dále a tak dále. Když uklízíme v nemocnicích, tak tam je takzvaný zákon, vyhláška o úklidu v těchhletěch prostorech, to je vyhláška číslo 306/2012. Zároveň máme vyhlášky a zákony třeba na ty HACCPy, což jsou ty úklidy v těch potravinářství a tak dále. A ty firmy, které to dělají, tak jak je známo, neznalost zákona je neomluvitelná. A my jako asociace pomáháme těm firmám nejenom vejít do toho právního prostředí, ale zároveň je učíme ty technologie, ty novinky. Úklid se v současné době odebírá, protože máme velký nedostatek pracovníků, tak se hodně odebírá do těch nových technologií. My už máme autonomní stroje, máme umělou inteligenci už v našich přístrojích, máme speciální přípravky, které jsou chytré takzvaně. A to jsou věci, které když jste sám, tak to těžko zjistíte a najdete. Ale když jste právě v té naší České asociaci úklidu a čištění, tak tam dostáváte tyto informace odborné, pořádáme semináře různé a samozřejmě, že řešíme tu problematiku dopředu, protože úkolem asociace je zastávat zájmy jejich členů a pomáhat jim v tom podnikání.
0: No, já ještě slyším, paní prezidentko, často, že ty úklidové firmy jsou i důležité pro chod státu, protože všechny odposlechy do takzvaných nebytových prostor se dostávají skrz vás, tedy úklidové firmy, ale je to asi důležité.
1: To tam neřešíme.
0: To tam neřešíte, to je takový vedlejšek. Vy jste už zmínila zákon.
1: Ano.
0: A co ukládá vlastně zákon v této chvíli? Úklid je úklid, jo.
1: Mm-hmm.
0: A asi ten úklid doma, tak ten zákon neřeší.
1: Neřeší.
0: Na ulici nevím, možná jo, ale...
1: Tam už něco řeší, protože ten zákon o ochraně zdraví lidu vám vymezuje hygienické standardy nějakým způsobem. A to je prostě o tom, jak ty povrchy mají vypadat čisté. A to není jenom ve smyslu toho, jestli bude ten stůl krásně lesklý, vyčištěný, bez prachu, bez nějakých ohmatů a tak dále, ale jestli tam budou nějaké mikroby, jestli tam budou nějaké viry. A pokud ano, tak jakým způsobem a jak často by se to mělo uklízet a jak by ty povrchy měly vypadat, když si se my dva zasedneme, aby jsme nebyli nemocní.
0: To upravuje zákon?
1: Zákon a různé vyhlášky k tomu.
0: Dobře, a tak zákon je nad vším. Tak se ptám, co říká zákon o našem studiu?
1: Říká, jakým způsobem, co se tady nemá nacházet. Jaké typy virů a bakterií, ku příkladu.
0: A kdo má právo to kontrolovat?
1: Hygiena. A potom ještě je do toho zapojen celý systém třeba inspektorátu bezpečnosti práce a tak dále.
0: Do jaké míry se týká ty úklidy těch veřejných prostor a tak? Teď to období, které žijeme, to znamená, že se k nám dostává mnoho lidí ze zahraničí a já slyším v médiích, že z bývalých zemí Sovětského svazu sem také přicházejí například všelijaké ty nemoci, černý kašel, já nevím co všechno. Je to ten obor, kterým vy se zabýváte?
1: Určitě. To nám patří celkově všude, na každém kroku. Víte, problém je v tom, a to nejsou jenom ti lidé z těch bývalých postruských zemí.
0: No tak těch ale je nejvíc teď.
1: Těch je jich nejvíc, ano, ale veškeré vlastně řešení imigrantů v tomhletom směru má ten problém, že oni nám sem přinášejí nemoci, které my už jsme dávno neměli. Oni jsou na to zvyklí, protože oni jsou promoření z těch svých zemí, mají k tomu už uspůsobenou svoji imunitu, ale my ne. Vy jste zmínil černý kašel, on to není jenom černý kašel.
0: Není, to je celá škála.
1: Celá škála, máme toho teď opravdu hodně. Navíc se začínají vyskytovat úplně nové typy virů a nové typy vlastně onemocnění, nebo spíš tedy než onemocnění, tak různých odnoží těch známých nemocí. A to je problém v tom, že právě nedochází čistému úklidu na té veřejnosti, když to řeknu. Když si povídáme o školách, ku příkladu, kde ten problém teď opravdu vyvstává, protože navíc tam ty děti z těch cizích zemí chodí jsou v té komunitě normální, lépe řečeno těch našich dětí, které jsou již na to zvyklí, na nějaké naše viry, na nějaké bacily, ale nejsou zvyklí na ty nové typy. A velký problém začíná být třeba v mateřských školách, kde se nám ukazuje svrap, protože prostě ty děti mají velkou část svého dne trávit na podlahách, které nejsou studené, a to je v kobercích. A tam to musíme velmi radikálně řešit, aby se nám to neroznášelo, aby nebyla z toho takzvaně epidemie.
0: Dobře, a jak se to teda dá, paní prezidentko, řešit, když ty děti v mateřské školce, tam přijdou ty děti z těch bývalých zemí Sovětského svazu například, anebo pro dospělé, protože existuje několik cest, tak může jít dospělý Ukrajinec nebo Rus nebo někdo tady s těmi nemocemi někam na toaletu a tam jde někdo, kdo na ní není zvyklý. Tak co se s tím dá dělat?
1: Správně uklízet. A to je ten problém speciálně u těch veřejných budov, protože úklid neznamená, že tam nalijete dezinfekci typu Savo a v tu chvíli je to uklizeno. Víte, tak se vy...
0: Recept, řekněte.
1: Recept? Napřed se ty povrchy musí pořádně vyčistit, aby tam na tom nebyly žádné nánosy, a poté by se měly zdezinfikovat. My dneska už máme nové typy chemických přípravků, které nám dělají ty věci najednou, protože profesionální úklid je trochu, víte, v tom je ta věda, trochu jiný, nežli je úklid v domácnosti. Trochu hodně.
0: Ano, a my se bavíme o té profesionální
1: bázi. A ta profesionální část dneska znamená, že my potřebujeme, protože máme nedostatek pracovníků, aby nám ty chemické přípravky nedělaly jenom to čištění nebo jenom tu dezinfekci, ale aby nám dělali víc věcí najednou. A proto třeba teď my jsme řešili třeba v asociaci hodně právě problém toho, jaké přípravky používat i se správným nadávkováním, a našli jsme jeden příklad úplně nádherný, je to úplně nový výrobek, je to patent, který je, pokud vím, z Itálie. A tento patent je vlastně přípravek, kdy je v pytlíčku prášek a ten dělá tři věci v jednom.
0: Počkejte, v pytlíčku prášek?
1: Ano, a ten se veme a hodí se do lahve s vodou, kde se ta účinná látka, to, co čistí, dezinfikuje a zároveň nám to krásně i likviduje pachy. A má to ještě navíc tu účinnost ve smyslu toho, že mi to nedělá žádné alergenní záležitosti, protože máme hodně alergiků jakoby v naší populaci, tak v tu chvíli ta účinná látka se mi rozpustí v té sprejovací lahvi a vy tím můžete začít uklízet.
0: Ale to není to, čemu teda říkáme savo.
1: Ne, savo dnes. Víte, my jsme na to savo zvyklí, protože to bylo tady už za komunistů, když se to tak řekne. A všichni, kde nebylo cítit savo, tak měli pocit, že jako tam nebylo dezinfikováno a nebylo čisto. Ale dnes už víme, a to je dlouholetá zkušenost, že ono to savo není dobré, protože to savo je přípravek, který je velmi agresivní, naruší mě ty povrchy, na které to používáte, a tím pádem se do toho, jak ty nečistoty, tak ty mikroby a viry víc zažírají dovnitř a víc se tam usazují.
0: A rozumím, vy jste skončil ale pytlíkem do vody, tak to pojďme,
1: a to je,
0: říkala jste tři nějaké účinky.
1: Tři účinky, a to je právě to, že místo sava máte v jednom kroku možnost ten povrch vyčistit, vydezinfikovat a ještě zlikvidovat pachy, případně i provonět. Ten přípravek, jestli můžu říct tu značku tady u vás.
0: Už jsme řekli značku Savo, tak.
1: Tak můžeme říct jakoukoliv značku. Ten přípravek se jmenuje Maxidina a. Maxidina.
0: To si napíšu.
1: A ono to Maxi má svůj velký
0: jako
1: význam.
0: X, jo.
1: X, Maxi. Tak, Maxidina.
0: D
1: měkké I, N, A.
0: Maxidina.
1: Původem je z Itálie, je to patent. A právě v tom je ta absolutní výhra tohoto přípravku nad těmi všemi tradičními, že on likviduje takzvaně biofilm. To znamená, víte, když vy uklidíte ten povrch a pak byste to vzal tím savem, tak vám tam ale zůstane na tom povrchu ten biofilm, v kterém jsou ty mrtvý viry, mrtvý bakterie. To tam zůstává. A tento přípravek, aniž by byl tak agresivní a měl tak nebezpečné látky v sobě, on má úplně nové účinné látky, tak dokáže to, že on mi ten biofilm, ty zbytky té chemie a těch virů a mikrobů a těch nečist, tak on mi je zlikviduje. A to je to revoluční na tom.
0: Že revoluce? Mm-hmm. Revoluce.
1: To u nás v úklidu je teď spousta revoluce, ale tohle je jedna z nich.
0: No a jaká je tam ještě revoluce?
1: No to byste se divil. Dneska už je to o tom, že my používáme třeba místo utěrek klasických, tak používáme mikrovláknové. A to není taková revoluce, to si koupíte, ale my pro ten profesionální úklid máme třeba mikrovláknové utěrky, které mají v sobě stříbro. Stříbro je nejstarší dezinfektant na světě, už staří Římané si to házeli do pití, aby vydezinfikovali mikroby a nečistoty. A v tu chvíli to stříbro mi likviduje právě ty mikroby a bacily, které nabere ta utěrka mikrovláknová, která naoproti obyčejnému hadru vyčistí ten povrch dokonce i do pórů.
0: Vy jste mluvila o tom pitlíkovém přípravku Maxidina. Maxidina, jak je to, to mi nedá. Řekněte, jak je to s likvidací smradu z cigaret?
1: No to vám také pomůže. Velmi, protože tím, že to likviduje ty pachy.
0: A kam se to stříká?
1: Můžete to nastříkat na povrchy, to znamená na stěny. Pokud máte ku příkladu v té místnosti sedačky čalouněné nebo závěsy, záclony, tak to postříkáte a ono to ten pach zlikviduje. Toho cigaretového kouře.
0: A jak je to třeba, když někdo má domácí zvířata, která často také jsou velmi cítit?
1: Ano, tak toto je také přípravek, který to likviduje, protože mi zlikviduje právě ten pach třeba v těch pelíšcích nebo v těch vnitřních toaletách od kočiček ku příkladu. Tak to je přípravek, který když na to použijete zase stejným způsobem, buď nastříkáte, nebo nastříkáte a setřete utěrkou, můžete i nastříkat na utěrku a použít to s utěrkou. Ale v případě třeba těch toalet je lepší to tam prostříkat, aby se ten povrch celý vystříkal.
0: Postříkat a utřít?
1: Nemusíte. Jenom to můžete nechat.
0: Nechat. Prosím vás, když paní prezidentko, mluvíme o té, ještě o té asociaci úklidových firem, ty věci, které vy tady vyprávíte o SAVu, o zákonech, to oni všechno ví, protože úklidovou firmu si většinou představují tak, že přijdou nějaké starší dámy nebo z bývalých zemí Sovětského svazu a někde něco šurují. Jsou pro ty, ptám se na to, jestli ta asociace dává nějaká jasná pravidla a třeba i kodex.
1: Ano,
0: nějaký.
1: Ano, nejenom to. My samozřejmě, že každý, kdo k nám vstupuje, tak musí podepsat etický kodex, ale máme i standardy různé vzhledem k úklidu, k kvalitě úklidu a k procesům v úklidu. A navíc my jsme za tu dobu, protože my už jsme asociace stará víc jak 25 let, 25. výročí jsme oslavili v loňském roce, tak jsme vytvořili v Národní soustavě kvalifikací, což je systém kvalifikací každé školy, tak jsme vytvořili vzdělávání právě pro úklidy, kdy se to jmenuje úklidový pracovník a teď je to v těch různých oborech, v administrativních částech, nebo je to v nemocnicích, nebo v potravinářství. A tyhle ty zásady nebo zásady, tyhle ty hodnotící a kvalifikační systémy, které jsou tam napsané a které museli schválit Ministerstvo školství a Ministerstvo pro místní rozvoj, protože úklid je služba, tu patří pod Ministerstvo pro místní rozvoj, tak tam je celý systém toho, jak mají probíhat technologie, jakým způsobem se třeba právě stavíte k těm chemickým přípravkům. Víte, velmi stará přežitá metoda je, že si vezmete nějakou nádobu, do které nalijete vodu a do toho nalijete ten přípravek. Mýtus je, že napřed tam má být přípravek a potom voda, protože když to takhle uděláte, tak tam máte půlku pěny místo toho účinného přípravku. A pak v tom mácháte tu utěrku, kterou čistíte ty povrchy. Jenomže v té utěrce je ta špína. A ve chvíli, kdy mácháte v té vodě
0: jak
1: s tím roztokem, tak je to špatně. Protože
0: no, tam je to správně?
1: Správně je to právě tím, že máte ten roztok čistý v té sprejovací lahvi a vy si z té sprejovací lahve ten čistý roztok dáváte buď na ten povrch nebo na utěrku.
0: Existuje rozdíl mezi tím, když se dělá profesionální úklid, řekněme, kancelářských prostor anebo mateřské školy nebo nemocnice?
1: Ano, ano, to existuje a to je velký rozdíl. Právě třeba z hlediska té hygieny, protože tam jsou trochu jiná pravidla, jsou tam třeba v nemocnicích jsou nastavené takzvané infekční oblasti a v těch mateřských školách tam zase nám jde o to, že právě se musí používat přípravky, které moc nevoní, když to řeknu zjednodušeně.
0: Smrdí.
1: Ne, nesmí smrdět, ale nesmí vonět moc, aby těm dětem nevyvolávaly alergenní reakce. Aby ty chemie nespůsobovaly, že ty děti budou mít alergii na to. A zároveň to nesmí být moc přípravky, které obsahují hodně silné účinné látky, jako jsou různé hydrogeny a podobně. A nebo třeba to, co máte v savu, kdy tam máte chlornanzodný. A to z toho důvodu, že to právě nejenom, že způsobuje tedy tu alergii, ale navíc to ty děti nejenom dráždí, ale likviduje jim to i imunitu. Mhm. A tím pádem potom ty děti jsou víc a víc náchylné k těm nemocem. A sám víte, jak to z těch školek bývá, kdy ty maminky pak často jsou doma, protože ty děti jsou pořád nemocné.
0: No, než přijdete příště, tak já musím vyzkoušet tu věc, co jste říkala,
1: že... Tu Maxidinu vyzkoušejte, vřele vám ji doporučuju.
0: Maxidinu, jestli to funguje i na ten cigaretový kouř, na oblečení a
1: tak. Určitě, nebojte se.
0: Jsem rád, že jste přišla, nashledanou.
1: Děkuji mnohokrát a nashledanou.
0: Naším hostem byla Irena Bartoňová-Pálková.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a dnes je 18. září. Pozor.
2: Ksavere, už se nám to krátí. Neslí, nebo to, dva týdny dovoleb.
1: Že to za dveřma, už to ťuká.
2: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
1: A představte si, že mě už se o tom zdá.
2: A ne.
1: Já jsem měl dneska se.
2: Ne.
1: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
2: To snad ne, to by si nedovolil.
1: Držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
2: To snad ne.
1: Já jsem byl podržtěžka.
2: A držel jste?
1: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
2: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
1: No,
2: pozor na jazyk, Ksavre.
1: Jak to?
2: Já jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází, tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
1: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
2: No tak on je zoufalej, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z dozimetru, Ksavre.
1: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
2: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, vzal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
1: Trojku,
2: no tak trojčičku.
1: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
2: Jo, dobrá, trojčička.
1: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
2: No, podle mě to je na Kmotra 4, ne? Co?
1: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
2: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
1: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Kornuto, nebo jak se jmenoval, Corleone.
2: Corleone, vidíte srdíčko na dlani?
1: Vidím jo? Srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi.

0: Nějaké.
1: To se může stát, ale založí Rakušané.
0: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
1: Jo, jo. No tak Vítek je čím dál tím lepší. A teď si vemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
0: Jenže, pane Holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš minister vnitra stokrát mi říkal, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
1: Počkej, tak jsem to... si dovolil citovat Vítka.
0: A to víme, že je blbost.
1: No to víme všichni, samozřejmě. No, no. Teď je to lhář, který mu nikdo nemůže věřit.
0: Tak
1: ne?
0: A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho. A do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
1: Sever, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne jak s touhletou vládou fakt, se, už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
0: Jasně.
1: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli, jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku k Savere a říkal jsem si, jak jsem z médií, tak jak určitě ty, že tohle už nemůže zapadnout, ne? Tak jsem si dal prásičku rešerše toho, ty budou ty komenty, co si to dovolí, ne? A je tam negativní koment o motoristech na Seznamu a na Novinkách je taky něco úplně mimo, nic.
0: A o motoristech? To jsou naši.
1: Jejich ale ne. Takže takhle to tady chodí a vidíte...
0: No a počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu tady o motoristech v souvislosti s Rakušanem.
1: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
0: Vymlčeli. Jo? No, to se tady dělá.
1: To se zakraje motoristama, Babišem, SPD a tak dál. No.
0: Já nevím, jestli vám mám něco prozradit.
1: No nebuďte slušné.
0: No ne, musel byste říct, že jsem tady jako soukromá osoba.
1: To jistě jste. Jako, nejste politik přeci, nemáte jako, funkcičku žádnou.
0: Nejsem člen Rady České televize tady, ne v tom pořadu.
1: Tady určitě ne, dokonce nejste ani členem dozorčí rady klubu Sviní, tak můžete mluvit.
0: Takže já jsem tady jako soukromá osoba.
1: Vy jste tady jako Xaver.
0: No já, jestli chcete, tak vám jako soukromá osoba, když to takhle deklarujete, řeknu něco, co vás pobaví.
1: No tak jsem s tím.
0: My jsme včera na radě, my jsme měli radu.
1: Tý český televize, myslím.
0: No, dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako by jsme si mohli něco dělat.
1: Jo, vysílání jako.
0: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady, pane Holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. Mm-hmm. XTV prostě vítězí, já nemůžu říct konkrétní věci, ale XTV vítězí nad všema těma předvolbníma pořadama, například beseda Macinka Šlachta, nebo beseda Duel a tak, tak váš stream je porážit takhle, jo?
1: Já...
0: asi desetinásobně.
1: Já to
0: a
1: vím.
0: Počkejte, a na online vysílání na internetu České televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. A já si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu. Ne ve čtvrtek.
1: Ve středu.
0: Jo, ve čtvrtek je náš den. On tam ve středu večer sedí. Má tam 10, 11, 12 tisíc, mnohem víc, než mi ostatní, klobouk dolů. A teď, když se na to dívám, že vy tady sedíte sám a tam s váma sedí technik. A když si představím, kolik ten mizivý výsledek té české televize sledovanosti, kolik je tam dramaturgů, editorů, kameramanů, osvětlovačů, zvukařů, techniků a všeho možného. Pane Holče, něco je špatně. Ale já nevím, co.
1: Něco je špatně. Mně napadly dvě věci, Xavere, logicky. Jedna je, jestli bych si tady nemohl začít rozepisovat, že jsem tady několikrát. Že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie, že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream, že bych se takhle Tak Česká televize je etalon, ne? Snad. No. To snad potvrdíte.
0: No to jo.
1: No a že bych to, já se inspiroval takhle taky, víte? To je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
0: No.
1: Jestli není čas požádat o odklonění jistých, jisté části daně za Českou televizi do XTV.
0: Daňová asignace se tomu říká.
1: Přesně tak.
0: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
1: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
0: Pro mě už ne. Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane Holče, to vás pobaví. Chcete? Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní taky řeknu. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
1: Cože? A čeho? Jako?
0: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže...
1: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
0: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu, mm-hmm. že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má stonásobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat. Prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream. A oni, protože oni mi musí dát slovo.
1: No. Máte moji podporu.
0: Špatný, ne?
1: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Sever.
0: Oni mě sežerou ti ostatní. Ale...
1: To se netroufnou, ne?
0: No, oni jsou ostří. A teď je tam máme novýho místopředsedu od včerejška.
1: Kdo to je?
0: Pan Ježek.
1: A bývalý šéf rozhlasu? Jo?
0: Hlava pomazaná.
1: No to asi bude.
0: To vám je tak chytrý člověk.
1: A on tak jde jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne?
0: Co? Ale tak férovej. To vám je tak férovej chlap. No co řekne, to platí.
1: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
0: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe a... No, tak to jenom, mám poslední dvě cigarety. Tak jsem vám chtěl říct, tohle to vás přece musí těšit, ne?
1: No, když říkám, máte moji plnou podporu. Já klidně bych tam přišel s váma na radu.
0: To můžete, pozor. To můžete jako veřejnost.
1: Ale mě viděli naživo.
0: No. A já bych řekl, zavolejte management celý. Běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
1: A na to už bych vybíral asi kasičku.
0: Kašlete na vybírání, to je morální přece. Jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím co všechno, spousta youtuberů a logicky už ta Česká televize.
1: Ksevere, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to, ale jestli chcete vidět pravdu o České televize, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
0: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
1: No dobře, říkám, máte moji podporu.
0: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo, pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
1: Jak ve sněmovně, ne?
0: No. A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té České televizi říct.
1: Tak já mluvím o České televizi vždycky mile, to víte. Konstruktivně.
0: Vy to řeknete mile. No. A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obhospodařuje z našich peněz 40 lidí?
1: Ale já zase...
0: Mile to řeknete jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
1: Konstruktivně.
0: To vy umíte, já
1: konstruktivně,
0: vím.
1: Konstruktivně,
0: Ksavere. To vy umíte konstruktivně, takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
1: Ale Ksavere, zase musím uznat, jako úloha České televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 usedá do svého křesla, podobného, jako máte vy, akorát je takový kaky hezky, Volodymyr Zelenský a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím České televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
0: Úplně šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to, to, že byl na tom Slovensku, je to akt čirého šílenství a zoufalosti.
1: Totálně, ale tohle to, víte co, že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom jedva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovu zvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidějí, jaké je hnusný totalitář.
0: Počkejte, bude to, ta demonstrace?
1: Asi jo, ale jenom, že to, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí, tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se, Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhý nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
0: Jasně, ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
1: Já tam jdu.
0: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
1: No.
0: No a kde se můžu přihlásit?
1: Určitě bude něco, nějaký Vítek je zručnej na sockách, takže nebojte se, že to... Že...
0: A nemohl byste tam zavolat nebo něco?
1: To radši ne, on rád poslouchá.
0: No, zavolat, že pan Xaver tam chce promluvit.
1: To ne, to se můžete registrovat, to já zase nechci přehánět.
0: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
1: Já vím, ale pak to bude na mě, budu to mít na triku já.
0: No tak vám pošle za to nějaký kačky redl?
1: Ten mi ještě nic neposlal.
0: No ještě,
1: vám neposlal? Myslíte, že je přijel s batohem, s trojčičkou?
0: Vám neposlal?
1: Ne, nic. A toto kontrolu fakt jako konto každý den. Nic, nula.
0: To je divný.
1: Vůbec nic.
0: No ne, na konto on to neposílá.
1: No on jezdí s tím batohem.
0: Jezdí s batohem.
1: No tak já čekám, kdy přijdeš.
0: Pane Holče, normální čistokrevná mafie.
1: No je?
0: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali, zlatý Janoušek.
1: Kolibřík. Tak ten ještě přitom něco dělá.
0: To byl Kolibřík, ne?
1: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
0: Mazánek.
1: Nevím, a to je jedno.
0: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno. To je normálně už propracovaná struktura, ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama?
1: No já doufám, že většina, jak by řekl plukovník Foltý, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušanovi hodí, ale já věřím, že většina lidí ne, drtivá.
0: A vy už lidi... víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
1: Ještě přemýšlím. No, já teď jsme plný předvolebního dění, tak...
0: Já už nechci přemýšlet, já to hodím motoristům,
1: jo.
0: A řeknu si, ať mají tu šanci. Mm-hmm. Je to poctivý?
1: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
0: No ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě řekl po volbách, že jsem špatně volil.
1: No tak to se vám může stát, to se může stát každému, no tak to je risk voleb, ne?
0: Jo, takže... A já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděli, jak jsem čestný.
1: Není to trestný? Smí se to? Jako myslíte volební lístek?
0: No. Já nemyslím, že se to smí.
1: No, volba je tajná, ne?
0: No, je tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil.
1: No, já se jenom ptám.
0: No, víte?
1: Vy jste asi neudělal nějaký průser.
0: Vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Pomínáte si při nějakých
1: volbách? Jo, ani ne.
0: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba? To
1: tak,
0: je
1: asi, tak asi Vítek, ne?
0: Ježišmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek ne.
1: To je největší zlo, Xaver, to je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je chorobnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není... Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensko.
0: Já jsem si ještě před časem říkal, že bych chtěl raději za premiéra, kdyby bylo nejhůř, Rakušan než Fialu a...
1: No to snad ne.
0: Vrátil jsem se k Fialovi, pokorně.
1: Ksaver, já jsem vám říkal, jestli by hrozilo to, že se z těchto dvou má stát premiérem Rakušan, já jdu pořádat demonstraci za zvolení Fialy.
0: Fialy?
1: Jo.
0: Že jo?
1: To je lhář jenom, no jen v úvozovkách.
0: To já bych Fialovi do té jeho kampeličky poslal 1000 korun.
1: To už není, to už si rozebrali.
0: Jak to?
1: To už si rozvezli v batozích.
0: Jo, to už
1: to už neexistuje.
0: Oh.
1: Tak, jak se říká, byla nechaná zbankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam prali prašulky velký.
0: Tak, pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
1: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
0: Opravdu?
1: No tak.
0: Really?
1: To byla jiná liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Xavere, zatím.
0: Takže o to poschodičko, o to je to nebezpečnější, ale opravdu tam prali prachy.
1: Hmm? A to konstatovala Česká národní banka, jenom upozorní.
0: Já si myslel, že se teď pere přes bitcoiny, jo?
1: To, no to potom, co skončila kampelička. Někudy to museli vyčistit, ne?
0: Jasný. No? Ale já bych to vůbec nezatracoval, ty bitcoiny. Prostě někdo to musí udělat.
1: Někdo to musí udělat a jenom bych vám připomenul, že bitcoinová kauza skončila oficiálně.
0: Neskončila.
1: Skončila.
0: Pro mě neskončila,
1: Xavere,
0: pane Holče.
1: Evička Tričko řekla, že bitcoinová kauza skončila, že všechno bylo řečeno a vysvětleno.
0: No ale vy jste poslušná ovce. Já jsem rebel a říkám, že pro mě neskončila.
1: Já jsem redl.
0: vy jste redl. A neskončila, je to prasárna jako zvon. A je to potřeba, abychom to dovoleb ještě 10krát připomněli.
1: A vidíte, jak je ticho? Evička vyhlásí konec bitcoinové kauzy a nikdo už se neptá. Dokonce už ani ten Vítek.
0: Pochopil jsem, proč ji tam dali až teď.
1: Já to věděl od začátku.
0: Vy jste to věděl od začátku. Oni tam potřebovali prostě slabou i lidsky, i politicky osobu, aby řekli, my ti budeme pomáhat.
1: Jo.
0: To se tak říká. My ti budeme pomáhat, neboj se. A oni pomáhají tak, že ji tahají na provázkách. Ale já už neznám jedinýho spoluobčana, pane Holče, v mým okolí, už vůbec u nás v baráku třeba. U nás v baráku je rodina, prostě bavil jsem se s něma s skorou okolností dneska dopoledne tam u našich schránek a říkali, my jsme volili, já jsem s tím otcem té rodiny, já, manželka i dcera jsme volili Spolu.
1: Mm-hmm.
0: A budeme volit Babiše. A mně vypadly noviny málem na zem.
1: No vidíte.
0: Říká, vy budete volit Babiše, vy takový jako tady lidi odkojení Vltavou, narození v Praze, jo, a budou volit Babiše. A já jsem jim říkal, zvažte ještě motoristy.
1: No, já jsem ty noviny vylovil ze schránky dneska, Xavre, před vysíláním.
0: Noviny?
1: Spolu, s Péťou. S Nuteliérem.
0: Mě urazily ty noviny, pane Holče, mě urazily, víte jak? U nás v baráku ty jejich noviny byly hozený takovejhle paklík pod schránkama na zemi. A já jsem říkal, no, já se mám ohýbat kvůli Fialovi a brát si jeho noviny. A tak jak to tam, už druhý den tam leží. Kdybyste chtěl, tak vám jich tak 10-20 můžu.
1: Nechci, včera. Já je dostal taky, v tom jsou velkorysí.
0: No ne, tak můžete to u vás tam na vsi roznášet.
1: Ne, to nechci.
0: Nechcete? Mm-mm. Nebo aby vaše paní měla svoje separátní sousedi.
1: Ne.
0: A pro pejska taky. Máte pejska,
1: no,
0: že?
1: No, máme pejska.
0: Pejska. Vy prý máte zlýho pejska, jsem slyšel. Ale čertové.
1: No, on je hodnej, on by nevolil Fialu, ani Rakušana.
0: Pane Holče, no. Představte si, než jsme šli dneska sem do studia, tak přišla SMSka, že ve dvou krajích České republiky má Babiš nad 40%. To je, začíná být jako brutální.
1: No jasně, ale počkejte, já se vrátím. Vemte si, že teď vyšel průzkum na rozhlasu. To si nechal udělat Český rozhlas.
0: To není možné.
1: Vládní Český rozhlas od Medianu. A tam vyšlo za první, že většina Čechů chce za premiéra znovu Babiše, ať se vrátí po 4 letech Fialy Babiš. A většina Čechů si přeje vládu buď ANO, anebo ANO s SPD. Po 4 letech Petra Fialy takovýhle výsledek. A teď to vidíte na těch preferencích v těch krajích. Ale vemte si, v Jihomoravském kraji, v domovském kraji premiéra Fialy Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví, a Petra Hladíka, lidovce, ministra životního prostředí. ANO má 30% preference a oni 20%.
0: Rozumím. My jsme satirický pořad.
1: Tata.
0: Kde se můžou říct i satirické věci?
1: Můžete metafory, hyperboly, jak chcete.
0: Tak já to využiju teď a řeknu, když ten průzkum byl na rozhlasu, že chceme premiéra Babiše, já vám řeknu, jaká je moje hypotéza. Ale je to jenom hypotéza, jinak je to lež jako věž a nemám proto žádný důkaz. Ale já tak trošku znám pana generálního ředitele Českého rozhlasu. Vítr fouká od Babiše, já mám hypotéku, já potřebuji být dál ředitelem Českého rozhlasu. A to vám garantuju, že ten už byl za poslední 2 měsíce 3x v Průhonicích.
1: No já ho znám taky. No.
0: A vždycky říkám, my jsme tady náhodou byli v parku, tady, tak jsme zaťukali.
1: Cukrárně, ne?
0: Cukrárně. Ale to je správný, mně se to nakonec líbí, jako já nemám proti němu nic. A on bude ředitelem Českého rozhlasu za každého režimu,
1: jasně,
0: za každý vlády.
1: A zase berme to tak, platí si to Češi, je to jejich Český rozhlas. Už tam dokonce nevisí ani ukrajinská vlajka.
0: Tak to už mám pochybnost.
1: Tak on jde s hlasem lidu, ne?
0: On pochopil, že je ten okamžik, kdy se pomaličku ta ukrajinská vlajka, já bych, to je takový člověk, já bych za to moc nedal, že řekl sekretariátu, kupte ukrajinskou vlajku v různých velikostech a budeme ji tam dávat každý týden o centimetr menší.
1: Ne, Xaver, to se stalo náhle.
0: Náhle,
1: a já bych rád viděl, jak se to stalo, protože já tam jezdím často, když jezdím vlastně sem, tak jezdím po Vinohradský. A vždycky jsem se díval, jestli tam ještě je ta vlajka. Protože musím říct, že, a teď budu slušnej a nebudu jmenovat, že jsem slyšel i z útrop a z nejvyšších pater Českého rozhlasu, že je tam ta vlajka strašně sere, ale že se bojí sundat, aby nenaštvali tenhle režim. No a teď najednou zmizela a mě by zajímalo, kdy a jak se to stalo a jak to odůvodnili, protože kolem toho neuvěřitelný ticho.
0: Já vám to odůvodním, jo. Má to jednu hlavu
1: Já chápu tohle.
0: A naslinil vítr a chytil, jo, říkal ale, si, aj, ty průzkumy
1: rychle.
0: Ale
1: počkejte, ale nějak se to muselo stát, někdo tam musel prostě to stáhnout a je mi jasný, že Zaoral to musel vysvětlit svým podřízeným, který z nich nemálo jsou pošuci prostě ohledně Ukrajiny. Takže to prošlo tak v tichosti, to mě na tom baví.
0: Jeho podřízení nejbližší jsou naprosto jeho lidi.
1: Já myslím, ty redaktory a tak, nemyslím úplně.
0: Redaktorama,
1: víte, co tam
0: myslím
1: dokážou.
0: Si, že nejedná a těm nejbližším, těm převodním článkům řekl, hele, chcete tady být ještě roky a platit hypotéku?
1: On s nima nejedná, ale vzpomeňte si, co se stalo, když chtěl tam zaměstnat Jitku Obzinovou, tak se mu tam zbouřil, jak se říká, newsum, ne? Takže to on je opatrný taky ohledně tohohle.
0: Já bych byl taky opatrný, kdybych chtěl být ředitelem Českého.
1: Tak vy tady si necháváte vždycky ukrajinskou vlajku viset pořád, to se o vás ví.
0: No. Pro jistotu.
1: A mně se líbí, že jste konzervativní a neměníte názor.
0: Pane Holče, já jsem se vám včera díval na YouTube, jak přiletěl ten Trump za královskou rodinou. Mně vám tekly slzy, to bylo tak dojemný. Mm-hmm. Krom toho teda, že Melča vystoupila z letadla parádní a myslím, že dobře sekundovala té od Williama, té paní.
1: Jo, ta, Gany, které, to je Megan, ne?
0: Ne. Megan je od Harryho, aha, to je ta herečka.
1: Jo,
0: ale
1: tak ta druhá.
0: To se jmenuje jinak, to jsme Kate.
1: Aha.
0: To jsme Kate. Jo. Tak musím říct, že obě dvě byly luxusní. Že opravdu,
1: jo?
0: Že obě dvě. Melča už, tam už jsou ty roky vidět.
1: A nebuďte zlej, Xavere.
0: Ne, počkejte, protože oni šli od vrtulníku za Kamilou a za Charlesem. Ale Melča neudělala pukrle. To bylo první, co mě zarazilo, jo. Měla udělat pukrle. Samozřejmě Trump, když podával ruku Williamovi, tak takový, tak on si přitáhne ty lidi, jestli jste to...
1: Jo.
0: Přesně tak. William, vyšperkovaný, toto, hlava naleštěná, všechno byl absolutně... A oni vám je dali do toho kočáru a udělali s nima obíčku tam po parku, byla spousta koní a všeho. A já jsem si říkal, že kdyby tam pozvali nás dva a my bychom letěli za Charlesem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
1: Proč?
0: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, na takových pérách, a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto. Musel byste přibrat tak 100 kilo,
1: jo?
0: Aby se to srovnalo, a pak by museli možná dát o 4 koně víc ještě. Ale je to, bylo vidět, jak se tam krčí, a teď, jak ta Kamila už blbě vystupuje, to paní v letech, všechno, ale přesto to bylo dojemný, a můj dojem zásadní a pointa je, že pane holče, až nás pozvou, Charles s Kamilou, přijeďte, Wilsonova 10, sledujeme, celá rodina, i Kate a všechno, tak my tam pojedeme a řekneme jako podmínku, tam zavolá naše paní produkční, že kočáru nepojedeme.
1: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
0: No kolik, oni za stolik nemají.
1: Ale víte, co mě se líbilo, ten banket byl úžasný a co měli.
0: Všechno.
1: Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou. A kamenej výraz a pak přednes svůj projev. Jediný slovo nebylo v Ukrajině.
0: No jo. A jestli jste si taky... Nevím, jak jste to vnímal, ale to byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie, všechno, z veškerou parádu. Víte, co dělala v chvíli ta Lajen? Ta seděla u televize, nepříčetná, měla 3 ibalginy, jako rvá tam na rodinu, no, co tam, proč není tady?
1: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trump a řekne přijeď, soudružko, a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule Británie ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula a řekl přijeď, počkrábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla. Ty řekneš, jo, jo, takhle to bude.
0: On teď ukázal úctu k Británii.
1: A tak má rád Británii.
0: Jasně, a k té Evropě, tady k těm, jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. A mně se to nelíbí, já jsem Evropa, vy jste taky Evropa, ne?
1: Já myslím, elita, že jste.
0: Elita ne.
1: A vy jste elita.
0: Ne, ne, já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
1: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
0: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
1: No já doufám.
0: Bych jako řekl, pane holče, víte co? Naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
1: To jistě.
0: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat a...
1: A pan Xaver bude psát.
0: Uklidní rodinu, dají si nahlas zvuk. Hmm. Jako a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Hmm? Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
1: To já nevím, Ksavere.
0: Že bychom toho... Tam napíšeme Rakušana dneska.
1: No tak, ta otázka je zbytečná.
0: A je na tabuli cti, protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
1: A škůdce Česka.
0: Ale to fotku má pěknou, tady musím říct.
1: To jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Ksavere.
0: Ale proč? Je to hezký člověk, mladej.
1: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší. Strašidelnější.
0: Ale podívejte se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál. Rozumíte, to je...
1: Myslíte z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně.
0: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize. Víte, jak ten pan Mrze naše zpravodajství posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit?
1: Jo,
0: tak.
1: Jo.
0: Tak on tam včera moudře promlouval, jo.
1: Fakt?
0: Tam je vše odpuštěno a pan Mrzena se tam normálně považuje za šefa zpravodajství.
1: Jo.
0: A za profesionála.
1: Ale tak
0: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu. A on tam obhajoval otázky vás o Moravce.
1: No, tak to musí nesnát.
0: Musí, no, tak to víte, má za sebou ty... No a říkal, že hosté do otázek se zvou různými způsoby. Přes mail, přes telefon, přes SMSky a tak. Já jsem se vzal slovo a já jsem říkal, no to věřím, však s SMS-kama vy to umíte, ne?
1: A co on?
0: Takhle si díval.
1: On se nezasmál dobrýmu?
0: Ne, ale všichni ostatní zasmáli. Jen tak. Takže pane Holči, jeďte.
1: Xavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
0: Marcelo, já mám rád, jo, tak nějak, lidsky. Taky. Máte ji rád lidsky?
1: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak, ta se má.
0: Cože?
1: Je v Římě.
0: Co dělá v Římě?
1: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
0: Já Řím nenávidím.
1: Proč? Pro boha, nejhorší, větší město, super město.
0: Nejhorší město na světě.
1: Proč? Proč?
0: To už je lepší Novgorod.
1: Tak vy jste přesto Rusko, no to se...
0: To je Ukrajina, ne Novgorod.
1: Pro ruskej.
0: No to na Ukrajině, ne?
1: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
0: Jižný Novgorod.
1: Ksavere.
0: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
1: Pověřte si, kde je Novgorod. To je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, Ksavere.
0: A Bůh, jestli existuje, to mě napadlo.
1: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela a i díky panu Ksaverovi taky.
0: To tam píše?
1: No. Daniel Klement, na Vlzonku přístav pravdy mistru Ksavera Holce.
0: To je dobrý.
1: Alena Ravítková, jako vždycky, na Vlzonku od Azalky.
0: Azalka, to je kapička.
1: Azalka, jo. Tomáš Sova, Vlzonova 920, na dvě sochy MPA. Vidíte jednu ve svetru pro lepší lidi na Staromák a druhou v šatičkách pro holotu do Chanová. To je hezký, to je vtipný.
0: A víte, si to umím představit, že ona by měla sochu, kde by na sobě měla dva svetry.
1: Ale měla by jeden
0: by vylízal.
1: Sabré, měla by jí mít.
0: No, měla,
1: pro, říkám, jak se říká, nezapomnění, ne? Co?
0: No jasně.
1: Nebudeme si nějak angažovat v tom hodnotově?
0: Nemáme jako prachy.
1: Co? Vy?
0: No já určitě.
1: Naplňte batoh. Naplňte batoh.
0: Ale klub Svíní by na to mohl dát. To by nebylo hezký, kdyby klub Svíní dělal sochu paní.
1: No, to by se mohla to. Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s batůžkem nechtěl přijet.
0: No já nemám ani batůžek, ale já, to se dá koupit, ne?
1: Jo. A já mám možná... Když půjdete do stanu, tak vám ho dají plnej.
0: Tam jich budou mít.
1: To víte, že jo. Ona pěkně plní.
0: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
1: Jo. Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká. Tak děkujeme všem.
0: Knize Hříchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
1: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
0: Jo.
1: A on teda jede, Ksavere. Ten se utrh ze řetězu zle.
0: Vám přestal, vidíte?
1: To jste udělal schválně.
0: Nepozor, to bude nějaký, nedávit.
1: Vyšší moc, já tam nedávám. To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
0: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
1: No.
0: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šoupnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
1: A já jsem vás tak bral, že jste...
0: Jo, no. já jsem tady jako soukromá osoba.
1: No já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
0: Já vám udělám kafičko.
1: Jo, to byste bylo hodně.
0: Máme nový kafičko.
1: Fakt? Hm?
0: Lepší? Máme, no lepší. Lepší v tom, že je takhle kafe a takhle pěný a mě to chutná.
1: Aha. Není to podvod nějak?
0: Ne, jenom kapku jaru dáte.
1: Tak to jo.
0: A
1: zapěvní... Byste byl vždycky fajnšmekr.
0: Pane Holče, příští týden bude kolikátý už?
1: Dneska je kolik? 18? Tak 25.
0: Příští týden už bude tak do tujího. Že já z toho mám úplně nervy.
1: Jo?
0: Přemýšlím, jestli příští týden nepozvem nějakého hosta do Lzonky.
1: Hredla?
0: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Hredl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
1: Tak když jsem řekl, ať přiveze batůžek?
0: Co myslíte? Myslíte, že by přišel, ten pan, jak se jmenuje? Rakušan.
1: Vítek?
0: Že by tady s náma seděl?
1: Jo, tak víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomněte si na jeho turné bez cenzury.
0: Jako musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. Mm-hmm. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
1: No já to chápu.
0: Že Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho hrozně šel.
1: Kde?
0: Ale, no
1: kde?
0: Tady. Do Reichla, jak tady s náma seděl Reichl, ne?
1: Co lžete?
0: No vy jste byl na něho hrozně, vy jste ne. Si z něho dělal prdel.
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Já jo.
1: A jestli tak hodnotovou, vy?
0: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbami byste mohli mít hosta. Nepřišel by bába?
1: Jasně.
0: On na to by mít čas.
1: To ale... už skončí kam? páni, ale čtvrtek před, počkejte, den před volbama, to začínají v pátek.
0: Kdyby přišel, já mu zkusím napsat.
1: No. Budem tady mít premiéra v podstatě.
0: A když ne Babiš, tak aspoň Kaska konečná.
1: Jasně.
0: Pane Holče, to je všechno, těším se na příště, nashledanou.
1: Já taky, Xaver.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Sháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
2: Dobrý den vám, divákům, a díky za pozvání.
1: Už se to blíží.
2: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
1: Nervozitu cítíte taky?
2: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
1: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události, například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obviňovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tomu si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra, já pro vás chci to dobro a jsem ten správný.

0: což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on začne, on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN. A teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz.
0: Že
1: začal zvonit.
0: Začal bonzovat.
1: Vypovídat musí každý. Ale
0: jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
1: No tak to tak je a myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
0: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice Sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila, ježiš, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers.
1: Nějaký papers, no.
0: Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem a tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, a jako já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřováno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je. A od té doby nic, uplynuly 4 roky. Vy jste slyšel nějaký další jména?
1: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
0: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí těch nerozhodnutých se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama, tak samozřejmě, když pak odevšať slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud a už teďka, ještě soud ještě ani nezačala, už teďka jako z toho lezou věci, naposledy v té obžalobě psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, jak budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
1: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby, no.
0: No, tak na politickou stranu. Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro, a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chvályhodný boj proti korupci.
1: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová,

0: že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit.
1: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací a bere to tak jako dodnes a to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímalo, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom
0: tak
1: článku.
0: Tak se zdiskreditovala, no?
1: No tak... Tak někdo to asi, já třeba kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
0: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
1: No tak já nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
0: No v tom to není, v ale pindíku to není.
1: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom
0: spíš
1: není.
0: Chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
1: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlech, ale těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se jim asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno. Že ta schůzka byla od 8.30 do 10. Což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím jak vy, Xavere, ale já když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a já bych šel teďka do sauny. Prostě to je jako super program na 8:30 ráno. Jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
0: Tam vedro taky.
1: Protože když jste jako v 8.30 v sauně prostě na Brumlovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 8:30 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností poradce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
0: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
1: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo, jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoc těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
0: Tak, byl tady a tady všude seděl pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
1: Tak on mluvil o Dmitru Kulebovi.
0: Kuleba.
1: Býval ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmějí opouštět zemi. Asi z obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak Nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
0: No, mistr Zhao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
1: To je otázka, jako jestli... To já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý na ručník a že ho vystřídá tu Kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
0: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
1: To je klidně možný asi, že sílí, tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve své zemi rusáky.
0: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
1: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
0: Ne.
1: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svou manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozvede nebo nějak jako jsou odloučení a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jak říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna osnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spat si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. Jo. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no, ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo. To je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
0: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
1: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
0: A jaký máte vysvětlení?
1: Já nevím, tak možná je to...
0: Provokace?
1: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa. Jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkera z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. No. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útoční, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo.
0: Mm.
1: Možná to byla snaha vidět tu reakci.
0: No.
1: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
0: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
1: No tak Každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm a pokud se dějí takovéhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
0: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Jsem nenašel nic.
1: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
0: No, a to je divný, ne?
1: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
0: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
1: A rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad je, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít. Co se
0: bude dít, jasně. Tak. Nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
1: No tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrova nějaké informace měla. A ona jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak, takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmeme problém a budeme jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budeme doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza dozimetr, jakože si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jakože se na tím mávne rukou, jakože to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali. Tady jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc ho zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám opak milostivě ukázal, abyste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady potom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrova o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
0: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
1: No, tak.
0: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy. CZ po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
1: No tak jako samozřejmě Jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy je ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak. Jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše, a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak prvo a vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni si takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo. Pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
0: Takže nic nového vlastně.
1: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
0: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
1: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase probereme.
0: Díky, nashledanou.
1: Nashledanou vám i divákům.
0: Podtrženo, sečteno, a naším hostem byl pan Petr Kolář.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio. Xaver.

přesto se snaží každé bundělí, aby si aspoň matě vzpomněli, kam se jim jejich lidé podělit. Ach, proč jen nešli rovnou?

co ty krásky, snad se vrátím k nim, anebo půjdu vedle, zazvoním, ať poznám, kdo tam bydlí. Ta, co mi přišla právě otevřít, není moc k světu stejně jak ten byt. Já ji však můžu rumem pohostit a nabídnout jí židli. Na pohled jsme jak duo komiků, naš

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Podle mě si správně vyhodnotili, že ten stan chce dobro a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chvályhodný boj proti korupci.
2: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
1: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací a bere to tak jako dodnes a to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímalo, abych to chtěl vědět.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den.
2: Xavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba.
1: Výborný. Monte Cristo, Kuba?
2: Mm-hmm.
1: To je jakože z Kuby?
2: Jo, jsem dostal od fanouška.
1: Jo, ale voní to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel.
1: Je pěkný.
2: Výborný doutník.
1: Je krásně to, jo? Mě to zavonilo, vloženě. A jste v půlce, už jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
2: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane Holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Myslím, máte vítězný triko nějaký. Máte patku dobrou, vítěznou. A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih. To není hodnotový.
1: Ne, ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. On věděl, teda žádný hlupák, jo? Věděl všechno.
2: No, lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační
2: já
1: čáru.
2: Já se nemůžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou u země, paní Danuší.
1: Ano, a udělá mě demarkační...
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne, v 45.
1: Tak ona říkala Američani, ne?
2: No, už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane Holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska k severu?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? Hm? Oni se mění kolem vás jenom.
1: Ať to je to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane Holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Xavere,
1: no
2: já tak...
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Jasně, Rudá armáda, no tak, to všichni víme, ale Západ, já to tak nesnáším, to přepisování dějin, Xavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak...
1: Tak tady
2: všichni víme, že většinu Československa drtivou osvobodila Rudá armáda a Plzeň osvobodila Američani.
1: Pane Holče, tady... V tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Xaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady
2: to bude to vždycky. Tady to opravdu
1: pane
2: opravdě.
1: Pane Voče, ale nezlehčujte. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
2: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
2: ironii. Ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
2: Ani náhodou.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísně taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
2: No já vám poslední dny, tak jsem tam okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
3: To je tím, že jezdíte tramvaj číslo 5.
2: A 9.
3: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
2: No. A vy nejezdíte tramvají?
3: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
2: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. A je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
3: Já jsem dobrý, já tak 10.
2: Vyjedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
3: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
2: Ptačího?
3: Ptačího zpěvu.
2: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
3: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
2: Jo, takže zase za rok.
3: No.
2: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, a to jsou ty volby.
3: Že se ptáci těší na volby.
2: No ne, říkám si, kolik
3: z těch ptáků... asi ne úplně teda.
2: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
3: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hrudí dme píchohu.
2: Hanopisy?
3: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
2: A co psali?
3: Prostě nás psali, vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho Součka. Hodnýho, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
2: No já jsem musel paní Karol podat trestní oznámení.
3: Souček na odstřel Klouček.
2: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá? Ježíš, to byla blbá otázka.
3: Já jsem slyšela, že volba je tajná.
2: I ta odvolávací?
3: No prejo.
2: Tak to víte víc než já. Popravdě.
3: Já jsem to tak slyšela, ale nechci tady šířit nějaký ty fejsňůky, nebo jak se to jmenuje.
2: Ano.
3: Tak si počkáme do úterý. No.
2: Já

0: Já se
1: věcí.
0: trochu bojím, aby si pan Souček potom, až bude stát po kolena v tom brodu, vůbec ty kalhoty stihnul sundat, aby
1: To
0: se
1: je
0: tam nekoupal oblečen.
1: To je věc jiná. Ale hovořil jsem, včera mě tady navštívila novinářka z takzvaného Respektu.
0: Jo, a to vy sem pouštíte takovýhle lidi, jo?
1: Tak chtěla se mnou hovořit a já, když nemusím nikam jít kvůli tomu, tak většinou hovořím.
0: Takže jste hovořil s Respektem.
1: No a ona kladla záludné otázky. Jako, co si myslíte o tom, že si ten Matocha myslí? to je jako, když vám položí takovouhle otázku paní redaktorka z Respektu, tak opravdu, ale opravdu nevíte.
0: To jde Respekt stranou.
1: No. Jsem si říkal, jako co ona vlastně mě teď říká. No tak to je jedno.
0: Ale zase je hezký, že vás k tomu rozhovoru potřebuje.
1: No.
0: Já jsem žila v domnění, že tohle je zrovna takový periodikum, který vás k tomu rozhovoru ani nepotřebuje. Ono se napíše, co potřebuje bez vás.
1: No, opravdu? Já to nečtu, takže já nevím. Nečteš, nevíš. Je to klasika. Ono je to za prachy jenom.
0: No tak já, až tam budete. A budete aspoň na titulce?
1: A to já nevím. Tak to nebyl jako rozhovor titulový.
0: Jo,
1: jako
0: takhle.
1: Spíš kolem té situace v radě, protože jako některé ty věci asi stály za to dovysvětlit. Ale myslím, že to bylo takzvaně, jak je to nejhezčí přirovnání, když není to expresivní slovo v tom, že to bylo házení hrachu.
0: Takhle po stěně.
1: Po stěně.
0: Jo, vy jste se chtěl vyhnout perlám a prasátkům.
1: Ještě něčemu ní.
0: No, mně se vlastně líbilo, jak najednou se cítil úplně polit živou vodou pan Lacina, který doufal, že po té, co vy jste zveřejnil, že jste se s panem Součkem před volbou bavil, tak doufal, že se zaradoval, zajiskřili mu očička, že se zapomene na chlebíčky a že budou propírat někoho jiného.
1: Ale, no tak jo, tak v tomto je to samozřejmě, ale myslím, že se všichni scházeli se všema a já nemám důvod to skrývat. A to vůbec není důležitý, paní Karol, důležitý je, kdyby náhodou to tak dopadlo. Jste připravená? Máte projekt?
0: Jo, že bych kandidovala do čela České televize.
1: No.
0: Ježíš, to mě vůbec nenapadlo.
1: No.
0: Projekt?
1: Tak na papežku nemůžete.
0: To ne, no.
1: Protože by vám muselo být víc než 35. No, a to vy ještě, myslím, nemáte, ne?
0: Ne, to je už, nás to ještě dlouho nebude.
1: Víte, že jsem o tom přemýšlel ondino v noci, kolik vám vlastně je, že jsem si říkal, ta Stoněková je vlastně žena neurčitého věku a pohlaví.
0: Jste mi připomněl tu scénku Menšíka s Bohdalovou, jak on říká Bohdalovi, jako bys nevěděla, že každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona teda jistě nebude.
1: No a tak je to trapný, ale mě to nedá.
0: Co?
1: No kolik teda?
0: No prosím vás, řekněme, že už jsem 7 let mohla být papež.
1: Jo, takhle?
0: Takhle, no.
1: To je 42?
0: No.
1: Ježiš, ale
0: a letos v říjnu to bude 8 let.
1: A tak...
0: Rozumíte, já už 8 let můžu pobírat papežský plat a pořád nic.
1: No a neměl bych tedy já za tento pořad pobírat nějaký poplatek za péči o seniory?
0: Můžete si zažádat o ošetřovné.
1: No tak to, a to bych vás ještě musel ošetřovat.
0: No tak můžeme nacvičit nějakou etídu, máme to zaznamenaný, já se tady složím, vy mi dáte umělý dýchání.
1: To je na mě moc. Ale že bych vám třeba vypral a vyžehlil kamizolku.
0: A vám přijde nevypraná a nevyžehlená, jo?
1: Nebo... Ne, ale za chvilku si dáte tajské jídlo, jak vás tak znám. A obě strany jaksi zažijí. To se stane, ne? Taky vám to někdy ukapne, ne? Mě pravidelně.
0: Jo, jo.
1: A já vám mám takovou radost, když se pokecá někdo jiný.
0: Já jsem měla jednu známou, tam měla takové poprsí, že vlastně ho měla tak jako hodně pod bradou. To já ještě nemám, ale třeba do toho taky dospěju.
1: Lepší než u kolen, paní Karol.
0: A ta vždycky tak jako se jenom tak podívala, říkám, pokecala jsem si bystu.
1: Bystu?
0: Bystu.
1: No a počkejte, my jsme to trošku zamluvili, ty dvě věci. Za prvé, že bych vám teda mohl vyčistit, když by se v případě nějaké nehody. Ale já mám novou pračku a já experimentuji.

0: Jo. A ona mluví.
1: Jo. A co si tak s pračkou po večerech povídáte?
0: No, ona mluví prostě primitivně, mluví, myslím, že by klidně mohla moderovat newsroom České televize. Ale říká jako, že doprala a co tam dám dál a že bavlna a že pomalé praní a parní praní. A těch programů, protože ji ovládáte telefonem, je Neurekom. Takže si stáhnete do telefonu třeba 30 programů.
1: A, tak to má víc kanálů než Netflix.
0: No tak já to teď testuji. A dokonce si můžete dát, jakou chcete teplotu. Na 40, na 60, na 90. No a já jsem tedy v rámci testu tam naházel nějak jako použité oblečení, jaký, nevím, 2-3 trička, prostě něco. A nechal jsem to projít tím testovacím programem, který jsem nevěděl, co znamená, nevím to doteď. A představte si, že ty trička jsem vyndal, ty 5X, a myslím, že by byly malé i vaší dcerce.
1: Takže přišel o několik oblíbených triček.
0: No, já si teď říkám, že bych si udělal takovou jako firmičku pro lidi, co hubnou a potřebují zmenšovat oblečení.
1: Jo, jo.
0: Tak to stačí, když to hodí ke mně do pračky, já tam vrazím ten záhadný program a vyjde vám to oblečení poloviční. Než to přešívat někde a platit.
1: To je jako v tom vtipu facebookovém, jak se baví ty dva kamarádi a jeden má na voku monokl a on se ho ptá, prosím tě, co jsi dělal? A on říká, no, manželka říkala, že jí pračka zmenšuje oblečení a já jsem jí řekl, že si myslím, že za to spíš může lednička.
0: Lednička mě nemluví, ale to jsem vám chtěl říct, že mě ještě mluví. Já jsem dostal od kamaráda Pavla k Vánocům takový ten vysavač.
1: Co jezdí,
0: ale i vytírá.
1: Yeah.
0: On dělá všechno vlastně a on taky mluví. Takže já třeba sedím v pracovně a slyším, že něco řekne vysavač, něco řekne pračka a já si říkám, jaká samota. Vždyť tam je jako rušno v tom bytě. Tam vlastně mluví jeden přes druhýho.
1: Máte byt nabitý umělou inteligencí.
0: No.
1: Jenom já se trošku bojím, aby po vašem antré o pračce a různých pracích programech a teplotách a tak dále a jak se vám to smrsklo, aby vám nezaklepala na dveře zásahovka.
0: Jak to?
1: No, že tady nějak šifrovaně mluvíte o praní špinavých peněz.
0: O praní špinavých
1: peněz. Jo, smrsklo se to, znamená, už ty úplatky nejsou, co bývaly.
0: Víte, co je? Mám novou zkušenost pračkou. Nikdy to nedělejte. Nikdy nenechávejte v kapse krabičku cigaret.
1: Jo. Bude tabák umytý dočista.
0: No, úplně to udělá strašně. Ty pračce to bylo všude a na oblečení a vůbec se toho nedá zbavit. Krom toho, že už to vůbec nejde hulit ty cigarety.
1: Tak to je pravda. Tak my hospodyňky, které s praním máme bohaté zkušenosti, víme, že nemusíte tam zapomínat jenom cigarety. On takovej zatoulaný papírový kapesník, to je taky pěkná mrcha.
0: No a pozor, už jsem našel 22 koruny v pračce. Takže nevím, jestli jak mě to montovali, jestli mě tam nenechali
1: dýško.
0: Ale pravděpodobně to z nějaké kapsy. No. A pravidlo jako ponožky neuvěřitelné. Já nevím, jakou máte zkušenost. Já jsem ještě nikdy nevypral ponožky tak, aby mě nezůstala jedna nebo dvě, které k sobě nepatří.
1: Jo, tak na to já mám takový pytel, tam to lifruju. Potom vždycky po čase to vyklepu, zjistím, že žádná ponožka tam nemá dvojici, tak to vyhodím.
0: Jak se to stane? To přece není, to fyzicky není možné. Když si dáváte ponožky do jedné krabice, takové pojízdné, a nikdy ji nehodím nikam jinam, prostě nikdy. Pak je všechny dám do té pračky a pak je všechny suchý si dám na stůl a dělám takový ten grif, jak je dávám dohromady.
1: Jo, jo, jo.
0: Vysvětlete mi, kam ta ponožka zmizí.
1: To bude fialová ponožková inflace.
0: Jakože na ceně. No ne, já mám pocit, že to je provokace tajné služby. To není možný.
1: Jo, že vám koudelka doma schovává ponožky.
0: No.
1: No, na druhou stranu, mě by se teda, samozřejmě by mi to bylo líto kvůli vám, ale pořád by mi přišlo praktičtější, kdyby koudelka vám doma schovával ponožky, než kdyby se snažil tady fejkovat volby. Což tak zatím trošku vypadá,
0: na
1: že...
0: Na to téma bych nežertoval vůbec.
1: Žertování je to jediné, co nám zbývá.
0: Paní Karole,
1: se chlapec snaží.
0: Se bojím, že je to na spadnutí.
1: No hele, dneska zpráva aktuální, že v Německu AfD už tam tajná služba na rovinu označila za extremistické hnutí. Takže v okamžiku, kdy Merz ve fialový šlépě jich porušil všechny předvolební sliby, všechno dělá naopak, tak AfD roste. Tak co zbyde jiného? Tak využijete rumunsko-francouzský scénář a začnete si budovat ty cestičky. Takže
0: jediná
1: ano.
0: Jediná cesta je Jindr Reichl, ministr spravedlnosti.
1: Ježiši Kriste.
0: Tak dopadne. Bože. Oni se jako, oni budou spáchat rituální sebevraždu, ti lidé.
1: No, já bych o některých scénářích nežertovala. Ale zase, když jsme u toho, tak jeden bývalý ministr spravedlnosti se stal maminkou. Nebo tatínkem.
0: Ministr spravedlnosti?
1: No,
0: pan Pospíšil. A to je hezký.
1: Je to hezký, no, jak napsal jeden můj známý na Facebooku. A když se mluvilo o množírnách na psy, to bylo křiku. A množírny na děti nikomu nevadí.
0: A paní Karol, to je něco jiného.
1: Není, to je úplně stejný. To jste akorát degradoval dítě na nějaký štěňátko, nebo rybičku, nebo
0: tak
1: morčátko, nevím. Křečka.
0: Mně to milé není, mě sympatické mi to není, nedělal bych to, ale zase vyčítat někomu jeho touhu po potomkovi, to si myslím, že je cufil.
1: Hele, já nikomu nevyčítám tu touhu, já si jenom myslím, že když někdo dopředu ví, že tomu potomkovi nemůže nabídnout to, co ten potomek bude potřebovat, tak je to prostě ryzí sobectví. Ale my bohužel žijeme v době, kdy to sobectví má jako přednost před vším ostatním.
0: Děťátko se narodí do absolutního luxusu, bohatství, něco jako princ William. Tak
1: no jo,
0: bude mít jiné. Jako.
1: Ale i princ William měl maminku, než teda tragicky zemřela ve Francii v tunelu, že?
0: No tak já bych... No a vy mu to nepřejete? Přejete, ne?
1: Ne, já to nepřeju tomu dítěti, nebo
0: jo, tomu dítěti. Tak je, ta doba už bude jiná, takže už si v té chvíli nebudou děti ve škole dělat z toho srandu. No v té době už nebudou školy.
1: Jo, to je pravda.
0: Už se budou rodit lidi, do kterých se bude někam budou mít zásuvku. Kolik na to máte peněz? Jak chcete chytrý děcko?
1: Ne, místo školy budeme mít kurzy wellbeingu.
0: Čeho?
1: Wellbeingu.
0: Co to je?
1: No, aby se ty děti cítily dobře. A pak nám ty školy budou opouštět takový spokojení, usměvaví, mladí a krásní lidé, jako je Danuše Nerudová. V hlavě je pusto a prázdno, ale spokojený úsměv na rtech.
0: No, víte, já jsem měl, mám s tímto zážitek, já jsem měl kdysi dávno, no dávno, před 10 lety, na Frekvenci 1 v presklubu majitele nějaké takové té školy pro děti, té progresivní, novodobé a tak. Jo. A on tam vyprávěl, on byl zároveň ředitelem, jak to v té škole chodí. A když se dítě chce učit, tak se učí. Když se nechce učit, tak se neučí. Když chce jít do školy, jde do školy. Když nechce jít do školy, nejde do školy. A když přijde do školy a řekne, že dnes si bude hrát na bubínku a bude bubnovat, tak bubínkuje. A já jsem, no bys nevěděl, co na to mám říct. Na to neexistuje žádná doplňující otázka. Protože si říkám, třeba se v těch dětech opravdu rozvine ten bezbřehý talent, a jednoho dne budou studovat na Harvardu. Ale bojím se, že tam budou mít ty návyky úplně k ničemu. Přijet na Harvard a říkat, já budu dnes hrát na bubínku.
1: No ale představte si až takhle vybavené tímhletím myšlenkovým, jak to říct, portfoliem vybavené děcko dospěje a přijde někam na pracovní pohovor a proti němu se posadí ředitel té firmy a on řekne, ale pane řediteli, já si s vámi nechci povídat bum bum bum bum bum a začne bubnovat na bubínku. a řekne, a já nebudu chtít chodit tady k vám do práce a dělat to, co vy po mně chcete. A ten ředitel mu na to řekne, fajn, tak si hrajte na bubínek, ale zadarmo.
0: No ne, tak tyto lidi rostou proto, aby kandidovali na europoslance, ne?
1: No, při troše štěstí, když budou mít správného přítele po boku, tak mohou kandidovat i na Pražský hrad.
0: To je Pražský hrad. No. A tak já si nakonec říkám, že bylo dobře, když jsme měli ve třetí a čtvrté třídě pana učitele Graciase, tenkrát již seniora, jak by se dneska řeklo, tenkrát se říkal dědek v důchodu a zaskakoval asi za někoho, ale učil nás za roky a měl takový ten dřevěný metr do výuky. A to vám bylo tak účinný, tam, když přišel někdo k tabuli a nemohl si vzpomenout, tak dostal tím metrem přes záda a to byste koukal, jak si rychle vzpomenete. A jak si ty věci pamatujete potom? No. Já to píšu, respektive paní Formáčková to píše v knize Xaver, jiná učitelka moje, ale výborná, jo? Tak já, když jsem soustavně vyrušoval, tak jsem dostal hroznou ránu po ní po hubě. Ale s takovým gustem si to vzala. A takhle jsem ty prsty měl očištěny ještě asi 3 dny. A ona řekla památnou větu. Pamatuj si veselý, že to žvanění tě neuživí. A to se sekla, co? Štenka.
1: Pamatuj si veselý, ty zraješ pro šibenici.
0: No tak to bylo jako na denodenní bázi, protože já jsem jako žák školy byl lotr a flink. Jako.
1: To já se takhle vzpomínám, když jsem přišla na střední školu a už nás ta paní profesorka víc poznala třídní v tom prvním ročníku, tak potom udělala nástěnku a tam o každém, dneska už by to neudělala, protože by to narušovalo náš well-being, ale o každém tam napsala nějaký citát, který si myslela, že ho charakterizuje. A u mě tam napsala, existuje jenom jeden správný názor a ten mám já.
0: Jo? Co by napsali o mně?
1: Že vás to žvanění neuživí.
0: No, asi jo.
1: A pak jsem se ještě vzpomněla na pana profesora. Jsme měli pana profesora na ekonomiku a on byl takový správně profesorsky zahloubaný a zmatený. A stále říkal, viďte a že. A kamarádka si vždycky ke každé hodině do sešitu nadepsala viďte a že a teď dělala čárky. A byla to strašná legrace až do chvíle, než jí vyvolal k tabuli a chtěl si prohlédnout sešit.
0: Jo, on to tam našel. Takže, ale oni ti lidé, kteří používají plevelná slova, ale pozor, to používáme všichni.
1: To je pravda.
0: Jo, ten tak, abychom si to řekli upřímně jako muž chlapovi tady, jo. Tak to si neuvědomujete. Takže on o tom třeba nevěděl.
1: No tak tam se to dověděl a pak s ním byl ještě jeden takový humorný moment, protože on popsal vždycky celou tabuli. On pořád něco čmáral na tabuli a potřeboval tam mít hodně místa. A pamatujete si, jak dřív ve třídách byly ty tabule, že měly ta dvě křídla, která se otevírala do stran. No a teď on už dopsal a potřeboval to křídlo otevřít a nešlo mu to, protože tam byl takový stojan s květinami. On říká, no ten stojan s květinami, víte, to byl opravdu výborný nápad, že to tady musel dát nějaký inteligentní člověk, víte. A my jsme říkali, to tam dala paní profesorka třídní. A on vůbec nezaváhla, říká, no vždyť říkám, že je to velice pěkné.
0: No my jsme taky měli, toto už bylo na hotelové škole, pána z matematiky. A pozor, hotelová škola, kterou studují lidé při zaměstnání jednou za týden, neboli mají jiný starosti, úplně jako jenom přemýšlí, jak by to... A jsou ve třídě 3 šprtky, které si zapisují každý na rychnutí. A jinak jsou to lidi, kteří tam prostě si říkají ze 4 to nějak prolezu, něco klasický tenhle ten způsob. A tam byl pan učitel, profesor, učitel asi Blažek, učil matematiku a on byl úplně jako zbavený smyslu. Protože on začal
1: matematikum děje.
0: Vypisovat nějaký prostě cosi hrozný věci, zněť písmenek a čísel, který nikdo z těch pracujících, kteří si tam dodělávali hotelovou školu, vůbec netušil. Ani šprtky netušili. Ale on se vám tak utrhnul, že jak psal na té tabuli, tak minul tu tabuli a v zápalu toho boje začala psát tou křídou na zeď. A až u umyvadla si to uvědomil a řekl, je, promiňte. A když jste mluvila o těch křídlech, jak je tabule, že se otáčela jedna strana a druhá strana, tak někteří učitelé s velkým strachem otáčeli tu tabuli, protože nikdy nevěděli, co na druhé straně je napsaný nebo namalovaný. A to teda u nás žilo docela tenhle ten problém.
1: Jo, tak to si umím představit. A když jsme u té školy a u toho vzdělávání, tak víte, že dneska je výročí?
0: Dneska je 2. května.
1: Dneska je 2. května a je to přesně 80 let, co nad budovou německého říšského kancléřství zavlála americká vlajka.
0: Americká.
1: To je verze Danuše Nerudové. Všichni ostatní tam měli sovětskou.
0: Jasně, no tak to už je stará písnička, ne?
1: No ale pořád jako bych řekla, že to docela dobře ladí.
0: Je to šlágr pořád.
1: Mě to baví, no.
0: Já to taky sleduju, ale víte co, paní Karol, ona musí z toho být tak nešťastná. Ta sedí obden doma večer, dívá se na ordinaci v Růžové zahradě a říká, taťko, jak jsem mohla být tak blbá, jak jsem se takhle mohla seknout, proč si mi to někdo neřekli. Já jsem, taťko, tak nešťastná. Pusť tam ještě jeden díl. Ať se trošku... Víte, je potřeba, abychom byli velkorysí jako svatý otec.
1: Nebo jako třeba Petr Fiala.
0: Jak to?
1: No Petr Fiala, ten je taky velkorysí. Dočetla jsem se v médiích zprávu a pořád se ještě tak trochu myslím, jestli to taky není nějaká...
0: Velkorysí panu Křetinskému, co vím já, ale no.
1: Sovere, vy opravdu zlobíte. Jako by vám to v té radě nestačilo. Takže bude na turné, asi v rámci inkluze, bude jezdit na turné s paní Pazderkovou.
0: Já nevím, kdo je paní Pazderková.
1: To je blbá blondýna.
0: Paní Karol,
1: no opravdu,
0: jak to mluvíte
1: ona se
0: o
1: tak,
0: ženách?
1: No ona se tak označuje sama. Ona se tak označuje sama a podobně jako paní Nerudová, to taky nehraje.
0: Jako ona je politička, to je nějaká?
1: Nevím. Ne, to je moderátorka.
0: Moderátorka, no. Co pro boha moderuje?
1: No, bude moderovat tour s Petrem Fialou.
0: A on tam Honza učí. Pro boha, co učí? Jo, ona moderuje. A co pro boha moderuje?
1: No, bude moderovat tady velkou akci s Petrem Fialou. Petr Fiala...
0: A ona je humorná?
1: Dokonce velmi.
0: Jo.
1: Ale je to takový ten humor, kdy to nevíte.
0: Takhle.
1: No a Petr Fiala bude jezdit na volební šňůru s komičkou, tak jako seriózní politik, tak mě napadlo, jestli my jako dva seriózní moderátoři bychom k sobě nedokázali jaký najít nějakého politického kašpara, s kterým bychom vyrazili na turné.
0: To bych věděl, Matěj Gregor.
1: Vy jste vošklivý.
0: No tak,
1: ne, já myslím nějakého opravdu, jako známýho.
0: Jo, takhle.
1: Já nevím, třeba vyrazit s Mariánem.
0: Mariánem?
1: S Mariánem.
0: S Alfou? Nebo který?
1: Ne, prosím, já z toho měl Havel, to už je pasé.
0: Marián?
1: No Jurečka.
0: No Jurečka.
1: S Jurečkou.
0: To pro mě je hrozně klerikální. To není Jurečka.
1: No ne, tak koho jinýho?
0: Lidovec. Ne, to musí, tak když už tak Čunek. To musí být někdo, kdo má elementární smysl pro humor.
1: Ne, to právě musí být někdo, kdo to o sobě neví.
0: Jo. Tak já nevím. Já jsem to zažil, na rozdíl od vás, že jsem moderoval kampaň pro politickou stranu před 15 lety.
1: Do dneška vám to někteří nezapomněli?
0: No tak jasně, tak s tím do toho jdete, ale byli jsme 2 nebo 3 měsíce každý den, včetně sobot a nedělí, ve 3 městech. Mm-hmm. Nevím, jestli si umíte představit tu řeholi, a já jsem ještě večer jel na frekvenci 1 každý den a předtočil vysílání na 2. den. S tím mám hluboké. No. A ne všichni přijdou na ty politické tady hrátky úplně jaksi vstřícně.
1: Jo, no mně by se líbilo takhle na to turné vyrazit to, ne, že bych se tady nějak podbízela, ale vyrazit právě s Danuší Nerudovou.
0: Tak to já ne.
1: Já jo, že by jsme mohli být chytrá blondýna, jako já, A ta druhá?
0: Tak já bych si na to koupil první řadu, ale to by mě, a hlavně, víte, ono takový to ježdění. Kdyby chodili sem, tak jo. Ještě budete jezdit.
1: Nemusíte výjíždět za občany. Petr Fiala taky musí výjíždět za občany. On jim 4 roky kecal, teď se snaží, aby se na to na poslední chvíli zapomněl. To musíte za těma lidma domů.
0: Já se bojím, že tady platí, víte, že s oblastní estrádou teď jezdí po vesnicích a v studených sálech žvaní pro pár klimbajících. Já jsem teď viděl paní Schillerové, taky nepřišlo moc lidí.
1: No, tak na to lidi nechodějí.
0: Nechodějí.
1: Na to lidi nechodějí.
0: No a když tam bude nějaká, jak vy říkáte, herečka, zpěvačka nebo co, moderátorka, tak třeba to bude lepší na druhou stranu.
1: No to se tam všichni budou podívat už jenom proto, aby viděli, co z toho vyleze. Jo, to bude takovej ten typ estrády, jako dřív lidi chodili do cirkusu podívat se na ty lidi, co měli 2 hlavy. Tak takhle oni se budou chodit jezdit nebo budou se chodit dívat na toho Fialu.
0: To nevím. Jako.
1: No.
0: Tak uvidíme. Tak, politické strany umí, nebo jejich marketéři umí kde co, umí i kompars. Takže bychom za 300 mohli jezdit klidně jako kompars, paní Karol. Dostali bychom třeba i párek.
1: S hořčicí. Stali bychom kelímek, do něj limonádu,
0: no,
1: modrou.
0: A jak by nám bylo?
1: No tak až do okamžiku, než by se pan premiér Fiala rozhodl, že se s náma vyfotí na Instagram, možná docela dobře.
0: Tu bychom se vyfotili, proč ne?
1: Počkejte, to už penězích na kompars není.
0: No bojím se, že když sníte ten párek, tak budete muset svolit. To je jako... No nic, paní Karol. Tady teď ve studiu bude další natáčení, mi už náš čas vypršel. Tady to běží, jak...
1: No, teda Xavier, vy máte dneska vychování. Napřed mi řeknete, že už dlouho přemýšlíte, kolik mi je, a pak mi řeknete, že můj čas vypršel.
0: No ne, náš čas vypršel.
1: Jo, náš čas, dobře,
0: náš čas. A navíc, jako se těším příště, když budeme točit, tak už možná bude konkláve.
1: Takže to nebude jenom za stranu a za lidi, ale za stranu a za papeže.
0: No, já už vidím, jak se tam sjíždějí ti konklávesisti. No, takže, a taky bychom tady mohli udělat konkláve.
1: To bychom mohli.
0: Já to mám vymýšlený.
1: No.
0: Dokonce Tomáš Nevoral by nám poslal nějaký řízky a chlebíčky. Tam by nám dali kávovar ale nevím, na čem bychom se museli jako shodnout. A my bychom jedli ty chlebíčky první den, druhý den, třetí den a teď by to docházelo.
1: Jo. A už by byl ten tlak, že musíme
0: ten
1: zvolit.
0: Tlak.
1: No. Ale mohli bychom to udělat, protože fakt je, že vy hulíte tolik, že s tím, aby se vznášel bílý dým nad sídlem XTV, by asi nebyl úplně problém.
0: No teď bude méně jako.
1: Tak nepřestávejte, dokud nebude konkláve.
0: Vidíte, že by hulíte tady?
1: No teď jste se ovládl.
0: No vidíte to.
1: Nechte si to na konkláve.
0: Paní Karol, těším se na příště za stranu a za lidi.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Nashledanou.

0: Podtrženo, sečteno a dnes paní Karol. Dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Tak pozor, tady už jde do tujího. Udělat nějakou blbost, jako byl Krym, by pro otce byla sebevražda, řekl Andrej Babiš mladší. Paní Karol, z tohoto jsem špatný.
1: Vy vždycky tady říkáte, že je vám někoho líto.
0: Ano,
1: teď jste teda úplně neřekl, že je vám líto mladýho Babiše, ale já vás zastoupím, mě ho líto je. Ale mě ho líto je už dávno. Mě by skoro zajímalo, kde má ty kamarády.
0: No jo,
1: víte, jak před volbama byli ti kamarádi, jak tam měl pana Novotného a toho pana režiséra Klusáka, nebo jak on se jmenuje, jo, jak měl Klusák, spoustu těch kamarádů, kde je těm kamarádům teďko konec?
0: No jak to jsme věděli, žádný překvapení, ale...
1: No věděli a o to je smutnější, že na naše slova zase došlo.
0: Jako vždycky, ale ať je to, jak je to, představte si, že tu situaci absurdní, že jednoho dne budete stát před soudem.
1: A svědčit proti vlastní rodině.
0: A Magdalenka bude stát v chodbě a bude proti vám, bude křičet, mama, často zrobila. A pak tam půjde, no vy se tomu smějete, tady to tak je.
1: Je to pravda, ale tak ono taky trošku platí, co si vychováš, to máš. Tady prostě je potřeba říct, že ten vztah k těm dětem, to je záležitost i těch rodičů. Tady nejde jenom o to, že to dítě jde proti vám, to je vždycky o obou. Takže tady zase bych asi pana Babiše staršího úplně z toho nevyviňovala. Každopádně prostě pan Babiš mladší od začátku v tom příběhu hraje hrozně smutnou roli a teď evidentně bude nějaké takové poslední dějství, nebo jedno z posledních dějství, ve kterém on si střihne teda hlavní roli. Kamarádi už se rozprchli, ale je vidět, že on to chce dohrát do konce. Že tam ty nevyřízený účty s tátou jsou natolik silný, že bez ohledu na to, že kámoši jsou fuč, tak on si to dojede.
0: No. Plyne z toho takové poučení, jestli já bych, paní Karol, se neměl nějak víc podílet na výchově vaší dcerky. Protože já jsem zjevně morálně v pořádku v tomto punktu.
1: Já taky, nebojte, já si to ohlídám.
0: No ne, že bych říkal, Magdalenko, nikdy nechoď
1: na Krym
0: a svědčit proti mamince.
1: Ne, já myslím, že Magdalence to říkat nemusíte, tato bude vědět.
0: No, nevím. Vy, matky, jste zahleděný do těch dětí, nevidíte, neslyšíte.
1: Právě my, matky, jsme zahleděný do těch dětí a proto by se nám něco takového potom nemělo stávat.
0: Jo. A dáváte jí brokolici?
1: Dávám jí všechno možnou zeleninu, na zeleninku papá.
0: Víte, že se teď dětem dává brokolici, papá?
1: Papá a všechno možnou zeleninku, no.
0: Jo, my budeme moc do party naší.
1: Ona papá i masíčko, všechno možný.
0: Jo,
1: no, to
0: a vy zeleninku moc ne, co?
1: No když je k ní hodně masíčka, tak taky zahodinku.
0: No. No jo, mám taky podezření. Toto je smutný.
1: Bude to ještě smutnější.
0: Bude to ještě smutnější.
1: Ostatně celý ten soud je taková smutná záležitost pro média. Vstupenky se na to vydávaly. To je jak ve Francii, když někoho popravovali na gilotině, taky se na to vydávaly vstupenky pro šlechtu a pro tehdejší VIP do první řady. Takže tohle je něco podobného.
0: Paní Babišová,
1: ano,
0: jako manželka, královna matka, no to není vlastně od něj matka.
1: Ne.
0: Ona tam byla s kabelkou za 450 tisíc. Psali v tisku.
1: To jsem viděla, ano.
0: Ale co to je proti kabelce?
1: Tety Hedy.
0: Ta byla taková... Já jsem to měla
1: no
0: fotce.
1: Musím říct, že mě zrovna tahle kabelka, že bych řekla, že má paní Babišová i lepší kousky.
0: Jo.
1: A podle mě ona u toho soudu nechtěla příliš provokovat.
0: Vzala něco obyčejnějšího.
1: A tak si vzala něco obyčejnějšího. Ale dopadlo to, pamatujete svého času, že jo, pan Paroubek s paní Paroubkovou, malá holčička a botičky od Diora.
0: Jo.
1: No, tak tohle to je nějaká podobná kauza. A přitom ta kabelka, ona si řekla, no to nevypadá na to, že to stojí ty peníze. Vypadá tak jako ošuntělé, viděla jsem nějaký flíčky na tom i byly, takže není to úplně jako nejnovější,
0: flíčky.
1: Nejvíc. No, tak byly tam nějaký, nebo to možná bylo špatně vyfocené.
0: Jako pokecala to něčím v oběda, no to se stane.
1: Kavčo vám vystříkne vodička, ukápne, stane se ledacos, že jo. Takže...
0: Vzala nějakou obyčejnější, takhle to
1: vzala nějakou obyčejnější a zrovna jak na potvor to byla za 400 tisíc.
0: No, ale zase já to moc nevěřím, to může být informace. Jak to poznáte takhle na dálku?
1: No, já to třeba poznám.
0: Jo.
1: Takže musel tam v redakci, když to psali, sedět někdo, kdo tomu rozumí třeba aspoň tak jako já.
0: Kabelka.
1: Mm-hmm.
0: Proč neměla luxusní kabelku XTV, tu, jak máme tu Vixlajvantu.
1: S nápisem Pravda a láska vyděsí. Asi nechtěla provokovat
0: soudce. Škoda, jako bylo ve všech médiích, tam šla.
1: No
0: a je stejně hezká.
1: Počkej,
0: jako
1: poslal,
0: ta...
1: poslal stejně jako? Ne. No tak se nedivte, že si ji pak nevzal.
0: No jasně. Do příště to udělám. Kdy mají další stání?
1: To nevím, ale zjistíme to a pak by mohla tu za těch 400 tisíc schovat do té naší XTV.
0: Jo. Tak. Paní Karol, včera tady byl.
1: Je. Yeah.
0: Včera tady byl.
1: A proč jsem tu včera nebyla já, když tu včera byl?
0: Vy jste vychovávala dcerku včera.
1: No dobře, no. Tak, ale to není omluva. To my bychom přijeli obě.
0: Jo.
1: My jsme přijeli obě.
0: No tak proč jste tady včera nebyla? Asi jste nepotřebovala dobít mobil. To je jednoduchý. Co to je za otázku? A tady seděl, jak sedíte vy a vy. A byl zase jako břitva pan prezident Václav Klaus. Představte si, paní Karol, 23. díl, jak ten čas letí.
1: Hmm.
0: 23 dílů už máme natočený a 25. to už bychom mohli slavit.
1: Já bych udělala nějakou oslavičku, my přijedeme s Magdalenkou. Magdalenka ještě nikdy neviděla žádného prezidenta naživo. A já jich viděla taky po čertech málo.
0: Dobře. No ale co řekl? Václav Klaus. Fialovo veřejností pohrdající hodnocení protivládní demonstrace přesáhlo veškeré meze, paní Karol to říkala. Kvůli zničené dopravě v Praze jsem dnes poprvé nepřijel včas. On přijel později. Chvilku. A kdyby tady bral nějaký honorář, tak bych mu to strhnul.
1: Ale vy jste na něj jistě rád čekal, stejně tak jako já ráda čekám na vás, když zrovna máte zpoždění.
0: Ale já jsem ještě nikdy neměl zpoždění.
1: To není pravda. To není pravda.
0: Já nevím, co vás to popadlo dneska. Severe,
1: to opravdu, ale opravdu není pravda.
0: Nevím, a to já dám k soudu. Teď jste to tady řekla na kameru. Já jsem fakt,
1: můžete si jako svědka pozvat mladýho Babiše, ten to má praxi.
0: Ten to má praxi, ale prezident pravil teda to pohrdání a to tak, co k tomu.
1: No, já jsem k demonstracím řekla opakovaně svoje, myslím si o nich svoje, to jsem řekla jasně a stojím si za tím pořád. Na druhou stranu to Fialovo vyjádření bylo fakt nešťastný. On neměl hodnotit ty lidi na pódiu primárně, on měl hodnotit ty lidi pod pódiem, že ti lidé mu vyslali nějaký signál. Tak měl říct, vážení občané, já chápu, že jste se sešli, mrzí mě, že se vás sešlo tolik, že cítíte nejistotu, něco takového státnického. A pak až nakonec, když si to nemohl odpustit, tak se teda otřít o tu partu, co se tam sešla na tom pódiu, protože souhlasím, že to jako některá, že jistá část těch lidí byla při nejmenším podivná, takže nemělo to ale být to sdělení na úvod, to, že on celou tu demonstraci smetl tím, že to teda pořádal někdo pomalu na podporu Ruska, to takhle být nemělo. On měl jako státník, že já jako komentátor si můžu dovolit třeba jiná slova, ale on je premiér celé země, je premiér i těch lidí, kteří tam stáli na tom Václaváku, takže měl pronést něco takového smířlivého, státnického, něco uklidňujícího k těm lidem a ne teda šmahem říct pomalu, všichni jste tady demonstrovali za Rusko.
0: No, to byla chyba velká.
1: To byla chyba. Na druhou stranu, jak říkám o tom, jestli demonstrace je v demokratické společnosti, kde si ty politiky volíme zrovna tím správným nástrojem, to si nemyslím. Ostatně, když tady na té židli seděl někde minule nebo předminule pan prezident, tak on v podstatě o té demonstraci řekl úplně to tež, co o ní říkám já. V tomhle tom je mezi námi naprostá shoda, což mě těší pochopitelně. Možná to dělá ta židle.
0: Ne, já vám řeknu, co to dělá. No.
1: Jo, tak povídejte.
0: No ne, tak dokončete tu myšlenku.
1: No teď jste mě přetrhnul, tak já už nedokončím.
0: Řekl to samé, co vy.
1: Řekl to samé, co já, tečka.
0: Mě
1: to těší, mě to těší.
0: Neboli vy jste té demonstraci nefandila?
1: Já nefandím žádný demonstraci. Když byli chvilkaři, tak jsem těm demonstracím taky nefandila, protože zastávám názor, že je-li někdo demokraticky zvolen, tak ulice ho nemá odvolávat. A to je názor, který zastávám kontinuálně bez ohledu na to, jestli jsou v ulicích chvilkaři, nebo jestli jsou na Václaváku ti lidé, kteří tam byli přednedávnem, nebo až vyjdou do ulic zástupci Green Dealu a genderismu a LGBT a všeho dalšího, budu tvrdit úplně to též. To znamená, demonstrace nemá svrhávat demokraticky zvolenou vládu. Od toho tady máme volby.
0: Paní Karol, vy jste tak chytrá. Mm-hmm. To jste tak
1: já
0: hezky
1: teď. Já se učím od vás.
0: Ne, neskazujte to, to opravdu musím...
1: Ne, to je tím, že to je tím kouzlem, to je tím kouzlem okamžiku, že vy sedíte proti mně, tady mám pocit, jak kdyby pan prezident tady byl na dosah, tak ze mě padají takovéhle myšlenky, jinak by se to samozřejmě nepovedlo.
0: Dobrý, to bylo dobré.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane prezidente, díl 66. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
2: No, to byla pro naši býtnicko-kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila, tohle si pašovala z ciziny, tuhle knížku, a tak si tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66, prostě, no, to vaše generace taky vnímá a zná.
1: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouak.
2: No, Kerouak, ano, to je jasný. Nicméně pro mě, toto. Já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu, a pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop, neexistující věc. Zatímco my jsme tady byli plni v těch 60. letech tohohle toho. A tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet s autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě v hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový, a jedna půlka byla, on tam měl Gregor to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka téhle místnosti. Takže, ale autostop mě zklamalo, že není.
1: Tak název pořadu bychom měli okomentovat. Hmm. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale na i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartoškou?
2: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal. Takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
1: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se

0: v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo já, jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale v jeho, zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
1: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho. A jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl.
0: Fakt jste tam nikdy
1: nebyl. Jsem tam nebyl a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
0: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Záralová za Jirkou Bartoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladý, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
1: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
0: Ježíš, to bych věděl. To jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, Xavere, u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam komentoval tu volbu Páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělej papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby vysníval, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež, ty zlatý brýličky, vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky.
1: No, já bych že by skoro byl z Brna?
0: No, že by byl z Brna, to je, ježiš, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení

0: Jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala. Neboli, rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní.
1: Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
0: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás, pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
1: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince. A to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu. 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu, na institutu?
0: Tahle knižka nevyšla v našem institutu. Tahle knižka
1: vyšla v Olympii.
0: Na nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli a tudíž zásadně ji nedistribujeme. My teda distribuje ji Olympia.
1: No a já jsem ji dostal do ruky dnes. Já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
0: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se vede, tím jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardenách. Ne. Ta knížka je v podstatě, a proto možná ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války, a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové, a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, k jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem, ne celé, ale nemalou část tohohle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. U těch tady v těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti těhle toho celého století.
1: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
0: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale
0: pozorně,
1: tady se může všechno, diskutuje. Pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá v Olympii, to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
0: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni. Od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou ztrácí práci, ztrácí zaměstnání. Ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
1: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
0: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvrtlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje. A tak to by bylo debata o těchto věcech.
1: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
0: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajda a Srdíčka. Já vám ji přinesu příště k závěru. V podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce, tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strýček řekl, tohle výročí, to bude zásadní pokus o přepisování historie, to se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
1: Nerudové.
0: To bylo, já myslím, že bylo 13. února, jestli se nemýlím. Takže už jsem to měl půlku napsaného, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádný výrok tento její výrok nepřekonal. Teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné superméno, ale nebudu analyzovat.
1: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v uvozovkách upravit?
0: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás v přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesun, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně novou a zamyšlení stojí. Mm-hmm.
1: Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, tedy k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než je pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt. Mm-hmm. Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
0: Ano.
1: A už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu. Tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
0: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
1: Chcete ještě tím ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
0: tím
1: jsem
0: to.
1: Tím
0: mě naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je,
1: chybí
0: to
1: vám
0: je,
1: ten druhý.
0: To je velmi...
1: Pochopil jsem
0: velmi,
1: to, pane prezidente.
0: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano.
1: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
0: Dávám pozor.
1: Ježiš, dám. Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
0: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl, dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že ten, to úplně, úplně fanatické odmítání této možnosti. Mnozí byli, mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne Moskvě byli a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a hlav a předsedů vlád, takže mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
1: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
0: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne, podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval, těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. Že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc, kterou věc. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002, ano.
1: 2002 určitě ne.
0: Ano, 2002, ano.
1: 22.
0: 22, samozřejmě. To beru. Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme, a dosvědčují o tom spousty svědectví, tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali, a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říci, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi, v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále, takže by mohlo dojít zaprvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před politici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dědinský názor. Takže díky za toto jednání a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, a aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zas má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
1: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to,
0: určitě.
1: A jasně. A potom vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
0: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
1: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete jiného.
0: Ale ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, od toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kdy najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat od té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
1: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
0: No to
1: je to Donald Trump?
0: Optimista.
1: Nebyl tady Donald Trump, tak zní odpověď?
0: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má tisíc jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně, a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
1: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
0: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku, kdy stačilo mávat s jedním, dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze...
1: 14, myslím. Ne?
0: Nebo budou teda taky samozřejmě takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách, jo?
1: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
0: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže...
1: Představili lídry například.
0: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný... Tohle to jsem tam výslovně...
1: Dnes SPD, tak
0: je SPD jenom. Jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
1: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
0: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu, takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
1: Mastnota, neboli tuk, je nositel chuti. To oba dva víme určitě. No. No dobře, tak si to necháme.
0: To ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude tak docela pěkné na příští debaty.
1: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
0: Já se taky těším. Ano, moc.
1: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí, jako po každé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
2: No a nakolik je ten účet?
1: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal, jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropský v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedený s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce Ursula von der Leyenový, šéf se Eurokomise, ať za ním přiletí a počkrávne mu to. Ona tam přiletěla, udělali takovou krátkou tiskovku, kde teda ona oznámila, že s tím Evropa souhlasí, 15% cel na evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy, a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to by jsme se potrestali ještě po druhý, protože samozřejmě, pokud by jsme hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanům neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože by jsme to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohle to, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak byste řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, a jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
2: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů, má pocit, a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme vůči té druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína

0: tu Ameriku jednou předežené nebo nepředežené. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenční. Schopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut, a my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
1: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu a Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou a prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřel, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie. A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby bezpečnostně nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a biznismen. A všechno prostě dělá přes má dáti dál. A tu situaci, jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou Evropské unie čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem a proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se, prostě tohleto na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Já jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
0: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech

0: na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme, potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní, my nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení. Ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Mm-hmm. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla. My s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuto chvíli má na nás páku úplně každý.
1: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to, co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné, a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě. A zvlášť v Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku. Tak. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně, když jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhletu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší. Tak co jsme udělali? Takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou. Teď se ničíme podruhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst. Takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
0: No tak to už nemáme další dobu. Tak pojďme si říct, co to zaplatí.
1: To se bohužel obávám, že vím.
0: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví jak stáli, prostě pro Američany v tuhletu chvíli je zajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pámu za to, že ještě nás teda nenapadlo, uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pánbu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku. Od příštího roku spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono se to propisuje do úplně celé ekonomiky.
1: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal a teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy, tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no helejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše Green Dealovské nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
0: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek. Protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka. Tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější. I po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického. I po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak teda, ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
1: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistí pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský, nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
0: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kdy Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
1: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
0: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech, ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
1: Já vám to řeknu.
0: Evropská unie je pro smích úplně každému.
1: Máme přátelé v Ukrajině.
2: Ukrajina.
1: Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, že by takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no. Na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoct jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí v neštěstí, co myslíte?
0: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohleto ten proces urychlilo.
1: No tak snad poprvé končíme pořád, kdo to zaplatí, optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
0: Nashledanou. Posloucháte Radio Xaver.

0: Rádio Xaver.
1: Bez podpisu, změněným rukopisem, slovíčka plná hnisu, vykřičník za dopisem.

jsem čekal svoje kamarády a nechal otevřené všecky dveře v blátivých bagančatech. Někdo mi v duši šlape a blíny jedovaté zasadil pod okapem, znát aspoň křestní jména anebo souřadnice.

0: Ale...
1: Tomáš Břicháček je naším hostem. Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Pan Tomáš Břicháček je právník se specializací na právo Evropské unie a mezinárodní právo soukromé, je také publicistou a zejména autorem knihy Green Deal – Zelený úděl. Tak to ta kniha vypadá, vydává Institut Václava Klause a já bych řekl, pane Břicháčku, že to je kniha, kde celý ten slavný Green Deal takzvaně, jak se říká hezky česky, rozměňujete na drobné, neboli na prvočinitele. Je to ten Green Deal, je to nebezpečná věc podle vás?
0: Myslím si, že je to nebezpečný projekt, který má potenciál změnit život nás všech generací, které jdou po nás. Bojím se velkých dopadů na naše hospodářství, na naši prosperitu, ale i svobodu, lidskou důstojnost, naše veřejné finance a také na demokracii a svébytnost členských států. Takže myslím si, že to projekt nebezpečný a že je to do extrému dovedená zelená politika, tak jak jsme ji znali dříve.
1: Omezení svobody, to je věc, kterou já slyším v souvislosti s touto knihou a už jsem ji tak trošku prolistoval, nečetl jsem ji úplně celou. Řekněte, jak může Green Deal omezit naši svobodu anebo naše svobody?
0: Tak ono je pravda, že většinou lidé dohlédnou jenom na ty ekonomické dopady, to je velice zajímá, ale musíme si uvědomit, když právě rozložíme ten Green Deal na ty prvočinitele, tak vidíme, že vlastně to především o příkazech, zákazech, o omezeních, o administrativní zátěži a zároveň ohrožení mobility a tím pádem svobody pohybu. Takže na tu svobodu se dostaneme z mnoha úhlů. A Václav Klaus už před mnoha lety, už na začátku 90. let, varoval před tím, že zelená politika může být novou verzí direktivního systému a že ohrožená je především svoboda.
1: Směřuje to k tomu, z toho, co víme teď, v této chvíli o Green Dealu?
0: Tak rozhodně Green Deal je obrovskou soustavou příkazů, zákazů, omezení, které už byly z velké většiny schváleny a které tedy zatím se ještě z většiny neuplatní, ale čekají nás, pokud s tím něco neuděláme. Takže...
1: No a co je podle vás, jako člověka, který se tím zabývá i profesně, vlastně jako co by publicista také, co je takový úplně nejbizarnější z těch zákazů, z toho omezování svobod? Jsou to ta plastová brčka nebo...
0: Tak plastová brčka to ani bezprostředně nesouvisí teda s Green Dealem.
1: No to teda souvisí.
0: A to už bylo v plánu, ale i dřív. Nejbizarnější, já vidím spíš bizarní prvky mimo tu oblast příkazů a zákazů v těch věcech, jako jsou jako je agitační platforma Evropský klimatický pakt například, která tam není o příkazech a zákazech, ale o tom, jak mají angažovaní občané působit na svoje spoluobčany, aby se zapojili více do té klimatické politiky. Nebo další velice zajímavý projekt je nový evropský Bauhaus, který je zase snahou přivést ten zelený úděl do kultury, protože Ursula von der Leyenová prohlásila, že to není jenom politický projekt, ale v podstatné míře kulturní, že se musí přeměnit nějakou hmatatelnou zkušenost pro lidi, s kterou se mohou v každodenním životě stotožnit. A že jestli Green Deal má duši, tak je to nový evropský Bauhaus, čili hnutí, které má zapojit architekty, designéry, umělce do služeb zelené politiky.
1: No a teď pojďme na ty ekonomické aspekty, protože to asi bude bolestivé, co budete říkat. My to už ostatně vidíme v našich běžných životech i v médiích. Čteme, že tu brněnský Zetor propouští polovinu zaměstnanců, tu skončila nějaká fabrika a tak. Třeba díky cenám energie, což je všechno v jednom klubku. Tak co jsou podle vás ty nejvážnější ekonomické věci?
0: Tak tady je třeba říct vlastně, že ty nynější dopady, co cítíme, jak říkáte, tak ty vlastně ještě ani nejsou ještě z toho zeleného údělu, ale v podstatě jsou důsledkem předchozí zelené politiky, jejíž je Green Deal pokračováním a zostřením a také vnějších krizí, jako je válka na Ukrajině a podobně. Ale je to taková předzvěst toho, co nás čeká, protože to samozřejmě bude v dalších letech čím dál výraznější. No, všechna ta opatření směřují především k zvyšování cen, protože cílem je zdražit vše, co jak souvisí s uhlíkem, takzvaným, tedy spíš obecně, to je přesně řečeno, se skleníkovými plyny. A Ursula von der Leyenová, když připomínaná, říkala v samém počátku, že emise musí stát tolik, aby to změnilo naše chování. Takže cílem je cíleně zdražit všechno, co nějak souvisí s produkcí skleníkových plynů, což je, dá se říct, skoro všechno. A pokud nejsme schopni nějakým jiným způsobem zajistit levně a efektivně výrobu energií, jako z těch takzvaných obnovitelných zdrojů energie, které ovšem, myslím, že jejich potenciál se hodně přeceňuje, tak výsledkem bude především zvyšování cen všude přítomné.
1: Vy tady v té vaší knize Green Deal Zelený úděl ve třetí části té knihy rozebíráte ty jednotlivé oblasti. Energetika, stavebnictví, doprava, průmysl, zemědělství, ostatní odvětví a financování. A mám tomu rozumět tak, podle toho pořadí, že nejvíc to zasáhne energetiku, potom stavebnictví, pak dopravu, pak průmysl?
0: Tak není to vysloveně podle pořadí důležitosti. Nejprve jsem vzal ty nejzřejmější, nejsamozřejmější oblasti, co všichni cítíme, že to zasáhne a kterých se většina opatření týká. Například ta energetika, stavebnictví, doprava. Ale dále jsou zařazena mnoha další odvětví, protože to zasahuje v podstatě do všech. Bylo by nesnadné říci, co stojí naprosto mimo. Hovoříme tam dál například právě o kultuře, o vzdělávání, o právě obchodních společností, o ochraně spotřebitele a tak dále. Takže a ani armáda nezůstává stranou, ale to jsem tam nějak zvlášť nerozbíral, protože tam zatím spíš o takové obecné úvahy, málo konkrétní. Takže v podstatě cílem je, aby ten zelený úděl zasáhl do všech oblastí a také to přímo řečeno i v těch základních dokumentech, že cílem je, aby všechny unijní politiky a veškerý právní řád směřoval k naplňování těch základních cílů.
1: Pane Přicháčku, jak je ten Green Deal, ten zelený úděl sám o sobě silný i s těmi lidmi v zádech, kteří ho tedy zuby nechty prosazují? Ptám se na to proto, že já těch teď v posledních dnech už třeba sleduji v některých médiích, že například automobilka Mercedes prohlásila, že zastavuje vývoj těch elektroaut, že dokud bude zájem o spalovací motory, tak je bude dělat a tak. Jakoby věděli něco víc než běžní občané, ani bych se nedivil. A krom toho se třeba mluví o tom, že to bude posunuto, ten zákaz výroby. Tak řekněte, není už to náhodou tak, že síla toho Green Dealu slábne?
0: Tak ono od začátku, když se ptáte na tu sílu, tak ta byla překvapující, jak byl to prostě triumfální pochod od toho roku 2019 téměř do dneška bez nějakého zaškobrtnutí, jak tam už byl odepisován ten projekt, když přišel covid a potom, když začala válka na Ukrajině, ale vždycky to dopadlo naopak, ten projekt se spíš urychlil, spíš to prosazování bylo snažší a ještě někdy byl utužen jako ty cíle, takže on už byl odepisován mnohokrát, ale zatím k tomu nedošlo teď, ale samozřejmě už slyšíme víc těch hlasů ve společnosti i v našich volbách, vidíme, že je to velké téma a tak samozřejmě teoreticky je možné, že do budoucna hlasy směřující proti výrazně zesílí a vynutí si to změnu té politiky. Já ostatně v knize argumentuji poměrně rozsáhle, proč si myslím, že je ta politika odsouzena k nezdaru a každopádně v nějakém střednědobém horizontu skončí neúspěchem.
1: Jde o ve skutečnosti, pane Přicháčku, v tom Green Dealu o dobro planety nebo jde o peníze?
0: Tak ono od takovýchhle politik vždycky nechci podceňovat to, nebo odmítat, že jsou tam lidé, co jsou zapálení pro věc, co jsou ty jakobíni, takový novodobí, a to určitě v zelené oblasti vidíme i sami z každodenních zpráv v médiích o tom, co se všechno děje, o útocích na umělecká díla, o útocích na dopravu a podobně. Takže ten zápal tam určitě hraje významnou roli, i když poslední dobou by se mohlo zdát, že mírně oslabilo proti té úrovni těch let 2018-2019. A dál si potom myslím, že u některých politiků, co to prosazují, taky může jít o populismus v pravém slova smyslu, že se chtějí zavděčit svým voličům, protože si myslí, že to od nich očekávají a chtějí se ukázat, že pečují o dobro planety. A pak tam samozřejmě budou takoví, co nemají sílu se jenom tomu vzepřít, tomu proudu ve stylu našeho pana premiéra a tak dále, co si jenom jdou s tím proudem. A samozřejmě bude i spoustu aktérů, co má na tom svůj finanční zájem, ale tak se dá říct, že je to asi vždycky tady to spektrum těch motivací je velice pestré.
1: Tak je tedy možné, že za kulisami celého toho příběhu existuje nějaká armáda lobbystů, šmelinářů, kšeftmonů, kteří něco?
0: Tak já zase takhle nechci spekulovat, není to přímo můj obor, ale rozhodně pravda, že si myslím, že někomu v minulosti ta zelená politika prospět mohla, že mluví se o tom, že Číně i Rusku přišla velice vhod v nějakou dobu a samozřejmě některým podnikatelům, některým subjektům z neziskového sektoru, to je poměrně samozřejmé.
1: Kde a v které oblasti zásahy nebo to chapadlo Green Dealu ucítí obyčejný občan?
0: Tak já si myslím, že to dopadá na v podstatě život jako takový naprosto ve všem, protože se občana se to dotkne ve zvýšení cen všeho možného, jiných občanů se to dotkne v tom, že jim zkrachuje jejich zaměstnavatel, jiných se to dotkne v tom, že se jim zdraží bydlení, zdraží se jim energie. Na další to dopadne tak, že si nebudou moci pořídit svůj vlastní automobil a prostě je to naprosto v celé šíři života. Právě to dáno už tou ambicí zasáhnout společnost a ekonomiku jako celek, frontálně.
1: Neboli je jisté, že Green Deal sníží kvalitu života?
0: To bych řekl, že...
1: Ale v tom dlouhodobém horizontu?
0: Já si myslím, že to cesta, navzdory tomu, že se mluví o tom, je to strategie růstu pro to, aby, jak se tomu Brusel říká, pro to, aby náš život byl kvalitnější, naše životní prostředí čistší, abychom všichni prosperovali, tak ve skutečnosti myslím, že je to, když se podíváme na tu definici, která je uvedena hned v úvodu, že je to receptem přesně k pravému opaku všeho, o čem se tam píše, že to strategie směřující k nerůstu, ke zhoršení kvality života, k neefektivnímu využívání zdrojů a tak dále.
1: Je Green Deal ohrožením demokracie?
0: Já ho vidím jako ohrožení demokracie ve dvou směrech. Jednak protože je s ním spojena mohutná expanze Evropské unie, tedy přesun moci na úroveň, kde demokracie plnohodnotná fungovat nemůže, tak to samozřejmě expanduje unijní regulace, unijní právo pokrývá další a další oblasti, vznikají nové struktury, kolem toho například také tím, že jsme se mimořádně zadlužili v podobě takzvaného nástroje Next Generation EU, který na celé generace dopředu uvalil těžký 100 miliardový dluh, který se bude splácet, nebo jaká byla ideální představa až do konce 50. let tohoto století, tak prostě tento dluh bude dále působit jako katalyzátor pro centralizaci moci Bruselu. Takže jeden ten aspekt je to posilování Bruselu na úkor členských států a ten druhý vidím v tom, že se z toho stává do určité míry státní ideologie, které má být podřízen celý právní řád v Unii, na kterou jde podstatná část unijního rozpočtu a která má být, jak ukazují třeba iniciativy v oblasti vzdělávání nebo agitační platformy Evropský klimatický pakt, ta, která má být vštěpována lidem, které mají být vychovávání, která je má totálně obklopovat a její zpochybňování má být vyloučeno. V podstatě, když se podíváme na materiály Evropského klimatického paktu, jak mají ti občané angažovaní působit na své spoluobčany, tak jde o to, ne o nějaký dialog o možnostech řešení, ale jde o to, jak oslovit ty, co se, jak se tam říká, ještě zapojili méně, co jsou váhaví nebo co popírají tu situaci. Jde v podstatě o to šířit tu ideologii tak, jak je nastavená, ne nějakým způsobem diskutovat a snažit se naopak o nějakou zpětnou vazbu, o nějakou reflexi. To ne, tohle má být tam jednosměrný proud.
1: Rozumím. Řekněte, pane Břicháčku, existuje někde nějaké místo, nějaký soubor, nějaká něco, kde by všechny ty věci kolem toho Green Dealu byly sepsány dohromady, kde by to mělo nějaký centrální mozek lidstva? Já totiž jsem nikdy nic takového nenašel.
0: Tak je pravda, že já jsem taky nic takového nenašel. I to byl důvod, proč jsem psal tady tu knihu, že snaha byla zmapovat celou tu oblast a zájemcům dát nějaký návod, kde začít, kam sahnout. Samozřejmě existují ze stránky unijních orgánů, především na stránkách komise najdeme takový velice najdeme obecné pojednání o Green Dealu a odkaz na nějaké iniciativy, ale rozhodně to není nějak vyčerpávající, takže z toho asi můžeme získat nějakou rámcovou představu, ale to, co říkáte vy, to jsem nikde sám nezaznamenal. Mm-hmm. A právě je to byla jedna z motivací, proč se do takové práce pustit, že u nás to, se o to nikdo dřív ani zatím nesnažil.
1: Tomu rozumím. Když vezmeme v úvahu, že většina světa k tomu má takový postoj, že žádný Green Deal nezajímá, ani možná nevědí, co to je, je relativně malá Evropa, relativně malý kontinent, relativně malá Evropská unie schopná vyřešit tímto způsobem všechny problémy všeho lidstva?
0: No, myslím si, že tohle je jeden z hlavních problémů Green Dealu, na který poukazují dokonce i příznivci té klimatické politiky. Protože Evropská unie tak v současné době se uvádí, že vypouští asi 7% skleníkových plynů z lidské činnosti v rámci světa, což je opravdu hodně málo. A navíc část podniků se přestěhovala do zemí s méně ambiciozní klimatickou politikou, takže už ani tím Unie zase tak dalece nepomáhá světu. Ale i kdyby dokázala snížit emise na nulu do toho roku 2050, tak to samo o sobě nemůže mít nějaký zvláštní efekt. Takže myslím si, že to je jeden z aspektů nezdaru, ke kterému je tato politika předurčena. A oni ostatní státy, neřekl bych, že všichni se k tomu tváří otevřeně, odmítavě, oni se snaží tvářit konstruktivně a na těch všech summitech samozřejmě přijímají deklarace a poplácávají představitele Unie po zádech a všechno vypadá jako v nejlepší shodě, ale myslím si, že oni sami zdaleka na nic, co by se podobalo Green Dealu ve své většině, nepřistoupili, že většinou je to politika typu slibem nezarmoutíš a oni asi sami čekají, jak za pár let tato politika sama o sobě skončí, takže...
1: No, řekněte, je na snadě, nebo existuje nějaký mechanismus, nějaký způsob, jak kromě deklarací nějak donutit, řekněme Indii, řekněme Čínu k tomu, aby se jednoho dne k tomu přidali, myslím, nějakou restrikcí, že třeba se zakáže dovoz zboží z Číny nebo z Indie úplně, jo? Nebo se na ně uvalí extrémní cla. A domníváte se, že by toto mohlo fungovat? Že je zkrátka k tomu někdo časem donutí?
0: Tak to uhlíkové clo, takzvané, to už bylo schváleno, to se opravdu zavede. už teď je taková startovací fáze, kdy se zatím zkoumá, kdy zatím podnikatelé, co dovážejí z takovýchto zemí některý typ zboží, tak alespoň o tom vedou výkazy, a aby unijní orgány se na to připravili, do budoucna se tedy počítá, že se to clo zavede. Nicméně tak jediný efekt toho bude, že se pro nás to zboží zdraží. Vidíme to, ochráníme trochu místní průmysl, který je nyní chráněn tím, že jsou distribuovány bezplatné emisní povolenky v těchto sektorech, tak teď se to má změnit na to uhlíkové clo. Ale nemyslím si, že Unie by dokázala nějakým způsobem se svojí vahou, jako má ve světě, tyto významné protějšky, jako Indie nebo Čína, k něčemu donutit. Takže.
1: No, pojďme říci na závěr, že kniha Green Deal, Zelený úděl Tomáše Břicháčka je k dostání. Teď tomu dělám bohapustou reklamu, protože si mám takový pocit, že by to notabene před evropskými volbami měl každý číst povinně. Jo. Je k dostání na webu Institutu Václava Klause, IVK, anebo v knihkupectví Kosmas, jste říkal.
0: Tak prostě na internetu je možno ji zakoupit v různých knihkupectvích.
1: No, chtělo by se mi říct, že by to mělo být povinné čtení, ale protože nebudeme nikomu nic přikazovat, abychom nebyli jako oni, tak to jenom doporučím. Ta kniha je výborná, vím to z několika stran a jsem rád, že jste přišel, pane Břicháčku.
0: Tak já moc děkuji za pozvání i za vaše slova.
1: Mějte se pěkně a těším se na příště. Naschledanou. Naším hostem byl Tomáš Břicháček.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, ano. Nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak, institut řídím. Snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu bylo jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup.

0: Každopádně Hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
1: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality a také já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit. Mm-hmm.
0: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
1: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
0: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
1: No já to tak vnímám, že to je taková, taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
0: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
1: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
0: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
1: To si neodvažuji odhadovat.
0: Neodvažujete si odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
1: Ne, prezident Klaus je velmi v tomhle ohledu velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
0: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
1: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
0: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy
1: jako
0: státu,
1: prezidenti,
0: jestli spolu mluvili.
1: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. Takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
0: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
1: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrný z řady důvodů. Jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, no je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinerie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
0: A když se toto spojení používá s Ukrajinou, tak...
1: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
0: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
1: Věnujeme se...
0: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
1: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
0: Tak já tu knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru. Dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
1: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
0: Tak. A co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku? Protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
1: Já za ta léta dlouhá, když jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovali s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat, Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táboru v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady platili, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly, že to byly tábory těchto národů. Tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována.
0: A je to, čím je to nebezpečné, pane doktore?
1: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí, u nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
0: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
1: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946. Voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
0: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
1: Ne.
0: O to více, ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
1: Tak ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Nic bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv, takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit, že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
0: Je to proti
1: velmoci, že jo, největší, a je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá. A já pamatuju doby, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
0: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně, teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
1: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahle ta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže já to ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat, jako tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevily vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
0: Asi nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
1: Bránit v přeletu
0: nebo a takováhle
1: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
0: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my? Myslím tím Česká republika a její představitele.
1: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že tomu nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
0: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
1: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
0: Naším hostem byl Jiří Weigl.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Hraje vám Radio Xaver. Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Markéto, premiér Petr Fiala si teď velmi postěžoval v rozhovoru pro časopis Reflex, že v médiích vychází málo pozitivních a dobrých zpráv o tom, jak se Česku hlavně ekonomicky velmi daří a že kdyby to tak bylo, tak by lidi určitě víc volili jeho Spolu. A tak my jsme si řekli, že jednu pozitivní takovou dobrou ekonomickou zprávu přidáme, protože Češi se víc a víc zadlužují a přibývá nám i lidí, kteří mají dluhy po splatnosti, což rozhodně neukazuje na zvyšující se prosperitu lidí.
2: No, tak já k tomu přidám teda ještě zprávu, že čím dál tím menší počet lidí je schopen splácet svoje dluhy, což je teda taky fajnová zpráva.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
2: Zdravím tě k sebe.
1: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
2: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Valterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkáním tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první, před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
1: Ano, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
2: A konec konců i Krampolovi.
1: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
2: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe,

0: Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
1: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice a to je pro mě málo.
0: Dobře.
1: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
0: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
1: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
0: Samozřejmě, že ne.
1: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč. Miloši, já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika, no, což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou a ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš, takže pak už to může být jedině ODSka.
0: Ani ODS, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě lidovce.
1: Ty si myslíš?
0: Tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip. Nikoli
1: ano,
0: jako
1: doufám,
0: prognózu.
1: Ano, ano.
0: Jako, nikoli jako prognózu.
1: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
0: No podívej se, všechno je možné, my jsme se také svého času dohodli s Klausem, ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou dělal místopředsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně?
1: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
0: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolební vyjednávání. Mm-hmm.
1: Teď už se začínají dít nejrůznější

0: věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy. Mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat. A možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
1: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál. Šachy taky ne.
0: Mám na to jiný názor, myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
1: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
0: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
1: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
0: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
1: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
0: Nechtěla. Nakonec se spojila.
1: Nakonec se spojila, měli rozum.
0: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
1: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů, a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude. Což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
0: No, pokud vím, tak ty se v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti, není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
1: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat. Útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru. A pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
0: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
1: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské. Mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou. A samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
0: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
1: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možná i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
0: Může mít alespoň sebemenší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
1: A Čínu.
0: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
1: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
0: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí, milá Indie, milá Čína, budou 100% clá a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že Putin prostě tomuto podlehne a přestane, začne válčit?
1: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů, teď se to ještě trochu zkrátilo.
0: Do 8. to je tento pátek.
1: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
0: No, co se může stát po 8. srpnu?
1: Putin si možná najde po setkání s Witkoffem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
0: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Witkoff je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
1: Ano.
0: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
1: Uh-huh.
0: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
1: Teď mluvíš o kom?
0: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
1: Podívej se, to já to o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
0: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
1: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si o něčem popovídáme.
0: Oho.
1: No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
0: Těším se, Miloši, ahoj.
1: Já také, ahoj.
0: Naším hostem byl Miloš Zeman.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
1: Toto letí.
0: Toto letí.
1: Rychle skoro jak Filip Turek, ne?
0: Proč? Jako Filip Turek to letí.
1: Rychlostí Filipa Turka.
0: Prosím vás, co to je?
1: Já vám nevím, ale já vám musím něco říct. Teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme. Tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka. Ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil.
0: To je chyba. No. A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
1: Já to nemám tak naučený.
0: A vy nejste závodník?
1: Nejsem. A studuju ten posed jeho.
0: Prosím vás, vysvětlete mi to.
1: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo z klouby oboje, ale když teď říká, že chce do vlády, a že nás se zastupovat.
0: Do vlády?
1: No to říká. Že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, že chtějí do vlády, ano, a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu v Evropské radě.
0: A na životní prostředí, ne?
1: Třeba na životní prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde po papíry, co?
0: Nepřijde.
1: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl, no?
0: No víte, na co je to zralý?
1: Já vím, na co je to zralý.
0: My máme Filipa Turka rádi,
1: máme.
0: Ale my jsme transparentní.
1: No my jsme padni komu padni, ne?
0: A my jsme, přesně, a my jsme transparentní a féroví jako...
1: Jako tyhle dva. A vidíte, jak jsou Xavere vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
0: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
1: Co?
0: No ne, to je absolutní. To jsou... A takže my musíme...
1: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
0: Siderické, no. Kivadélko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska za to začneme.
1: Jo.
0: A je to už 33. zápis knize
1: Jo, Čichu. To je teda ježíšovský, Kristova léta.
0: Kristova léta, no.
1: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte?
0: Nedá se nic dělat a píšu tady...
1: Ale aspoň je to ta 33, ne? Teda kristovský zápis.
0: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
1: A vlastně je to ocenění jeho závodnické schopnosti, ne? Co?
0: Jízda, kolik jel?
1: Jsi 237 nebo kolik?
0: 237 km/h. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
1: Už to drhne.
0: A ono hlavně, pane Turku, dokud se nic ne, pane Turku.
1: Vy to ve mně vidíte, co?
0: Nemáte si na Turka. No. Pane Holče, počkejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak je to strašná legrace.
1: Jasně.
0: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl, poprvé. A trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
1: A talentovaný šofér.
0: Šofér, tak je to závodník. Že, ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeří, jo, tak já na tom takovou propovědku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
1: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
0: Vy jste taky závodník.
1: Ne, nejsem závodník, ale...
0: A na kole, ne?
1: Na kole.
0: Jste říkal?
1: Tam jsem se přiblížil na dvoustovce. tak v Německu jsem taky jel 250, když spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Jezdíme přes noc a to.
0: V životě bych ne.
1: Ale... Když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Tak to nevypadá vítězství. Když za prvý, najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
0: Máme Filipa rádi a toto se nám nelíbí.
1: Tohle se nepovedlo, no.
0: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle. Já jezdím po dálnici maximálně 110.
1: A tak to vy se kocháte, ne? No.
0: Já jsem přesně ten typ, kde předjíždějí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale... Ale jak chci jet v klidu prostě.
1: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější, než jet na prázdný dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
0: No ale on projel v Německu.
1: No ale teď už nějak na tom netrvá úplně, no. Tak,
0: tak aspoň v Sudetech to bylo.
1: Jo. Ale víte co, já to vím, Xavere.
0: Nesrazil on toho papeže nakonec?
1: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
0: Sudety,
1: se to nemělo stát.
0: To je Sudety. Napůl. To je
1: a ono
0: napůl.
1: To tam svádí a já, víte co, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to...
0: Fakt?
1: No, jsem tam, ale...
0: Říkáte přede mnou, já to musím mít teď nahlásit.
1: To už je nahlášený.
0: Je to nahlášený?
1: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeřit, jako natáčet se u toho a tak... Asi tak.
0: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněné závodnické jako sezení a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako pořád.
1: Musel vedle něj sedět Meda, ne? S Ryskem, co?
0: Meda.
1: No jasně.
0: Víte, co novýho s Medou?
1: No má děťátko.
0: Děťátko. Medičku.
1: No.
0: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já nevím,
1: já myslím, že se spíš někoho platí na to. No on je takovej... On má radši jiný hodnoty, než přebalování.
0: Jak to víte?
1: Vím.
0: Já bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky. Pane Vlče, musím se tady Medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajským serveru. A tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
1: Chce říct, že Meda přebalovala?
0: Nebo jestli přijde, tak bude přebalovat teď dalších několik let.
1: Já to moc nevěřím, Xavere.
0: Do kolika let se přebalují děti?
1: To já nevím, ale já vím,
0: do tří let.
1: Takovýhle, jak bych řekl, domácí šmuci k práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
0: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní.
1: Probudí to možný,
0: se ty
1: no.
0: Nějaký pudy.
1: A... Tak on si přeci jenom to děťátko pořídil.
0: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme.
1: Jo, jasně.
0: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
1: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
0: Jako myslíte, no. Myslíte, že Diana někdy přebalovala Harryho?
1: No to určitě ne.
0: Ten se narodila, ta pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
1: No a Meda je něco takového jako Diana. Co?
0: Tak je to...
1: Z Plzně teda řekněme, no.
0: Je to, pane Holče...
1: Nebo on je schomutoval.
0: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
1: Ne, on je schomutoval, myslím rodák jako. Ne. Ale pak žil v Plzni.
0: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
1: To počkejte, to já uznávám.
0: A to nejsme my nosiči vody.
1: No nejsme,
0: no.
1: To já vím.
0: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
1: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
0: Milion chvíle.
1: Milion chvíle.
0: Tam jich milion.
1: Já vím, tam, jo, přesně.
0: No, Meda, jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za Vezonku, Medičce, Medence, nebo jak se jmenuje?
1: Medulince.
0: Medulince, aby byla zdravá, potačkově chytrá, po mamce novými nevím.
1: Aby byla po taťkovi chytrá, ale méně chytralá než taťka.
0: No a hlavně byla zdravá, ono to nakonec jedno.
1: No jo.
0: A držíme palce tomu. Jako nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale respektive nám to hodně nepříjemný, zase, ale držíme palce.
1: Jo, a zase společensky vzato, Xavere, když se Meda bude věnovat víc malý Medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko jedině dobře.
0: Mě říkáte před minutou, že budeme mít na všechno personál.
1: No tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, když přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
0: Fakt? Hm? Na mateřskou?
1: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
0: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči?
1: No řekl, že se chystá na mateřskou.
0: To potřebuje.
1: Nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský rozpor, Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou?
0: No tak je
1: to špatně, ne?
0: Je to obecně zaužívaný termín.
1: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne? Není to, co?
0: Je to, není to úplně v pořádku.
1: Já jsem nekomfortní teď, jak se říká.
0: Na otcovskou třeba? Nebo
1: ale to on neřekl právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
0: No ale nepotřebuje to děťátko, jaksi prs paní matky? Aspoň první.
1: Ten je asi koupený, ne?
0: Se s porodem. Se prodávají.
1: No to se prodávají.
0: To je v ceně.
1: To se prodávají s porodem, Xavere.
0: Jo, takhle, to je takový balíček.
1: Jak se říká, kombo.
0: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
1: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit meda.
0: Jo, no tak...
1: To bych tady podepsal v knize.
0: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Olče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
1: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, krem de la krem.
0: No.
1: Zdeněk Šarapatka.
0: Taky Zdenda.
1: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
0: Ten je tam podepsaný dvakrát.
1: Ten je tam podepsaný taky. Petr Pithart, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
0: pan Etzler je tam třeba. Je
1: taky, podepsaný, no. Taky. A v jakém stavu to podepisoval?
0: To z toho není cítit.
1: Ale já jenom k sebe...
0: I Biky. Miky Štryky.
1: Jo. Taky. Ale já když vidím, že proti někomu jde... Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
0: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Tady... Já jsem občan.
1: Jo.
0: Já jsem občan, se všichni štěma. Tričko občanský.
1: Já ukažte, co tam máte. Chaos nebo co?
0: Ale to je jedno, jo. Prostě... Ptejte se mě jako občana.
1: Tak teď se vás ptám, Xavere, jako občana.
0: Jako občan, Havel,
1: není
0: občan...
1: čas postavit se na správnou stranu. V radě České televize?
0: A správná je která?
1: No, když proti někomu, když chce někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
0: Máte pravdu.
1: Co?
0: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
1: Takže po něm neboli?
0: Myslím si, že prostorom nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
1: No tak to já vím, kdo to je.
0: A kdo?
1: Medveděv,
0: že?
1: To je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
0: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
1: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
0: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit tu televizi.
1: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
0: Pan Dvořák určitě.
1: No to je jasný.
0: Bych tak typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
1: Jako občan se ptám občana.
0: Občana. Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
1: Co tady?
0: A to je ex.
1: Ale... No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
0: Pan Wollner, myslíte?
1: No. No, a paní Nora?
0: Paní, oni už tam nejsou právě.
1: No říkám, že jsou ex, jako.
0: Ex, jakože už český, no.
1: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
0: Na ředitele.
1: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
0: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
1: No jasně, ale on říkal, že se musel, že musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
0: Fakt?
1: No jasně.
0: Oh.
1: Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkám, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
0: Že by to byla televize Mňouk.
1: No. Ona nějaká je, televize?
0: Mňau je.
1: Mňau, ne?
0: Mňau. Tak. Ale tak to by museli takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
1: Tak tam už mňouká dost lidí, ne?
0: Ale oni za prachy zamňoukají. A ježiš, pane Bože, a proč bychom jako si tady nestřelili do vlastních řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
1: V jaký měně teď mluvíte?
0: V korunách.
1: To asi ne.
0: Už. Já vám zamňoukám i za
1: před
0: 20 korun.
1: Před inflací možná ještě, ale po inflaci už ne.
0: Položte stovku na stůl a tady budu mňoukat 4 hodiny.
1: Mám hodit prachy na stůl?
0: No, z prachy a zbraně. Ne, opravdu. Vy totiž jste zlepšil světa, vy děláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňoukání vyčítá.
1: No drahoty
0: to
1: hezký, nedělám,
0: když reaktorka zamňouká.
1: Já jsem jako ve srovnání s tím pěkně laciný člověk. A počkej, tam se mňoukalo za 4 pětky?
0: Já nevím za kolik, no. Já dávám příklad. Tak mňoukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
1: To snad ne.
0: No tak to se to obecně ví, se projednal na radě.
1: Infiltrace ne, snad jenom.
0: Ne,
1: co?
0: Ne,
1: do ne, prostředí, ne, co?
0: Ne, to je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a tak.
1: Chci věřit, že tam mezi nimi by někdo takhle, co?
0: Mezi lepšími, no. To se jaký stane.
1: To snad ne.
0: No tak vy nevíte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaké pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali si předem otázky.
1: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
0: Etický. Tam je na to erotický panel.
1: Jo, to možná, no.
0: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo? Protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu tři věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
1: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
0: Spojovatelka, no.
1: Ale divácká rada?
0: Česká televize má, já tak nevím přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisahám.
1: Severe.
0: A divácká rada se čas od času sejde a diskutuje se asi nad programem.
1: Severe, vyl, že to je jak Fiala. Ty. Ne, ty, co?
0: Tak pozor, tak to jak pozor. Fiala ne. Jak jsem to říkal?
1: To je pravda, to nelže nikdo jako
0: Fiala. Jak jsem říkal, že to jmenuje?
1: Divácká rada.
0: Divá...
1: To chci vědět, kdo tam sedí v tom.
0: Divácká rada.
1: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních,
0: jako
1: ne?
0: Rada, ale vy se mě... Vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať si mě ptáte jako občana. Divácká rada.
1: Co?
0: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
1: Ty vole.
0: Vy z členové divácké rady klikáte, jo?
1: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
0: Ježiš, to vidím po první životě se stoupem. Tak hádejte, kdo tam je.
1: No mně to je jasný.
0: Agrární komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
1: Je tam Bob Kartous a Elfové?
0: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, skáču to, jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
1: No jasně.
0: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
1: To jen říkáte všechno, řekněme, proč tam nejsem já třeba?
0: Postbellum, jo, jasný. Pozor, tam.
1: Ksavere, proč tam nejsem čerpačka. Já? Co?
0: No já se dívám, že nejste.
1: No nejsem. To bych věděl, kdyby mě oslovili.
0: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
1: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou v divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
0: Výbor dobré vůle Petra Holce, je to napsané.
1: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
0: Já vím.
1: Vypněte to.
0: To jsou ty vaše rady, vypněte
1: to. Jsou ty moje rady.
0: Ale vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
1: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
0: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
1: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
0: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
1: To bude 9 miliard už, jo? Na příští rok rozpočet.
0: No ne, už teď
1: letos
0: začne platit ten zákon.
1: No tak od příští roku.
0: Ne, od května nebo od kdy?
1: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. Tam už to naplněj teda. Když potom se začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT,
0: no,
1: tak se zvýší rozpočet.
0: To jsou poplatky, pane holče, žádná mediální dán.
1: Zlý slovíčka, co?
0: To jsou ale opravdu zlý slovíčka.
1: 9 miliard, Ksaver.
0: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už, když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět, kam s tím?
1: Co bychom neutratili ani tady Fix TV?
0: Tady ty lidi potřebujete na to, ty jejich platy.
1: 9 miliard.
0: No a pak někdo odchází, vy mu dáte 17 platů na odchod.
1: A to prý nebyla ona. To prý nebyla ona.
0: Kdo? Nebyla.
1: Nebyla.
0: No, já vím, kdo to byl.
1: Jo?
0: Ale nebyla to paní Friedrichová, byla to jiná paní, ale známa taky. No, takže víte, pane holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
1: No to chápu, Ksabere, to musí teď být si, pěkná fuška.
0: Teď si udělali večírek, to jsem vám říkal,
1: jo, jo.
0: Za hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
1: No, to je dobrý.
0: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková,
1: no,
0: 4x4, takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
1: Dělají, co je třeba, ne?
0: Dělají,
1: co je třeba. No a tak ono, ale já asi vlastně, to není taková fuška to tam utratit. Když jsem se dočet, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
0: A co to je melounek, jako pro tak pana to Rychlíka, kdy ten je
1: prestižní dokument.
0: Prestižně, samozřejmě. Hlavně je to pravda láska.
1: No, právě proto.
0: Tak
1: no a tam jich je, takovýhle Rychlíků, ne? Takže tak, tam to zaučí.
0: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
1: To je jasný.
0: No ne, tak teď pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
1: A nemůže to být ten Šarapatka? No?
0: Takový čestný člověk?
1: To je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
0: Signatář?
1: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medveděv, to je jasný.
0: No pane holče, já mám takový jako vážný téma.
1: Jaký?
0: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
1: Jo.
0: Díval jsem se v noci na to, co to Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
1: Ale ty jsi takový bezvědec, Ksavere.
0: Já jsem bezvědec.
1: Že to sledujete tak?
0: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve. Mm-hmm. Ale jak se volí papež? On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
1: Jo.
0: Teď je kurie.
1: No,
0: parta celá.
1: Nejme.
0: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že se za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
1: No jasně.
0: A co to je ten blištivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
1: Zlatíčko, ne? Co?
0: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
1: Ne? No. Ten.
0: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejde do Vatikánu.
1: Jasně.
0: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
1: No to si myslím. No,
0: tak je proč? To významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu,
1: jo?
0: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
1: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
0: No jo, ale spíš takový symbolický.
1: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
0: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
1: A taky jsou tu.
0: Všude.
1: Takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
0: Bratr Marián, jo.
1: No.
0: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
1: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo. Máte no tak... bratr k bratrovi.
0: Bratr, a je jich milion.
1: No.
0: A co bratr Čunek ještě?
1: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr.
0: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
1: Nějak... Morbidní tohle, ne?
0: Morbidní?
1: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
0: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že? A leží tam vlastně František, dej mu pánbu lehký odpočinutí. A chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako Lenina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto...
1: Já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
0: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
1: A budete mít mauzoleum, ne?
0: No to budu, jo, to už se buduje.
1: Tak možná udělám výjimku k Severe.
0: Jo? No ne, řekněte, proč to je tohleto? To se, je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
1: Celá. No jasně.
0: A já teď čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy teda nepovedly, Františkovi, že teda bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový liberál. Mm-hmm. Myslíte, že pravda?
1: To docela jo. Ale tak on je zreformava na tom, byl trošku tak jako Fiala, ne?
0: No, to asi jo.
1: Žádná reforma.
0: No a teď se bude volit nový papež. Boboší Kuharu to nejde. Prý.
1: Nejde? Ne. Počkejte, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
0: Ne, ona jde za to, zastačilo, za komára.
1: Ale ona nevodolá. Myslím, nevodolá, tam ještě nebyla. Tam nebyla.
0: Ale ona není v kurii.
1: Sám dostane. Ta se dostane všude, Xavere.
0: Myslíte?
1: No tak, už je zase v další partaji.
0: Je v partaji, to nevím.
1: No tak kandiduje za další partaj.
0: No za
1: koliká to už, no.
0: To jsou
1: tak já vám říkám, ta se tam dostane.
0: Jo? Mhm. No ale pane hoče.
1: Pak to celý převezme. No to zprivatizuje.
0: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech.
1: Jak to?
0: No ne, no, protože tam není.
1: Protože tam není.
0: Pan Duka ani nevolí. Mm-hmm. Protože mu je nad 80. Víte, tam jsou daná taková
1: pravidla.
0: No a je to nespravedlivý a já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme řekli, ty vole, fandíme tomu našemu, ty.
1: Jo.
0: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík nebo Graubner nebo Malý, víte, tyhle ti, že se tam někdo přece od někud musí umět nasáčkovat a ono to není tak jednoduché asi.
1: Já vždycky, když vidím Halíka, tak se mi vybaví jméno Růže.
0: Já nevím, co je jméno Růže.
1: Román od Mária Puca a bylo to sfilmovaný, takový slavný film. A to bylo tak temný jako Halík.
0: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota Máchalová.
1: Mně se vybaví zlo vždycky.
0: No a já to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká, Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
1: Jo.
0: Já se ho, Halíka, fyzicky bojím.
1: Počkejte, a Halík nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka, to mi neříkejte, že tam není.
0: Tak možná tam je.
1: Tam musí být.
0: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1, ještě tak tam bylo takové místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. Mm. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky do takové špičky. A teď mluvil a byl velmi jako korektní, jako přátelský. A nějak, to bylo večer v 6, byl press club. Byl nějak jako na pozor, že už se venku stmívalo. A já jsem říkal, ty vole, už je to tady.
1: Já jste se začal bát.
0: Už je to tady, ještě dneska do pekla a takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopito. pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
1: To je zlo, je to stělesnění zla?
0: Myslíte až takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Hoče.
1: No tak o tom žádná, ne? To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
0: Pozdrav od Danteho.
1: Jo.
0: Pane Hoče, abychom nezapomněli,
1: no
0: vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to dneska, jich máme hodně.
1: Takže bez pompy dneska?
0: Cože?
1: Bez pompy?
0: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal trdrdá?
1: To by bylo nejlepší, no, Xavere.
0: No, tak je.
1: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majksnerová, Jiří Bidžovský.
0: Počkejte, co děláte?
1: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle.
0: No ne, tak no. Ty texty čtěte.
1: A to vydá na No říkali jsme rychle.
0: Tak já přečtu.
1: Tak vy jste se díval na hodinky, jako že nemáme
0: čas. Ne, pane Olče.
1: Vy jste to, tak počkejte, tak já to už. Ale Davídková od Azalky na Vilzonku. Daniel Klement, přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera. Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu, pokrytectví, Fialovu lhaní a hlavně proti pučící blbušině, hlouposti a tuposti. A Štěpán Zapadlo, aby váš náš přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltínová zra jsou stále v pohotovosti. No.
0: Jan Zemek, dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. Hmm? Honza Pažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Hmm? Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
1: Tak přes optimismus tady jsme.
0: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán.
1: Mm.
0: A Jitka Majksnerová, Vilzonova 10 na sladkou mňamku ke kávě.
1: Xaver, já jsem vás prohlíd. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podlou lest.
0: Šorvku takovou.
1: Že jste řekl, ať to udělám rychle a já jsem to udělal rychle a pak jste si to v podstatě ukradl to.
0: Tak ty...
1: Tu minutu slávy, co?
0: No tak byla tam
1: trošku minutu slávy. Jo, vy se učíte dobře.
0: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští Vilzonku, protože za minutu a půl začínám vedle restoru točit, pane prezidente. Děkuji vám.
1: Prostě.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
2: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
3: Přesně tak to je.
2: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo
3: Moravskoslezském
2: kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. A teď se, pane Reichl, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
3: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhle tu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
2: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
3: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání s SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
2: Pane doktore, máte rád Rusko?
3: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem hrdý.
2: Opustíme laciné odpovědi.
3: Ne, to není laciné.
2: Jste proruský politik, pane doktore Reichle.
3: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
2: To, co popisujete, není to nacionalismus?
3: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu? Že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, NATO, aby byla upozaděna a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. Milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
2: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
3: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
2: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
3: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
2: Teď máme společnou kasu s Italií, ze Španěly, z Němci.
3: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
2: Dobře, tak ne klidně se...
3: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
2: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
3: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefánik kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
2: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
3: Já jsem si to myslel taky, ale...
2: No ne, tak
3: Česko... Já jsem dezolát jenom.
2: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
3: Je to tak.
2: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
3: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
2: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
3: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártym, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicioznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
2: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
3: Neschodneme. Neschodneme.
2: Vy jste dneska takovej útočný.
3: Ne, já jsem dneska takový... v opozici vůči vám, ale je to tak, já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech, za naše peníze, na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje Paks, dostavuje si to s Rosatomem, za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy, a k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na Lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
2: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
3: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně, a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
2: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
3: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám 70. to spočítané.
2: Jedna bych. Není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
3: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
2: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
3: Ne, já myslím, že dá. V celé řadě další věcí, notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
2: Teď a vy byste i vystupoval z Evropské unie?
3: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já v to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
2: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
3: Orbán říká do roku 2030.
2: Říká Orbán.
3: Já s ním souhlasím.
2: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
3: Myslím si, že ano.
2: Jo, že to takhle je.
3: Já ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média, on je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
2: Pane Rechle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
3: Určitě.
2: Ale my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
3: Ano.
2: O čem to svědčí?
3: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
2: Chytrej.
3: Chytrý možná, ale skorumpovaný zcela jistě. No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ty Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde teda to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předaly ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby. Takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
4: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
3: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
4: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
3: Ano, ano.
4: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
3: Zcela jednoznačně.
4: Jako úplně.
3: Ano, ano.
4: Celý šmitec.
3: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost a varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defence Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky seškrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. Potom budou 4. října rozhodovat.
4: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
3: To já mám pořád.
4: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekroa, takovou váženou osobu, tak vy ji označíte Já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena za šaškyni.
3: Podívejte.
4: Vy jste řekl, že je Šašek, ale ona je progresivní, tam bude to hostka. Šaška.
3: Šaška.
4: Vy jste ji označil za šašku.
3: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
4: To od vás není hezké.
3: Ale obohatil jste můj slovník. Děkuju moc krát, já mám tyhle
4: je to dobré?
3: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
4: No a paní Dekroa Šaškyně?
3: Paní Dekroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
4: No to jste použil.
3: Možný to je.
4: No.
3: Nevylučuju to, ale realita je taková, že paní Dekroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat. Celou tu bitcoinovou kauzu, ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
4: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktore.
3: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
4: Je to.
3: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali na prvním místě, pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
4: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
3: Je to tak.
4: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov, tak opravdu z tohoto nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
3: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
4: Jinými slovy, toho se neobáváte?
3: Vůbec.
4: Mm-hmm. No a
3: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
4: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
3: Ano.
4: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů.
3: Mm-hmm.
4: Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
3: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
4: Právně zákonem, ne?
3: No, ale to podle mě není prostě úplně možné, jakoby tady nějakým způsobem...
4: Tak ve světě to je.
3: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte. To je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení. To by nepřineslo...
4: Vaše řešení
3: jaké? To by nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ti developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
4: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
3: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
4: Naším hostem byl Jindřich Reichl.
0: Hraje vám Radio Xaver.

tady zdrabiama s ohryzanýma fusama. Smolku státy za uchem a s montakama pod vzuchem. Čuši tady uplotá zemňu moja lopata. Čekám až dojti si, jak ty

Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: No, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To a je přes strategickou...
2: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale... To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musela zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji.
2: To je
1: od
2: dobře,
1: toho,
2: to je dobře.
1: Já výroku, od toho výroku Gauner.
2: Jo, takhle.
1: To je takový zbytečný, ne? Hezko uvádíte,
2: to zbytečný, fakt. A tohle je taky fakt, jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zaútočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavím o nějakým Foldynovi.
1: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak
2: já to prožívám velice,
1: slavit,
2: pane redaktore.
1: Já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je ničím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener Neustadtu v Tritolverku. Utekli z toho Tritolverku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je Břeclavi Němci a tam je uvěznili a tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda, jak říká ta paní... Teď mi její Ivano vypadlo a všichni si ji vědí. Blbuše to říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká Blbuše na Twitter, na sítích, ale nechci být vulgární. A já jsem si ho přečet, abych s tím taky nesouhlasil.
1: A to vám nesluší.
2: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo Blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak... A je to byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak, to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase Olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
2: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě to také čeká. Chtěl jsem jet také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktů, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil. Tak, pro někoho, kdo to neví.
2: Tak my přeci, bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
1: vnímám. Počkejte, a máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
2: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: Kteří 162 jsem četl.
2: Jo, tak,
1: ale dobře, to je jedno.
2: To je jedno. 162.
1: No je to jedno, i kdyby to byl jeden, jedno to. Vulgárně, jedno to
2: není. To není, samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byli, znovu opakuju, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená, zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino.

0: migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. Ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, kterou ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce neskoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování vůči té skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se z těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou a říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
0: No nestalo se a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto to tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
0: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Jinak lezou vám na nervy Ukrajinci?
0: Mně konkrétně ne, abych byl upřímný. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle, v Praze a tak dále. S určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany před svými seniory, kteří z jejich peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli

0: víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
0: Tak víte, já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
0: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády.
1: Vidím.
0: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá řešení, nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
0: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když se lže politika, začíná způsob řešení tou válkou. Tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech potom panu Bidenovi, to je ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat. A snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
0: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily... podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, také pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. Pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcemi, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu a z toho řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmoty, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak i to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede z tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější. Chcete říct, že to je horší, tady to, co...
0: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. Ale oni byli zvoleni proto, aby se starali o občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům. Sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
0: Jako já?
1: Jako vy?
0: No já.
1: Klidně jako
0: já
1: vy.
0: Můžu tady takhle mluvit, tak já jsem rád, že to. Já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
0: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, nemáme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky a nebo Maďary, ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
0: No, jestli to hrozí, může reálně. Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit tak, jako...
1: A to řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
0: Nebo Baxa, jo, ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
0: ano,
1: řekl.
0: Máte pravdu, pane, to nebo řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
0: Obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
0: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina. Radio Xaver.

0: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a já jsem smutný.
1: Ale ne, jo. Co se děje? A nebuďte slušnej.
0: No, mám ty svoje dny, takzvaně.
1: Už zás?
0: Zás, jo. Se těším, až budu po přechodu. No, víte co, díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane holče, já jsem to celý prožval.
1: Proplakal.
0: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný. Za první vyloženě labutí píseň.
1: Nejlepší sněmovny, ne?
0: Poloprázdná sněmovna, ostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečkám a všem.
1: Jo?
0: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla. Tak se taky ještě přihlásila a velmi laciným způsobem zopakovala to, co říkala Schillerová.
1: Ty švro, jí to nejde, Markétě, k sebere, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, no kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu tichá za
0: Markétě? Půl hodina je moc.
1: To je moc, myslíte? Tak je to formát, k sebere, výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí české politiky.
0: To říkal, no.
1: A teď končí.
0: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
1: A pak odšpultem šampaňský, ne? Pořádný.
0: To ne.
1: Končí prokletí.
0: Mě to je líto, že odchází.
1: Jste vážně smutnej.
0: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mně se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury...
1: Počkejte, ani Domča Ferry? Oni ho nepustili, aby jí dal
0: kytku? No to tam vůbec nebylo. No on je někde na dovolený.
1: No to je. No. Ale oni ho neeskortovali?
0: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria. To udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl, tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty, Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
1: No ne, Franta, počkejte.
0: Co, Franta?
1: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
0: No.
1: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
0: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
1: Ksavere, Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct, vlastně dneska nevinnej vedlení.
0: Takový Ferda.
1: On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
0: A to ona taky ne.
1: Je.
0: Myslíte, že jo?
1: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
0: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
1: No, tak by to všechno bylo, jak by mělo.
0: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Socani tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali socani, už rezignuješ. A on říkal...
1: Ale ne, tady je to dobrý.
0: Tady je to dobrý. Víte, ale... já jsem přijel k nám na návěs ochranku.
1: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat jako takovýho do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
0: Na druhou stranu... Pane holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky, přátelsky a smířlivě.
1: A co?
0: Řekněme, že ona není vyloženě talent. Politicky.
1: To je málo, Ksavere.
0: Je
1: málo.
0: A řekněme, že to není jako vyloženě jako hlava úplně...
1: A to ještě málo. Ona není dobrý člověk úplně.
0: To nevíme.
1: No, podle toho, jak se chová, tak jo. Ona je arrogantní, přezíravá.
0: Meda říkala, že ona je výborný člověk.
1: No tak Meda, jo, Meda chce teď její funkci. Tak, ne, a Meda mohla přinést pejska.
0: Meda už zvedla prst. Já,
1: tak Meda má zvednutý prst non-stop.
0: Pozor.
1: Ale já, Xavery, ale já smutím kvůli soudružce Market. Ale opravdu, upřímně.
0: Jak to?
1: Vidím, no, protože 4 roky mi tady plní obsah. On mi píše streamy.
0: No,
1: a co já teď budu dělat?
0: Co
1: ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného, normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude plést svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
0: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
1: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Market, jako s podobnýma, s podobnou kapacitou.
0: Bude to ten
1: ničivou.
0: Bude to ten Klempíř. On je hudebník.
1: Jejda.
0: No, a on je jako srandovní. A no, on kdyby řídil tu schůzi. Máte slovo. Víte, to by bylo hezký, já bych tam chtěl muzikanta.
1: Aby to neřídil, jako když chodil na ty...
0: To já nevím, a to už je pryč.
1: Úplně ne, no. To
0: no dobře, tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane Holče. Já bych vám to pošeptal a vy byste toho řekl nahlas potom.
1: Ne, tak to nebuďte slušný, řekněte jméno. Já přemýšlím. No řekněte.
0: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristů, tak někdo od Okiho.
1: No?
0: No. A já myslím, že by to měl být někdo, s kým je trošku sranda.
1: No bez pochyby.
0: No a já bych tam dal takovou tu paní s těma dlouhýma vlasama, nevím, jak se jmenuje, od Okamury. Chodí do těch dabet teď a je dobrá. A to chce prostě jemnou ženu.
1: Počkejte, je blondýka taková, blondýka. Šafránková.
0: Ne. Ona se jmenuje, myslím, Pošarová.
1: Jo, jasně, ona je okrunká. No, to...
0: Ona je úplně jo. Taková subtilní, jako... Hmm? Co znamená subtilní, pane Holče?
1: Taková drobnější.
0: Drobnější, subtilní.
1: A... Vy používáte slova, které nerozumíte?
0: No, na mě to teď napadlo, dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
1: Správně.
0: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
1: No to ne, tohle redundantní je nejhorší zločin, Xavere.
0: To jsou ty vaše narrativy.
1: No jo.
0: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
1: Jo, jo. No, ale ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...
0: Pomník
1: samozřejmě taky, protože teď ho má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili, má pojmenovaný náměstíčko. A teď si představte pomníček soudružky Market někde v Praze. Kde byste to viděl?
0: Kde bych to viděl? Tak na Václaváku. Ne?
1: Jo, já jsem spíš myslel na Jižáku, že by se...
0: Pane Holče, ten kůň už je ohraný.
1: Kůň jo.
0: Už jsem byl všichni viděl, už si všichni dali 100x.
1: A já bych si mohl myslet, že kobila nebo něco, ne?
0: Ne, kobilu dáme pryč a postavíme tam nadživotní sochu paní, jak se jmenuje příjmením?
1: Pekarová.
0: Paní Pekarová.
1: Adamové.
0: Nadživotní a budeme si dávat sraz, sejdeme se u prdele Pekarové.
1: A proč
0: podvodca jsem koně?
1: No. A počkejte, a proč se vám nelíbí Jižák?
0: Co to je Jižák?
1: No Jižní město. Sídliště, ono je taková ale žena ze sídliště.
0: To není ne? Prestižní. Jako...
1: Je, a bude v kontaktu s plepsem. No.
0: To už
1: je její.
0: To už Jižní město, to už rovnou může teda dochánovat ten pomník.
1: Tam by se hodila taky.
0: Ne, já bych ji dal na Václavák nebo na Staromák. Tam jsou zbytečně sochy už starý.
1: Staromák už je hůz. Tady máme Xavere toho,
0: no
1: koho ještě na
0: zajímá hůz? Máme...
1: Není to moc přeci jenom?
0: No ne, tak prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali
1: ne,
0: větší stopu
1: ne.
0: Než Jan Hus a to je paní Markéta
1: máte pravdu. Já bych to
0: Adamová,
1: vyhodil.
0: Pekarová, hodinová skurna.
1: Já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Market.
0: No já taky.
1: Ale dal bych jí ten takový velký pomník a podstavec, kde je Hus, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo Husa...
0: Já si to vybavu, jak to vypadá.
1: No, je to docela masivní. A místo Husa bych tam dal Market. Já si myslím, že je na čase skončit s touhletou husickou historií, ne? Konečně. Ne? Co?
0: A uznat, že tato země měla mnohem významnější lidi, a to je třeba paní Pekarová.
1: Ale to ne je mnohem lepší kazatelka, než on byl kazatel, ne? Nemyslíte? Co? Je, Xavere, je.
0: Pane Holče, tam to drhne.
1: Xavere, ty její mše. Byl jste někdy na mši? Její? Já chodím pravidelně.
0: Já jsem byl na mši jednou a tam byl Duka. Ona vůbec nebyla.
1: Duka, ten to vůbec nerozumí.
0: To je už
1: úplně. Jasně. Kam to chodíte, pro boha? Já vás někdy vezmu ještě.
0: No, pane holče, ať se řekněme, musíme přiznat, že prostě děvčica, která, nebo paní, slečna, dáma, ať to říkáme s veškerou úctou, která vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
1: Diamant,
0: a
1: myslíte,
0: ona se dostala z ničeho nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
1: Jo.
0: To je životní úspěch. Jí už se nikdy nic takhle nepovede.
1: Je to narrativ životní?
0: Narrativ to není. Ne, narrativ to není. Je to životní úspěch, který už nezažije. A ona už teď, když bude prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne: dobrý den, já vám jdu nabídnout výhodnější tarify, než jste mě doteď, a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
1: No jasně, jo.
0: A to je přece super.
1: Jo.
0: My nejsme předsedové tady ani XTV?
1: Já jsem místo předseda klubu sviní.
0: No je to místo předseda.
1: No, koho zajímá, mám našlápnu to předsednictví.
0: Koho zajímá místo předseda?
1: Jsem na správné cestě.
0: Gagarin byl první. Jo. Ne, víte, kdo byl druhý? Nevíte.
1: No. Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem točil, že už se chystá, že možná tak za, já nevím, do deseti let, že by možná mohl někam letět.
0: Ale tomu já fandím.
1: Ale nebylo napsaný kam.
0: No kam? Na oběžnou dráhu,
1: ne? To nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
0: To jako...
1: Ale jak se bude... Já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne, domácí na letošní zimu. Co?
0: Už si to odpuste, pane holče.
1: Ne,
0: já už se jí musím zastávat.
1: Vždyť je to potřeba. Pojďme. Tak počkejte, víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
0: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který vám posadí a bude říkat tyhle ty blbosti.
1: Nenajde.
0: Nenajde, jo. Tam nevidíte
1: nikoho. Nenajde, Ksever.
0: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu, takový jako vtipný?
1: Tam kandidují samý dobrý.
0: Dobrý. Musím vám něco říct, pane holče. Je to přiznání.
1: Ježišmarja. Vypadáte dramaticky, Ksever.
0: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházet, mně je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjury. Stanjura.
1: Proč?
0: Víte, kdo to je?
1: Kvůli těm nejlepší minister financí.
0: No je minister financí.
1: A končím, žena kapačka?
0: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu. Podívejte se mu do očí v nějaké. On má normálně cukatury.
1: Já vím.
0: A je vidět, že on ví, že tam v tom moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
1: No to už
0: je. Okamura, Reichl, konečná, všichni proti němu.
1: Ho porazí Reichl. Žrvoun z Václaváku, no, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
0: No tak Reichl porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
1: No nemusí se dostat, Ksavere, to je blatečka, ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stal ministrem financí, protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
0: No, tak jasně.
1: No. On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
0: Koupil si lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali.
1: Ne, Stanjura si to zařídil jinak. No, tak,
0: jo, myslíte?
1: Jo. Tak teda to šel tako přes rodinný biznis i a tak. No.
0: A zase na druhou stranu on mluví pasivně polsky a to je super.
1: Pasivně? Já nevím, co to znamená, když mluvíte pasivně?
0: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno. No, že to taky pasivní celý.
1: Já jsem říkal, že to není takový, jak měl. Pamatujete si, když si Ivan Mládek takovej vtip měl scénku v televizi, že vyprávěl tam někdo vtip němčině a on se strašně rozesmál a pak řekl, tomu jsem nerozuměl. Tak to je, když mluvíte pasivně německy?
0: No, to je, jak říkal Schönehaxen mit Chlupen. No jasně. No, rozumím pasivně polsky, jak je taky vtipný. To já bych si tam nepsal, prostě bych přiznal, že neovládám žádný cizí jazyk.
1: Já bych si to napsal jako Janíčka Sluníčko. Když si to psala pro změnu k angličtině a ona taky neumí anglicky a ona si napsala tam nějaký angličtinu ovládám na úrovni B plus 1 minus C.
0: Co to je?
1: No to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janíčku, jak mluví anglicky, a uvidíte.
0: Já na Janíčku nesahat, já mám o ní strach.
1: Já na ní taky
0: nesahám. Ona byla
1: nesahám,
0: teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster. A mám strach, jestli si nestalo něco přístřílené.
1: Dostala berlí?
0: Ne, no něco se jo. děje, tak a protože já jí přeju pevný zdraví.
1: Co já taky.
0: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale
1: Ježiš, já to, chci, to ani ne,
0: abys... On má v očích hrůzu, pane Holče.
1: No, vám to říká, on už hodně dlouho a teď finální.
0: No nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
1: Rozumím nějaký?
0: Příběh. Já jsem byl včera kupovat kafe. A já chodím fikaně do takové prodejny kávy, to je jedno. A oni vám tam mají takový bareček s třema židličkama a udělají vám kafe nějaký na ochutnání, zadarmo. No tak proto tam chodím.
1: Ne? No jasně.
0: A nakoupil jsem kafe a mladí lidé tam obsluhují. Dáte si presíčko, dám, ostatně kvůli tomu jsem přišel. Výborný. A chlapec říkal, a koho budeme volit? A já jsem říkal, to já nesmím ani naznačovat.
1: Proč?
0: Aha. A teď se začali hádat s dívkou, která tam obsluhovala. Takovou dívku jste nikdy neviděl. 2 metry, nohy dlouhý, taková jako a velmi milá. Hmm? A hádali se, jestli budou volit Babiše nebo motoristy. Ona řekla,
1: no,
0: Babiše...
1: No tak ale stojí na správné straně, oba se dá říct.
0: No, pane Holče, nevím, z toho byla hádka.
1: No tak to...
0: Oni se poštěkali.
1: A to je dobrý, jestli se přeli argumentačně?
0: No argumentačně moc ne. Ona řekla, tam je ten Turek, ten jel 350 po dálnici. A on řekl, Turek, ten je výborný, tomu rozumí a ten se pere o ty auta. A ona zas, že Babiš. A já jsem tam čuměl a já jsem říkal, děti.
1: No tak jste to nasál, ne?
0: Já jsem to nasál a řekl jsem, já budu volit Spolu.
1: To je správná
0: protože
1: volba.
0: Protože se mě tam hodnotová. Líbí ten pan Fiala, to je tak poctivý člověk a hlavně, co řekne, to splní.
1: A co řekne, to je pravda.
0: On by nikdy nezalhal.
1: Nikdy. A mně se líbí taky Xavr, já s váma musím souhlasit.
0: No.
1: Mně se líbilo, jak řekl, že poprvé od roku 89 se bojí o naší demokracii a já to beru jako...
0: To říkal?
1: Když to řekne teď po 4 letech svojí vlády, no takže i on už se bojí svého vlastního režimu a toho díla. On taky teď objíždí Česko s restartem Česka po 4 letech svojí vlády, což mi přijde taky, že to přiznává, no, že se to nějak nepovedlo asi.
0: Jemu, pane Holče, tak strašně nesedí to s těma lidma. On je opravdu salonní typ z knihovny Václava Havla.
1: Sedí mu to.
0: Nesedí, on je jak nahý v terní, to není Babiš.
1: Já to si to Babiš. Užívám k
0: sebe. Pojďte, čo jste říkal, slovensky. A Fiala překračuje nebo vylízá z něčeho, z nějaké bubliny, zóny, kde on, kam on vůbec nepatří. On mezi normální lidi nepatří.
1: Tak je normální, ale...
0: On se narodil někde v knihovně jako politolog, vědec, a má to sáčko a teď se má bavit s normálníma lidma od lopaty.
1: Jo.
0: To nejde dohromady.
1: On se s nima nebaví, to je potřeba.
0: Baví.
1: Téměř. On tam má ty svoje... Ksebr, jemu to jde s lidma krásně. Já si užívám ty jeho meetingy, ty videa z toho. Všim se si, že on si někde najal kompars úžasný. Takových převážně třicátníků. A oni chodí na ty meetingy a vždycky se pak najednou si vezmou slovo, a on vyprávěj narrativ správný, kde panu předsedovi, premiérovi poděkují za to, jak se jim krásně žije třeba s 20 000 nebo s 30 000 hrubýho, že si za to koupí 2 auta, mají velký dům, jezdí na dovolenou. Občas samozřejmě si musí trošku utrhnout od úst, ale jako hodnotově je to dobrý. A mně se tohle moc líbí, jaký on má jako krásný lidi, musím říct to takhle.
0: No, a to já s váma souhlasím. A to vyhrává volby, ne?
1: Tohle jo. Tak. 20 000 hrubýho si myslím, že jasná výhra ve volbách.
0: No a víte, ještě teď pozoruju před těma volbama toho pana Rakušana.
1: Ten je dobrý.
0: No je, tak to je tak vzácný člověk.
1: Ten je dokonce čím dál tím lepší.
0: Já se jenom tak nějak bojím, pane Holče, protože tam je nějaký ten dozimetr. A tam se prý kradlo.
1: No tak trošku...
0: Jestli trošku, tak to je dobrý. To je jako trošku...
1: Severe, já už jsem to říkal, já se nerad opakuju. Kdyby se měl stát premiérem Rakušan,
0: no,
1: beru i vás, spolíhám na vás, jdeme na Letnou a pořádáme demonstraci za premiéra Fialu.
0: No, tak...
1: Protože Rakušan, no víte, co jsme se teď zase
0: dozvěděli? Ale my jsme se přeli, já bych chtěl raději Rakušan než Fialu.
1: Vážně?
0: No.
1: Vy jste dostal taky něco z dozíku?
0: Tak pan Redl mě poslal něco právě.
1: No ne, tak protože teď jsme se dozvěděli, a to možná vysvětluje, proč se dozimetr pořád nesoudí, že teda v té obžalobě je, že Redl z těch ukradených peněz z veřejných podniků financoval kampaně STANu.
0: Ale to je hezký.
1: To je hezký.
0: Představte si, kdyby to jenom ukradl a nechal si to.
1: Jasně, a tohle to, on není žádný Hamoun.
0: No ježiš, pane holče, toto je úplně skvělý.
1: Je to stará škola. Je to stará posívá škola a jak říkal David Rád, krmil Besty, ne? Aby Besty je krmila zpátky jeho. A...
0: Ale nedal ten Redl taky nějaký prachy ministerstvu spravedlnosti na vyčištění?
1: No,
0: do čistírny.
1: Je to možný. A víte, co se mi teď líbí? Za první teda, že Vítek furt říká, že Redla neznal. A on už je, v tom, on už je politikem zastan přes 10
0: kdo?
1: Let. Co?
0: Kdo to říkal?
1: Vítek. Rakušan.
0: To říkal.
1: Říkal.
0: Ale to je přece blbost.
1: No, tak mu říká blbosti rád.
0: Tak jestli ho neznali jeho děti, pozor.
1: Jestli si nevolali tím
0: šifr telefonu.
1: No a tak si říkám, jasně, tak Vítku, to je pěkná blbost, další potvrzení toho, jak lžeš. No ale víte, že oni rozdělili tu kampaň, jak tomu říkali, dobrá kampaň. No. A Vítek rozdával lidem ty milodary z těch partajních fondů. A oni se s ním museli natočit na to video, jak mu děkujou, že jo. A tak si říkám, když jste zmínil ty bitcoiny, jestli takhle rozdávají lidem ty ukradené prachy, uloupený z těch veřejných peněz.
0: Pak je to v pořádku.
1: Pak je to v pořádku, no jo, ale kdyby se odsoudil dozimetr, tak by nedopadli jako stát s bitcoinama, že by to museli vracet, ty milodary. Tedy, když někomu dáte ukradené peníze, no tak nejsou vaše.
0: Pane holče, to už jedno, protože jak známo zdroje jsou.
1: To je pravda, zdroje jsou.
0: Říkal Špidla, ne?
1: Špidla, ne.
0: No ale počkejte, to jste mě úplně zarazil. On, Rakušan, řekl, že Redla nezná.
1: Jasně.
0: Mhm. Já bych se zeptal, a kdo to byl Václav Havel? To jste znal? No, Redla zná každý, ne? Stejně jako Václav Havla.
1: Vy nevěříte Vítkovi, ministru vnitra?
0: No, to tomu teda opravdu nevěřím.
1: Ne, ale on vůbec, jak říkám, je lepší a lepší, protože teď starostům Vítkovi kradou voliče Piráti. A do Rakušana se opřel teď Hřibátor a řekl mu, no a co ten dozík? A víte, co mu řekl Rakušan? Ať neohrožuje budoucí koalici jejich společně.
0: Jo, takhle, on už to má. No ale já si to neumím představit, že by oni šli znovu do party. Kdybyste slyšeli, jak strašné věci v té sněmovně na té poslední schůzi, tam říkal ten pan Michálek.
1: Ten dobrý taky.
0: To je normálně urválek se vším všudy.
1: To je sekerník.
0: A on má tu herečku. Jeho paní herečka.
1: Filmíky pro dospělí.
0: Pro dospělí, ale herečka. No,
1: tak nemůže každý hrát v pohádkách, ne?
0: Jasně, někdo hraje pro děti, někdo hraje pro dospělí. A co si budeme říkat, my se díváme na pohádky jenom o Vánocích, ale na filmy pro dospělí se každý týden jeden večer díváme přesně 8 minut.
1: No jasně, a oni jsou i pohádky pro dospělí.
0: Někdy i 6.
1: V tom byl dobrý ten z Jezerky, ne?
0: Já o tom to nemůžu mluvit.
1: Já taky ne.
0: Já jsem tak v konfliktu.
1: V Kamaších.
0: Vy jste myslel pan Hrušinský, jo?
1: Ne, to ne.
0: Protože představte si, že jsem zjistil, že pan Hrušinský, jeho divadlo, nikdy nedostalo ani korunu na dotacích. A představte si, jak to je hezký, že on ani kačku nikdy nečerpal. Za celou historii
1: ne?
0: To divadlo šlape tak, že on, že na sebe vydělá, ještě je to umění obrovský.
1: Mm-hmm.
0: Ještě je to prostě sami národní umělci. A představte si samo o sobě, a mohl by čerpat.
1: No ale on si to nevezme.
0: Nikdy si nevzal ani kača. Ani korunu.
1: To by mohl trošku vyškolit svoje kolegy z Y-ky, ne?
0: To já nevím.
1: No tak těm to moc.
0: Ještě existuje?
1: No těm to moc nejde, už tam nikdo moc nechodí.
0: Nechodí.
1: Oni moc na tom nevyberou, na tom stupni. Tak Praha chtěla, protože oni snad dostali nějakých 40 mega za třeba poslední rok. tak chtěli to nějak vyřešit, no a to je ta hodnotová parta kolem Dejdara a Lábuse, a oni řekli, my jsme umělci, vy jste povinní nás platit z dotací, aby my jsme mohli hrát. No a teď oni odvolali Praha, prostě magistrát toho nového šéfa, který měl nějak zajistit lepší rentabilitu. No to je jedno. Tak jsi říkal, že tady pán z Jezerky by mu dát školeníčko, jak se uživit komerčně, ne?
0: No jistě. A bez dotací.
1: Jo?
0: Bez dotací. A já to obdivuju a navrhuju, pane Holče, taky návrh, že bychom třeba donaty, který přijdou do příští vězonky, poslali...
1: Odklonili na Jezerku?
0: Na Jezerku, aby aspoň kačku dostali. Není to fér?
1: Je.
0: A oni tam udělají představení, jehož sláva se dotýká hvězd.
1: Tak mohli by nám tam napsat nějakou roličku, ne? Oběma. Vy jste si nechtěl zahrát s legendou, Ksavre?
0: S kým? S Bohdalkou?
1: S legendou, ze
0: Zerky. Tam hraje Bohdalka, pozor.
1: Jo? No.
0: A výprej výborná.
1: Já jsem myslel legendu v Kamaších.
0: Jako ne. To, no tak jak já bych si mohl zahrát, bo já jsem nějaký herec.
1: Tak to taky máte v sobě.
0: Tak on by si taky nemohl se mnou zamoderovat. Ale přísný člověk to je, to vám řeknu.
1: To jo. To
0: akorátní.
1: Přes hodnoty hlavně ne, přes demokracii, jo.
0: Jako umí to přesně pojmenovat pan Hrušinský, kdo je proruský, kdo není, kdo podepsal chartu, kdo podepsal antichartu. On přesně měří všem stejným metrem
1: a, on by nikdy
0: a to se mě na něm líbí.
1: Jasně, a on přesně není nějaký šmejt, aby někdy podepsal antichartu, ne?
0: On? No, to v žádném případě. Tak on byl vždycky takový bojovník.
1: Od narození je takovej, ne?
0: No.
1: Asi.
0: No on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
1: Jo.
0: Dizident.
1: A Petr Pavel?
0: Tak pozor, to je jiná liga.
1: No vyšší, ne? V dizidentství.
0: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista. Ne?
1: Fuj, Tajksel, no to snad ne.
0: Nebyl?
1: Ne.
0: Jsem četl v tisku.
1: On se popletl.
0: Že jeho paní byla nějaká plukovnice.
1: Ne, on se popletl.
0: On se odpracoval.
1: A pak řekl, že se popletl.
0: Že se popletl?
1: Byl popletený.
0: Včera jsem tady měl debatu. Na kafe tady jeden známý, který ho vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamaný, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ový, tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, až kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi. A já říkám, byla chyba, pane Holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
1: To je pravda.
0: No, pane Holče, skočte do toho.
1: Jo.
0: Příště to posíláme. Jo?
1: Na Jezerku.
0: Na Jezerku.
1: Tomáš Sova, to bude primář Sova.
0: To je Tomik, to je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář, ale úplně...
1: Primář Sova byl taky dobrý člověk.
0: Tomáš je primář, ale úplně u jiné organizace.
1: Jo, dobře. Vlzonova 920 na umístění Mámy Medy vidíte do krytu za nehodnotové proputinovské komentáře. Ksavre Meda, on chce tu funkci.
0: Kdo by nechtěl funkci?
1: Šéfa TOP 09, jenomže víte, co mu stojí v cestě teď trošku?
0: Kalousek.
1: Ne.
0: Protože táhá za nic.
1: Ta mateřská, to mateřství. On to říkal.
0: A co stojí v cestě, tam má na to nějakou paní, ne?
1: Tam je těžko, kdo je paní a já nevím. Já se do toho nechci zabrušovat.
0: Vychovatelku, ne?
1: Já tam nevím, kdo je paní, kdo je pán. Kdo...
0: Ale to je vůbec neřešné, no a o dítě se bude starat chůva, on bude... Jak si myslíš, že to je v královské rodině?
1: Se tam... Nebude to teď dělat market? Nebude to její příští to? Job? On jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko?
0: No to není špatný, pane Holče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
1: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostal jsi?
0: Asi jo, že já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
1: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
0: Tu 17 iPhone?
1: Třeba, no.
0: Můžu, no. Jeďte.
1: Ale na Davidková.
0: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
1: Na Vlzonku otázal Zalky, Ksavre.
0: A Zalka
1: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Vlzonova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
0: My jsme milion chvilek pro pravdu.
1: Jo. A Nadežda Formánková, Vlzonova 10, příspěvek pro Přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Xavere. Vidíte?
0: A má pravdu.
1: Jo.
0: Pane Holče, a teď přichází moje chvíle.
1: Jo, jo, jo.
0: No a koho tam zapíšeme?
1: To je jasný. Já to vím, Xavere.
0: Kdo koho?
1: No, já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
0: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jako, jak se říká.
1: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, no. Xavere. Kolik máte dětí?
0: Já bohužel nula, pane Holče.
1: Nula? A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď medu, že byste si pořídil něco taky? Ne?
0: Tak přemýšlel, už mám objednaný tři, ale...
1: Jo? No a kolik máte bytečků?
0: Byteček žádnej.
1: No ne, teď. Vy máte byteček, ne byteček, vy máte byt. Vy jste se mi několikrát chlubil, jak máte velký byt, buržoázní.
0: No tak tomu neříkejte byteček, já mám mansardu.
1: Mansardu?
0: No.
1: A nejenom jednu, ne?
0: Co to znamená mansarda, pane Holče?
1: No, pod stříškou.
0: No tak já mám mansardu.
1: Jo? A nejen jednu, ne? Jsem někde slyšel, no, zákulisí.
0: Tak jako není jedna, ale jsou to nižší jednotky, jak říká Babič.
1: Nižší jednotky, ale, ale i tak, Xavere, myslím, že se nad váma stahují mračna.
0: Jak to?
1: No, protože nemáte žádný dítě a máte jeden byt, velký ještě,
0: víte,
1: pro
0: mám,
1: jednoho člověka.
0: Víte, mám jeden byt.
1: No, tak máte ještě víc, tak teď jste se přiznal. No a víte, co řekl Hřibátor teď?
0: No.
1: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
0: Tak já dva byty dám Pirátům.
1: To byt vám rychle udělám.
0: Jo?
1: Jo.
0: No ne, tak lepší, my chudobní, takovýhle starosti vůbec nemáme, pane Holče.
1: No vy nejste úplně chudobné.
0: Ale víte, co to přesně znamená? Že to je normální komunista.
1: No je, je to bolševik, jsou to bolševici.
0: Každým, ale, to je v překladu počkejte. Každému podle jeho potřeb.
1: Tohle už jsou normální bolševici od Gottwalda. Ty měli kulaky, spekulanty.
0: No, jediný, co ho omlouvá, je to mládí.
1: Hřiba? Je mu je tak přes 40 let?
0: No, mladý člověk.
1: Je mladý člověk? Dobře.
0: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
1: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant.
0: Za výrok o bytech.
1: Tak bejt váma, tak už si připravuju předání. Bytečku, Xavere.
0: Však to připravuju.
1: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
0: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
1: To, myslím, to půjde zařídit.
0: Aspoň jeden díl.
1: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
0: Jakože bych byl rekvizitář?
1: S okurkama.
0: No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
1: No teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazií.
0: No.
1: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
0: Pane Holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala šťávu.
1: No.
0: Tak prosím vás, příští Vilzonka už bude před posledním před volbama.
1: Vážně? Sakra,
0: to pane Holče, co kdyby jsme příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne?
1: Proč
0: já už
1: ne?
0: Mám natypováno asi se 7 lidma.
1: Jo?
0: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte, co myslím, jo? No? Papírovou. No? A já bych zapisoval, anebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
1: Bychom mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
0: Buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. dně to pustit, tu Vilzonku. A nebo Market, když tady má do čeho píchnout teď.
1: To je pravda.
0: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
1: Jo.
0: Vezme si...
1: No, vidíte.
0: Teda musím vám říct...
1: Tak to tam připište, až jí budete poslat tu kytku.
0: Já jí musím pořád pochválit, Měla tak hezký šaty, pane Holče.
1: Jo. Tak za těch 300 tisíc K?
0: No, já nevím, jestli...
1: Měsíčně?
0: Já jsem řekl pěkný, ne drahý.
1: Jo, jo.
0: Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu.
1: Aha.
0: Tenhle ten model.
1: Jo.
0: Ale neměli 4X.
1: Jo.
0: Takže, no, jako boty na podpatky už mám a Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
1: Chichi Tornado se neudrží?
0: No, podle
1: to
0: mě
1: říkejte.
0: Pojede, jak namydlený blesk. Já si na to dělám záluz.
1: Tak hájeli, já vím.
0: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, že budem dělat rozhovor a budeme mít
1: Bohatým. A už víte pseudonym svůj? Tam nemůžete jít jako Xaver?
0: Já budu Čiči Xavera. Čiči Xaver.
1: Nebo Čiča Xaver.
0: Čiča. Don Čiča.
1: No.
0: A je to. Víte, komu se říkalo Don Čičo?
1: Paroubkovi.
0: Jo, Paroubkovi.
1: Potom se mi stýskal.
0: No, on kandiduje za ČSSD.
1: Xaver, to je takový sešup. Oni ho teď zvou do televizních debat s úplně jako nějakým komparzem. Víte, z těch úplně bývalý premiér. Pamatujete si na to, když,
0: jasný,
1: když se tak nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem a byl presumptivní premiér.
0: Ale tak
1: premiér.
0: Vy jste taky býval prestižní streamer.
1: Jasně.
0: To takhle berte.
1: Já jsem,
0: ale že se na to nevysere, už je divný. Hmm. Měl by zůstat pěkně doma a lidi by se za ním chodili radit, když by české zemi bylo nejhůř.
1: Já to znám. Víte, co mi napsal jednou Jáchym Vrecion? To je ten od...
0: Kdo?
1: Synáček od Alexandra Vondry a...
0: A jak jste to říkal, to jméno?
1: Jáchym Vrecion.
0: To je česky?
1: To je česky. A oni, že jo, oni ho živí rodiče, dojí erár samozřejmě, aby nic nemusel dělat, aby nemusel makat.
0: To je v pořádku.
1: A já jsem mu tak nějak napsal nějaký hodnotový věci na X-ku a on mi napsal: Petře, vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal: Jáchyme, já jsem dnem dokonce propadl už.
0: Ano, ale já to nechápu.
1: Co? No,
0: to je ten levoboček, jo?
1: Nemakačenku, no.
0: A to je jedno, já nevím, no. Tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojeny na erár.
1: Jo.
0: V tom nehledejte nic špatného. Ale že on se pustí do vás. Vy taková hvězda, silný člověk.
1: Silný, jo, ne? Tak viděl tam ty hodnoty.
0: A co on umí?
1: Dojít erár.
0: Jo.
1: Díky rodičům.
0: Jo, no? Tak pak jsme udělali něco špatně, pane holče. My nedojíme nic, nás dojí právníci.
1: No.
0: No, příště uděláme tabuli, nebo se na to vykašleme?
1: Tak uvidíme.
0: Ne, může. Uvidíme, řeknete jo nebo ne?
1: Budeme tajemný.
0: Tipy, jak to dopadne?
1: Jo.
0: A od nás to převezme ta Fortuna, to jsou sásky.
1: Mhm.
0: A vypíšou sásky.
1: Jo.
0: Nás uvidíte. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
1: Já taky se vám.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Radio Xaver najdete na play.cz.
4: play.cz.
5: Novinky.cz. Je to tak blbé, až je to trapné, komentuje ministryně Dekorová bitcoinovou kauzu. Pane docente, mě by zajímalo v této kauze, co vás zajímá, na jakou odpověď čekáte?
6: Bitcoinová kauza?
5: Nebo co vám není jasné a chcete znát odpověď?
6: Není to, je to bohužel všechno jasný a v normálním státě by prostě byly předčasné volby nebo by se něco, je to prostě není, tam není co řešit.
5: Pan ministr
6: Dažek na té vládě byl nejlépe pracující, byl tam, bych řekl, skoro nejlepší ministr té vlády. Je to politicky, ale prostě ta věc je strašidelná. A jak říkají novináři, buď to ukazuje totální selhání všeho těch lidí, co jsou nahoře, anebo je to něco strašidelného. Čili to se prostě nedá omluvit. A
5: co je horší? Selhání všeho, nebo to strašidelné?
6: Já si říkám, že bych byl radši, kdyby to byla ta zlodějna. Že zlodějna je, že zloděj odejde pryč, ale nefunkčnost českého státu by mě jako úplně děsila, ale teďka, jak se ukazují nadějné věci, že třeba mnoho měsíců dopředu věděli, že to je levá, a že jim to napsali ty úředníci, tak ty úředníci, co to napsali, jsou pro mě jako pozitivní věc, že to napsali. Jo? Že pak ten politik rozhodl jinak, je jiná kauza. Myslím, že to byli úředníci z ministerstva financí, jestli to říkám dobře. To bylo to ministerstvo, co o tom jako nemělo
5: ale
6: vědět.
5: Ale i právníci na to upozorňovali, no. Že je to špatně, že nebrat, jo. A nějak se to jako údajně nedostalo k těm lidem, kterým o to rozhodovali, jo. Tak věříte tomu, že se to k ním nedostalo?
6: Já nevím, já to nechci jako o tom spekulovat, já myslím, že je to prostě tak strašný. Tak strašný, že to všichni jako víme, já neznám jediného člověka, který by to nějak jako řekl, to není děsivý. Jo, protože máte jakoby Darknet, jako tu nejstrašnější mafii, co existuje, tam se mluví o drogách, o nějakých zneužívání žen a my s tím děláme nějaký díly. A teď jako ty peníze byly označeny, že jsou jako kriminální, bylo to vidět dopředu na těch věcech a my jsme s nimi stejně obchodovali jako český stát.
5: No, počkejte, paní Dekrova, chce zjistit, jestli to byly čisté peníze.
6: Já to vůbec nechci. Jako paní Dekrova, tam je jedna věc taková smutná, jak byla ta pseudokauza s tím magistrem. Já jsem si dal práci jedinou, že jsem si říkal, oni určitě křivděj, tak když je PhD, tak my na Univerzitě Karlově musíme mít ve specializovaných časopisech články. Tak já jsem hledal a asi hledám blbě, nenašel jsem. Tak jsem si říkal, budu hledat v těch méně důležitých časopisech, tam jsem taky nic nenašel. A pak je Medvik, to je tam já mám třeba, já teďka nemám čas moc psát vědecký články v té politice, ale třeba tam vyrobím 10-15 článků jako ročně, protože to jsou takový, jako, že něco napíšete do kvazi odborného časopisu a tam to taky neumí Eva Dekrova. Takže je to prostě takový, já vůbec, jakoby, jo, je to prostě sympatická dáma, nevím, proč měla potřebu být jakoby PhD, když není vědkyně, asi zjevně nepublikuje, jo, protože to PhD má být, že odstartujete, jste vědec, a teď dělat nějaký právní audity u věci, kterou má jako rozřešit přece policie České republiky, ne, to má policie.

Řekni mi, co čteš, povím ti, jaký jsi. Co čteš? Co posloucháš? Na co se díváš? To je zajímavý test, který na mě kdysi vyzkoušela jedna paní moderátorka v Českém rozhlase, kde jsem byl hostem jakéhosi večerního vysílání. Jsem v těchto věcech mimořádně stabilní a jen zřídka, kdy se dějí nějaké změny na mých soukromých top ten. Vlastně v sobě nosím svoji vlastní síň slávy, do které je-li někdo jednou uveden, je tam navždy. Proto tam není zatím tolik narváno. Tak tedy Jaromír Nohavica, Václav Hrabě, Fabi Daněk, Hana Hegerová, Betty Midler, Beatles, Ondřej Hejma, David Copperfield, Jean Gabin, Jan Saudek, Folk Team, Ota Pavel, Formanův Amadeus, Willie Nelson, Je třeba zabít Sekala, Eagles, Zuzana Navarová, Bohumil Hrabal, Zapomenuté světlo, David Letterman a Peter, Paul and Mary. Velmi mi vyhovuje poetika a syrovost Pavla Dobeše. Velmi často se vracím k původní sestavě Neres. Jak má vypadat pop music, jsem pochopil až u Eltona Johna. Baví mne hravost Karla Plíhala. Baví mě Samson Lang i Freddie Mercury. Vlasta Redl Žalman, Spiritual Quintet, Nezmaři, Framus Five, Robert Křesťan, Pentatonix, Fleret, Simon a Garfunkel, Pavarotti, Leonardové Cohen a Bernstein, Gilbert Bécaud, Petr Hapka, Vlasta Redl a několik desítek dalších. Mám několik filmů, které jsem viděl jistě víc než 10krát. Už několik let vede Amadeus. Na dalších místech určitě Svatý rok, Brilantní plán, Vykoupení z věznice Shawshank, Philadelphia, Mlčení jehňátek, Forrest Gump, Na samotě u lesa, Podfukáři, Motýlek, Most přes řeku Kvaj. A tím by základní výčet zdaleka nekončil, spíš by zvolna přešel k hercům a hned po Gabénovi je Annie Girardot, Morgan Freeman, Ivan Trojan, Bolek Polívka, Věra Galatíková, Vlastimil Brodský, Simona Stašová, Karel Roden, Oldřich Kaiser, Petr Čtvrtníček a tím to určitě nekončí. A pak ještě Robert Vano, Ringo Čech, Kája Saudek, obrazy Jiřího Šlitra, texty Michala Horáčka nebo Ivana Huvara, či humor Cimrmanů, Ivana Mládka, Laurela a Hardyho, Monty Python, Felixe Holcmana nebo Vladimíra Menšíka. Věřím na to, že toto jsou věci, které o člověku lecos prozradí. Dělám si z papíru dalekohled a hledím k vesmíru, vrať se mi zpět. Vesmír je plný hvězd a černých děr, jenom to nepoplést. Nestratit směr. Josef Streichl. Jsem založením hráč. Jednou mi říkal zpěvák Michal Tučný, že svět se dělí na hráče a sráče. Dlouho jsem tomu nerozuměl, říkal jsem si, že největší procento lidí se nachází někde mezi těmito dvěma póly. Pak mi zase kdosi chytrý řekl, že druhá nejkrásnější věc po výhře je prohra. Nejhorší je vůbec nehrát. Dnes bych obě tato tvrzení podepsal. Jsem schopný koupit 200 koní a ještě ten večer je prohrát v kartách, obrazně řečeno. Nehraj o peníze, ale mnohokrát jsem šel do rizika se všemi důsledky i odvahou a baví mě jakákoliv hra. Nemyslím hazard, ale ta hra, které se říká život. Mohu si dovolit hrát, nic nemusím dělat vážně. Pro nikoho tu nejsem, na mě nikdo není závislý, nemám děti, ani psa, ani rybičky, ani muškáty za oknem nebo bazalku na parapetu. Všechny nitky, které se snažím splést dohromady a potom z nich něco vytvořit, není to nic jiného než hra. Hrou jsem se naučil vydělávat peníze, sbírat i prodělávat pověst a taky umět pracovat s pocitem prohry. V duchu se často vracím do Tišnova, k babičce do cukrárny. Na ten pro mě tolik důležitý Nohavicův koncert ve Sdruženém závodním klubu pracujících.
do hotelu Květnice, na pár míst v Brně, na řecký ostrov Kréta, do údolí řeky Loučky, stejně jako mezi skály, kam čas vril vrásku tak velkou, že se jí začalo říkat Grand Canyon, na tu slavnou ulici v poušti, kterou z písku vydupal pan Baxi a kde se procházeli Sinatra, Elvis i ti moji čtyři kluci zlatí z Liverpoolu. A čím častěji mě vzpomínky přepadají, tím častěji někde vzadu slyším, jako by mi napovídal Václav Hrabě. Zastavil se a počítal, kolik mu zbývá ještě přátel a kolik mu zbývá ještě let. Kam jsem došel, se občas ptám sám sebe. Je totiž otázkou, kterým směrem. Jsou cesty, po nichž jsem došel poměrně daleko, ale na některé jsem se ani nevydal. Možná ze strachu, možná kvůli tomu svému levnějšímu softwaru, nebo z nedostatku touhy. Po smrti Jarka Ráce a poté, co vážně onemocněl Petr Novotný, se přesně na polovinu zúžil okruh lidí, s nimiž vedu debaty o vnitřních věcech. Je mi 50 a zažil jsem věci, které nezažijí někteří lidé za 10 životů. Za to jsem osudu vděčný, ale pravdou je, že stejný vděk cítím za šanci dostat po držce, jako za šanci na úspěch, protože ve finále to vyjde na stejno. Kdybych vše sečetl a podtrhl, abych svých 50 let mohl uložit do šanonu a napsat na něj 1968 až 2018 pro případ, že by přišla nějaká kontrola, to podtrženo a sečteno, řečeno cifršpionským žargonem, by bylo v černých číslech. Asi jsem člověk, který si radost umí udělat a také si ji prožít, možná i programově zapomínat. Těší mě, když lidé reagují na vysílání v rádiu, na rozhovory v televizi. Dělá mi obrovskou radost, když vyjde knížka. Ještě větší radost mám pak z honoráře. Radost mi dělá každý den, kdy se těším do Ameriky. Abych se mohl těšit permanentně, už v okamžiku, kdy tam letím, mám letenky na další cestu. Takže se těšení dostaví okamžitě, jak dosedne letadlo v Praze na letišti. Mám před sebou 50 a pozítří letím po 22. do Las Vegas a mám stejnou radost, jako když jsem tam letěl po druhé. Vlastně už nepotřebuji k životu nic, protože všechno, co jsem chtěl, mám. Vždycky jsem si říkal, když někdo někomu přál takzvaně hlavně zdraví, že je to klišé a sám bych to nikdy nepoužil, ale ona je to strašná pravda. Jsem jakž takž zdravej, ale vidím kolem sebe, jak umírají i mladí lidé a čím dál častěji odejde někdo mně blízký. Miloš Bernátek je v Kratochvíl Vaby Daněk. Netoužím vědět, kdy to přijde u mě, ale chtěl bych mít čistý stůl, což nevím, jestli se mi povede, protože žijí neuspořádaný život. Hodně lidí si myslí, že jsem smutný, protože jsem sám, ale pravdu mají tak z 30%. Řekl bych, že jsem na vlastní žádost opuštěný. Když se člověk nenarodí jako princ William nebo syn amerického prezidenta, to jsou výjimky potvrzující pravidlo, pak je vždy něco za něco. A to platí ve všem. I čas, který nakonec člověk má jen pro sebe, musí za něco vyvexlovat. Je to celoživotní šmelina. Nestrácím motivaci, protože je ještě spousta věcí, které bych sám sobě chtěl dokázat. V řadě bitev ještě stojím někde na začátku. Bitvy, které jsem prohrál, jsou pečlivě zaznamenané v šanonech a čekají na skartaci. Jenže u některých to ještě nejde. Ale bezpečně vím, že jsem normální chlap, který jako chlap jedná, že těžko snáším některé lidi a vím, že jsem v tom nespravedlivý. Že mám celoživotní problém s tím, čemu se říká odpouštění. Že jsem člověk okouzlený Amerikou a taky muzikou. Té potřebuji k životu strašně moc. Nosím v hlavě spousty písňových textů od prvního do posledního písmenka. Hodně času věnuji tomu, čemu se říká veřejný život nebo politika. Přečtu denně noviny,
informační servery a už to není kvůli práci, jen potřebují být v kontaktu s informacemi, ale hlavně s lidmi. Potřebují mít jistotu, že mám v telefonu 5 čísel, která můžu použít kdykoliv. Stejně tak potřebují mít jistotu, že od určité chvíle můžu být sám. Takže se mi poměrně často stává, že mám velkou radost, když ke mně domů přijde návštěva, a pak mám ještě větší radost, když odchází. Jsem člověk, který vyhazuje spoustu peněz za blbosti a skoro o všem pochybuje. Věcí, o kterých nepochybuji, je strašně málo. Nepochybuji o upřímnosti pár kamarádů, stejně tak nepochybuji o tom, že mám ve své blízkosti několik lidí, kteří by vedle mě nešli, kdybych nebyl tam, kde jsem. Nepochybuji, že měla vyjít knížka Doživotí, protože je fakt dobrá. Nepochybně dobré rozhodnutí bylo, že jsem nastoupil na frekvenci 1, a stejně dobré bylo rozhodnutí založit XTV. O všem ostatním pochybuji, i když to třeba dopadlo dobře. Měl jsem období, kdy jsem měl strašně rád moře, ale když jsem tam byl naposledy, zjistil jsem, že mě to tam otravuje. Moře by mi stačilo půl dne v roce. Je mi jasné, že jím víc, než bych měl, zrovna tak vím, že hodně kouřím, i když jsem si dlouho myslel, že bych se bez cigarety klidně obešel, ale už to bez ní prostě nejde. Když ležím ve vaně a pokuřuji, tak někdy přemýšlím nad tím, co bych chtěl mít napsáno na hrobě jako epitaf. A chci tam mít: zde leží muž, který nikoho zbytečně neotravoval. A to mě stačí.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Michal Fischer je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Michal Fischer je místostarostou Prahy 15 za Občanskou demokratickou stranu.
2: Jsem nezávislý na kandidátce Občanské demokratické strany.
1: Ano. A budete tak kandidovat, k tomu se dostaneme. Neboli vy jste, pane Fischere, komunální politik jako vyšitý?
2: Tak to asi úplně není, ale už vlastně druhé období.
1: No, ne, a teď mi řekněte, když sledujete, co se děje v komunální politice, v té pražské, tak nemáte obavu, že jste v nějakém odposlechu nebo něco?
2: Nemám obavu. Nebo s tím asi člověk musí nějak žít, že samozřejmě je více možná sledován, je víc na očích, ale když vlastně nemáte důvod se bát, tak se nedá nic dělat.
1: Co si o celé té kauze Hlubuček a spol myslíte?
2: Myslím, víte, že za ty leta, a začínal jsem někdy v roce 2005 se motat kolem komunální politiky, tak těch kauz proběhlo už desítky a desítky různých, s různými dopady. Nechávám to plynout. Lidé v politice se objevují různí, stejně jako v celém životě. A nějak to dopadne. Neumím se, nemám k tomu, prostě někoho někde možná s něčím chytli, možná ne. Je to smutný pro každého z těch lidí, ale nějak si to prostě vymysleli a chtěli.
1: No ale ono se prý tak šeptalo různě po Praze mezi komunálními politiky, že to je doutnající věc už dávno, tak si jenom říkám, jestli jste někdy něco nezaslechl.
2: V tomto ohledu ne. Já jsem se s panem Hlubučkem potkal jednou v životě v podstatě oficiálně na nějakém plese, kde jsme si chviličku povídali a asi jsme nebyli naladěni na úplně stejnou notu.
1: Vlastníte kódovaný telefon?
2: Ne. A přiznám se, že jsem o tom asi nikdy neuvažoval.
1: Pojďme na Prahu 15. Mě by některé věci... Ptáme se teď hodně komunálních politiků, zejména těch, co se ucházejí o naše hlasy, co od nich čekat. Vy jste, tím začneme, protože vy tady máte takovou krásnou ceduličku a řekněte na férovku, je to něco, čím se chcete pochlubit?
2: Ano.
1: Tak jsem s tím.
2: Je to něco, co bych hrozně rád představil a pochlubil se tím, protože je to záležitost v Praze nová, neznámá úplně a je to jedno z prvních věcí, která se tak funguje. A je to kombinace mateřské školy a kombinace denního stacionáře pro seniory. Já říkám, že to je mateřská škola pro děti a zároveň pro naše seniory. Protože ráno si tam přivezete svého seniora, odpoledne si ho vyzvednete zpátky, stejně jako
1: jo,
2: své
1: takhle.
2: Dítě ráno. To je denní.
1: Stacionář, ano. Takže vlastně...
2: Ano, na denní uložení seniora nebo člověka, aby to ulehčilo život jak těm blízkým, tak tomu člověku, který tam bude mít možnost si odpočinout, setkat se se svými blízkými, mít tam o sebe celodenní péči. A zároveň, jak je to celé to centrum propojené, tak ta kombinace mezigenerační, ta vazba mezi těmi generacemi je úžasná záležitost. A jak ti seniori, tak ty děti fungují úplně jinak, protože víte, že není dneska úplně snadné, babičky, dědečkové, jsou zaměstnání, tohleto, tak i ta vazba mezi dětmi a těmi staříky je vždycky úžasná a nám se to daří trošičku už na jiných zařízeních, jako je naše DPS, dům s pečovatelskou službou, kam za seniory chodí na návštěvy děti ze mateřských škol a zároveň seniori chodí do škol, kde dělají pravidelné čtení pro ty děti, pohádek a podobně.
1: No a to, co vidíme na tom, to je vizualizace.
2: To je vizualizace. Nám se podařilo teďko získat tenhle ten areál od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví městské části s tím, že máme podmínku, že do 5 let tam musíme vybudovat tohleto zařízení. V tuto chvíli máme připraveno stavební povolení, které nám bylo vydáno a čekáme na jeho pravomocné rozhodnutí, takže to už by mělo být také hotovo. A v tuto chvíli na to budeme zajišťovat finanční prostředky. Je to trošičku složitý v tom, že je to kombinace i na dotace, na tohle to je kombinace sociálna a školství. Tudíž se obracíme na obě dvě strany, ale doufáme, že magistrát nám v tomhle tom vyjde vstříc. Bylo to projednáváno s příslušnými radními, jak na školství, tak s paní Jónovou na sociálnu v současné době a doufáme, že tu podporu to mít bude. To samozřejmě asi nedokážeme finančně dát dohromady.
1: Takže to je věc, kterou plánujete, ano, s tím, jako vlastně jdete do těch voleb, by se dalo říct.
2: Jo? Jedna z těch věcí, kterou společně s paní místostarostkou Kolářovou, která má na starosti školství, jsme připravovali dávat dohromady.
1: Ta péče o seniory obecně, to je velké téma v poslední době, protože kde kdo se k tomu vyjadřuje, někdo říká, že je na to dostatek peněz, někdo říká, že se seniorům v tomto nějakým způsobem křivdí. Máte na to pro seniory dost peněz?
2: Ne.
1: Teď nemáte, jo?
2: Nemáme na to pro seniory dost peněz. Aha. Není to jenom v tom, že je to otázka nějakých celkových nákladů, ale je to i změna nákladů, které jsou dneska. To znamená energie, které nás tíží, nám se zvedly náklady trojnásobně na elektrickou energii, teď jenom na zálohách, co vstupujeme. A ty objekty, které spravujeme, což je dům s pečovatelskou službou a dům zvláštního režimu, kde už jsou vlastně lidé, kteří nejsou úplně pohybliví nebo ve složitější zdravotní a životní situaci, tak nám to tam samozřejmě narůstá. Ale nám se i v loňském a předloňském roce podařilo dobudovat další místa právě v tom domě zvláštního režimu, který jsme dostavili, přistavili jsme k tomu část s dalšími 30 lůžky za pomoci Ministerstva práce a sociálních věcí a magistrátu hlavního města Prahy, kteří nám na to přispěli. Dali jsme dohromady projekt a podařilo se nám a příští týden, 27. června, nevím, jestli to datum je takhle tady správně, 27. června otevíráme tu druhou zrekonstruovanou část, protože jsme napřed postavili nové křídlo, tam jsme přestěhovali klienty a do toho starého teď budeme nastěhovat dalších 30 lidí.
1: Jak toto, pane místostarosto, funguje? Protože ten dům s pečovatelskou službou je vlastně byt, ano, jestli tomu dobře rozumím. Ano. Tak zajímá mě, jak to vlastně chodí, jestli když tam přijdu, tak nic nepoznám, nebo je to nějak, je tam třeba nějaká recepce?
2: Poznáte, je tam recepce, je tam vstup bezbariérový, poznáte, je tam recepce, na kterou se hlásíte. Je to celé připraveno tak, aby tam ty seniori měli co možná nejjednodušší život přístup.
1: Platí si to každý ten senior sám, nebo
2: ano,
1: jak to chodí?
2: Mají v podstatě nájemní smlouvu, může o to požádat senior, který je v nějakém věkovém minutu od nás 65 let, na to jsou pravidla, od 65 let dál si může požádat, dá si žádost, my pokud se nám uvolní nějaké byty, tak pravidelně se schází komise, která tyto byty přiděluje na základě potřebnosti a na základě těch pravidel, která tam
1: kolik
2: jsou.
1: Kolik toho je, těch bytů třeba?
2: Těch bytů je tam 98 celkově, ale vždycky přidělujeme, tak počítáme. Je to možná smutný to takhle říkat, protože to je samozřejmě, se po někom ten byt musí uvolnit, aby ho mohl dostat někdo další.
1: Někdo zesne.
2: Ano, někdo zesne, ale život. Takový je život. Takže po ní většinou přidělujeme tak mezi 3-4 bytama v rámci toho jednou za 2-3 měsíce.
1: A znamená to, že to ty potřeby Prahy 15 jako pokryje?
2: Potřeby Prahy 15 tento dům s pečovatelskou službou v současné době pokrývá. Myslíme si, že to stačíme nějakým způsobem dávat dohromady. I se nám stává teď, že hodně z těch seniorů si podá žádost, počítá s tím a vlastně v okamžiku, kdy už má dojít k tomu, že se mají přestěhovat, že dostanou to přidělení tou komisí, tak druhý den se nám stává, že to odmítnou, protože když to děláme třeba před Vánoci nebo na podzim, tak jedna paní, a to je takový příklad vášní, bylo asi 92 let, a řekla, no ale já si chci ještě doma napéct to pečivo a já prostě z toho bytu ještě úplně nechci, protože prostě jsem tady zvyklá. A to přemístění těch seniorů není úplně jednoduchá záležitost. Oni to prostě těžce nesou.
1: Co se děje, když se uchází o byt v tomto pečovatelském domě senior, řekněme, z Prahy 8?
2: Je tam podmínka, že by měl mít někoho z příbuzných nebo z blízkých příbuzných hlášeného na Praze 15. To znamená, aby měl třeba důvod, aby ho měli blízko u sebe, aby se o něj mohli starat a pečovat o něj.
1: No a teď jste ještě nezmínil, když jsme u toho, protože to je velmi důležitá věc a každého z nás se dřív nebo později dotkne. Tak jak je v takovém, buď to tom denním stacionáři, anebo v tom domě s pečovatelskou službou zajištěná zdravotní péče?
2: To nemá vysloveně zdravotní péči, ale jsou tam pečovatelky, které se starají. V domě s pečovatelskou službou jsou ordinace, je tam ordinace lékařů ORL, je tam ordinace obvodní dneska.
1: Praktické,
2: děkuju, vždycky zapomenu to správné slovo, jsem zvyklý na obvodní lékařku ještě. Takže je tam ordinace obvodní lékařky, ke které mohou docházet a která v případě nouze nebo pomoci se tam o ně stará. jsou tam napojeni na centrální recepci. To znamená, v případě nějakého nebezpečí ty lidi mají tlačítko nouzové, aby se spojili s recepcí, hned se volá nějaká další služba záchrana a tak dále. To je případ toho domu s pečovatelskou službou. U toho domu zvláštního režimu, tam je stálá služba, tam je stálá ošetřovatelská služba se zdravotním personálem, kromě lékařů, a tam je 24 hodin, jsou tam služby, protože tam jsou lidé, kteří opravdu potřebují pravidelně pomoc lékařů.

0: jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změní?
1: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem. Že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat. Že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
0: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
1: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
0: Kde na to všechno vezmete peníze?
1: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
0: Tam mluvíte o 1000 koruně.
1: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme
0: Takže
1: tím...
0: Takže zdroje jsou.
1: Začneme tím, no, jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
2: Posloucháte Radio Xa.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury. Posloucháte Radio Xaver.
1: Pane prezidente, velké téma posledních hodin, možná dnů, jsou cla.
2: No.
1: A show Donalda Trumpa se zaváděním či vyhrožováním ohledně cel. Do jaké míry to může poškodit Evropu? My na to musíme nějakým způsobem reagovat, my Evropané. No a ještě navíc teď čtu ty články dnes, včera, co na to říkají ty americké firmy a jak ty akcie všechny letí po hlavě dolů. Co si o tom myslíte?
2: Tak Savere, já jsem myslel, že to bude jediné téma dnešní debaty. A váhal jsem, jestli mám říct nějaký prudký soud, anebo jestli teď si mám zahrát na ekonoma vážného a cla patří do jeho portfolia, čím se zabýval vždycky. Tak nevím, jestli tomu máme věnovat delší dobu nebo krátkou dobu.
1: No. Kolik budeme chtít?
2: No, nesmíme to trivializovat. Jo. Já myslím, že jednoduchý politický soud by mohl být, má pravdu Trump, nebo má pravdu Ursula von der Leyen. Tak já bych řekl a priori Trump a Ursula má vždycky nepravdu, takže to by bylo zjednodušené a tak dále. Nebo si zahrát na ekonoma, který o tom vážně chce hovořit. No. Podívejte, cla jsou pro ekonoma, který obhajuje trh a tržní ekonomiku, cla jsou věc negativní, špatná, věc se záporným znamenkem a v tomto smyslu můžeme uvádět tisíce argumentů, tisíce příkladů. Ekonomové nikdy se cly nebyli skamaráděni, v jedných chvílích se myslelo, že clo je vhodné pro rodící se průmyslové odvětví, pro rodící se ekonomiku chvilkově. Nikdy se ještě nestalo, že by cla měly být zavedeny v nejvyspělejší, nejmocnější ekonomice světa jako novinka. To je úplně protimluv. Ale já myslím, že tak jednoduché to opravdu není. Já bych prosil všechny, kteří o tom u nás tak silácky hovoří, aby vážně diskutovali, jestli Trump lže nebo nelže, když k tomu zavedení přidává jedno adjektivum, které bývá zapomínáno a které není diskutováno. Myslím, že i na té své včerejší tiskové konferenci jasně mluvil o jedné věci, zavádí reciproční cla. Prosím vás, neodlišit tuto větu. Dobře, souhlasím, že přišli ekonomové a říkali, nejsou plně reciproční. A můžeme se hádat, jestli ano nebo ne. Ale Trump řekl, zavádím reciproční cla, zavádím to, co vy děláte s námi, tak zavádím teď já proti vám a vy jste pouze nezvyklí, že nejsilnější, nejmocnější, zdánlivě nejvíc protržní ekonomika o tomhle to mluví a tohle to clo zavání. Kdo se na to nedívá tímhletím způsobem, tak se míjí s podstatou celého toho problému.

Jak se otevíraly dveře, by možná na úvod další kapitoly napsal Ota Pavel. Když pominu lidi, s nimiž jsme opravdu kamarádi, což jsou třeba Helena Vondráčková, Petr Janda, Dalibor Janda, Ivan Vyskočil, Robert Vano, Jan Saudek a další, některá setkání mě nasměrovala dál, než bych si myslel. Třeba Radek Jón, k němuž jsem měl velký obdiv jako k autorovi Mementa a také k duchovnímu otci pořadu Na vlastní oči v televizi Nova. Byl pro mne etalonem spravedlnosti a měl jsem pocit, že všichni novináři chtějí být jako on. Tehdy vyhrál nějakou novinářskou cenu, byl mým hostem na Frekvenci 1 a nabídl mi spolupráci na obnoveném pořadu Prásk, který bych měl moderovat spolu s Kateřinou Hrachovcovou a dalšími. Neodmítl jsem, to by asi neudělal nikdo. A díky tomu jsem poznal další velmi zajímavé a inspirativní lidi. Nejen ty, co se objevují před kamerou, ale i ty z její druhé strany, jako jsou například Rudolf Kudrnáček či Tibor Silváši. Dostal jsem se na televizní obrazovku, což nebylo to hlavní. Podstatné pro mne bylo, že redakci publicistiky vedl Radek. Pro mne záruka korektnosti a navíc jsem tušil, že to bude velká škola. A byla. Jednou mě poslal do Valdické věznice natočit pro Prásk reportáž s Ivanem Jonákem, kdysi populárním podnikatelem odsouzeným na 18 let za nájemnou vraždu své manželky. Byli jsme tam tehdy s Radkem Jónem společně a dodnes si přesně pamatuji okamžik, kdy jsme spolu s pracovníky vězeňské služby šli po chodbě, já pozorně poslouchal, co mi Radek povídá, a on najednou řekl, že za každými železnými dveřmi je příběh na knížku. To je stejné, jako když vás zavezou do lesa a řeknou, ať sbíráte houby. Ne, že je máte hledat, ale jen je všechny naházet do košíku. A to mě zaujalo. Byli jsme v pavilonu E, kde mimo jiné byli doživotně odsouzení a Radek některé z nich jmenoval. Manželé Stodolovi, Ivan Roubal, Zdeněk Vocásek, Miloslav Sláma, Ludvík Černý. Vrtalo mi to hlavou a hned druhý den jsem se Radka zeptal, jestli by mu nevadilo, kdybych se pokusil

také mohou skončit selhání, přešlap, nezvládnutí vlastních emocí. Kdyby se jenom jeden jediný díky tomu poučil a rozmyslel si jednání, které by ho přivedlo za mříže, bude náš úkol splněný. Tohle jsem vězňům psal jako svou pohnutku a zdálo se, že proti tomu nic nemají. Pozval jsem si do rádia na rozhovor tehdejšího ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila a o svém záměru mu řekl. Jemu to připadalo jako dobrý nápad a nasměroval mě na šéfa vězeňské služby Luďka Kulu. Vyšel mi maximálně vstříc, kdyby jeho přízně nebylo, kniha by nikdy nevznikla. Ale ani tehdy nebylo ještě vyhráno. Vězeňská služba je řízená vojenským způsobem. Musel jsem tedy mít souhlasy i ředitelů všech věznic, v nichž odsouzení sedí. A to byla další anabáze. Tehdy mi velmi pomohl také Mirek Graclík, šéfredaktor AHA, který mi přidělil fotografa Dalibora Puchtu, aby se mnou věznice objížděl a vše dokumentoval. Takže knížka začala zvolna vznikat. Vyšla v roce 2007, po dvou letech někdy dost lopotné práce, protože s některými odsouzenými jsem se musel sejít několikrát. Proseděl jsem s nimi ve věznicích hodiny a hodiny. Například za Ivanem Roubalem jsem byl třikrát úplně zbytečně, ani jednou mi nedovolil vytáhnout diktafon. Vyprávěl mi o vlacích, o dědečkovi, který byl nádražák. Já tam seděl, poslouchal a v duchu si říkal, že to prostě musím vydržet, protože on jen zkoušel moji trpělivost. Při čtvrté návštěvě konečně svolil, že mohu diktafon vyndat a ptát se. Kolikrát se mi stalo, že jsem se z některé věznice vrátil domů, vlezl si do vany, zapálil si cigaretu a rozbrečel se. Bez důvodu, ale nešlo to ovládnout. Ptal jsem se na to psychiatra Jana Cimického, který mě uklidnil, protože prý se jedná o nejlepší reakci organismu, jež se tímto způsobem zbaví tíživých emocí. Některé rozhovory jsem do knihy nakonec nedal, protože mi odsouzení lhali víc, než jsem byl schopen unést. Naopak s jinými si dodnes píšu. Nemám je za hrdiny, neskákal jsem štěstím, když propustili na svobodu Jiřího Kájinka. Byl bych pro obnovu procesu, ale ven bych ho rozhodně nepouštěl. Někteří mají kromě schopnosti lhát ještě i obrovský talent druhými manipulovat. Dovedou člověka ve vteřině zavést do svého světa a na to je třeba si dávat veliký pozor, aby se do toho nenechal vtáhnout. Jejich svět už je totiž dávno jindy. Knížka Do životí vyšla v nakladatelství XYZ. Jehož ředitel Petr Tichtl byl od začátku pro a tím mě velmi povzbudil. Dostal jsem za ní cenu Egona Ervína Kiše, z čehož jsem měl radost. Lukáš Janota natočil její audiovizi, najal několik herců, každého odsouzeného mluví někdo jiný a výsledek je podle mne výborný. Na počátku knihy tedy stál bulvární prásk na Nově, který byl sice poté zrušen, nicméně já na Nově ještě nějakou dobu zůstal. A čekala mě tam další obrovská škola, kterou bych absolvoval klidně znovu. Ivan Ressler, který byl tehdy šéfem zábavy, mě vyzval, abych napsal scénář k cyklu Na mušce, což byl pořad o celebritách. Psalo se mi to dobře, byl jsem i u natáčení, například za prázdniny jsme natočili najednou 12 dílů. Byl jsem spoluscénárista pořadu Tenkrát na východě, který uváděl Patrik Hezucký, podle mě mimořádně šikovný člověk, a produkovala ho Lenka Hornová. Byla to velmi milá zkušenost. Asi 3 nebo 4 roky jsem psal scénáře k slavnostnímu předávání Zlaté hokejky. Velké sobotní večerní show, při níž se udělovali a udělují stále ceny nejlepším hokejistům. Dělal jsem to s Honzou Dobijášem a akce se konala v karlovarském termálu. Honza Dobijáš je bývalý šéfredaktor Mladého světa a moderátor Porty, kamarád, s nímž se už léta znám. V Brně mi kdysi pomáhal dramaturgovat moje divadelní talk show, dobře jsme se tedy znali. Přímé přenosy režíroval Jiří Adamec, moderátoři se střídali a já pozoroval, jaké to je, když vládne pan režisér. Jiří Adamec opravdu vládl a vše držel pevně v rukou. Nikdy nestrácel čas, okamžitě řekl, co je blbé a co máme vyhodit. Z porad s ním jsme chodili jak spráskaní psi. Na rozdíl od nás, on přesně věděl, jak to má být. Když jsme se s ním snažili diskutovat, jasně řekl, jak si to představuje a že to máme napsat znova. Na řeči neměl čas. Pořád nám scénáře vracel, až to nakonec bylo fakt dobrý.

Museli jsme mnohokrát uznat, že měl pravdu, ale cesta k tomuto poznání byla velmi trpká. Když jsme šli s Honzou z porady s tím, že k tomu zase musíme sednout, všechno předělat a to ještě máme oba další pracovní povinnosti, já samozřejmě každodenní vysílání ve frekvenci 1, bylo to občas na oběšení. Proč jsem sem vůbec lezl? Proč nečepuji v Tišnově pivo? Vždyť nic neumím. Říkal jsem si pokaždé, když jsem od Jiřího Adamce odcházel. A vždy jsem si vzpomněl na Báru Tachecí, která mi mnohokrát opakovala. Ano, je to těžký, ale kdyby to bylo lehký, tak si na to najmeme nějakého blbce a zamíň peněz. Myšlenka, že nic neumím, mě dodnes přepadává dost často. Možná to je taková moje malá 13. komnatička. Zejména když se mi něco nepovede, říkám si, že kdybych nebyl hloupej, věnoval se škole, šel na gympl, pak na famu, tak jsem si mohl být v mnoha věcech jistější. Když třeba píšu knížku a nejde mi to, tak to je také okamžik, kdy těmto myšlenkám propadám. Pravdou ale je, že se to na druhé straně vyrovnává tím, že si vážím lidí, kteří aspoň něco umí nebo se o něco snaží. Nedávno jsem říkal v nějakém rozhovoru, že si umím představit, jak je těžké natočit film, byť špatný. Dát dohromady scénář, herce, dramaturgii, štáb, střižnu, spousta práce, ze které nakonec vyleze blbost, i když jsou v tom snaha, spousta času a třeba i kus talentu. Když potkávám lidi, a není jich naštěstí mnoho, o kterých si myslím, že zhola nic neumí, tak je nechávám stát vedle trati. Když je tam nemohu nechat stát, tak je prostě odhazuji za letu. Jiří Adamec patří k těm, kteří své řemeslo dokonale ovládají a profesionální práci vyžadují i od spolupracovníků. Proto nám hodil na hlavu scénář, který nepovažoval za výborný. Možná byl dobrý, ale to pro něho bylo málo. Pamatuji si, jak jsem seděl v hospodě v Praze 8, kde můj kamarád Miloš Pína dělá provozního a já tehdy nedaleko bydlel. V 8 večer jsem seděl u stolu, Miloš ke mně přišel a chtěl vědět, co se mi stalo, že jsem tak zborcený. Tak jsem se mu svěřil, že mi Adamec po páté vrátil scénář a já už s ním neumím hnout. Že se na to vykašlu, dám si ledvinky a limonádu a zůstanu v hospodě až do rána. Miloš byl na ten scénář zvědavý, tak jsem mu ho dal, protože jsem ho měl sebou. On se začetl, hodně se u toho smál. Hlavně ho pobavila scéna, kdy se moderátor ptá Jaromíra Jágra, jak se zbaví modelky, která u něho aktuálně bydlí. On mu odpoví, že zavolá mamince, ať přijede. Milošovi se to opravdu líbilo. Povzbudil mě tím a když mě pobídl, abych se zvedl, šel domů a rychle to dopsal, neprotestoval jsem. Opravdu jsem domů šel, začal psát, za hodinu někdo zvonil, Miloš mi poslal tiramisu. Za další 2 hodiny opět zvonek, Miloš mi poslal obloženou mísu, v níž velkou část tvořil můj oblíbený uzený hovězí jazyk. Napsal jsem mu SMS-ku, co blbne, a on mi odpověděl, že jen chce, abych to dopsal. Kvůli Milošovi jsem nad scénářem seděl do rána, pak to poslal Honzovi Dobijášovi a když jsme to předložili druhý den Jiřímu Adamcovi, tak jen lakonicky pronesl, tak vidíte, že když se chce, tak to jde. Jeli jsme do Karlových Varů, celou dobu jsem měl euforickou náladu, všechno dopadlo dobře, diváci v sále se bavili, přenos dopadl výborně, ostatně jako vždy, bylo to fajn. Druhý den jsme seděli na zahrádce v nějaké restauraci v Karlových Varech, scénář nám tam pochválil i Ivan Ressler, ale mě přepadla najednou taková divná a nevysvětlitelná smutná nálada. Nezbavil jsem se jí ani cestou domů a nechápal jsem, co se to se mnou děje. Pak jsem si pustil rádio, kde hlásili, že se právě v autě zabil Ivan Hlinka. Večer předtím jsem se s ním seznámil a úplně mě fascinoval. Honzovi Dobijášovi jsem pak říkal, že koučuje vlastně jen tím, jak se dívá. Vyzařovala z něho autorita i beze slov. Za jeho pohledem byla léta bruslení, spousta zkušeností, znalostí a také velká energie. A najednou to bylo pryč. Když na střídačce stojí Hlinka, tak to musí vyhrát. Říkal jsem tehdy Honzovi a měl jsem k Ivanovi Hlinkovi bezbřehý obdiv. A najednou byl konec. Po nějaké době byla pryč i spolupráce s Jiřím Adamcem, skončilo i naše psaní scénářů s Honzou Dobijášem, ale naštěstí naše kamarádství pokračuje. Ostatně přišly další výzvy, další práce.

víc. Ten sekáč první třídy měl kamarádů kolem jako much. Vždycky nejvíc vypil, všechno platil a obdiv potřeboval jako vzduch.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Michal Hašek je naším hostem. Ahoj Michale.
2: Ahoj Luboši a díky za pozvání.
1: Tak já na úvod řeknu, jako vždycky při našich rozhovorech, že my se týkáme proto, že pocházíme oba ze stejného
2: hnízda.
1: Ze stejného města téměř a známe se už od dob pionýrských táborů a jiných, takže...
2: Ještě z minulého století.
1: Ještě z minulého století a nechceme na naše diváky nic hrát, tak si prostě budeme týkat i tady. Co tě to popadlo, že se vracíš do politiky? Čekal jsem, že to bude nějakou třeba delší dobu a proč zrovna za pro Jindřicha Reichla?
2: No, ono je to, Luboši, poměrně jednoduché. Ty víš i z našich přátelských debat, že já jsem prostě homopolitikus, člověk politický, a i když jsem pár let měl teď pauzu, tak jsem politiku alespoň komentoval. Komentoval jako občan a vlastně vyšel jsem z té komfortní advokátské zóny, protože jsem nikdy nevěřil, že by mohlo nastat to, co teď Česká republika zažívá. Co mám na mysli? To, co předvádí vláda Petra Fialy za 2,5 roku v úřadě, to jsem si neuměl představit ani jako nejhorší sen, a jakože jsem toho zažil v té české politice. Že jo? Zažil jsem pana Topolánka, jeho vládnutí, podivné získávání důvěry, zažil jsem pana Nečase, pana Kalouska a jejich tupé účetní škrty, ale pořád ta fantazie byla ještě příliš malá na to, abych si představil, že přijde teď pan profesor Fiala, jeho chlapci a děvčata z pětikoalice a to, co předvedou z naší zemí, mě donutí vážně uvažovat o návratu do politiky. S Jindřichem Reichlem jsem se potkal nejdřív jako advokát, jsme profesně kolegové, oba právníci, no a samozřejmě po řešení těch právních věcí došlo i na politiku a Jindřich Reichl mě přesvědčoval přes půl roku, než jsem kývnul na to, že jsem vstoupil do strany PRO, jsem předsedou její humoravské organizace, kterou vlastně zakládáme na Zelené louce. A proč právě PRO? Je to strana konzervativní, má spoustu nálepek, údajně je proruská. Já to naprosto odmítám po těch pár měsících, jak jsem poznal PRO i ty lidi tam. Je to strana, která se bije hrdě za české národní zájmy. Je to strana konzervativní a jsou v ní lidé, kteří ten konzervativní pohled mají jak zleva, tak zprava. A já jsem velmi rád, že jsem poznal ty lidi. Poznal jsem zapálené lidi, poznal jsem lidi, kteří sice nemají ještě tolik zkušeností v politice. Ty evropské volby mimochodem jsou teď první celonárodní volby, kterými to PRO bude procházet. Ale na druhou stranu jsou to srdcaři. A já jsem rád, že můžu být u toho, že jim můžu dát z mého pohledu rady, které se týkají jak toho, co se dělat má, tak třeba upozornit, aby neudělali zbytečné chyby, kterými jsem si v historii prošel já. Já jsem zažil to být nahoře i dole. A dokonce jsem dneska zažil při cestě sem za tebou do Prahy, že jsem zůstal i vyset ve výtahu. Takže to je něco mezi tím nahoře a dole, ale i to se zvládlo. A já jsem rád, že můžeme teď spolu diskutovat.
1: Pojďme k jedné takové konkrétnosti. Já sleduju pozorně tvůj Facebook. A před pár dny jsem tam zaznamenal tvůj vlastně částečně právní rozbor, protože ty jsi doktorem práv, advokátem, v kauze hledání ministra pro vědu, výzkum a rozvoj, nebo tak nějak se to jmenuje. To, co tam píšeš ty, to nikdo jiný neví? Že to vlastně je věc, která už je dávno vyřešená, daná zákonem?
2: Víš, Luboši, já jsem přesvědčen, že pětikoalici a Petrovi Fialovi je to vlastně úplně jedno. I kdyby mu to napsalo právní oddělení jeho úřadu vlády, tak on se na to vykašle. A pro diváky je potřeba velmi jednoduše popsat, o co jde. Tak byla odejita paní Langšádlová, mimochodem jedna podle mě z těch zbytečných ministryň ve vládě České republiky. Je jich tam několik bez portfeje, to je ona. To je dál ministr Dvořák, takzvaný ministr pro evropské záležitosti, a potom pan Šalamoun, ministr pro legislativu. To jsou ministři, kteří nemají vlastní ministerstva, ale sedí na úřadě vlády, mají celý ten aparát, náměstky a tak dále a tak dále. Paní Langšádlová takzvaně řídila vědu, výzkum a inovace, ale ve skutečnosti podle zákona nic neřídila. V České republice mají ministerstva svoje kompetence určený zákonem. Je to zákon 2 z roku 1969 sbírky, takzvaný kompetenční zákon. A v tom zákoně se jasně říká, že mimochodem věda, výzkum a tak dále přísluší ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Čili tím, kdo podle zákona odpovídá za tyto oblasti, je ministr Mikuláš Bek ze STANu. Mimochodem teda jeho výkony mě také úplně nepřesvědčují, jakkoliv znám ho i pana premiéra jako bývalé rektory Masarykovy univerzity, to teda musím říct na rovinu, že to rektorování v Brně jim šlo mnohem líp než jejich vládní angažmá, Ale teď dosazovat zbytečného ministra pro vědu, výzkum a inovace znamená, že se vlastně jenom obsadí ten pašalík, který si vyhádala TOP 09 v rámci vzniku pětikoalice. Ty věci by měl po správnu zvládat pan ministr Beck. A jestli tam teda dají nebo nedají pana Ženíška, o kterém teď uvažuje vedení TOP 09, je vlastně úplně jedno. Ta vláda mrhá prostředky, vytváří úplně zbytečné ministerské místo, které nemá z hlediska zákona tu vlastní odpovědnost a v podstatě ukazuje lidem, že na ně jaksi uplatňuje přísný metr, utahuje pásek, říká se, musí se všude šetřit, že ano, šetří se na důchodcích, šetří se na policistech, na hasičích, šetří se úplně na všech. Na druhou stranu vláda už po vzoru té pohádky, kde ti rádcové vybírali daně úplně ze všeho, tak já už jenom čekám po zvýšení daně z nemovitosti, kdy tahle vláda přijde z daní z půdy, z daní ze vzduchu, z daní z písničky, a to ber prosím velmi ironicky v uvozovkách, a Bůh ví, co ještě dalšího nám pan Stanjura a jeho parta připraví.
1: Ještě k tomuto dá se říci tedy pohledem právníka, advokáta, že se pohybují mimo zákon v okamžiku, kdy...
2: To má dvě roviny. Ta první je striktně právní, ústavní, ta druhá je politická. Ústava neomezuje počet ministrů. Kdyby pan Fiala přišel a navrhnul prezidentu republiky, že chce mít 50 členů vládu, přičemž většina těch ministrů nebude mít vlastní ministerstvo, pouze kamerlík ve Strakovce na úřadě vlády, a pokud mu to jakýkoliv prezident na hradě podepíše, tak budeme mít hold v té chvíli 50 členů vládu. To je věc politické dohody a takzvané koaliční smlouvy. A ta koaliční smlouva je politická deklarace. To není něco, co může nahradit zákon. A striktně pohledem kompetenčního zákona vědu a výzkum v České republice řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ten vzkaz lidem je, my kašlem na to, že má nějaký ústřední správní orgán tuhle kompetenci stanovenou, a my si ještě vymyslíme dalšího ministra, který sice k tomu nemá zákonné zmocnění, ale prostě potřebujeme ten pašalík, tak ho obsadíme. Tak to je teď ten pětikoaliční vzkaz občanům.
1: Dobře, ale je to teoreticky třeba žalovatelné?
2: Ne, není.
1: Není. To znamená, že oni, i když poruší zákon?
2: Oni se pohybují mimo zákon, ale ten ministr ve skutečnosti nemůže pak podepsat nic, co by kompetenčně odpovídalo vědě, výzkumu a inovacím. Vždycky k tomu bude potřeba ten souhlas formální ministra Beka. Tak proto je to zbytečné.
1: Takzvaný migrační pakt. Předpokládám, alespoň když sleduju tvůj Facebook, že to sleduješ nejen jako politika, tak jako právník. Tak tam, kam se to dostalo a jak to nakonec vyvrcholilo, tak to vidíš, jak je tato dohoda, nebo ten pakt života schopný?
2: Luboši, obrovská tragédie, a dovol mě k tomu říct nějaký stručný úvod. Já jsem totiž na rozdíl od všech teoretiků, kteří teď chodí do televizních, rozhlasových a jiných pořadů, zažil první pokus o migrační vlnu do České republiky v exekutivní funkci hejtmana. V roce 2015 existovala vážná hrozba, že z Maďarska přes Rakousko a Slovensko projde skrze Českou republiku několik desítek tisíc nelegálních migrantů. A samozřejmě my jsme měli vážné obavy, byť by to byl jenom průchod, nebyli jsme cílová destinace, to bylo Německo, kde paní Merklová řekla, wir schaffen das, všechno zvládneme, pojďte, přijďte, máme vás rádi, postaráme se o vás. Takže by to tady znamenalo samozřejmě jako problémy a komplikace. Tehdy to vyslyšela vláda, tohle volání, a skutečně došlo k velmi přísnému režimu na jižní hranici České republiky, tedy konkrétně na jižní Moravě u mě a také v jižních Čechách u tehdejšího hejtmana Zimoli. Zelená hranice byla obsazená, hlídala se, pravidelně se dělaly kontroly autobusů, vlaků a tak dále a tak dále. Já jsem osobně několikrát v noci byl v Břeclavi, když ve vlaku policie kontrolovala každého, kdo k nám přijížděl. Tehdy se podařilo té vlně zabránit. A já jsem rád, že se ukázalo, že když nechybí odvaha, tak jdou dělat i takováto řešení. Potom jsem zažil jednání o migračním paktu krátce na ministerstvu vnitra, když jsem fungoval jako náměstek Jana Hamáčka, ministra vnitra, a tehdy Česká republika tvrdě odmítala to, že by tady vlastně existovalo něco jako migrační kvóty, byť se teď jmenují jinak a říká se jim povinná solidarita, že bychom museli něco platit a podobně. Říkali jsme jasně, nechceme nelegální migraci. Pak přišlo předsednictví Evropské unie, tahle vláda se tvářila, že řídí Evropu, že řídí svět a všechno bude podle nás. Neukázalo se, že to byl hluboký omyl. A to, co tady říkal ministr Rakušan, jak je všechno perfektně vyjednáno, je to výhodné pro Českou republiku, tak to byla blamáž a lež. A já hned řeknu na jednotkých faktech proč. Za prvé, ten migrační pakt, i když se formálně Česká republika zdržela, to nemělo už vůbec na nic vliv v téhle chvíli, spíš to ukazuje to farizejství české vlády, tak za prvé říká, že bude potřeba v případě, že přijdou nelegální migranti do Evropské unie, tak se o ně postarat tím způsobem, že buď dojde k té takzvané povinné solidaritě, to znamená, bude předepsána nějaká kvota, Česká republika bude muset takovéto množství lidí přijmout. Když to neudělá, tak Česká republika, stejně tak jako další státy, bude muset za každého takto nepřijatého migranta zaplatit, a to až částku 20 000 euro ročně, to znamená 500 000 korun z tvých, mých a peněz všech ostatních daňových poplatníků, budeme muset odvést Bruselu jako takzvaně pokutu za nepřijetí takovéhoto migranta. No a pak nám ještě pan Rakušan říkal, že vlastně ale to je v pohodě, protože my tady máme těch jednou 300, po druhé 600 tisíc, já vlastně nevím kolik set tisíc těch ukrajinských uprchlíků před válkou, a že vlastně to vezme Evropa v potaz a na základě toho, že budeme v pohodě. Ne, nic takového v migračním paktu není. Tam je ustanovení, že pokud nějaký stát přijímá nějaké migranty, v tomto případě tedy jde o ty Ukrajince a válku, tomu všichni rozumíme, takže může požádat slovo Evropskou komisi a ta se rozhodne, jestli v tom daném roce tomu státu uleví nebo ne. Čili není na to automatický nárok, musí to být na žádost a bude záležet na rozhodnutí Evropské komise, jestli České republice uleví nebo ne. Čili spackali to. Podle mého názoru by se Česká republika, a nemyslím si to jen já, ale i strana PRO, za kterou kandiduje do Evropského parlamentu, měli bychom jasně říct, stejně jako Slováci nebo Maďaři, že ten migrační pakt prostě dodržovat nebudeme, že bude platit naše národní právo, a kdybych to měl říct velmi jednoduše, tak prostě musí platit heslo naše země, naše pravidla.
1: Jak to funguje v praxi? Protože takovej uprchlík, který přijde do Evropy, tak asi u nás podle zkušeností nechce být do této chvíle. Protože to, slyšíme, promiň, já to jenom položím, ano. To bude rychle. Slyším, že v Paříži a v různých městech už se vůbec nedá chodit po ulicích, protože tam řádí ty uprchlické gengy. Nepředpokládám, že by toto byly staré pověsti evropské, ale i když nám ty uprchlíky sem tedy dají na základě tohoto, tak máme tady volný pohyb osob a tak takový uprchlík může být druhý den zpátky v Německu, ne?
2: No, zaprvé, teoreticky ano, ale co stihne zvládnout tady, už při tom, když se tady bude třeba dostávat z nějakého zařízení a podobně, to je otázka číslo jedna. Otázka číslo dva, ano, máš pravdu, že bohužel jsou to tito nelegální migranti, kteří až se dostanou do Evropy, tak víceméně v těch státech západní Evropy vidíme obrovské vlny růstu kriminality, pouličního násilí a jsou to velká města i menší městečka. A já v té souvislosti musím zmínit jednu věc. V tomto týdnu Fialova vláda přijala takzvanou zprávu o extremismu za rok 2023. Já jsem si ji prostudoval, konec konců dříve jsem na ministerstvu vnitra působil, tak jsem chtěl vidět, jak tam teď kolegové pokračují ve své práci. No a našel jsem tam velmi zvláštní tabulku. Tabulku, u které je vlastně napsáno, že je to přehled takových typických kremelských narrativů, rozuměj proruských narrativů. A jeden z nich byl, a teď to bude parafráze, nemám tu tabulku teď před sebou, že vlastně některá média straší tím, že migranti v podstatě jako nedodržují zákon, páchají nějakou trestnou činnost. A já jsem se velmi podivil, protože samozřejmě i titulky standardních médií, chceš-li takzvaných mainstreamových, to znamená ti, kteří kamarádí s vládou, aby jsme to přeložili pro diváky, tak v podstatě včera jsem našel článek, kdy Právo, rozuměj Novinky, sdělují, že malé západoněmecké městečko je teďka terorizováno gengem mladistvých migrantů, kteří tam prostě páchají od přestupku až po trestnou činnost. No tak z tohohle pohledu teda asi už i takové novinky se začínají dostávat k tomu prokremelskému narrativu a něco je špatně, ale asi na ministerstvu vnitra. Nikoli v těch novinkách, které už získali taky odvahu informovat konečně o tom, co se děje na západě. Co s tím? Základ je dobře ochránit evropskou hranici. Existovala tady jakási agentura Frontex, která byla právě zřízena pro tyhle věci, ale Frontex příliš účinný v těch minulých letech nebyl. Postupně se to zlepšuje. Evropská unie zvedá platby pro Frontex z hlediska nákupu vybavení, techniky, řekněme, akvizice dalších lidí. Taky jednotlivé členské státy pomáhaly. Já připomenu, že česká policie byla například v Makedonii a hlídala evropské hranice, ale podle mě základ je pomoc těm lidem vlastně v těch státech, odkud oni chtějí utíkat. Najít takový prostor, který bude vně, nikoli uvnitř Evropské unie, kde třeba vybudujeme určité záchytné tábory, uděláme tam základní infrastrukturu, logistiku, zdravotnictví, řekněme školy pro děti a podobně. A budeme se snažit, aby vůbec ti migranti do Evropy nepřišli. Bude to stát peníze, ale pořád je lepší vynaložit ty peníze takto, než řešit to, že někdo potom nelegálně stoupí na území Evropské unie. Migrační pak počítá s tím, že se má zrychlit v úvozovkách ta hraniční procedura. Znamená, ti lidé přijdou, oznámí, že mají tady zájem o ochranu, o azyl a tak dále. A v podstatě v té chvíli s nimi začne nějaké řízení. Ta nová pravidla je zkracují, čili vlastně mnohem rychleji zlegalizují ty lidi tady v Evropě. A pak právě nastane to lámání chleba, jak se říká, a pak se bude rozhodovat vlastně, v kterém členském státě by měli být, kdo by se o ně měl postarat, případně kdo by to měl zaplatit. Čili když se mě ptáš, co s tím, tak podle mě nejlepší řešení je, aby ti lidé vůbec do Evropy nechodili, ale to znamená, že Evropa bude muset investovat v těch částech světa, odkud právě se do Evropy chystají.
1: Sledovali jsme v médiích a na sociálních sítích před pár dny setkání představitelů strany PRO s Robertem Ficem. Jak tomuto spojení máme rozumět?
2: No, zase stručný úvod. Před nějakou dobou česká vláda přerušila československý vládní dialog. Nějak to komentovala. Druhý den samozřejmě nezapomněl pan Fiala přijmout v Praze současného šéfa slovenské opozice, ten, který prohrál volby a nesestavil vládu, dostal přijetí na červeném koberci v Kramářově vile, jako by on byl premiér a podobně. A my jsme s Jindřichem Reichlem sepsali otevřený dopis, ve kterém jsme se vyjádřili jednak této věci, jednak obecně k československým vztahům, k jejich unikátnosti a podobně. A k tomuto podpisu jsme získali téměř 19 000 podpisů občanů z celé České republiky. My jsme tenhle ten otevřený dopis zavezli Robertu Ficovi, společně jsme mu jej předali. Nakonec, řekněme, z krátkého přijetí byla schůzka, která trvala téměř hodinu a půl. A musím říct, že součástí té schůzky a té debaty byla i možnost, řekněme, navázání spolupráce mezi Smerem jako etablovanou slovenskou politickou stranou, mezi stranou PRO jako novou stranou, která se teprve etabluje v České republice. No a já doufám, že samozřejmě na to navážem. Navážem na to spoluprací jak po evropských volbách, v případě, že se nám podaří získat víc než 5% a někdo z kandidátky pro se stane poslancem Evropského parlamentu, tak tam nejde proto, aby dostával bruselské chlebíčky a bruselský důchod, ale jde tam jasně prosazovat národní zájmy České republiky, čili určitě budeme chtít spolupracovat se Slováky, budeme chtít spolupracovat s Maďary, budeme chtít spolupracovat s Rakušany, nikoli s Vítkem Rakušanem, ale mluvím teď o rakouských politicích v Evropském parlamentu. No a vlastně co je smyslem? Tak smyslem je příprava na situaci, kdy může dojít k velkým vnitřním problémům v Evropské unii. Podle mě právě námi diskutovaný migrační pakt je ve skutečnosti začátkem konce Evropské unie, tak jak ji známe dnes. My nedáváme na stůl otázku, jestli nějaké referendum o vystoupení nebo ne. Dokonce si myslím, že kdyby se dneska konalo, tak tady progresivistická média a pětikoalice udělá úplně všechno pro to, možná schválí i korespondenční hlasování krajů o téhle věci, aby nakonec ten výsledek byl, že zůstaneme v Evropské unii. A pak je vymalováno. Je vymalováno na 10 let, žádné další referendum nebude. Ale i Viktor Orbán naznačil to, že je možné, že Evropská unie sama v téhleté podobě do několika málo let zanikne anebo se významně změní. No a my nechceme čekat, až se to stane, my se chceme připravovat a součástí té přípravy je právě velmi velká, řekněme, diplomatická ofenziva, ta mezistranická diplomatická ofenziva. Navazujeme úzké kontakty na Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku, v Srbsku, v Rumunsku a chceme, aby střední Evropa byla případně na takovou situaci připravena.
1: Požádám teď o stručnou odpověď. Tvoje slova, Michale. Válek by měl říct, kde se v České republice nákaza černým kašlem vzala. No. Tak to je ta citace. No, správně patří, kde se vzala nákaza černým kašlem. A řekni mi, kam míří tady ta tvoje otázka?
2: Ta otázka míří k tomu, že se nám tady v posledních letech objevila řada nemocí, které tady prostě dřív nebyly. Že jo? Vymítilo je dřívější socialistické, posléze kapitalistické zdravotnictví, pravidelné očkování. No a najednou tady máme letos obrovskou expozi černého kašle. Může souviset s tím, že tady máme lidi z jiného prostředí. Já to nespojuji pouze s nějakou jednou národností, to v žádném případě. Ale prostě jsou tady dneska součástí školských kolektivů, jsou tady součástí pracovních kolektivů, jsou tady prostě mezi námi. A otázkou tedy je, jestli to je jedna z těch příčin nebo hlavní příčina takového prudkého nárůstu počtu černého kašle. Co je zase základ? Ministr Válek a hygiena to podcenili. Mně je jedno v zásadě, kde se to vzalo, byť to možná může pro někoho být zajímavý údaj. Pro mě je důležité, aby s tím české zdravotnictví dokázalo velmi rychle, aby si s tím dokázalo poradit, to znamená, aby byl dostatek vakcín, aby jsme naočkovali všechny občany České republiky, případně další lidi, kteří tady s námi žijí. Stejně tak pan Válek by se měl postarat o to, aby byl penicilin, aby tady byly antibiotika. Stejně tak by se měl postarat o to, aby byl Endiaron, a stejně tak by měl přestat říkat, že je normální sedět na chodbě a čekat na vyšetření 4, 5, 6 hodin. Lidi si řádně platí zdravotní pojištění. Pan Válek teď přišel s jakousi super koncepcí a jak jsem pochopil, tak součástí toho má být dokonce rušení nebo omezování péče v regionálních nemocnicích, tak jako bývalý hejtman říkám, já jsem tvrdě proti. Lidé si řádně platí zdravotní pojištění. Tyhle ty věci by měly naspouvat v České republice zdravotní pojišťovny směrem k poskytovatelům zdravotní péče a to veřejné zdravotnictví dneska stojí právě na regionálních nemocnicích a jejich nadstavbou jsou už pod ty fakultky nebo specializovaná centra, jako je IKEM v Praze, Masarykův onkologický ústav v Brně a podobně. O toto by se měl starat ministr Válek.
1: Jak je to pro tebe pocit, když seš teď ve volební kampani a SocDem nebo bývalá sociální demokracie je tvým konkurentem?
2: Luboši, plakal jsem v úvozovkách z toho, že jsem nakonec po 25 letech ze sociální demokracie odcházel. Odcházel jsem proto, že ta strana se už totálně zpronevěřila svému původnímu programu, svým původním voličům. Ti už všichni odešli a žádné nemá. Dnes, když vidím, jak amatérsky postupuje Michal Šmarda, vedení Lidového domu, například v otázce ochrany té původní značky ČSSD, jestli už ani toto si nebyli schopni ochránit, tak pro boha, jak chce přesvědčit Luboš Zaorálek a další voliče, že mají volit sociální demokracii a opět jí svěřit věci veřejné, v tomto případě v evropských volbách mandát v Evropském parlamentu. Čili sociální demokracie je mi líto, ale je to pro mě uzavřená kapitola. A já teď to, co jsem prosazoval sociální demokracii za konzervativně levicový pohled na svět, třeba to, že rodina je tatínek, maminka a děti, že manželství je svazek muže a ženy, a tak to bych mohl pokračovat, že máme mít solidární daně a tak dále, tak tohle dneska já prosazuji ve straně pro Jindřicha Reichla.
1: Držím palce, Michale, a jsem rád, že jsi přišel, těším se na příště, ahoj.
2: Luboši, já děkuju tobě i divákům a těším se.
1: Naším hostem byl Michal Hašek.

0: Pane předsedo, rychle. Kdyby tady na mém místě seděl například pan předseda Pirátů, pan doktor Řip, nevím, čemu se teď smějete.
1: Ne, nic, to je takový jenom.
0: Ale to je zbytečné. Já jsem se tady s vámi chtěl bavit vážně. A...
1: Já taky, no, ale tohle
0: no
1: nejde.
0: No ne, tak kdyby, akademicky, tak by vám řekl, že co když Putin to tady říkal, že Putin může jednoho dne vjet svými tanky k nám na Smíchov. Co když tedy on opravdu jako agresor chce i naší zemi?
1: Tak teď už asi chápete, proč jsem se smál, protože
0: skutečně... Chápu, já se v těchto vážných debatách nikdy nesmíjí.
1: Dobře, tak já tady musím, protože jak si představa, že by ruské tanky dojeli na Smíchov, tam mě opravdu ve mně vyvolává smích. Celá tahle obava je...
0: Pane Rejchle, kolik je vám let?
1: 48, jestli se nepletu, mi bude brzo.
0: No, tak to už nezažil. No.
1: Oni totiž 68 už, nepamatuju.
0: Oni ano. Už totiž jednou ruské pomlčka ukrajinské tanky vjeli do Prahy a dokonce stříleli na tu budovu, na obě dvě budovy, kde dnes visí ty ukrajinské vlajky. Jenom abychom se tomu neusmívali, protože to byla absolutní realita.
1: Já tomu rozumím, ale to je stejné, jako kdybychom dneska říkali a vzpomínali na dobu husitských válek a říkali, že jsme my byli někde tamhle v Německu, bojovali a v Polsku.
0: Prostě,
1: já to nezlehčuju, já jenom říkám, že tohle nebezpečí není v tuto chvíli reálné. Není.
0: Ale jak to víte, tak...
1: Je z jednoho prostého důvodu. Rusko, i kdyby chtělo na nás zaútočit, tak na to nemá dostatek financí, materiálu a lidí. Ta doba, kdy Sovětský svaz byl vojenskou velmocí a měl miliony mužů ve zbrani, je pryč. Dnes má Rusko momentálně, kdyby chtělo mobilizovat, tak se dostane na počet něco přes milion vojáků.
0: A kdyby chtělo mobilizovat, ono mobilizovalo.
1: No, částečně.
0: Abychom si říkali pravdu, vy tak já mě trošku houpete, víte?
1: Ne, nehoupu ani trošku. No. Já vám říkám naprostou pravdu, kterou tady nikdo nechce slyšet. To znamená, že AT-1, Rusko nemá žádné geopolitické zájmy ve střední Evropě, že by jich chtělo obsadit vojensky. Co by tady dělalo? Proč by sem šlo? Ono asi nepotřebuje víc území, nebo třeba jaksi jihomoravská ropná pole, to nemyslím, že by byl úplně jejich zájem. Za druhé, k tomu, aby skutečně se mohlo pustit do invaze, pozemní invaze proti státům NATO, tak každý odborník vám potvrdí, že by potřebovalo 6 až 7 milionů vojáků ve zbrani. Nemá a nebude mít, nemá kde je vzít.
0: Takže, a vzduchem, pane doktore?
1: Vzduchem je věc, která je zase samozřejmě v současné době neustále proklamována, že by tady na nás mohly létat nějaké rakety, ale to jsou prostě všechno věci, které jsou skutečně uměle vytvářeny, tak, aby vzbuzovaly strach. Víte, celá moderní historie Evropské unie je postavena na vzbuzování strachu. Strach z globálního oteplování, CO2, strach z viru, COVID, strach z války, Putin, co tady může nastat. Ale vždycky se naštěstí z toho můžete vykoupit. Placením emisních povolenek, placením za vakcíny, placením za zbraně. Ve skutečnosti tady žádné reálné nebezpečí nehrozí pro Českou republiku a celý tenhle teátr je hrán jenom proto, aby kdokoliv se proti tomu postaví, tak mohl být onálepkován, že v podstatě nahrává Putinovi a nahrává nějaké snížení bezpečnosti nebo snížení bezpečnosti v České republice, anebo že je to prostě člověk, který tady opravdu podporuje snahu o to, aby se Česká republika nějakým způsobem vymanila se z toho západoevropského prostoru a dostala se na východ. Ale Česká republika patří do středoevropského prostoru, nikoliv do prostoru západoevropského ani východoevropského.
2: Hraje vám Radio Xaver.
3: Pojďme na další téma, protože na tom jsme se oba shodli, že rozhovor, který včera vedl Xaver s prezidentem Václavem Klausem, byl velmi vydařený. Václav Klaus mimo jiné řekl, Musk strašlivě zneklidňuje evropské politiky, Putin na střed na to nemá, povinný vojenský výcvik volby nevyhraje, status umělce je směšný. Tak status umělce si odškrtneme, ten už jsme probrali. Tak co třeba povinný vojenský výcvik?
4: Já ti k tomu řeknu jednu věc. To je právě. Já bych doporučoval všem, kteří neviděli ten rozhovor, aby se na něj podívali, protože je fakticky strašně dobrý. A já jsem nad tím přemýšlel, proč je dobrý. A na tyhle všechny otázky je těžký dávat jednoznačný a chytrý odpovědi. jako kdo z nás ten, který vidí za rok. Prostě lidi mají tu potřebu jako vidět, jak to teda jaký bude, ale prostě, když člověk neví, no tak jako může něco říkat a on to třeba potom bude jinak a někoho jakoby navede na ten svůj interpretaci, ten potom z toho nebude šťastný, protože se bude mýlit. A já jsem si strašně jako vážil tady na tom Klausovi, že když nevěděl, nebyl si jistý, tak to tak jako řek. Tak nešel nutně do názoru, aby se snažil to vyložit. Jo. Prostě tak jako něco tak jako pustil na zem a to bylo strašně hezký. A pak jsem přemýšlel, čím to vlastně jako je to cený tím pádem, když ti nedá tu odpověď, tak je to cený tím, že on má vysoký kredit pro někoho teda, nebo pro mě určitě. A když takovýhle člověk s tak vysokým kreditem něco říká, popřípadě neodpoví tak úplně, tak pro mě je to taky odpověď. Pro mě je to vlastně, jako, že nositel významu toho, co kdo říká, není to, co říká, a jeho kredit. Že nezáleží na těch odpovědích, že někdo se štengruje, aby byla chytrá, vtipná, bojující, agresivní, ale ono, když prostě není, tak není, ale pořád ta váha té osobnosti je víc, než momentální odpověď na něco.
3: Co je vlastně špatné na tom přiznat, že na to nemám názor, nebo že zkrátka ale nevím, no co si o tom mám myslet?
4: Protože by si měla třeba strach, že tě přestanou lidi sledovat, nebo že si řeknou, aha, on je hloupý, on je na tom stejně jako já, on taky neví, no tak co bych stejně koukal, když mi řekne, že neví, já taky nevím, on taky neví, dejte tam příště někoho jiného, kdo ví, jo. A to já myslím, že vlastně to je násloha neustále hledat nějaký chytrý odpovědi, a neriskneme je prostě nemít. A to se mi líbilo u toho Klause, že prostě mě to vůbec nevadilo, že neměl kolikrát tak úplně jasnou odpověď, ale když ji nemá takhle člověk s takovou zkušeností, vem si, co on všechno vlastně prošel té zemi, že on byl šéf zakládající strany, která potom vlastně provedla ty hlavní společenské změny v naší zemi, byl předseda vlády, předseda poslanecké sněmovny, dvakrát prezident.
3: Ministr financí,
4: ale ty největší funkce. A když potom on neví, jak si řeknu, super, tak já prostě si dovolím taky přepěch nevědět a počkat si.

Petr se uměl vždy rychle nadchnout pro cokoliv, co mělo hlavu a patu. Produkovali jsme spolu například několik ročníků soutěže o nejlepší pizzu. Probíhalo to v jedné pražské pizzerii, některé ročníky jsem moderoval, jindy jsem byl pro změnu v porotě. Bylo to milé a příjemné, jen mě mrzí, že právě tato soutěž nepřežila. Nedávno jsem si kladl otázku, čím vším je pro mne Petr důležitý. Sám nevím, kde se vyučil v tom, jak se má moderátor chovat na jevišti, jak upoutat pozornost, jak lidi rozesmát, jak je udržet v napětí, jak je prostě nenudit. Například mi kladl na srdce, že moderátor si nikdy nesmí říct o potlesk, ani pro sebe, ani pro nikoho jiného. Kdo to udělá, tomu by prý angažmá ve své agentuře nedal. Vysvětloval mi, že je spousta jiných prostředků, jak potlesku docílit, a to slova, barva hlasů, jeho intenzita. Ostatně Petr mi ochotně v průběhu let odkryl spoustu tajemství moderátorské profese. Upozorňoval mě na slepé uličky. Skoro bych řekl, že mě na jevišti učil jíst vidličkou a nožem. Často si vzpomenu na moc hezký příklad, který Petr vyprávěl, když vzpomínal na jednoho velmi slavného českého režiséra komedií, s nímž se znal. Ten prý vždy říkal: pánové, musíte vědět, jak na to. Například existuje 5 způsobů, jak nastoupit do tramvaje a jenom jeden je vtipný. A já vím, který. Ameriku bych neobjevil, kdyby nebylo Petra Novotného. A to navzdory tomu, že se letadel hrozně bojím. Petr začal někdy v roce 2009 organizovat ve své agentuře zájezdy a pro nějakou firmu připravoval jeden speciální do Las Vegas a do Los Angeles. Na programu byl také výlet do údolí smrti a Velkého kaňonu. Jen jsem si povzdechl, když mi o tom Petr vyprávěl, on ale dodal, že poletím také. Lekl jsem se a vysvětlil mu, že pro mne je maximum doletět na Krétu. Na delší let bych si netroufl. Petrovi ale moje argumenty připadaly k smíchu, jelikož měl číslo mého pasu, vyřídil pro mne vízum, na frekvenci 1 mi dojednal dovolenou a odvlekl mě v Praze do letadla. Když jsme přistáli v Curychu, ulevilo se mi a říkal jsem si, že zřejmě zase jde o nějakou Petrovu taškařici. Jenomže nešlo, protože v zápětí jsme s Petrem nastupovali do obrovského letadla. Takové jsem v životě neviděl, natož abych v něm letěl. Nedovedl jsem si představit, že se takový kolos dokáže vznést do nebes. Letěli jsme asi 13 hodin, pak další hodinu a půl kroužili nad Los Angeles, protože v ten den se tam předávaly ceny Filmové akademie a vzduch byl přeplněn letadly. Ale nakonec jsme přistáli a bylo to tak hezké, že jsem tam s Petrem byl ještě asi 10krát a dnes tam létám i bez něj. Lhal bych, kdybych tvrdil, že dnes sednu do letadla naprosto suverénně, ale letět přes oceán je zajímavá zkušenost. Snad je to tím, že tam má člověk opravdu blízko k smrti a tak si s lidmi, s nimiž cestu sdílí, řekne věci, které by asi za jiných okolností neřekl. S Petrem Novotným jsme si povídali o hodně vážných věcech, troufám si tvrdit, že mi otevřel několik svých 13. komnat. Já jemu ty své pochopitelně také. Díky jemu jsem se jednoho dne ocitl v Americe spolu s 20 lidmi z jakési firmy.

slyšet, protože brzy na to zemřel. A při jednom z posledních koncertů americké skupiny Eagles jsem dokonce seděl v první řadě. Petrova agentura tam organizovala zájezdy pravidelně, přivezla tam spoustu lidí, z nichž někteří tomuto místu propadli podobně jako já a vracejí se tam i poté, kdy Petr už s touto aktivitou přestal. Ať už je to znalec a popularizátor brněnského Hantecu Honza Žanek Hlaváček, Martin Vašíček, který by tam už dnes mohl dělat průvodce, Miloš Pína či Aleš Aldo Koláček, který u nás zastupuje rakouskou firmu Manner. Ostatně ten je pro mne zatím nevysvětlitelnou záhadou, protože ať jsme se při svých cestách ocitli kdekoliv, vytáhl ze svého zavazadla oplatky značky, kterou zastupuje a nabídl nám. Dělal to den co den zcela pravidelně a přitom měl pouze jedno zavazadlo. Skoro začínám věřit na bezedný kufr, protože jinak si ten neustálý přísun nedovedu vysvětlit. Jezdí tam ale řada dalších lidí, například Jakub Černý, kolega z televize XTV, několikrát s námi byl Vlastimil Tlustý, někdejší ministr financí v Topolánkově vládě. Kolikrát jsem si říkal, že by bylo fajn, kdyby český parlament přijal zákon, že každý obyvatel České republiky má právo vidět Las Vegas. Je to jedno z mála míst na světě, kde bych asi dokázal žít. Třeba bych změnil po čase názor. Možná by si mě přitáhla zpátky řeka Svratka, u níž jsem se narodil a na jejímž břehu kvete Rozrazil. Možná by mě povolala zpět Vltava. Nevím, nikdy jsem dlouhodobě v cizině nežil, ale každopádně v Las Vegas jako by mi narostla křídla a mám tam pocit, že se klidně mohu vznášet, když se mi bude chtít. Možná je to kýč, protože tam všechno září, svítí, bliká a osilňuje, ale mně se hlavně líbí, jak tam všechno funguje. Že město je dobře promazaný stroj, nejen na peníze, ale hlavně na zábavu. Jdeš po ulici a je ti fajn, protože se pořád něco děje a stále máš před očima něco hezkého. Jsi v hotelu a zase je to dobře, uvnitř i při pohledu z okna. Sedneš si v hotelu na záchod a můžeš si zahrát na obrazovce na dveřích nějakou hru. Jen tak, nezávazně, pro radost. Je to jediné místo na světě, kde se koncentrují hvězdy všeho druhu. Každý večer si můžete vybrat, jestli chcete jít na Eltona Johna, Roda Stewarta, Celine Dion či Davida Copperfielda. Můžete poslouchat hity Elvise Presleyho, Beatles nebo být při zápase NHL. Co je možné tam, není možné nikde jinde. Jsem šťastný i v okamžiku, kdy nemusím nikam jít. Sedím v hotelovém pokoji, míchám kafe a mám Las Vegas za oknem. Stačí mi ten pocit, že můžu skočit do auta a za chvíli vidět Grand Canyon nebo Hooverovu přehradu. A kdo je gurmán, ten bude mít v Las Vegas pocit, že se ocitl v gastronomickém ráji. Za Las Vegas jsem vděčný Petru Novotnému. Myslím na něj, kdykoliv tam přijedu, vyprávím ostatním historky, které jsme tam s Petrem zažili. Už se mi stalo, že mi někdo řekl, tak tohle už jsem od tebe slyšel čtyřikrát, jenomže jedině tady v Las Vegas si to rád poslechne po páté. Aspoň si to myslím. Nikdy Petrovi nezapomenu, že mě poprvé k tomuto výletu vlastně donutil. Díky tomu jsem poznal i další americká města, i to, co leží mezi Los Angeles a New Yorkem, což prý je ta pravá Amerika, jak tvrdí fotograf Robert Vano. David Copperfield a další je také jednou z megacelebrit, na které jsem si mohl v Las Vegas doslova sáhnout. Potkal jsem se s ním při jedné ze svých cest do Ameriky a seznámili jsme se. Já si to pamatuji moc dobře, on zřejmě stěží, ale na samotném faktu to nic nemění. Došlo k tomu při mé asi 13. cestě do Ameriky. Tehdy jsme připravovali knížku Moje Las Vegas, neletěl jsem tam s naší tradiční partou, ale s fotografem Jakubem Černým a Martinem Fau, který mluví anglicky stejně jako česky a navíc se v americkém prostředí výborně orientuje. Byla to cesta ryze pracovní a chtěli jsme mimo jiné vyfotografovat i hvězdy, které jsou s Las Vegas neodmyslitelně spojeny. A to je především právě David Copperfield nebo Siegfried a Roy, německo-americká dvojice, která několik desetiletí úspěšně vystupovala s Bílými lvy a tygry. Tehdy to ale nevyšlo, ostatně nebyl to náš hlavní úkol, potřebovali jsme udělat co nejvíc fotografií do knížky. Nicméně, když jsem se do Las Vegas vydal příště, a to opět s fotografem Jakubem Černým a naším společným kamarádem Michalem Klegou, tak jsme to zrealizovali. Sešli jsme se jak s Davidem Copperfieldem, tak i s polovinou

dvojce Siegfried a Roy. A to se Siegfriedem. Roy totiž utrpěl těžký úraz, když ho během představení v hotelu The Mirage, kde mají doživotní kontrakt, napadl během vystoupení Bílý tygr. Siegfried při našem setkání v jednom okamžiku chytil mě a fotografa za kůži a jakoby odtud vytáhl zlatou minci se svým a kolegovým emblémem. Bylo to velmi vtipné. Jak se to dá vlastně zařídit, aby se člověk s takovými hvězdami potkal? To přece nejde jen tak zazvonit u nich doma a nechat se pozvat. Bylo to pochopitelně dost složité. Půl roku jsme se snažili dostat k manažerce Davida Copperfielda. K němu samotnému to nejde vůbec. Je plachý, na návštěvy si nepotrpí, je opravdu těžké se k němu přiblížit, a to pro kohokoliv. Nakonec se ale Jakubovi Černému a Michalovi Klegovi podařilo k manažerce dostat. Přijala je, oni jí dali moji knížku o Las Vegas, řekli jí něco o mně jako o jejím autorovi. Jakub řekl, že jeho jsou zase fotografie. Ona si sice knížku z díky vzala, ale rovnou klukům řekla, že s Davidem se setkat nemůžeme, protože denně má dvě vystoupení, jezdí po celém světě, jeho život je rozplánovaný po minutách a nic navíc se do něho prostě nevejde. Jako odškodnění jsme od ní dostali vstupenky do první řady na jeho show.

Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Na férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
2: A opět s potěšením, protože jsem slyšel, že dneska uděláme tak trošku velký kartáč, že uděláme letní úklid, vyvětráme a podíváme se, jak na tom ty naši ministři jsou. Plus mě zaujal model, nejen, že jsme stát nerůstu, kde na to pan premiér je pyšný, ale tady se ukazuje, že když něco selže, když se objeví průšvih, tak se to našim vrcholovým politikům vyplácí. Takže se pojďme na ně podívat, kdo nám roste pro mezinárodní funkci, jako Josef Síkela ve své době, tak teďka máme několik výtečníků taky.
1: No spíš, já bych řekl, kdo nám vyrost na, nebo pro popravčí špalek, protože máme tady velkýho adepta. Já se tě zeptám, nechystáte náhodou něco stavět teď?
2: Člověče, já jsem rád, já stále mám rozestavěno a to jsou drobné domácí renovace a sehnat dneska. Jsem zjistil, že jak se říká sehnat dobrého řemeslníka a ještě udržet termín, to je k nezaplacení, ale teď mnozí říkají, jo hochu, to seš daleko, nejdřív ty štemply, no, nejdřív ten IT systém.
1: No, já ti jenom chci říct, kdybys, teď je ideální doba na to zažádat si o nějaké povolení na stavbu domu nebo něčeho. Protože,
2: pro chlapy alibisty, protože znáš to, když nechceš stěhovat, když nechceš předělávat, montovat, tak vždycky jsou nějaké komplikace. A teďka můžu potěšit všechny chlapy, kteří na to nemají chuť a náladu a odsouvají to. Teď máte Ivana Bartoše, slibte doma, že něco přestavíte za 5 let, jako když se to najde.
1: No, Ivan Bartoš, vicepremiér pro digitalizaci, vlastně vyřešil problémy se stavebním řízením tak, že v podstatě spadnul systém. On tak ho zdigitalizoval, že všichni úředníci a architekti a dotčení lidé ještě rádi vzpomínají na analog. Je to neuvěřitelná ironie, že zrovna ajťák, zrovna pirát a zrovna vicepremiér pro digitalizaci takhle spacká digitalizaci státní správy, ale já vlastně jsem si vzpomněl na jeho varování mezi řádky, jak se říká, z před roku, kdy on se tak posteskl, že má skvělý plán digitalizace, ale vážné realizace. A myslím si, že teď nám předved, že si všichni přejeme, aby k té realizaci nikdy nedošlo, protože dokud se nerealizovaly ty plány digitalizace vicepremiéra Bartoše, tak to aspoň nějak fungovalo. Prostě Ivan Bartoš digitalizoval stavební řízení tak, že zničil systém. A neuvěřitelný na tom je, že on, ekonom Bartoň, spočítal ty škody po Bartošovi na nějakou 750 milionů denně. Já jenom nevím, jestli to hodlá Ivan Bartoš sanovat ze svýho, nebo jestli vyberou u Pirátů, nebo jestli začnou vybírat jako chvilkaři, to ještě nevím, protože Piráti byli vždycky ti, kteří volali jako na takovou přímou zodpovědnost politiků, taky je vždycky rádi našnuli z toho, že se drží koryt a teď Ivan Bartoš po tomhletom fakt mega průšvihu, jaký dlouho Česko nepamatuje, někteří to přirovnávají vlastně k nejhoršímu průšvihu tohodle stylu po roce 89 vlastně paralyzoval to stavební řízení v celé zemi.
2: A tak, hlavně v době, kdy jsme v podstatě stále krůček od ekonomické recese, ač statistiky tvrdí
1: něco jiného. To se nesmí říkat, rosteme.
2: Já se pohybuju mezi živnostníky, podnikateli a ty ještě očividně tyhle statistiky nedostali a teď je doráží ještě tohle ta možnost, že jako spoustu věcí nepředělají. Plus no, si řekněme, ještě jsme v dotační ekonomice a sám víš, tady to taky často rozebíráme, že prostě lhuty se neptají. A v dotacích zvlášť u větších projektů, takže tato vláda, která slibovala velké ekonomické nakopnutí, velkou ekonomickou transformaci, tak velmi reálně, pokud s tím v úzovkách do 2 měsíců se opravdu něco nestane, tak velmi reálně nám odjede spousta velkých projektů, kde prostě je to vázáno na termíny a je to, jak se říká, jednou a dost. A tady to vypadá jako zasekáno na dlouho a to se bavíme o kapitole, ty si to dobře vzpomínal, přepočtem na dny, kdy jenom loni se prostavilo za 800 miliard. Takže to není prostě jedna drobná. To dokonce teďka začíná překrývat i nebohou Liberty Steel, která úplně utichla, není tématem. Ale mimochodem, Petře, zase zajímavá věc. Je ti to zvláštní, jak mám pocit, že spousta lidí staví, zvláště v tomhle počasí, protože ten beton tuhne a dobře to schne od podstaty, tak redakce ne. Redakce no, očividně nestaví, protože tam to vlastně nikoho netrápí. No, vidíš, situaci, kdy to je téma napříč republikou, napříč všemi úřady různé velikosti a dokonce napříč stranickými dresy.
1: Mě teď smínul myšlenku, že vlastně betonuje i vicepremiér Bartoš, když se podíváme na to.
2: Ten to zazdil
1: doslova. Každopádně sám sebe betonuje ve funkci, protože to je neuvěřitelný. Ty jsi správně řekl, že ten jeho případ ukazuje vlastně stav, jaká je vlastně tahle vláda, jak se ze všeho nejvíc a primárně jenom drží u moci, aby nepadla, aby se vzájemně neohrozila. Kde jsou média, samozřejmě, nikdo nevolá po Bartošově hlavě, což by bylo úplně logický a za předchozí vlády by to bylo non-stop, tak to ne. A on to vycítil, Ivan Bartoš, že doba se změnila, tak sám ještě řekne, můj odchod by nic nevřešil, nic neznamenal. Čili tomu se říká preventivní útok. On se sám takhle zabetonoval u moci nebo ve funkci. A
2: náš myslitel Cimrman vždycky si zakazoval Viržínko, když děti zlobili. Ivan Bartoš, Toma Holenkové, to by bylo moc snadný. Vy si to se mnou protrpíte a já si to protrpím s tou vesmírnou lodí, kterou buduju. Vlastimil Válek to vytyčil kdysi. Tady prostě se neodchází.
1: Tady se neodchází. No, Vlastimil Válek vlastně nás taky varoval mezi řádky. On řekl, když se tak trošku vlastně rozklinkala sekera nad jeho hlavou pro neschopnost, tak vlastně řekl, proč by mě někdo odvolával, proč já bych končil. Ministři neschopní se odvolávali jenom za Babiše a on dostal, myslím, že by to bylo laciný, tak já jsem teď řekl, 3/4 miliardy korun ztrát denně úplně laciný není.
2: To je takzvaně k nezaplacení
1: to je
2: zase.
1: K nezaplacení máš pravdu, že těch věcí k nezaplacení s Fialovou vládou je víc a víc. Každopádně, když už jsem u Petra Fialy premiéra, tak se ptám, a co premiér na to? Premiér ten plave a čte na Elbě, pokud vím. A mně se líbí, že Ivan Bartoš vlastně už před měsícem k tomu průšvihu došlo. On řekl, že do měsíce, vlastně, že si dává měsíc na odstranění nedostatků a chyb. To se nestalo, vlastně nebyl schopný to napravit. A teď čteme tak mezi řádky znovu, že má on měsíc na to, aby to napravil, pak, že se to snad začne řešit ve vládě, ale nikdo se k tomu úplně jmenovitě nehlásí a říkám, premiér je někde pod vodou schovaný, tak tohle to ukazuje vlastně na nový pořádky. A já jsem si vzpomněl, znáš takový to krédo policie, co má státní policie i na autech, pomáhat a chránit.
2: Já myslím, nevolejte, nejedem.
1: To možná taky, ale oni mají pomáhat a chránit. A já myslím, že si to vláda Petra Fialy vyložila po svým jako pomáhat si, že je jejich krédem vzájemně a krýt se, protože normálně, za normální situace, řeknu politicko-mediální, by Ivan Bartoš už dávno nebyl vicepremiérem.
2: Jenže Petře, ty jsi to dobře pojmenoval. Ono, kdyby nebyl Ivan Bartoš předsedou Pirátů, potažmo kdyby Ivan Bartoš byl odejít, tak ono, kde ty výměny skončí. Jo? Protože my jsme vzpomínali našeho oblíbence Vlastimila Válka. Úplně klasické ukázkové už několikrát k odejití vhodnej. Spoustu věcí není, neodpovídá realitě, nenaplňuje ty sliby, které udělal, ve zdravotnictví to kvasí, je to před výbuchem, protože ty dohody, u kterých asistoval pan premiér, vlastně nejsou naplňovány v praxi. Je jenom otázka, kdy to začne bublat, respektive kdo bude první, protože teďka zaznamenáváme souboj v podstatě různých profesí, které soutěží o to, která bude ve stávkové pohotovosti, která vyhlásí první rebély. Jednou jsou to policisté, pak hasiči, pak říkají učitelé, přátelé, nezapomínejte na nás, tady se to taky stále ještě nesplnilo. Kuchařky, ty už pro jistotu, ty už kvrdlačkou zamávali a říkají, končíme s vámi, začneme kyselit, všichni budete koukat. Do toho vlastně můžeš přidat dneska stavebnictví, který tímhle bude dlouhodobě v rozvalu, úředníky, protože tohle jako dlouhodobě o papír, o tužce fakt zkousávat mnozí nebudou, protože potenciál mají úplně v jiných profesích a poptávka po nich je, protože tam ta zkušenost je, že i technicko-odborná. Zároveň do toho můžeš přidat spoustu ještě veřejného sektoru, který doteďka vlastně nemá dotáhnutá ty přísliby Mariana Jurečky. No jo, ale potom vlastně, když se na to podíváš na ten model, tak upřímně, když už nám slajzli Helenu Langšádlovou, Tak já mám pocit, že tam by zůstal Martin Kupka. A vidíš, bojím se to říct, aby proto nešel první, protože znáš to. Teď... My jsme tady říkali spolčení hlupců a logika spojenectví neschopných má často tendenci vysekávat ty, kteří těch čmouch mají méně. Takže já se omlouvám, že jsem zmínil teďka Martina Kupku. Doporučuji Martinu Kupkovi nechodit na záchod sám, pevně se ohlížet, jezdit jedině v kordonu, protože teďka spoustu ministerstev, které mají opravdu reálný problém. I před svou jako vlastně cílovou skupinou, tak si myslím, že začnou brousit dlouhé, tupé, skorodované nože.
1: No ale ty jsi mi vlastně vnuknul myšlenku, ty jsi zmínil Helenu Langšádlovou. Podívej se, jak je svět nefér. Helena Langšádlová padla proto, že neměla lajkýsky. Už není ministryní pro vědu. A Ivan Bartoš ten schodí stavební řízení v celé zemi a dál je veselé vicepremiérem. Helena Langšádlová se podle mě musí trápit, když to ví, jestli říká Ježíš Maria.
2: Tak to je dál aktivně neviditelná, protože já teda za sebe říkám na rovinu, já ji vidím stejně intenzivně, jako když byla tou ministryní. Jo? V podstatě ta je úžasně nenápadná, neexistující, ke všemu připravena.
1: No ale, takže Ivan Bartoš přežívá.
2: A obávám se, že bude.
1: A bude, vlastně bude přežívat, bude samozřejmě přežívat dál. Ono samozřejmě, on ví, že hraje nejen o tuhle funkci. Ono, kdyby skončil, kdyby byl potupně donucen k rezignaci nebo odvolán i premiérem, tak pochopitelně u Pirátů už to vře nějakou dobu, protože Ivan Bartoš je i tváří těch vstupu Pirátů do vlády, v podstatě jako zbytečný člen, nadbytečný, ale protože Petr Fiala nechtěl mít proti sobě ve sněmovně další opoziční stranu, i když Piráti si k tomu udělali referendum a po zvláštěch posledních eurovolbách, kdy Piráti utrpěli další debakl a to už po minutu ten debakl v těch sněmovních volbách v té koalici se hnutím STAN, kde v podstatě Piráty taky hrdě vedl do té koalice Ivan Bartoš, tak ono by to mohlo znamenat, že za chvíli by Ivan Bartoš nebyl ani šéfem Pirátů, protože, jak víme, v politice jedna událost zpravidla podobná může spustit řetězec dalších událostí. Ale já jsem si teď vzpomněl ještě na jednu věc, a to je nádherná ironie. Zhruba před třema rokama Ivan Bartoš, když byl ještě v takovým tom laufu toho, že Pirstan vyhraje sněmovní volby a už dokonce jel i do Bruselu, vyrazil do epicentra Evropské unie, se představit jako, jak by řekl Jiří Paroubek, presumptivní premiér, tak on potom rozdával rozhovory premiérský, jak bývá zvykem, a řekl, že jako jde o hodně, že se hraje o budoucnost Česka a že teda se hlásí o premiérskou funkci, že by byl dobrým a odpovědným premiérem. Tak teď jsem si na to vzpomněl, když vidíme to, co udělal s digitalizací stavebního řízení, tak ještě, že se ten průzkum v těch otázkách Václava Moravce, který dal Pirstanu nějakých 33%, tak zle seknul, protože kdyby teď byl Ivan Bartoš premiérem, tak...
2: Jo, to byl tehdy ten zajímavý jednoměsíční skok, ale Ivan Bartoš, Petře, nelhal. Jde o hodně. Protože když si teďka sečteš ty náklady,
1: určitě,
2: tak jako pro nás to bude všechny hodně drahý, protože v té ekonomice se to propíše. Propíše se to i v dohnání celé řady projektů, které prostě na úrovni těch obcí jsou. Možná se to propíše i pro některé v úřavkách školáky, kteří prostě se budou učit všude možně, kde to půjde, protože ono se to dotýká i celé řady škol, NEP jsou prostě v režimu, musíme to stěnout za prázdniny. Nemluvím už o startovním bydlení, který obecně je tak vzácný, že aby ho někdo pohledal, a těch pár věcí, které se teďka spustily a spustit měly, tak na Piráti se na nich chtěli ukazovat a říkali, podívejte, konečně po 30 letech, kdy se o tom mluví, to spouštíme, no to se taky nenaplní. Jde o hodně pro Piráty, protože ztratili naprostou kompetenci a já už úplně chápu, proč Petr Fiala si v klidu někde plave, buď mezi řádky, anebo pěkně v moři středozemním, protože Piráti teďka prostě už neodejdou. Teď už, když by kdykoliv chtěli odejít, bouchnout dveřmi a říct si, tato vláda není naše, tak odejdou prostě s kyblíkem másla na své hlavě, s tím, že oni selhali, že oni vlastně udělali jeden z největších trapasů, nenaplnili to, co se od nich očekávalo, to znamená neposílili transparenci v této zemi, nepřinesli novou politickou kulturu, výsledky se nedostavily a když, tak rozvrátili to, jakž takž fungující předchozí. A ani vlastně ten drive, ta nová krev a ta nová tvář se taky moc nepromítla. Jinými slovy, teďka býti v regionu, kandidovat za Piráty, tak jsem hodně nervózní. A proč to vidím v černém a bílém, což jsou barvy Pirátů? Protože ono se ukazuje, že většinou hnutí, které pohoří v krajských volbách, tak vyvolá vnitřní velký a dlouhodobý kvas z jednoho prostého důvodu. Vytvoří obrovskou frontu nezaměstnatelných, často straníků.
1: Počkej, ale Ivan Bartoš teď nedávno říkal, že o koryta jim nejde, ani náhodou.
2: No,
1: že
2: všichni nemluvil o těch právě o těch regionálních.
1: Všichni ti Piráti, co sají naše peníze, by v soukromém sektoru uživili líp.
2: Samozřejmě budou mít hodně těžký, protože teď ty firmy, když se podívají, řeknou, co je za vámi a jaké máte reference a někdo řekne, my máme tady šéfa, který teďka rozbil všechny elektronické systémy světa, když to přepálím. Tak to se bude blbě nabírat, ale ber, že to jsou lidi, kteří už byli vysoce postavení, už mají početný know-how, mají za sebou hodně zkušeností, mají ambice. Někteří si mysleli možná i na sněmovní volby. A teďka tam bude jedna velká frustrace typu náš šéf nám prostě pohřbil další volby, ale nepohřbil jako Piráty celek, ale pohřbil konkrétně mě a Tondu a Frantu a Lůďu a Evču tamhle z Olomouckého kraje a to bude problém. Takže myslím si, že tam začne velká pirátská bitka.
1: Já když jsem četl to vyjádření Ivana Bartoše o tom, že Piráti nejsou vyžírkové, že teda by se v soukromém sektoru uživili mnohem líp, tak mě napadla, podlehl jsem kasířské otázce, proč teda nejdou do soukromého sektoru, proč takový Miky Ferjenčí zkouší kandidovat ve všech volbách, proč Piráti, bývalí poslanci, které vyvedli voliči ze sněmovny, proč se tlačili na všechny ty asistentské funkce a tak dál, ale to je, říkám, to je dezoláctví moje, to nebudu říct.
2: No, ale se ukazuje, jak je blbé, když software děláš jenom se svými straníky, protože to se přesně Ivanu Bartošovi stalo, že to dělá vlastně jenom se svými souvěrci navzdory ministerstvu, protože to v podstatě vykudlili, vytvořili paralelní svět těch mocných, těch Pirátů se stranickou legitimací a těch ostatních přeživších a s tím softwarem to dopadlo takhle, ale pro mě jenom jedna perlička, to musím přečíst, to mě prostě dojalo, protože to zatím považuji za naprostý majstrštyk jako politické hantýrky a to z úst shodou okolností náměstka, ministra pro místní rozvoj za Piráty, shodou okolností bývalého poslance za Piráty Lukáše Černohorský, který řekl ve vztahu teďka k té digitalizaci stavebního řízení. Z technického pohledu některé věci nefungovaly zcela korektně, ale z politického hlediska bylo dodáno maximum toho, co bylo v tu chvíli možné.
1: Takže já jsem mdlejšího ducha, mohli bychom to přeložit?
2: No já mám pocit, že to je taková ta věta, kde ten had požírá ten svůj ocas. Jo? Mně se líbí, že když něco nefunguje, tak je to nekorektní. Netušil jsem, že ty systémy mají být korektní či nekorektní. Zároveň mě zaujalo, že z politického hlediska, je to takový hezky soudružský, z politického hlediska je to na úrovni, že šlo maximum možného a co bychom chtěli. Jinými slovy, jak často politici říkají, milí voliči, když si vybereš nějaké politiky, tak očekávají od nich prostě to, co jsi vybral, neočekávají zázraky a tady se to přesně potvrzuje. Pan exposlanec Pirátů Černohorský říká, koho jste si přátelé zvolili? Tak toho na těch ministerstvech máte.
1: Říct, jak to přečet, tak mě soudruh Černohorský vrátil do mýho dospívání a sice soudružský hantýrky, protože ty mluvili úplně stejně. No, on ještě, Ivan Bartoš, měl jedno pěkné vyjádření a to jsi si říkal, že ani po něm se neozval premiér Fiala, protože on řekl, ale pan premiér na mě ani nekřičel za tenhle mega průšvih. A Petr Fiala asi i v tu chvíli měl hlavu pod vodou, protože každý asi hrdej, a nejen hrdej, ale premiér s nějakým pudem sebezáchovy by se v takovou chvíli ozval.
2: A hlavně národohospodář, protože ono se to trošku přechází, ale ono to má fakt velký ekonomický dopad. A je to nějaká ekonomická zpráva do jednotlivých mikroregionů, do obcí, do už teďka docela podlemeného stavebního boomu a stavebního průmyslu, protože prostě neroste. A to dokonce potvrzují i ty stávající modernizované, aktualizované statistiky.
1: To se aktualizují ještě jednou, neboj.
2: Čekám, že ještě přijde nějaká varianta, že to bylo všechno celý jinak. Jo? A hlavně přemýšlím, jako kdo řekne, že ten celý software naboural Andrej Babiš. Prostě čekám na ten moment. Ale to ví, že to je velký reputační problém, je vidět, že to vycítili takový ti harcovníci typu Marek Benda, který se okamžitě distancoval a začal dávat lhůty Ivanu Bartošovi. Jsem zvědav, jestli to Ivan Benda, Marek vidíš, já už toho Ivana vidím taky všude. Marek,
1: ty staví, Benda, já se vsadím, že ty stavíš, že toho Ivana vidíš opravdu všude.
2: Přesně, jak kdybych opravdu měl takový záškodnický stavitelský úmysly, tak i Marek Benda teda vycítil, že je něco špatně a že by to taky mohlo skončit tím velkým mlčením i na ně. Spadnou ta odpovědnost a začal dávat lhuty, ale nevím, jsem zvědav, ale vidíme, že pan premiér je pes, že někdy i zakřičí.
1: No, pokud jde o Marka Bendu, tak zrovna u něj bych byl být Ivanem Bartošem docela klidný, protože Marek Benda dával podobná ultimáta ohledně Pavla Novotného, jak už je jeho vyloučení jenom otázkou štemplu. Už je ovšem rozhodnuto, pak mělo dojít na štempl a místo toho Pavel Novotný zůstal členem ODS, protože se prýkaje a byl to...
2: K Josefu Síkelovi měl taky výhrady.
1: Jasně, a byl to jeden tweet. No, vidíš, Josefa Síkel, když jsme tady, ono totiž pro vládu Petra Fialy je tohleto, že se zásadně neodvolávají ministři a vzhlášť, když jsou to šéfové stran koaličních, já nevím, co opravdu ti by museli udělat, jaký průšvih, aby padli, protože Josef Síkela, tak ten není šéfem STANu, ale je ministrem průmyslu a obchodu, tak my jsme vlastně v minulý férovce řešili to jeho, tu jeho kandidaturu na eurokomisaře a vrátili jsme se jenom o dva roky zpátky do horkého léta roku 2022, kdy byl Josef Síkela na odvolání a to už dokonce i naše média provládní viděla tu neschopnost a volala po jeho hlavě. Dokonce po jeho hlavě volali i někteří vládní politici. Nevím, jestli tam byl tehdy Marek Benda, ale vzpomínám se i na Lidovce a další. Takže i Josef Síkela vlastně ukázal před dvěma lety na odvolání pro neschopnost, po dvou letech odměněn funkcí komisaře, eurokomisaře.
2: Hele, prostě Petr Fiala je netradiční personalista. On razí heslo, s těma lidma musíte pracovat, musíte jim dát čas. Že zapálil 15krát stoch, nevadí. Jednou mu ty cigarety a ty zápalky dojdou a on sám na to přijde. Sice bude okolo úhor, ale i prostě dává, je to opravdu takovej člověk, jako že dává šanci stále a dokola. Ne, hele, je zoufalý, když seš ve fázi, že se celá ta vláda jednak děkuje za každé dobré ráno, to se samozřejmě propíše prostě do kvality vlády a do jejich ambicí a vystupování a i nějaké sebedůvěry, jak dovnitř, tak před lidma, ač hrabicí rady je neopustili. Ale vidíš, jak je velký problém, když se prostě začnou bát, typu vyměníme Karla a kde to skončí a nakonec taky může zhasnout pan premiér. A tady to nádherně vidí, že prostě teď se přemýšlí, kdo je ten Karel, kdo půjde první a všichni odcházeli buď ze zdravotních důvodů, nebo že sami přišli s iniciativou vynucenou, typu například ex-ministr Gazdík, že jo, ex-ministr školství, a nebo tak jako polovinu cenou typu náš často citovaný příklad Heleny Langšádlové, ale jinak tam všichni se drží zuby nechty. No, a bude to velký problém. Tohle bude fakt jako velký průšvih, protože tohle to oslovuje lidi, kteří složitě dali peníze dohromady a chtěli stavět. A často je do toho zapojená celá rodina. A nebo zároveň lidi, kteří prostě ty peníze mají a berou to jako investici. A to jsou lidé, kteří jako o této zkušenosti jednak budou mluvit dál. A všechny tyhle ty skupiny spojuje, že chodí k volbám, ke všem volbám. A to se prostě u těch voleb propíše, protože si myslím, že prostě část lidí zůstane doma a začne trestat a bude to vnímat jako opravdu selhání na celý čáře. Plus u těch Pirátů je to průser i v tom ohledu, že, promiňte, použil jsem politologický termín druhého stupně, protože to už není průšvih, to už je horší, z toho důvodu, že jim zestárli voliči. Tím se dostali, prospořili se právě k těm investicím typu opravíme si něco, zateplíme si něco, doupravíme naše bydlení a teď jim ten stát dává ťavku typu nepřispěli jsme vám, bydlení je drahý, byrokraticky neskutečně náročný, házíme to na vaše bedra, ještě si to samozřejmě necháme všechno, rádi to zdaníme. A teď, když už ti lidi jsou jako před přípravou nebo v přípravě, tak je dorazí úplně na kolena a řekne počkejte si. A no, kdo ví, kdo kdy.
1: Já hele, fakt se musím přiznat, že mi Heleny Langšádlový začíná být po první životě líto. Ona by nakonec i ty lajkísky by měla, kdyby ji tam nechali. Ale my jsme zmínili Josefa Síkelu a když už jsme u hnutí STAN, ještě jenom dodám, že ta vláda Petra Fialy se bez Pirátů pořád obejde ve sněmovně. Ona, i kdyby prostě Petr Fiala si řekl, tak tohle už je fakt moc, Ivana Bartoše vyrazil, Piráti se urazili a odešli z vlády, tak prostě vláda pořád má sněmovní většinu.
2: A ještě ale... má nahoře bývalého Ivana Vondráka. Takhle, on to je stále Ivan Vondrák, ale je to bývalý hejtman Moravskoslezského kraje, bývalý poslanec hnutí ANO, takže ona by vlastně měla pohodlnou 105. Myslím si, že se bude hrát přesně o to, kdy to začne být reputačně komu už jako žinantní a trapný.
1: No, my jsme tady zmínili Josefa Síkelu ze STANu, ale STAN šéfem je Vít Rakušan. No a vlastně Vít Rakušan si vysloužil taky už téměř sekeru a to byla vlastně série těch průšvihů hnutí STAN povolebních a kulminovalo to tím, když Vít Rakušan jmenoval šéfem civilní rozvědky Petra Mlejnka a ještě vlastně, když se prozradilo, že Petr Mlejnek se 10 let stýkal s teď už obviněným, když to řeknu, prakmotrem STANu Redlem, který je v té kauze Dozimetr korupční, tak
2: je Vít Rakušan... Je dobře, že někdo má pro otce a někdo má prakmotra.
1: A někdo má prakmotra, tak Vít Rakušan vlastně, on si byl sám sebou tak sebejistý, že řekl, já jsem o tom věděl, prosím vás, a co vám na tom přijde divný. Petr Mlejnek tehdy ještě tak hezky prozřetelně řekl, já jsem mu představoval naše nové produkty na těch našich schůzkách. No ale vlastně ani Vít Rakušan tehdy nepadnul a i on to měl už u médií, která jsou ke STANu tradičně vstřícná, tak to měl nahnutý. Petr Fiala ani tehdy nevypadal, že by mu to nějak vadilo, tak Vít Rakušan tehdy přežil, nepřežil Petr Mlejnek, ten nakonec jakoby rezignoval, aniž by musel být vyhozený. Ale i tehdy Vít Rakušan prostě to přežil, stejně jako Vlastimil Válek, Josef Síkela. A Vít Rakušan se z toho poučil tak, že potom vyrazil na protipremiérské turné klidně.
2: Ano, a pak když vememe, co se jako udělal a jak vysvětloval, argumentoval a hájil migrační pakt, tak jako upřímně řečeno, tam já jsem, a to jsem z těch smířlivých, ale říkal jsem si, to je na hlasování o důvěře, nedůvěře vládě. A z mého pohledu býti premiérem, no samozřejmě takhle se to hezky ze suchozemského pohledu kontinentálního státu vypráví a chápu, že plavec Petr Fiala teď musí být naprosto znepokojen, ale bylo to podle mě na odejití ministra Víta Rakušana. Prostě buď je pravda, že to částečně vyjednával bez mandátu vlády, anebo nám vláda jako celek lže a oznamuje nám to skrze ministra dopravy, což samo o sobě je pozoruhodný, že vlastně ten mandát teda byl jiný a že se fakticky vyjednávalo mnohem volněji a že se ustoupilo i tam, kde se třeba ustupovat nemuselo. Jinými slovy, že nás to prostě zatížilo. Ale ono samozřejmě, ono, já chápu tou optikou, kdy teďka najednou řešíš Green Deal do každé rodiny, když to řeknu blbě, a ne budeme platit více za vytápění na naftě de facto na všem, protože se to samozřejmě promítne do dalšího skoku zase cenového za naše životní náklady. A vláda hrdině se tváří, že to buď vymlčí, anebo odsune po volbách. No tak ono potom, co můžeš chtít. No. Ale jako měli jsme různé premiéry, byli to kolikrát lidé, kteří opravdu, jak se říká, na drobný chirurgický úkon vzali kladivo, vlítli do místnosti, ale musí se nechat, že prostě ty vlády aspoň byly čitelnější, byly razantnější. Člověk na ně měl jako jednoznačný názor, ale prostě výsledky za nima byly. A byly nespochybnitelnými lídry. Teďka je to, mně přijde opravdu taková sestava jako hříšníků, kteří v podstatě jsou někde v čekárně, než přijdou k panu řediteli a bohužel ten ředitel už není na území České republiky, což je další průšvih. A v podstatě se, kdyby to byli kajícníci, ale oni se v podstatě jenom utvrzují a říkají, hele, už nám to zase prošlo, tak ještě zkusíme, co vydrží pan premiér a potažmo, co vydrží český volič. A bohužel tady se krásně ukazuje to nebezpečí, které si často uvědomujeme u ciziny, když tam prostě dochází k problémům třeba co se týče bezpečnosti veřejného prostoru, abych to řekl teďka kulantně a zeširoka. Jak je blbé, když se díváš jiným směrem a když to promlčuješ a ty násilné činy se prostě stupňujou a neznají hranic. My to známe určitých lokalit v naší republice taky a tohle se děje podobně i u našich ministrů, že vidí, že prostě jakýkoliv lapsus, už se nikdo ani nečervená. Už to není ani na tom, že by ta strana začala sama z toho pokoušet se jako vymezit nějakou odpovědnost a případně jít do nějakého super řízení, že prostě do toho zasáhne premiér, vytvoří nějaký nadministerský tým složený z náměstků, IT expertů a začne se to prostě řešit razantně a rychle a ukáže se, že teda se ten problém oceňuje. Ne, tady se to vymlčuje, v podstatě se odvádí pozornost, anebo z nás dělají blbce, když jako máme s tím problém, tak jsme v podstatě dezoláti. A teď jsme doslova dezoláti, no teď, protože nestavíme, teď určitě, neopravíme, destruujeme.
1: Teď rozhodně, no já jenom vlastně teď mi napadlo k 21. srpnu, chystá nějakou velkou ofenzívu plukovník Foltín, tak jestli strategickou samozřejmě, tak jestli náhodou... Já
2: myslím, jaký betonový zápas, ale oni nebudou. Ale
1: to nebudou. To je u něj klidně možný, ale jestli on tomu průšvihu Bartošovu se stavebním řízením nehodlá dát nějaký narrativ 21. srpna. Víš, správnej, a řekne, že vlastně kdo to vidí jako problém, tak podléhá prokremelským narrativům a ruský propagandě a tak dál, ale... Tohleto, ty jsi zmínil Víta Rakušana s migračním paktem, s tím podvodem a lhaním, a že kdyby se ukázalo, že měl padnout a velmi nedůstojným samozřejmě, ale že by měl skončit, pokud by se ukázalo, že to vyjednával bez nějakého mandátu vlády, ale pokud by se tohle ukázalo, tak by za mě měla skončit i vláda, pokud by